0: udělám, tak ten klient nebo zákazník potenciální cítí, že vlastně může tomu člověku důvěřovat nebo té firmě a spíš si od něj něco koupí, když má takovouhle komunikaci, než od firmy, která jenom tapetuje vlastně svoje produkty nebo nabídku služeb na ty sociální sítě.
1: No a teď odpověď na otázku, kterou jsem asi položil, možná neobratně. Ty se vnucuješ všem, anebo oni už ví, kdo je Karolína Kachyňová a obrací se na ní?
0: No teďka mě nebudeš mít rád, protože ti řeknu další termín a to je, já dělám inbound marketing.
1: No,
0: inbound.
1: Nezabírám.
0: Inbound znamená to, že já neoslovuju vlastně, to je outbound, kdybych já oslovovala ty klienty, ale je to inbound. To znamená, že já mám ty sociální sítě, kde já zase dělám hodnotný obsah pro podnikatele, takže jim zadarmo radím vlastně, jak prodávat na těch sítích takový malý jako jednohubky a oni mě vlastně najdou na těch sociálních sítích a napíšou mi nebo jdou na můj web a tam se ode mě vlastně koupí kurz, který je vlastně naučí celý ten proces toho, jak jim vlastně prodávat na těch sociálních
1: sítích. Ano, že si koupí kurz, to jsem taky zaznamenal a dočetl jsem se, že ty kurzy vedeš. A to jako, předpokládám, už konečně spatříš někoho z oka do oka. Jako,
0: ne,
1: nebo to
0: všechno
1: taky
0: probíhá online.
1: Vedeš kurz?
0: Všechno probíhá online.
1: Ty nevidíš ty živé paní a ty živé pány?
0: No, vidíme se na Zoomu, což je opět další termín. Ale to musí znát z covidu, že jo, tak to byla jako období, kdy se tahle aplikace nejvíc jako rozmohla. Je to z toho důvodu vlastně, že když já bych se viděla s těma lidma živě, tak oni musí se sjet jako z celé republiky nebo tak. Mám vlastně i klienty na Slovensku nebo Čechy, který třeba bydlí v zahraničí. Takže když já vlastně, my máme skupinový hovory každý pondělí v 6, takže když je ten skupinový hovor, tak oni se vlastně můžou připojit úplně odkudkoliv a můžeme spolu nějakým způsobem komunikovat.
1: A přes Zoom se domlouváš tady s maminkou, kdo koupí rohlíky?
0: Ne, to se domlouváme přes jiný aplikace v telefonu.
1: Alenko, ty jsi
2: ale
1: takhle pokročila.
2: Není to pro tebe taky
1: španělská
2: vesnice? Ale někdy
1: vesnice.
2: Si zapomenu a jenom tak, protože mám byt já v jednom patře a Karolka v druhém, tak někdy se zapomenu a jenom tak otevřu ty dveře a křičím dolů, jdu pro kafe. Jo, nebo přijď nahoru na kafe.
1: No to má lidský rozměr, že zažveš
2: v
1: baráku.
2: V jednom baráku?
1: Ano.
2: Tak mám vzít telefon a volat jí, hele, tady je
1: znám
2: uvařený
1: takové,
2: kafe.
1: Ano.
0: No, ale občas si voláme i z jednoho
2: občas
0: patra
2: voláme,
0: do druhého.
2: Občas si voláme, ale pořád si nemůžu zvyknout.
1: No a co, maminku, máš tím pádem raději třeba ve filmu, v televizi, to je taky natočeno, tam není živá, anebo máš slabost i na živou Mihulovou na jevišti divadla?
0: No to tě opět nepotěším, to maminka už ví, že já mám vlastně od dětství, v dětství to bylo hrozný, to jsem se jako i rozplakala, když jsem jí viděla někde ve filmu nebo prostě na divadle, protože jsem nechápala to, že moje maminka je najednou jiný člověk prostě v tom filmu nebo jako na tom divadle a pro můj dětský mozeček tehdy to bylo jako, proč se chová najednou jinak, to není maminka prostě. A i teďka v dospělosti, teď už samozřejmě chápu, co to je jako divadelní nebo filmová role, ale je to pro mě zvláštní pocit jí jako sledovat prostě na divadle nebo ve filmu, na který jsem se jako doteď nezvykla, takže samozřejmě se dívám na všechno, co maminka vyprodukuje, jak vlastně na divadle, tak ve filmu, ale je to pro mě pořád jako takový zvláštní pocit. A ty, jestli chceš slyšet preferenci, jestli jako divadlo nebo film, tak samozřejmě určitě divadlo.
1: Významně na mě mrkla. A teď se zaměříme na chvíli na maminku. Ty seš Moravanka jako poleno,
2: ano,
1: pocházíš z Brna. Tvoje cesta k herectví nebyla úplně snadná, byla docela klikatá. Nicméně to Brno bylo určující, Jamu, Scharhaufer. Hrála Raněvskou jako absolventskou roli.
2: Hrozně jsem ji nechtěla. Já si pamatuju,
1: no
2: tak stará
1: chtějí.
2: Bába to byla, ale pro mě, mě bylo 25. Jo, a je 45, 50. Dneska bych si to dala, ale už jsem zase stará. Ale pamatuju si, to dělal Ivo Krobot s náma jako režisér a pamatuju si, že jsem na ty čtený, bála jsem se, protože on nás to všechny nechal číst tak rovně, aby si vlastně během toho čtení obsazoval ty role, protože nás neznal do té doby. A já jsem se strašně snažila, byla jsem už tak o 5 let starší, než byli mý spolužáci, protože jsem se dostala až na 4. pokus, takže to bylo zdržení nějaké. Já už jsem mezi tím byla jako elefka v Činohráku v Ústí. No a tak já už jsem tam potom nakonec chodila v culíkách a v námořnickém oblečku. Jako abych si mohla zahrát tu mladěnkou sluštičku Duňašu, což byla mnohem menší role. Ale nechtěla jsem to Raněvskou, no. Tak ale nakonec ten Ivo nějak usoudil, že by to bylo pro mě. A doteďka jsem mu za to vděčná. Byl to velký krásný úkol a dostala jsem za to angažmá vlastně díky tomu hned do Švanďáku.
1: Takže tehdejšího
2: labirintu. A ještě jsme tam hráli představení, který dělal Petr Scherhaufer, komedii, takže jsem měla tu možnost, že jsem vlastně ve dvou dnech mohla předvést i tu komediální linku, i tu vážnější a měla jsem to štěstí, že jsem dostala hned angažmá, takže jsem vlastně ráda.
1: Alenko, a stýská se ti po Brně, po Moravě?
2: Stýská a stýská se mi i po těchto dvou režisérech, který jsem jmenovala moc.
1: S kým jsi chodila do školy?
2: Petr Motloch. Asi
1: prosím
2: tě,
1: taky tu hrál.
2: No.
1: Liška s tím hraješ.
2: Pavel, Pavlík Liška. No ale to nebyli, Petr byl spolužák přímo z ročníku, ale Pavel byl pode mnou. No, ale já jim stejně říkám všem spolužáci, dokonce i těm, kteří přišli před náma a po nás, jako rok, jo. Protože ty jsem měla možnost vidět u talentovek, anebo se tam přišli podívat. Tak to jsou všechno, takže vlastně 6 let
1: máš
2: lidi, co tam byli.
1: Máš ještě někoho v Brně?
2: No mám tam právě ještě pár kamarádů z JAMU, kteří zůstali
1: rodiče
2: v Brně. Rodiče už umřeli, maminka před 5 lety a táta nevlastní, ale byl jako můj, protože měl od 10 let. Úžasný člověk, tak ten před rokem. No ale mám tam ségru, bráchu, no a ještě tu širší rodinu, jako v Žabčicích u Brna.
1: Mm-hmm. A Karolínko, ty máš nějaký bližší vztah k Moravě a k Brnu? A popravdě.
0: No tak teď mám strach, doufám, že tady není někdo z Brna. Ale já jsem teda Brnu nikdy nepřišla na chuť, i když mám spoustu jako kamarádů pražáků, který to zbožňujou, hlavně jako gastronomy, tady říkají, tam je skvělá tahle restaurace a tenhle bar a tak. Já jsem nikdy jako neměla to úplně prostor jako takhle prozkoumat, takže jediný, co já znám z Brna, je ten autobusák, protože tam jsme přijeli jako vždycky s maminkou a pak Královo pole, jako kam jsme jezdili za babičkou. A zrovna zkušenost s autobusákem a Královým polem nebyla pro mě tak pozitivní, že bych jako potřebovala, že by se mi stýskalo po Brně. Já jsem bohužel jediná černá ovce rodiny, všichni se narodili na Moravě a já jediná jsem ta Pražačka, no, takže.
1: My ti to promineme.
2: Já určitě.
1: Já jsem totiž taky z Moravy, víš, ale teďka.
2: A ta byl skromně říže.
1: Toky Morava. Teďka nám zaspívá opravdu famózní zpěvačka, která Moravu, řekl bych, ideálně reprezentuje. Hana Ulrichová a píseň Spoutej mě.

0: Ano, bezkonkurenční zpěvačka s famózním hlasem Hanka Ulrichová. Já jsem zmínil, že většina lidí tě vnímá jako filmovou a televizní herečku, tak začneme filmem. Sestřičky, to tě proslavilo hned na startu. No a byl to osudový film nejen díky roli, ale taky díky setkání s filmovým režisérem o 41 let starším Karlem Kachňou. A tady je výsledek vašeho vztahu.
1: To jsem zrovna chtěla, tady sedí.
0: A výsledku se zeptám, jestli pak by jaké další filmy následovaly, jak si Karel Kachňa a Alena Mihulová.
2: Kráva.
0: Ano, no to bylo správně. Až na závěr.
2: Ne? No, ještě, ano, pořadí nedám správně, no, to určitě nedáš. Ne, to už bys toho chtěl ode mě hodně, ale Kráva tam byla, Městem chodí Mikuláš taky. A ještě něco?
0: Smrt?
2: Smrt krásných srnců.
1: No výborně. Je to.
2: Dala jsem to dohromady.
0: Dala jste dohromady, ano.
1: Jo. A ještě seriál Tři králové, tam jsem dokonce zpívala. Ale jako můj muž mě často neobsazoval, on nějak nechtěl preferovat rodinu. Škoda.
0: No ale když se rozhodl tě obsadit, no, tak to byla
1: fakt
0: trefa.
1: Fakt je ten, že když mě do něčeho obsadil, tak jsem věděla, že to je role pro mě, že si nemusím dělat žádnou starost.
0: A ty říkáš, tam jsem dokonce zpívala, ty jsi zpívala i ve filmu, který tě po letech vrátil, famózní, Mihulová v domácí péči, to ano. Bylo úplně na závěr filmu, to bylo ve scénáři.
1: Ano. No bylo to ve scénáři, ale tu písničku napsala maminka Vlastička, tak se jmenuje i hlavní figura, protože to podle ní, tak jako volně podle jeho života napsala režisér filmu Slávek Horák. A Vlastička, snad mi to promine, ale zkrátka, já to prásknu, napsala muziku, ke které samozřejmě udělala i text, je mi za krásnej. Akorát, že nějak se ty slabiky, bylo jich tolik, že se nevešly do té muziky. Takže když šli všichni na oběd ten den při natáčení,
0: to Mihulová, to
1: ne, v žádném případě, ale přišel cymbalista se svýma muzikantama, že, houslistama a podobně, a my jsme za tu hodinu se snažili prostě tu muziku a ten text dát dohromady tak, abych to pak mohla prostě zaspívat. Ale což bylo dobře, protože já jsem z toho pak neměla takový nervy, protože jsme se musela maximálně soustředit, abych tu novou věc tam zaspívala ještě s nějakým výrazem, který odpovídá té situaci.
0: Panko, zeptám se možná dotěrně a nevhodně, ale proč se jmenuješ Mihulová? Proč si nepřijela jméno Kachyňová?
1: A víš, že to tak úplně moc dobře nevím?
0: A kdo to má vědět?
1: No já vím, ale my jsme se tím nějak jako moc nezabývali. Jako ten Kachyňa mě netlačil do toho, abych se jmenovala Kachyňová.
2: Já ti to ani nenabídl teda.
1: Ne, na to asi, a ne, možná, že počítal s tím, že to tak bude, ale já jsem strašně milovala svého tatínka, který umřel, když Karolce byl rok a půl. Naštěstí jednou viděl, stihla jsem je představit. A ono nás není už moc Mihulů. Mm-hmm. A on neměl toho syna, tak já jsem se říkala, tak já si nechám po něm to jméno.
0: Pane Kachňová, ale máte tu dceru, ta se jmenuje Kachňová.
1: Tak.
0: To by bylo 10, když tatínek odešel.
2: 9.
0: 9 dokonce. Máš nějaké živé vzpomínky na tatínka?
2: Právě, že moc ne, ale pamatuju si, mám, nevím, třeba 2-3 vzpomínky, jak jsme si spolu hráli a jak to vůbec neuměl, jak to dělal všechno špatně. A takže
1: my se strašně hádali u toho.
2: Jo, tomu jsme se smáli právě s maminkou, když se na to vzpomeneme. Pamatuju si jenom to, že jsme stavili farmu a on ji jako stavil hrozně jako, jako že to byl takový abstraktní koncept, ale ty zvířátka, když jim udělal ten chlívek, tak neměl střechu, takže se mu vysvětlovala, jako že to prostě, jak si to představuje a tak, takže právě jako možná byl režisér na place a na place ho nikdo nekritizoval, ale když jsme si hráli, tak teda jsem pak řekla, hele, zavolej radši maminku.
0: No ale jeho filmy tedy zůstávají, ty jsou opravdu neuvěřitelné. Jak je vidíš ty svýma mladýma očima, filmy tatínka? Díváš se pravidelně, když běží film Karla Kachyni?
2: Pravidelně ne, já tak úplně nemám televizi, ale...
0: Neběžíš za maminkou? Promítají tátu?
2: Ne, to zase ne, ale koukám na ně a můj nejoblíbenější film, teda tatínkův, jsou Zlatí úhoři teda určitě. A ten jsem měla ráda i jako dítě, tehdy jsem samozřejmě nechápala, že to není veselý film o chlapečkovi, který rád rybaří, teď už to chápu, ale jako líbí se mi doteď, jako asi nejvíc z jeho filmu, no.
0: Alenka
1: no,
0: a je, jeho...
1: Mně se teda líbí taky...
0: Jeho favoriti,
1: ne, mně se líbí taky, ale samozřejmě film Kráva. Je úžasný. No,
0: Já jsem měl velké potěšení, zahrál jsem si v Malé mořské víře, byl jsem král Žlutého moře a žiju z toho do dnes, že jsem hrál u Kachyni.
1: Hezký.
0: Pak přišel teda velký film pana Horáka.
1: Domácí péče domácí s Volkem péče. Polívkou, což byl teda úplně skvělej tah. Já jsem o tu roli dost jako stála od prvního přečtení, ale byla napsaná tak o 10-15 let starší než já, ta paní. A Slavek mi tu roli nechtěl dát z tohohle důvodu, takže hledal mezi tím ještě různý jiný herečky. Pak se to dostalo nějak jako buzarem ke mně. Já jsem ho mezi tím teda ještě přesvědčovala, že je daleko lepší, když bude mladší jako ta hlavní hrdinka, že lidi s ní budou daleko víc soucítit a budou jí přát, aby ten boj vyhrála a tak dál. Což by přáli každému, že jo. Ale tady jsem si říkala, no to bych mohla využít, jak na něj zatlačit. No a postupně, on mi říkal, že jsem jako strašně městská. A takže postupně jsem chodila čím dál zdevastovanější ve vytáhaných svetrech, nenalíčená prostě. Říkala jsem si, možná si nebudu mít ani ty vlasy už příště, až se setkáme. No ale nakonec to dopadlo a pak jsme teda ještě dělali, což se už jako tak často nedělá, takový jako casting, jenom jakoby, jak půjdeme spolu s Bolkem k sobě. No a to vyšlo jako na první dobrou, no, takže to bylo velký štěstí, no. Bolek byl úžasný.
0: No a... životní role pana Kachyni, co by manžela, většina lidí je udivená, že existují páry, kde je velký věkový rozdíl. Já udivený nejsem. A vnímala jsi to vůbec?
1: No, nevnímala. Těžko se to jako vysvětluje, protože je to tak jako markantní, vizuálně, že jo, markantní, takže asi kdo to nezažil, tak to úplně jako nepochopí, ale já jsem to takhle nevnímala. Já jsem ho taky hlavně strašně milovala jako člověka. Často se mě ptali a říkali, že jsem mu jako strašně asi obdivovala a vážila si ho. Jako co,
0: to byla lásky,
1: tak
0: určitě.
1: To je jakoby součást, ale nebylo to to hlavní. On byl úžasný člověk. Krásný člověk. No a proto mám taky tak krásnou holčičku.
0: Ty jsi vnímala věkový rozdíl, že máš mladou maminku a starého tatínka?
2: No tak vzhledem k tomu, jakože vlastně tatínek umřel, když mi bylo 9, do té doby jsem neměla jako moc prostor tohle z toho, jako si
0: to
2: toho všimnout.
0: Moje otázka,
2: dokonce ani moji spolužáci, nebo tak, jak jsme byli, že všichni ve stejném věku, tak nikdo se nad tím jako nepozastavoval, to spíš dospělí asi, no.
0: No a dnes máš odstup. Jaké vlastnosti myslíš, že máš po tátovi?
2: Tyjo, no tak jednak vypadám jako téměř identicky jako on. maminka mi našla nějakou fotku doma, myslím, nebo už nevím, jak jsme ji získali, kde právě mě je teďka 29 a tátovi bylo na té fotce, jako nevím, někde 25, něco takového. A fakt jako bychom mohli být jako dvojčata. Fakt takhle strašně jsme si podobní. Takže, což nikdo už potom nepoznal, že jo, protože všichni ho znali, jako když byl starší, když neměl vlasy, nikdo nevěděl, že měl úplně stejný vlasy, jako mám já.
0: Jako
2: že jo?
0: Ty,
2: no,
0: jo?
2: Akorát, že on o ně přišel jako poměrně brzo, takže bohužel. Každopádně jako určitě vypadáme hodně podobně a vlastnosti, nevím, tak dělám taky jako částečně kreativní práci, taky když mám takový uvolněný výraz, když se nad něčím zamyslím nebo tak, tak říká...
0: Tak
2: maminka říká, že vypadám jako táta, že říká, že vypadám jako když počítám slepice, takže jako ve výrazu
1: protože
2: určitě taky.
1: Táta o sobě, že tak vypadá.
2: No. Takže tak, a nevím, to jako možná spíš řekne maminka. Jako v
0: a ty vlastnosti?
1: Vlastnosti řeknu, ale co má po něm a co je teda, ale v podstatě jako úžasná věc pro člověka, který je na druhé straně, když se nechce dostat do sporu, je na ní vidět, jak tuhne, když se jí něco nelíbí a vysune se jí takhle ta spodní čelist. A to jsem vždycky věděla, když ten táta to udělal, až takhle, tak jsem si říkala, to vyřeším až zítra.
0: Počínáš si stejně, když tu čelist vystrčí Karolínka?
1: Já to čtu, úplně to stejně to čtu jako jejího tátu. Jo, tu mimiku. A to oni ještě docela mají takový jako poker face, jo, takže to taky není úplně jednoduchý. No. Ale podobní jsou si strašně vizuálně a totiž to, jak jsme to zjistili, jako tu podobu i v tom pozdějším, protože my jsme viděli už nějaký dětský fotky jeho, na kterých to bylo znát. Když jsem porovnala, když jim byl asi rok oběma, tak už tam jsem to viděla. Ale tohle byla fotka, kde je mu asi, já nevím, 22 a je to famácký průkaz. To znamená, že my jsme náhodou mezi fotkama našli tenhle ten průkaz z FAMU a ona v tu dobu byla takhle stará asi, jo. Takže jsem si říkal, to není možný. Jo. No protože já už jsem tatínka taky neznala takhle, že? Já už jsem tatínka znala šedivýho plešatýho.
0: Ano. Karolinko, ty jsi ale původně, myslím, pokoušela jít v tátových šlépějích. Studovala jsi filmovou školu v Písku. Ty jsi sněla o tom, že budeš režisér?
2: Nesněla, ale ono je to hrozně legrační v tom, že tohle je taková zápletka každého typického amerického filmu většinou, hollywoodského, a to je, že jsou ty rodiče právníci třeba a to dítě je takový, já chci být zpěvačkou, nebo já chci dělat něco kreativního, já chci být malířka, a ty zlí rodiče říkají, ne, budeš právnička prostě, oh, no tak to nepro... No a já jsem měla opačnou story, ne, že by mě někdo jako nutil do toho, abych dělala film, ale bylo to takový, no tak rodiče jako jsou umělci, no tak já si taky budu studovat ten film nebo tak. A ve skutečnosti je to takový, že rodiče, no byl by hezký, kdyby se jako dělala ten film a tak. A já, ne, já chci dělat stabilní práci, kterou si vydělám hodně peněz. No, a...
0: no to se dá, takže marketing.
1: Nej, bylo asi 12, někde jsme šli v centru města po ulici a ona říká, víš, já bych chtěla vlastně ale dělat něco jiného, než děláte vy. A já jsem říkala, no to klidně můžeš, a proč jako? No já bych chtěla mít pravidelně na ty složenky. Ve 12 letech, jo.
2: Takže herečka není úplně ideální, no, zaměstnání v tomhle ohledu.
0: To tě nenapadlo nikdy, že bys byla herečka?
2: Já to mám zakázaný.
0: Před publikem nemáš.
2: Já to mám zakázaný už jako od prvního, nevím, když mi byly třeba 4-5 let, tak už to poprvé zaznělo. Ať budeš cokoliv v životě, tak nebuď herečkou. Chceš to vysvětlit?
1: Ne, no kdyby eventuálně chtěla, nenaděláte nic a neudělala bych nic jiného, než bych jí pomáhala. Jo. Ale když teda potom tak jako úplně neprahla, tak jsem si říkala, no, zaplať pán Bůh. Jo. Takže asi tak. A nejhorší na tom je, že jí to jde. Já jsem, protože byla
0: asi... A vydělává ty peníze?
1: No ne, počkej, já jsem byla asi dvakrát na kamerovkách, kdy chtěl, myslím, režisér Svoboda si zkoušel a Hřebejk. A já jsem to měla možnost vidět zezadu a říkala jsem si, tak to jsem v prčicích. Ta je tak přirozená, dobrá, to jsem v prčicích. A naštěstí ty dialogy byly takový, že říkala, tak tohle říkat teda nebudu. Ne, tohle dělat nebudu. A ve spodním prádle tam nebudu už vůbec. A tím to skončilo.
2: A nějakou křehkou dívku vždycky, která
1: jo,
2: jako...
1: Jo, ještě měla být zamilovaná do starého chlapa. Takže říkala, no, ne,
2: nevím,
1: tak to
2: 15,
1: ne.
2: Třeba 15 let mi mohlo být, tak to na to jsem vážně neměla, na to bych neměla ani dnes teda, ale jako v těch 15 ještě víc.
0: Alenko, seš nejen divadelní, filmová, televizní, ale k údivu mnohých, dokonce i rozhlasová herečka.
1: No já teda úplně nejsem rozhlasová, ale mrzí mě to, protože mě to strašně bavilo. Já jsem s Vítem Venclem pracovala a to bylo úžasné. Teda i tady, jakože jsem s ním zkoušela hru.
0: A pak v rozhlase?
1: Perfektně a v rozhlase.
0: Ale to je jiná nahrávka, to nespáchal Vence, on ti pořád říká, když si tě pozve, říká ti pořád slečno Mihulová.
1: Říká mi pořád slečno, to je úžasný, to je nejkrásnější, jak někdy režisér oslovil.
0: Jí bude 60 a je vdova, to není slečno
1: Mihulová.
0: Tak tohle nespáchal Vence, který říká slečna Mihulová, ale opravdu trefila si to režisérka Kofránková.
1: Hana Kofránková. To je moje první role v rozhlase.
3: Dobré ráno, Jerry.
4: Megan, co vy tady děláte na nádraží? Chcete snad někam odjet?
3: Jen jsem šla po ránu ven a došla jsem na peron. Ráda pozoruju vlaky, cestující, nakládání balíků a pošty.
4: Aha.
3: Kam jedete?
4: Na kontrolu do nemocnice. Jak vidíte, berle jsem už odložila, doktor Griffith je se mnou spokojený. Megan, proč nosíte tenhle hnusný pulóver? Vypadá, jako by ho ožrali housenky.
3: Vám se nelíbí? Mám ho už aspoň 5 let?
4: A, vypadá na to. A boty, punčochy, baret, taky 5 let.
3: Co vám přilítlo přes nos? Stejně bych nikdy nevypadala hezky. Maminka vždycky říkala, že mi nic nesluší. Tak co na tom záleží?
4: Chtěl bych vás jednou vidět ve slušných šatech. Kdybych vás tak mohl vzít sebou do Londýna a obléknout vás v dobrém módním saloně. Od hlavy až k patě.
3: To bych moc ráda.
4: No tak nasedejte. No tak honem.
3: Vy stále pruďas.

0: Milánku,
1: no,
0: já ti
1: rozverná,
0: moc
1: koketní vyholka.
0: Já ti moc děkuju. Jsem moc ráda, že jsem to slyšela. Děkuju.
1: No. Víš, který rok se psal?
0: To nevím, ale byla jsem, myslím, první rok v Praze.
1: 1996 tady čtu. No a co tvůj vztah třeba k rozhlasu? My jsme poslouchali pohádky. Karolínka poslouchala někdy v rozhlase pohádku?
2: Je to možný, ale...
1: Takže ne.
2: Nedokážu ti na tohle dát asi odpověď, kterou chceš slyšet.
1: Spíš podcasty,
2: takže radši
1: tě zajímají a tohle, že jo, než
2: no, právě jako
1: původní rozhlasová
2: já
1: tvorba.
2: Si pouštím jako občas nějaký podcast, jsem tam a tak, ale vyloženě rozhlas, možná když jsem byla malá právě, no.
1: Alenka někdy poslouchá rozhlas?
0: No, málo.
1: A podcasty?
0: To jo.
1: Jo? Jo. To jsi mě překvapila.
0: No.
2: A kdy... Třeba ty moje, viď?
0: No to ano.
1: Jo, počkej, tak to prozrať.
0: Protože já jsem slíbila, že dokud mi to nedovolí, tak se na nic z toho, co dělá, nebudu dívat a nebudu to vůbec sledovat. A je to možná 3 měsíce, co jsem to svolení dostala.
2: No, já jsem taky prohrála vůči algoritmu, protože na těch sociálních sítích je algoritmus, který doporučuje ten obsah, tak vzhledem k tomu, že my žijeme ve stejném baráku podle GPSky, tak začaly všechny ty sociální sítě doporučovat mamince moje videa a nebo moje podcasty. A taky vzhledem k tomu, že maminka dostala tablet, že jo, na kterým si hraje teďka doma, tak jí tam začaly vyskakovat ty moje věci, takže už se mě vlastně jako ta sociální síť neptala, maminka to všechno teďka sjíždí, no,
0: no
2: zpětně můj obsah.
0: No, ty to tam mě vyskakuje, já to jedu.
1: Ty to sjíždíš, jo?
0: Já to jedu.
1: Ty to sjíždíš.
0: Každý den. V podstatě to vidím častěji, než Karolínu doma.
1: No, pojďme k tvé současné filmové práci. Pokud vím, tak Jiří Havelka natočil film, ve kterém se Alenka objeví.
0: Tam se objevím.
1: I Kaiser tam hraje?
0: Ano, a hraje tam Olda Kaiser hlavní roli, Zahradník se to jmenuje. A Dáša Vokatá, přítelkyně...
1: Manželka.
0: Manželka?
1: Oni jsou manželé,
0: aha,
1: ano.
0: Ježiš, já mám takový mezery. No a musím teda říct, že to bylo strašně krásný s těma dvěma lidma dělat, ale jako... s dvěma úžasnýma lidma. Jo. No a to je jenom to, co jsem mohla zjistit za těch pár dní. Chtěla bych je potkávat daleko častějc. No.
1: No a co tam hraješ?
0: No, já tam hraju starostovou. A což je teda ale taky docela fajn, že to není zdravotní sestra. Jako to je změna. Teď mi nabízeli řidičku autobusu a já jsem nemohla, to mě tak mrzelo. To bych si dala hned. Ale to jsem chtěla říct, že já tam mám scény, kdy na toho Oldu celý den jsem mluvila, já jsem měla celý stránky textu a on se dívá. On neřekne, možná, že neřekne ani větu za celý film, to nevím.
1: Očích,
0: ale ten pohled, to, jak se dívá, co prostě ten člověk má v sobě, co vyzařuje, to bylo nádherný sledovat. A Dáša Vokatá, která není herečka a která, když jsme spolu měli dialog a já jsem měla detail, tak ona nikam neodešla, seděla za kamerou a hrála prostě úplně přesně na 100% tu scénu pro mě, abych já mohla co nejlíp zahrát ten detail. Takže když se mi pak děkovala a řekla se mi, tak paní kolegyně, já fakt moc děkuju. Tak on řekla, ježiš, já jsem kolegyně. A byla rostom, byla úžasná a byla opravdu, to bylo, jak byla vlastně profesionální, mm-hmm. Jo, v tomhle, no. To už
1: tak
0: se
1: to
0: člověk kolikrát nedožije od kolegu.
1: To je Zahradník.
0: To je Zahradník.
1: A myslím ještě
0: potom
1: jiný
0: jsme
1: film.
0: No a dotáčeli jsme vlastně třetí pokračování minisérie Iveta. O Ivetě
1: Martošovi. Tam hraješ maminku?
0: Tam hraju maminku, dvou dcer.
1: Natáčelo se to na Moravě naší?
0: Natáčelo a natáčela jsem tam s Aničkou Fialovou, to je jedna z dcer, že ta hraje Ivetu Bartošovou, a s Eliškou Křenkovou, která už mi před asi 2 lety hrála dceru, nebo já jí matku, ve filmu Olma Omerzu Atlas ptáku. Takže tu už jsem měla podruhé jako dceru. Jsou to fajn holky, jako dcery dobrý.
1: Iveta Bartošová nám teď zaspívá.

0: Alenko, maminka Ivety Bartušové stále žije, ty jsi hrál,
1: ano, ano.
0: Potkali jste se?
1: Nepotkali jsme se, bohužel. Bývala bych ji potkala ráda. Ale, no,
0: nebyla
1: tak,
0: napojena na ten projekt, nebo nevyjadřovala
1: myslím,
0: se k
1: Myslím, že víc to režisér Michal Samir probíral všechny ty situace a celý ten její život a zpívání a všechno s Arturem.
0: Uh-huh. A s tím se spotkala?
1: Taky ne. A se sestrou. Ivety.
0: Ani s tou se nepotkala.
1: Ani s tou se, vůbec jsem se s nima. Já už jsem dostala jenom info a text.
0: Ano.
1: Ale takže bohužel jsem se s nima nepotkala. No třeba premiéru posledních dílů teprve budeme mít, tak třeba budu mít štěstí.
0: Tak tvoje maminka si nemůže vybírat práci, ta čeká, až bude oslovena. Ty si plánuješ, ty seš cílevědomá, aspoň tak na mě působíš, jak si své projekty sama.
2: No, ono to je spíš tak, že já vlastně prodávám něco, čeho je nekonečně mnoho. To znamená, do kurzu může vlastně teoreticky vstoupit nekonečně mnoho lidí, takže oni, když mě objevujou vlastně skrze ty sociální sítě, tak oni už automaticky kupujou ten kurz a já vlastně se angažuju jenom tím stylem, že každý měsíc si musím napsat scénáře, natočit videa s kameramanem, pošleme to střihačkám, asistentka to dá na sociální sítě a tohle to je vlastně proces, který
0: takhle
2: jede. A to si
0: musíš zaplatit sama? Zrod takového toho videa, které
2: určitě.
0: Má tvůj scénář, to video, že jo? Ty tam účinkuješ sama, tam seš k vidění.
2: Já to sama píšu a sama jsem vlastně na tom videu, ale ta technická stránka toho, vlastně mám kameramana, který přijde k nám domů, má všechnu tu kamerovou techniku, všechno to nastaví,
0: nechá si to zaplatit,
2: svítí. No a toho platím a pak mám vlastně dvě střihačky, jednu, který platím, jedna dělá dlouhý videa na YouTube a druhá dělá vlastně ty krátkoformátový na Instagram minutovky vlastně.
0: No. A každý, kdo se ti tam přihlásí, zacáluje Kachyňové, že jo?
2: No, ano.
0: No, z čeho bys to platila? Ano.
2: Přesně tak.
0: Takže to jsou účastníci toho kurzu, které ty z oka do oka nespatříš, ale oni si přečtou, na jaký účet mají poslat peníze a to je to v podstatě...
2: No, je tam platební brána, no, ale...
0: No, co tam je platební brána?
2: Platební brána, no.
0: To zase nezabírám, ty víš, co je platební brána?
2: To je takový to, kam zadáš číslo karty...
1: Jo, jenom proto, že už mi to vysvětlila. Ano, ano. Tak teď ti to vysvětlím.
2: No, číslo karty tam zadáš, fakturační údaje a potom můžeš zaplatit takhle online. To určitě znáš, ale...
0: To nebudeme rozebírat.
1: Já bych to taky nerozebíral.
0: Alenko, pojďme do Ungeltu. Jak jsem říkal, ano. Ty jsi nejobsazovanější herečka v Ungeltu. Hraješ tady čtyři role ve čtyřech představeních. Většina herců, jak si dneska ráda, v podstatě koluje divadly. Ty ses tady zabydlela a co tě k tomu vedlo? Ty potřebuješ pocit příslušnosti?
1: Jo, já potřebuji někam patřit. A tady se děje taková věc. No, nevím, no asi to musíš dělat ty. Ale přijde mi to jako zvláštní, že tady jsou jako strašně jako fajn lidi, jako dobrý lidi, slušný, dobrý, příjemný lidi, takže člověk se jakoby těší už ta hodina před představením, kdy se sem jdu připravit, tak já vlastně už jsem tady ráda, už tady mám jako svůj rituálek, kafičko, svoje jako mi holky tady právě garderobiérky udělají, kluci bezvadný, který nám svítějí, zvučejí, technici. Vlastně, ale všichni i dokonce tady v kanclech, že jo, holky. No takže jako já nemám žádnej důvod, kam bych utíkala. Mě tady fajn. A dostávám tady krásnou práci.
0: V Ungeltu mají herci tu výhodu, že do toho mluví, co budou hrát, dokonce i s kým budou hrát. A Mihulka do toho vydatně mluví.
1: Fakt? Jo, tak asi trochu jo. Asi trochu jo, protože vlastně si uvědomuju, že mám štěstí právě na ty lidi, s kterýma hraju. Člověk si nemůže taky vybrat, jaký bude mít kolegy, kdo s ním na tom jevišti bude stát.
0: Tady
1: a tady může.
0: Na jevišti jsou lidi, kteří spolu chtějí být, kteří se navzájem vybrali. To je,
1: no,
0: myslím,
1: nesmíte se
0: štěstí.
1: Seknout, že jo? Protože když se seknete, tak je to jenom vaše chyba. Můžete nadávat jenom sám sobě, no.
0: Ano, ty jsi viděla maminku? Ano, viděla ve všech rolích v Ungeltu. No, Karolinka chodí na veřejné generálky.
1: Ale ona chudinka právě chodí na ty nejhorší představení, protože to je tam vlastně chvíle, kdy se udělá nejvíc chyb, všichni jsou nervózní. Posledně tady dokonce byla nějak jenom, když tady byli, nevím, jak se jim říká, pořadatelé,
0: no,
1: co si vybírali.
0: Alenko,
1: jako vlastně...
0: Z celé republiky díky tomu Ungelt žije.
1: Jo, já to chápu, ale vlastně
0: víš?
1: Oni ještě chudáci přijeli, to byl, já já jsem měla covid, bylo to spožděný celý, jako, takže všichni čekali, no a taky, jak jste na mě byli hodní, kam bych chodila. No a prostě, a oni přijeli a my jsme to úplně čerstvě vlastně sotva jako dali dohromady, takže tady seděli a já jsem si připadala tak trošku jako u komise na Janáčkově akademii v prvním kole jako talentových zkoušek. No a do toho tady seděla ta Karolka, která to se vším všudy viděla, takže bez jakýchkoliv reakcí my s tím Daliborem stuhlí, že to asi není vtipný, že se nikdo nesměje.
2: Já jsem se smála.
1: A no, skvělý, no, takže je to dobře, že chodí.
0: No a jak maminka tančila, dcera byla udivená.
2: Nebyla jsem udivená.
0: Nebyla jsem udivená? Ty
2: maminka tančí hodně, tančit. No jasně.
0: Karolina taky tančí?
2: Já, no ano, tančím, ale nikomu bych to nepřála vidět, takže...
0: Ty jsi trénovala doma asi, jo, že jo?
1: No, já jsem moc netrénovala doma, jako já jsem jednak měla ten covid, takže já jsem byla ráda, že vůbec můžu, že mám energii se do toho znovu pustit po tom covidu, protože mě zaskočilo, že ten covid nebylo to nic hroznýho, ale byla jsem jako dlouho unavená, jo, že jsem dlouho neměla tu energii. A zrovna tohle představení Stůl pro dva tu energii chce, jako... A pořádně. No ale měli jsme Klárku, choreografku, taky herečku, která nám s tím pomáhala a naštěstí jsme se i s Pavlíkem Ondruchem, který to režíroval, tak jsme se domluvili, že už si udělám takového strýčka, že jsme se sešli párkrát předtím. Takže to byla ta klika, že tam já jsem měla něco už odpracováno dopředu.
0: Alenka tam tančí zambu a my si ji teď poslechneme.
1: Tančím zumbu. Zumbu a sambu.

0: Principál se stydí, měl by vědět, že Mihulová v divadle Ungerte tančí zumbu a ne zambu. Já jsem si to spletl se sambou.
1: No, jasně,
0: samba existuje,
1: jasně,
0: ale ty tančíš zumbu.
1: Raz, dva.
0: Holky, a pojďme, sousedky, k vašem osobním vztahům. Jak žijete v tom jednom
1: osobně
0: domě?
1: Osobně se velmi stále milujeme.
0: Ano, to je zjevné, matka a dcera, no ale trošku prozaičtější. Zázemí, kdo uklízí, kdo nakupuje, nebo každý solo?
1: To děláme v obě.
0: Obě.
1: No jasně. Tak maximálně, když něco zapomeneme, jedna nebo druhá, tak křičíme jako z patra do patra. Máš tohle, pošli tam to, dones to. No ale v podstatě to ani moc není, my jsme takový jako řádný.
0: A
1: že?
0: O víkendu společné obědy?
2: Jak kdy, ale většinou je to tak, že já jako vařím, prohodili jsme si to trošku s maminkou,
1: jo,
2: takže
1: to je super.
2: Já vždycky...
0: A dobře.
1: Skvěle vařím.
2: Já vždycky
1: skvěle
2: něco uvařím a dám jako, vždycky udělám porcičku navíc, taky jako donesu nahoru mamince a tak.
1: Výborný, no.
2: Taky skoro každý den s železnou pravidelností, protože já vlastně pracuji z domova, takže mám doma kancelář a maminka, že většinou jako hraje večer, nebo buď je celý den pryč na natáčení, nebo tak, ale když je zrovna doma, tak vždycky jako buď já, nebo maminka mezi 11. třeba až 2. odpoledne, tak jedna z nás buď zavolá, že si normálně zavoláme na telefon, a nebo prostě zavoláme na sebe ze schodu jenom. A to je, jestli půjdeme na kafíčko. No a tak kafíčko, maminka má nahoře kávovar na kapsle, já ho doma dole nemám, já mám jenom French press, takže já vždycky jdu nahoru na kafíčko ještě. Takže každý den spolu jsme v podstatě jako minimálně hodinku, jako i ve všední dny.
1: No, za kávovár, aspoň se vidíme.
2: A já tam v jednom baráku. Ale já tam nechodím jenom kvůli tomu kávovaru.
1: Ne, Kačka mi volá nahoru tím telefonem a já volám z těch schodů dolů. Kafe je hotový, pojď nahoru.
0: No, ale tobě, ty jsi říkala 8:29, ale se bude za rok 60, promiň.
1: Řek pokoj!
0: Vy holky spolu pořád jezdíte na dovolené, to je úplně nezvyklé. Jste se nějak zamilovali do Bulharska, tam jste nejčastěji.
1: No do sebe, ale no, do sebe zjevně. Chvíle, no tak to tak bývá, jako není to pravidlo, jo, ale tohle se povedlo prostě, no. Takže my jsme spolu vlastně strašně rádi furt. Já naopak si říkám, hele, dej tomu děcku prostor, nech jí žít, jako a tak. Ale což zase se stane tím, že máme každá svůj byt, takže ono to tak vypadá, ale my jako vlastně se potkáme na to kafe, jo?
2: No stejně je to neobvyklý, bych řekla, jako, že...
1: Mídla nahoru.
2: No stejně bych řekla, že je neobvyklý, že se vídá jako dospělé dítě s rodičem každý den, alespoň na hodinku takhle, ale nám to tak jako vyhovuje.
1: Tak zase si hodiny telefonují matky s dcerama.
2: No to je pravda, to je pravda.
1: Ale ta dovolená, to je pravda, jako, že toho si já strašně cením.

0: u toho kafička, ne?
1: První byla v 18 letech, věděla jsem to od 16 a v 18 letech to byla moje nejlepší kamarádka Zuzka, který jsem to řekla jako první, a já jsem udělala takový skvělý jako sociální experiment, a to je to, že já jsem se rozhodla vlastně nejdřív odjet na rok do Anglie, kde jsem si chtěla zkusit, jaký to je být autenticky sama sebou, že tam od začátku jako to řeknu všem, nebo samozřejmě jenom když se zeptají, ne, že to bude jako lidem oznamovat na ulici. No ale takhle, takže jsem si to jako vyzkoušela a těsně předtím, než jsem odjela, tak jsem to řekla všem kamarádům, zdrhla jsem. Pak jsem byla ten rok
0: nechala
1: v té Anglii. Nechala jsem to marinovat, jo. A potom vlastně, když jsem, já jsem nechtěla přeskakovat ročník v těch 18 tady v Čechách, tak jsem jezdila každý 2 měsíce zpátky domů, týden jsem jenom dělala zkoušky různý, psala testy a potom jsem zase letěla zpátky do Anglie, tam jsem chodila do školy, pak jsem se zase vrátila sem a takhle jsem to dělala. No a během toho, co jsem jednou byla tady, jako zpátky v Čechách, tak jsem vlastně to mamince řekla těsně předtím, než jsem šla do školy, takže jsem udělala úplně stejnou jako strategii.
0: Nemohla se zrodit diskuze, bylo to oznámení, jo, a byla odchod do školy.
1: Jsem na holky a utekla jsem v podstatě jako do školy a tak, takže jsem to taky nechala marinovat. Stalo se teda to, že maminka naštěstí měla moudré rádce, to znamená, že měla 2 kamarády homosexuály ve vztahu, takže jim zavolala a poradila se, jako jak postupovat a jako aby jí vysvětlili nějaký věci a tak, takže oni jí řekli, že je absolutně špatně věc, kterou mi třeba řekla, a to je otázka něco ve smyslu, no a kdo je ve vašem vztahu jako ten chlap a ta ženská? A já říkám, no tam jsou 2 ženský, to takhle jako úplně nefunguje. No, tak
0: to
1: potvrdili i právě jako kamarádi a tak, takže, ale jako bylo to všechno. Já jsem nezažila negativní reakci na svůj coming out jako v životě, což jsem hrozně vděčná za to, že jsem se narodila v téhle době, že jako ta společnost je tolerantní, že jsem se narodila jako, omlouvám se zrovna, že v Praze, kde jako možná taky jako jsem měla štěstí na dobrý okruh lidí a tak, ale nesetkala jsem se s negativní reakcí, no a od maminky už samozřejmě vůbec ne.
0: Tak, no Alenko, a teďka svěř tvé nejniternější autentické pocity v momentě, kdy se to na tebe vykřiklo před tím odchodem do školy.
2: Ku podivu třeba Karolka si myslela, že já to nějak jako tuším nebo vím. Ale mně nepřipadalo, že když chodí ve sportovním oblečení a hraje si radši se zvířátkama než s panenkama, že by to nutně takhle muselo být. Jo?
1: No, já jsem si myslela, že to víš z toho důvodu, že já jsem vždycky vypadala takhle, takže jsem
2: myslela, že to je nějaká pravda, indicie. Protože měla vlasy po zadek skoro.
1: Do druhé třídy.
2: Ne, pak jsi měla znovu v 18, když jsi byla v Brightonu právě. Nicméně jsem měla dlouhý kudrnatý prostě hřívu, ale o to nejde. Mně připadalo, že tyhle ty vnější věci nejsou to podstatný. Fakt je ten, že jsem neudělala jako wow, to jsem nečekala. Ne, jako nějak v tu chvíli mě to jako došlo, se mi to spojilo a jenom si pamatuju, že se ti takhle třásla ta bradička, jako, že jsem si říkala, tak jako ukápne ta slza. Jako vypadalo
0: její
2: to.
0: Její nebo tvoje?
2: Ne, nejdřív její.
0: Aha, jo.
2: Moje potom. Jo, takže nejdřív a nepláče velmi málo, vidím Kačko plakat, jo. Takže jsem si říkala, tak to bude něco vážného. A pamatuju si, že jsi mi řekla, já se bojím, že tě zklamu. A pak jsi mi to řekla a já jsem říkala, a tohle má být zklamání. Kradeš, lžeš lidem, jsi násilnická, tlučeš někoho, děláš prostě nějaký jako hrozivý věci. A to má být důvod, proč bych tě měla míň milovat nebo být zklamaná. Já tě nepřestanu mít rád, že tě vždycky budu mít takhle ráda, takovou, jaká jsi prostě. Jo, takže to přišlo. A co bylo jako důležité, že potom, když odešla do té školy, tak já jsem si uvědomila, že jsem jako vždycky měla pocit, že to takhle vnímám vůči okolí. A že jsem si to potvrdila, že je to pravda, když se to týká mýho dítěte. Jo, že je to stejný. Tak to jsem ráda. No nicméně odešla a rozbrečela jsem se. Jo. A pak jsem si říkala, co řveš? Co řveš, když jsi s tím úplně...
0: No ne,
2: ale co řveš, když jsi s tím... Jako když je to jako v pohodě, když nemáš jako žádný problém, všechno je v pořádku, tak proč tak řveš? No protože jsem si říkala, že vlastně musela být nějaká fáze, kdy s tím chodila sama a byla na to tajemství sama. Jestli jsem měla komu svěřit, že to není jednoduchý. No a druhá věc, naprosto sobecká, já chci vnoučata.
1: No, ale to byla právě taky jako, no dobře, jasně, a takže jasně chodíš s holkama, jenom s holkama. Jo.

0: dobře, jasně. A, no, a, no a děti, a v klidu, mami. Já chci mít děti, budou vnoučata. Tak dobrý.
1: Jo, a od té chvíle je to pohoda.
2: Tak holky, to bylo krásné. V tuhle chvíli opravdu velmi blízké sousedské popovídání. Já vám děkuju, že jste přišli. Loučí se s námi Alenka Mihulová, Karolina Kachyňová.
1: Děkujem.
2: Loučí se s vámi principál divadla Ungelt Milan Hein. Tak, na viděnou.
3: Pořady plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 3 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Slečna Dušková, vy si možná ani neumíte představit, kolik posluchačů píše do rozhlasu s tím, že tahle doba je vlastně horší než ta předcházející. A vaše přítomnost v této rozhlasové kavárně, váš příběh, vaše studia ve Francii jsou jedním střípkem té mozaiky, která vypovídá o něčem jiném. Že dneska už je běžné, aby člověk studoval tam, kam, dejme tomu, moje generace jezdila jen tehdy, když někdo umožnil devizový příslib. Dobré odpoledne.
3: Vítejte.
4: Dobré odpoledne.
2: Proč jste tam studovala a co a kdy a jak to bylo?
4: Já jsem v roce 1990, to znamená, že mi bylo 18 let hned po maturitě, jsem byla v létě ve Francii. Jen tak na měsíc. Peníze žádný, samozřejmě, jenom nějaký chleby, paštíky, puding, baťohu. Teď jsme tam přijeli s kamarádkou.
2: Do tý...
4: No to byla trocha, já už jsem měla maturitu z francouzštiny hotovou. Tak nám s kamarádkou přijeli a ta Paříž, to byla pecka. To jsme se řekli, tak tady musíme jednoho dne bejt, to jinak nejde. No já jsem to vzala vážně.
2: Co si mám vyložit pod pojmem ta Paříž, to byla pecka? Šli jste v roce 90 po těch památkách, anebo vás fascinoval spíš ten současný život kaváren a prostě toho, co se děje na ulici?
4: Jste tam jen tak procházeli.
2: To druhé.
4: Na té vstupy jsme neměli ani. Jsme tak zvonku, vždycky se podívali. Jsme tam procházeli po těch ulicích několik dní a bylo to prostě skvělé.
2: Dobře, jenomže mezi maturitou a návštěvou Francie byla zřejmě nějaká úvaha, ta předpařížská, o tom, co vlastně budete dělat dál.
4: Ta úvaha tady byla. Já jsem původně měla v plánu, že bych tu francouzštinu chtěla dělat dál, ale nedostala jsem se.
2: Neměla jsem přijímací
4: zkoušky na filozofickou fakultu samozřejmě. No a neudělala jsem ty přijímačky, protože z toho nic nebylo, najednou volný rok přede mnou, tak jsem chodila do práce, teda já mám v Hradci ekonomku, dneska už to obchodní ekonomie, v té době to byla ještě ekonomická škola.
2: Kdeže prosím, v Hradci Králové, sešla jsem dobře.
4: No, a tak jsem rok chodila do práce, udělala jsem u jedné soukromé firmy a vydržela jsem tam 9 měsíců, jsem vařila kafe a hrabala se v listinách a tak různě mě utekla ta pracovní doba.
2: Jenomže vy jste pak v té Francii začala studovat velmi natvrdo, velmi zajímavý obor.
4: Ten první rok i po té Francii, když jsem byla v té Paříži, jsem se vrátila do Čech a byla jsem tady teda celý tenhle první rok. Jsem se zase nedostala na tu moji oblíbenou filozofickou fakultu ani do Olomouce, ani do Brna, ani do Prahy, tak to už bylo vážný se mnou. Jsem říkala, tak to už holka, musíš něco začít dělat. A napsala jsem dopis do jedné pařížské agentury, která mě sehnala rodinu jako au pair. A takhle jsem tam v září 1991 přijela.
3: Dnes jste absolventkou univerzity?
4: No pozor, ještě nejsem. Mě ještě chybí jeden postgraduální rok, který mě dá diplom, právo na to provozovat praxi psychologa, klinického psychologa, ale to dneska nemám ještě.
3: Co to je za univerzitu, kterou jste vystudovala?
4: Říká se tomu Paříž 5, René Descartes. Jsme tam teda my, psychologové, ale jsou tam ekonomové, matematici, doktoři, lékárníci a zubaři.
3: Dřina?
4: No, musím vám říct, že já jsem si tenhle obor vybrala taky proto, že můžu to říct, na té psychologii je méně hodin než na té medicíně a já, protože jsem neměla ani stipendium, ani naši mě z domova nemohli dávat nějaký peníze, jsem musela chodit vedle toho do práce, takže když máte 20 hodin školy a 20 hodin nějakého jobu vedlejšího, tak on už vám to moc nezbyde. Na jednu stranu mě ta psychologie zajímala a tohle tam hrálo velkou roli. Dřina to byla, dalo se to vydržet.
2: Čili o vaše dny a týdny, co se týče náplně, bylo v Paříži vrchovatě postaráno, protože
4: bylo.
2: Jste musela dělat, abyste mohla studovat? A pak jste taky studovala.
4: Tak jsem taky studovala.
3: Vy jste se zmínila, že jste nalezla zalíbení už v roce 1990 v kavárnách. Dneska jste opět v kavárně, ovšem Bohemia. Vítejte u nás, Irena Dušková je vaše jméno.
4: Ano.
2: Dobré odpoledne, Ireno.

0: co všechno člověk dělá v Paříži, aby si mohl platit. Ostatně, jestli to není nějaké tajemství, kolik jste měsíčně potřebovala na to, abyste mohla studovat a přitom někde trochu bydlet a trochu jíst?
1: Ve Francii je ten systém ještě takový, že ta univerzita je státní, tak vy se tam za poměrně malý obnos můžete přihlásit září, pokud teda vyhovíte těm parametrům těch přijímacích zkoušek.
0: Jako cizinka,
1: jako
0: to
1: cizinec.
0: Je relevantní.
1: Mm-hmm. To znamená, že jde o nějakou částku, takových 900 franků na rok.
0: To by nebylo tak.
1: Ne, právě že není. Tak to je jediná šance těch zahraničních studentů, jak už jsem měla. Potom, ale ty náklady, oni samozřejmě vás vezmou, ale nezajistí vám nic. Žádnou kole, žádnou menzu, nic, se všechno na vás.
0: Učebnice, knihy.
1: Ne, nic, absolutně nic. No a potom, že Paříž, hlavní město, všechno jako v Praze, to je strašně drahý. Ten nájem úplně nejhorší ze všeho.
2: Co bylo pro vás v té Paříži, kromě toho studia, kromě těch jobů, co jste měla, největší zážitek?
0: Brigád, přeložím do češtiny.
1: Největší zážitek.
2: Byli to Francouzi?
1: No to
2: bylo
1: ne.
2: To francouzské jídlo?
1: To bylo. To je pro mě pořád. To se pište. To miluju. To jejich kuchyň, cokoliv.
0: Co ještě? Jde to hloubš? Máte ráda ten životní styl, kdy se žije tou chvílí,
1: ráda.
0: Kdy sliby se možná neplní, ale přesto je to docela fajn, byť možná povrchní?
1: To je těžký, na co se ptáte.
0: Já vím.
1: V těch 18 letech jsem tam přišla teďka, je to takový náraz pro vás, ta kultura úplně jiná, úplně něco jiného. Kolikrát se potkáte s lidma, něco si myslíte a pak po čase zjistíte, že to je všechno úplně jinak. Nějak mluví jinak, se vyjadřují než my, co pro nás znamená určitě ano, pro ně znamená možná a tak dále.
0: Čili rozhodně nejde jenom o převod jednoho slova do jiného jazyka, ale o jiné myšlení, jiné
1: určitě.
0: Zázemí.
1: Určitě.
0: Udělala jste hodně chyb?
1: Tak moc jich naštěstí nebylo. Já jsem se to rychle dozvěděla. Všechny ty foupa mě hnedka řekly, tak jsem se rychle zlepšila.
0: V čem se třeba Čech nebo Češka může ve francouzském kontextu, ve společnosti, v partě dopustit různých foupa? O co třeba jde? Buďte konkrétní.
1: No, ta společnost tam je jiná. A právě díky tomu, že jsem tam přišla a začala jsem hlídat ty děti, dostala jsem se do těch nejvyšších kruhů. Kdo si tam může dovolit nechat se hlídat se nějaký obnos týdně, 3-4 děti?
0: Lépe situovaní lidé samozřejmě.
1: A ta třídní společnost prostě tam je a tahle cena, ta třída mě tak překvapila. No. Překvapilo mě to vším. Bylo to pro mě náročný, co musím přiznat teda. Vy tam přijdete, teďka vůbec nevíte, která by je, co se má kam dát, samozřejmě nejde to jenom u toho stolování, ale co se může říct a co se nemůže, co pro vás je úplná banalita, ale pro ně už to foupa, třeba zvednu telefon a maminka, paní, u které já pracuju, se mě ptá, je Margaret doma a jí řeknu ne a protože jsem hodná a chci ještě k tomu něco přiležit, kde zrovna je, tak řeknu, odešla s kamarádkou a užiju k tomu výraz a vyk se kupín. A tenhle výraz by znamenal pro takový jako jemný ucho se svojí vlastní kamarádkou, s kterou má nějaký fyzický vztah, jako kdybych jí chtěla říct, vaše dcera je lesba. Což samozřejmě bylo hrozný foupa, jako já potom se to všechno vysvětlilo, tak stačná je cizinka a tak dále. A tohle jsou pro vás věci, které se stanou.
2: Jak mladí Francouzi, vy jste blondýnka, to znamená, že atraktivní děvče už jenom na první pohled.
0: Erko, kladívko, Paříž ani zdaleka není plná jen Francouzů.
1: No, balili mě. Na ulici, v metru, kdykoliv.
2: Jinak než tady?
1: No určitě, to hned si sednou naproti, hned se vám dívají zpříma do očí a pokud je to teda v metru, tak si sednou tak, aby vám pokud možno i kolenem se dotkli. Takže i ten fyzický kontakt tady je a je to trochu šok. No a pak hned vás osloví nějakou banalitou, kam jdete, odkud jste, když oni jako na mě, že jsem cizinka, tak dále, tak dále.
0: A znamená to, což pro dívku mnohdy může být velmi nepříjemné, že se ten člověk na vás přilepí, vystoupí třeba s vámi z metra a pořád s vámi jde. Jak jste se naučila se těch koketérií zbavit nebo postavit si tam, kde jste chtěla hrát?
1: Nejdřív jsem utíkala a pak jsem to nějak tak diplomaticky jsem z toho vezula, ale řekla jsem, že pospíchám, že nemám čas, ale příjemně jako.
0: Vraťme se ještě do těch rodin, do té vyšší střední vrstvy nebo dokonce do vrstev opravdu vyšších. Chovali se k vám ti lidé sice laskavě, ale se zřetelným odstupem, nebo jak vypadal ten váš kontakt?
1: Chovali se ke mně jako k zaměstnanci. To znamená, že mě od první chvíle bylo jasný, že nejsem člen rodiny, že tam jsem proto, abych se starala o to dítě, abych uklízela a ta hranice mi známa. Je absolutně jasná od začátku.
2: A to bylo bez výjimky? Vy jste třeba pracovala ve více rodinách, vždycky to takhle bylo?
1: Ne, vždycky to takhle nebylo, ale moje první rodina, můj první kontakt, to bylo takhle jsem pracovala u takového vysoce postaveného pána. Když jsem k ním přišla poprvé na tu večeři, nebo na co mě to vlastně pozvali, tak se otevřely dveře a já jsem myslela, že třeba bych mu podala ruku a představila se. A on mě ji nepodal. A jenom mě oddál, tak tu bude ta slečna, co tady možná bude pracovat, a to v té chvíli mi to bylo úplně jasné.
0: Jak člověk řeší ten problém, že má hlídat nebo vychovávat malé dítě, které je doma v určitém jazyce, ale vy v něm doma nejste. To dítě se vám třeba může začít pošklebovat, že jakoby šišláte v té francouzštině.
1: Takhle to není právě, ty děti jsou výborný, s tím, co ti dospělí vám pořád připomínají, odkud jste. Ano? Vy se tam někde cítíte jako doma a teď najednou při každém prvním kontaktu vám to někdo připomene. Vy jste ten cizinec, když máte ten přízvuk. Ty děti to neudělají nikdy. Vám to nikdy nepřipomene.
0: Čili ty jsou ještě spontánní.
1: Určitě. Ty vám nikdy neřeknou, Ireno, jak to divně mluvíš, děláš chyby a co to máš za divný přízvuk. Nikdy. Jakýhokoliv věku a tím je 5 nebo 10.
0: Vy jste chtě nechtě tím, že jste pracovala v rodinách, jak se o tom Ota zmínil, pronikla do té francouzské společnosti trochu zevnitř. Máte úplně jiný pohled než turista, který tam přijede a vidí všechno zvenčí. Uměla byste tam žít navždy, vdát se tam, sdílet její hodnoty, což zní pateticky, ale já to myslím velmi každodenně?
1: No, to taky záleží, koho bych si eventuálně vzala, že jo.
0: Ale v obecné rovině?
1: V obecné rovině možná, ale bylo by to pro mě těžký.
0: A teď to obraťme. Vy tam jste vlastně 7 nebo 9 let dohromady?
1: 7 let.
0: 7 let. A sem se vracíte jednou ročně víckrát?
1: Na Vánoce a v létě.
0: Vzdaluje se vám tato společnost?
1: Ne, nevzdaluje.
0: Rozumíte jí?
1: Rozumím stále, nevzdaluje se. Jsem prostě vždycky, když přijedu a vystoupím tady v Praze na nádraží, tak jsem doma.

chlapcem, půl psem a napůl ženou. Do hlavy griotka rum, olé, jak mě

0: Psychologové prý se brání nechat si změřit IQ. Je to tak?
1: Já taky.
0: A proč? Já také nejsem psycholog. Ale proč vy, Ireno?
1: Něco děláte, je to pro vás nějaký pracovní nástroj, vy s ním nějak zacházíte, to jste se taky naučili na té fakultě a teď si to nechcete uvědomit, že třeba to, co si říkáte, že máte toho pacienta naproti a vám tam vyplňuje nějaký ty křížky a vy si říkáte, no to je teda průser, jak se tohle může myslet a pak to zkusíte, je to třeba ještě horší, že jo? Tak to s tím se musíte nějak vyrovnat, protože se s ním vyrovnával, potom už lepší to vůbec neskusit.
0: Mimochodem, co označujete tím krásným termínem, tuším pracovní nástroj, je to mozek toho druhého nebo je to jeho duše? Mluvme o tom klientovi.
1: Ne,
0: co,
1: jsem,
0: co jste tím myslela?
1: Teď jsem myslela konkrétně tu baterii těch našich testů.
0: Ten konkrétní úkon. Mm-hmm. A o co jde psychologovi vašeho věku, vašeho pohledu na svět? Jste mladá psycholožka, vrátila jste se z Francie, otevřela jste si tady soukromou praxi. Jak vám přijdu, protože zřejmě mi v životě něco nejde dohromady.
1: Asi bych se snažila každopádně vám nějak pomoct, ale třeba ne vždycky by to vyšlo. Psycholog musí si uvědomovat, že jeho možnosti jsou ohrančené.
0: Co vás ve škole v té Francii na vysoké škole hlavně učí? Abyste člověka, který za vámi přijde, bedlivě dlouho poslouchala?
1: Ne, se mnou to zatím bylo tak, že ty 4 roky to byla teorie. Teorie, zajímavá, ale knihy se na mě valily. Univerzita, kde jsem teda já jsem a byla, tak...
0: Paříž 5,
1: tak to je psychoanalyticky založená. A takže tam ten Freud se vám cpe do hlavy, že jeho životopis máte na chodbách napsaný, ale to tam opravdu je.
0: Opravdu?
1: To už někdo vyděšen to tam napsal.
0: Čili je modlou té výuky.
1: No, je to tak. No tak potom ta literatura se tam probírá, každý ten případ, známý, neznámý, se tam přetřás a my se to učíme na spaměť.
0: To jsou ty 4 roky a ten pátý?
1: No ten pátý, to nevím, co mě čeká, já to vím tak vyprávění těch mých starších a úspěšnějších kolegů.
0: Čili řekněme jakási simulace dialogu s pacientem, léčby klienta, to jste ještě neabsolvovala?
1: Ne, já jsem se s tím setkala teď tady v Praze, když jsem na stáži v Bohnicích. Poprvé jsem se s tím setkala, teď jsou to 3 měsíce, co do toho dá se říct trošku jiným, nebo poprvé vidím, co ta praxe obnáší.
0: Ještě k té výuce ve Francii, je to ten systém věčných testů, anebo také ústní zkoušky?
1: Ústní zkouška tam neexistuje prakticky. Vy tam projdete těch 5 let, takže docházíte na písemnou zkoušku, která trvá 3 a 4 hodiny. Termín je vám předem daný a vy s tím nemůžete nic dělat. Oprava je anonymní, znamená, že tam nepíšete ani jméno, ani příjmení, máte číslo. Pod tím číslem vás opraví profesor, který neví samozřejmě ani, kdo jste.
0: Často vás vyhazují?
1: Velmi často.
0: Ano?
1: Velmi často, protože bohužel tam máte teda ten čas, ty 4 hodiny a teďka povinných nějakých 5-6 stran, co tam musíte vyplodit. Otázka je absolutně přesná, jestli nemůžete dovolit mlžit tam na stránce nebo na dvou.
0: Píše se esej. Nejsou to ty testy z křížky?
1: Ne, píše se esej, musíte mít samozřejmě tu strukturu, položíte si problém, napíšete úvod, teďka to tam proberete, závěr, odpověď na otázku, která se vám položila. Ta otázka bývá často, je to taková ta malá podrobná otázka, kterou jste kdysi viděl před měsícem, když jste se hrabala v těch skriptech a teď je to ono a vy si nevzpomenete. Vy si nemůžete a víte, že jste to četl 3x a není tady ten ústní kontakt s tím profesorem, který vás na to přivede, protože ví, že vy to víte. Vy tam ty 3 hodiny sedíte a říkáte si, já to vím, ale napíšete nic a pak je z toho nic. To znamená 0. 0 bodů.
0: A to ještě dneska po těch 4 letech strávených odborným studiem v nějaké oblasti problém s tou hantýrkou odbornou, s tou francouzštinou v oblasti psychologie?
1: Ne.
0: Ne, to už ne.
2: A tady ano?
1: Tady ano. Tady ano, každý den se ptám kolegů, co to znamená, co to je za slovo. Oni se smějou, vysvětlují mi to.
0: Mluvíte vlastně v Paříži někdy s někým česky?
1: Ne. V jedno období jsem se nechala vyhodit z bytu a neměla jsem kam jít a měla jsem kamarádku Slovenku, která dělala stejnou univerzitu jako já, byla ve stejném ročníku, což je vzácnost, protože u nás cizinci moc nejsou. Musím to říct, že jsme ten rok byli zapsaný jen my dvě a z toho teda Češka a Slovenka. Já jsem ji našla na listu, když vidím najednou Čermáková, tam bylo napsáno, to jsem úplně zajásla, říkám, no to není možný, to je Češka, hned jsem ji vyhledala, zavolala jsem ji a byla to Slovenka teda, bylo to hrozně fajn, žili jsme spolu rok a půl, jsme spolu bydlali, vzali jsme si spolu byt, tak to byla v týmí éře frankofonní, to byl jediný rok a půl, kde jsem měla denní kontakt s někým, kdo mluvil mojí řeči, bylo to skvělý.
0: Podařilo se vám v té Paříži za ta léta si najít někoho, koho byste označila za skutečného přítele nebo přítelkyni a uměla byste to díky svému psychickému ustrojení ostatně i tady?
1: Z těch 7 let, co jsem v Paříži byla, tak jsem si moc přátel neudělala. Snad byla sama. Někdy je fakt jako v plotě.
0: A myslíte si, že takto sama byste byla i tady?
1: Ne, určitě ne.
0: Ne. Čili není to vaší povahou, vaším, dejme tomu, potenciálním samotářstvím, ne. Ale ne. Tou pozicí cizinky jiné společnosti.
1: Je to pozice cizinky a je to taky tím velkoměstem. Paříž je neskutečně větší než ta Praha a ta anonymita je tam strašná, nikdo nemá čas ani na vás.

0: Nicméně, Irino, jednoho dne jste vstoupila do jakési restaurace, tuším na inzerát, vidíte, já jsem to četl v novinách. A tam byl mladý muž, který si vás 5 minut vůbec nevšiml a pak se na vás hrubě osočil. Co tento okamžik vlastně odstartoval?
1: No, bylo to tak, že jsem odpověděla na inzerát, hledáme servírku na ten polední servis, nabízíme nějaký obnos, který byl zajímavý, tak jsem tam hned vběhla druhý den, hledala jsem to, bylo to ve 13. čtvrti, to je čínská čtvrť, tak jsem si říkala, oje, co mě zase čeká. Ale byla to francouzská restaurace, jsem přišla dovnitř, tam bylo prázdno, bylo to dopoledne, připravovalo se to k tomu obědu a tam stál za pultem mladý muž, něco počítal na kalkulačce, já jsem tam jako v sebevědomě jsem vešla a teď čekám, co teda mě řekne a neříkal nic. Už jsem tam čekala tak několik minut, tak jsem rudla a bledla, teď jsem už jsem tak hlasila několikrát dobrý den a pořád nic, až pak je mě zvednul otrávený zrak, takhle se na mě podíval přes ty brejle a říká mi, co tady děláte? A já mu říkám, no, já jsem přece ta slečna, co vám odpovídá na ten inzerát, já jsem ta servírka, co bych tady chtěla dělat. Já jsem přišla kvůli těm sendvičům. Já mu řeknu, já jsem přišla kvůli těm sendvičům.
2: Jste řekla vy.
1: No, uvěřil byste to.
2: Slyšela jste se, jak to říkáte.
1: A ty jsem celý duch řekla, co tady vykládáš, jaký sendviče. On to takové skutečnosti bylo, protože on totiž hledá někoho, kdo by venku před tou restaurací na takovým poutíku prodával sendviče kolem jdoucím, takže ono to nebylo přímo jako na ten sál, kde bych se chtěla dostat, protože to tam bylo moc pěkný. Tak něco mě jako řekl, že mi zavolá, rychle jsem vypadla teda a šla jsem do toho metra a říkám si, no co to je za absurdní nesmysl úplně kvůli sendvičům. Takový to holčičí trauma jsem z toho měla. Uplnul týden, si říkám, no tak na to zapomeň, už určitě na tebe myslí, na tuhle holku, která se tam takhle uvedla. No a zavolal mi, přijďte teda pracovat v pondělí, nějakou tu hodinu, přišla jsem tam a pak z toho byla láska.
2: To byla tečka.
1: To byl začátek.
0: To byl začátek.
1: No, byl to začátek výborného vztahu, který trval 2 roky. Je to vlastně člověk, s kterým jsem nakonec podnikla tu cestu, jak už tady o tom byla řeč, do toho Mongolska, přes to Rusko, na motorce a tak dále.
2: Tady o tom byla sotva zmínka, teď to rozkryjeme. Člověk, o kterém mluvíte, byl Pařížan?
1: Byl Pařížan, tatínek Vietnamec, maminka Švýcarka, takže tam se to tak všechno nahrnulo.
0: Znamená všechny oči trochu?
1: Ani ne, ale takový ten nos.
2: Může takový člověk ve vás v Paříži vidět cizinku, nebo jste si byli blízcí už tím, že každý jste tak trochu byli, jak člověk říká, od někud?
1: Určitě, my jsme si byli blízcí jak povahou, tak taky tím původem. Protože on jako majitel té restaurace nám chodili zákazníci a říkali mu, odkud jste? Vy nejste Francouz. A mě zase říkali, vy máte nějaký přízvuk, vy nejste Francouzka. Tak to nás určitě kydalo dohromady. Mm-hmm.
0: Nicméně, vydali jste se tedy do státu bývalého Sovětského svazu. Vyprávějte,
2: proč vlastně?
1: Tak to začalo tak, že jednou jsem přišla po servisu večer za seržem do restaurace a on tam takhle seděl a přece měl obrovskou mapu a teď něco mi na ní ukazoval a říká, tady bych chtěl jet po téhle silnici, tady takhle dolů, ten Uzbekistán, Kazachstán, no to mě vždycky tak lákalo, to musí být paráda. Já říkám, to musí být paráda. A on, pojedeš se mnou a já pojedu. A jeli jsme. Teda byl rok příprav, to všechno trvalo strašně dlouho, bylo to komplikovaný tý víza, protože on jako Francouz to měl ještě komplikovanější než já, protože já jako do toho Ruska jsem nemusela mít, do Kazachstánu taky ne, a on potřeboval do každé té republiky a některý ten vstup i víckrát, což bylo strašně obtížné to udržet.
2: Kromě toho, že jste mu odsouhlasila ten výlet, ptala jste se během toho roku příprav, proč to tak láká, co tam chce hledat, s čím se chce konfrontovat vlastně?
1: Neptala. Já to chápu, když někoho to někam táhne, je to stejný jako já, když jim to někam táhne, tak to taky nevysvětluju.
0: No a dál?
1: Jednoho dne, když tak zase koukám do té mapy, tak vidím to Mongolsko vedle. A říkám si, teď to přece už je hned skokem, že jo, tam je nějakých 500 kilometrů, u toho Bajkalu potom ještě míň. Jsem se řekla, že to je výzva, tam se musí jet. No tak jsme se o tom chvilku povídali a řekli jsme, že teda jo, už to ještě o měsíc protáhneme, až do toho Mongolska se pojede. Pak se zase rozjelo mongolská ambasáda, jak to teda udělat, ale tady byl hlavně teda problém, to byla ta motorka. Oni by vás všude pustili, že jste turista do toho Ruska v pohodě, pokud jste letadlem nebo autobusem nebo organizovaně, to ní vůbec. Že ho to mají rádi, když jste organizován. No ale my na té motorce to byl problém, no, ten náš dopravní prostředek jim neseděl. To jsme museli vždycky žádat o speciální povolení, který nám potom vypsali do pasu a k nám to na těch hranicích zbaštili a projeli jsme to po každý, ale bylo to obtížné.
2: Čili vy jste z Paříže jeli na motorce, zřejmě i přes Českou republiku dál na Moskvu, ano?
1: Francie, Německo, Česká republika, přes Polsko, potom už jsme přejeli tu Litvu, Lotyšsko a tam jsme se chtěli podívat teda do St. Petersburku, tak jsme vyjeli trošku nahoru a pak už přímo na Moskvu a tam tudy už máte tu vlastně jedinou dálnici, to se ani říct nedá, to je silnice, která vede přes Sibiř. Takových 6000-7000 kilometrů Irkutsk a pak už jste na Bajkalu a tam...
0: Co taková cesta udělá se vztahem?
1: Zničí ho.
0: Zničí?
1: Ne, tak to není, to jsem nechtěla říct. Já si myslím, že dobrý vztah vydrží všechno. Dobrý vztah by vydržel i tu cestu, ale náš to nevydržel.
2: Mm-hmm. V čem se to klížilo, pokud o tom chcete mluvit? A my to nemyslíme tak, že bychom chtěli z vás lámat váš niterný příběh. Nás zajímá to zobecnění. To, co z toho může plynout
1: asi
2: pro někoho,
1: řekl,
2: kdo vás
1: že...
2: poslouchá.
1: Tady je ta ponorková nemoc. Uvědomte si, že jste 6 měsíců s někým 24 hodin. Se neopustíte, protože spíte ve stanu a sedíte na té motorce. Cokoliv se dohodne, to se dělá společně. Fakt je, že se neopustíte.
2: To je velká zkouška.
1: To je velká zkouška, ale myslím si, že to zvládnou dá. Jsem o tom přesvědčena, že se to zvládnou dá. U nás konkrétně tady bylo, že vykrystalizovali věci, které tak v každém vztahu něco někde je a tady na té cestě se to provalilo.
0: A vy jako psycholožka nebo tedy adeptka jste to neodhadla dopředu?
1: Ne, neodhadla.
2: O to, když někdo je zamilovaný, tak jeho profese jde stranou.
1: Možná jsem se už nad něčím tak trochu zamýšlela v té Paříži, jako každá holka tak hodnotí toho svýho kluka. Občas jsem si něco řekla, ale Serge byla taková osobnost, že jsem mu vždycky všechno prominula. No a pak na té cestě už se to hromadí. Ale já, když mě tenkrát řekl, pojedeš se mnou, já jsem řekla absolutně, že pojedu, já jsem se s ním nebála nikam. Je takovej typ, co vždycky všechno zvládne, za každý situace si zachová chladnou hlavu. Tomuhle jsem hrozně věřila, že s někým jiným bych se možná do toho jako nevrhala, ale s ním jo. A taky to tak vyšlo. My jako partneři, jako cestovní partneři, jsme se rozuměli výborně.
2: Jako cestovatelský tandem.
1: Všechno klapalo. A mezi náma tak jako to soukromí trošku to začalo se bortit, ale oba dva jsme si uvědomovali, že jsme na sobě závislí a že se to musí udržet až do konce. Taky se to udrželo, nebyly žádný hádky nebo nic takového.
0: A kdy se to rozsypalo? Nebo kdy se to začalo sypat?
1: No, brzo.
2: Tedy na té cestě brzo, ano.
1: Jsme nepřijeli ještě ani Rusko a už to máte takový ten pocit, jak ta láska, ta zamilovanost se od vás daluje a to vám nikdy není příjemný.
0: Dobře, ale před vámi bylo ještě mnoho tisíc kilometrů, proč jste to nezabalili, proč jste se nevrátili?
1: Protože já jsem narozená jako skopec a Serž jako bík a tenhle tým, když se dá dohromady, jsou takový ty dvoje rohy tam a když jsme vyjeli, tak taky přijedeme spolu.
0: Aha.
3: Mám pocit neurčitý, ten pocit obejdu, že sebe jsem už sytý, já si se rozejdu. Mám neurčitý pocit, že už se nemám rád, víc ve dne nežli v noci, a tak jdu radši spát. Dej Bůh, ať rychle zaspím, tenhle ten divnej svět, ať sen mě vede za stín, dej Bůh, ať usnu hned.
2: Jet na motorce napříč Ruskem, než kvůli Uzbekistánem a Mongolskem, může také znamenat strach z poruch, nečekaných událostí. Bylo jí hodně?
1: Bylo
2: vám často možná až do breku?
1: Bylo, když vprostřed stepy nebo vprostřed pouště se vám něco stane s motorkou, nemáte vodu, tak vám do breku je. To si říkáte, no tak...
0: Vám nebo jem?
1: Obou. Tam tak sedíte a říkáte si, no tak to my tady asi umřem, že jo? Co tomu řeknou ty mamky, co na nás doma čekají? No a pak to opravíte, prostě najednou tam někdo přijede, až když to vůbec nečekáte a pomůže vám to opravit. A za den v tom jítáte znovu. Tak to z toho vám dobře kuje a my jsme to vždycky nějak zvládli. Jsme takhle jednou vyjeli právě ráno do pouště. Průvodci jsme se dočetli, že je tam nějaký skalní útvar, který se jmenoval dinosauří pohřebiště, tuším.
2: Kde a tam konkrétně, prosím,
1: bylo to v Mongolsku, v Gobi.
2: Gobi pouště.
1: A tam jsme se chtěli podívat a taky jsme tam teda vyjeli, že teda na chvilku jako naskok. A teď tam jste přijížděl, tam byla taková tvrdá planina toho písku, žádná cesta, ale jako jelo se potom moc pěkně, ty kola se nebořily nic. A najednou vidíte, jak takhle před váma to jde do hloubky, ten hluboký písek a já říkám, kdybychom tady zastavit. Skoro jsme tady tu motorku zaparkovali a dál to došli pěšky. To je ta holka, že jo, ten strach tam. A Serž, ne, tvrdohlavě, ne, já to přeci vědu. Tak jsme tam zajeli toho hlubokého písku a ujeli jsme asi 500 metrů a normálně jsme se tam překlopili na stranu. Ta motorka nešla zvednout potom, protože pořád ty kola nám ujížděly po tom písku. Začala nám vytýkat voda z akumulátoru, kterou jsme neměli, že jsme ji nemohli doplnit, takže když jsme potom tu motorku zvedli, tak jsme ji nemohli nastartovat. No, teď jsme tam hledali nějaký šutr. Já jsem teda potom nějaký pořádný kamen našla, to mě zabralo asi půl hodiny. Teď jsme tu motorku podložili, takže tam stála, jako nemuseli jsme ji držet. Ale nejela, že jo. No, teďka bylo kolik 45 stupňů, nikde žádný stín, žádná voda, co tam seděli na tom písku úplně žhavým. No a šplnula hodina a druhá se objevil na obzoru Jeep, který k nám teda jel. Přijel, kdy jsme, že se blíží po té cestě k nám, tak jsme tam doběhli, zamávali jsme mu a přijel nějaký turisti, kteří měli průvodce sebou a překladatele a ty měli takový ty čínský čutory a z těch nám nalili čaj teplej do té baterie. A ta motorka chytla a rozjeli jsme se.
2: Možná přišla všeobecná otázka, ale když dívka, která je odtud z Čech, pozná Francii a pak se vydá na tenhle východ, co si udělá za názor? Budou to vždycky oddělené světy, nebo se, jak se někdy píše v titulcích novinách, může Rusko stát součástí Západu?
1: Myslím, že nemůže. To vás asi zklamu, nebo...
2: Mě nesklamete, já si to myslím také. Je zklamete možná.
1: Já jako žádný předsudky nemám proti těm lidem. Já jsem jich poznala tam spoustu za ten měsíc. Výborně jsme si rozuměli. Ale myslím si, že je před nima hrozně dlouhá cesta, jestli toho vůbec někdy dosáhnou, bohužel.
2: Viděla jste i hodně chudoby?
1: Hodně. V té Sibiři, v těch vesnicích určitě. To s náma otřáslo, pokaždý, když jsme na něco takového narazili.
2: Stalo se vám, že vás někdo okradl?
1: Ne.
2: Ne.
1: Chci vám říct jednu věc, v tom Mongolsku je taky chudoba, ale je to něco jiného. Vy z toho cítíte, že ty lidi z toho vybrali. Oni tam sedí v těch jurtách a tak se řeknete, no tak oni tady nic moc nedělají přes ten den, že jo. Tam se jim pasou ty kozy a ty ovce a že nemají večer co jíst, kromě toho mlíka a toho sýru, co si teda udělají, tak... Oni vám řeknou, no, to je náš problém a nestěžují si. Nikdy si žádný Mongol vám stěžovat nebude. Ještě v tom Rusku. Tam i ta televize a tam pořád se vysílá ty západní filmy, kde ty auta stojí před těma nádhernýma vilama a oni by to chtěli a my to nemůžou. To je ten zásadní rozdíl.
0: Ještě tam existuje tak neskutečná byrokracie?
1: No, to existuje. To
0: nic se nezměnilo v tomhle směru. A vy jste to osobně také potkali?
1: Možná se změnilo to, že třeba už přes to Rusko dnes nepotřebujete ten maršrut. Tak jako dřív, že mám nakreslili tu mapku a
2: té
1: tu
2: trasy jste se musela držet.
1: To dneska už naštěstí neexistuje.
0: Ještě tam jsou GAI?
1: Ty tam jsou.
0: Gosudárstviny automobilní inspekci. To je dneska každých 500 kilometrů. No. A
1: ještě,
0: tam jsou takový ty
1: víc,
0: punkty.
1: Kolik, každých 100.
2: A co tam musíte?
1: No, tak tam oni vás zastavějí, zapískají, vy tam musíte zaparkovat. No a to záleží, když jsou v pohodě, tak si s váma popovídají a motorka poobdivujou a nechají vás jet. A když nechtějí, tak vás kontrolují sakum prásk. To znamená doklady a vždycky něco
2: a
1: najdou. No, já si myslím, že chtějí. Chtějí vždycky, ale nás nechtěli nikde. Nějakým záhadným způsobem se stalo to, že pokaždý, když nás viděli zubožený na té motorce, špinavý, odblátá, ta motorka už potom taky vypadala hrozně, tak na po nás nic nechtěli. Ještě by nám bývali něco dali. To si myslím, že ta motorka nám k tomuhle hodně pomohla, protože to je třeba jenom to vymáhání peněz na každém kilometru je, přičím nás všichni varovali.
0: Vy jste měli také tuším potíže při přejíždění různých hranic s motorkou, že to tam prostě neexistuje.
1: To jsme měli, to už bylo, jsme přejižděli z Ruska do Mongolska. A my jsme se na tuhle situaci teda připravili, protože když jsme byli na ruské ambasádě v Paříži, tak jsme jim to teda jako říkali, my bychom chtěli přejet tuhle hranici a na tom našem dopravním prostředku, jestli je to možné. Oni nám říkali, no samozřejmě, tady máte tu vízum, teďka nám to tam napsali, pán cestuje na motorce té a té, je to bez problémů. Jsme tam přijeli a tam je taková jako zeď, tam je to uzavřený, tam jsou jedny takový malý vrátka, to je všechno zamčený na klíč, nebo těch zámků je i víc a teďka nám tam nějaký mladík z pistolí sdělil, že to prostě není hranice pro cizince, že to tam nikdo nikdy nepřejel po zemi, takže jediná možnost je teda tím vlakem. To vám připadá úplně absurdní, se říká, no co jim tady vykládá. Jsme tam nebyli sami, že jo. Motorky tam byly tři západní a bylo tam i auto, jeep. Švýcaři chtěli jít na cestu okolo světa, tak my všichni jsme se tam takhle setkali. Nikdo na tuhle situaci připravený nebyl. Dokonce ti Švýcaři měli, zaplatili si nějakou německou společnost, která jim tu cestu okolo světa vybavila. Papírově, všechno od hranice k hranici, ale tohle nevěděli.
2: o tom mladíkovi s pistolí nevěděli. Jak to tedy dopadlo? Konkrétně v této situaci.
1: No, dopadlo to tak, že oni jsou v pohodě, jako oni nejsou zlí, oni vám nechtějí ublížit, oni vám jenom vysvětlili, že ten zákon je takovej a vy proti tomu nemůžete absolutně nic. Ale nabídnou vám spoustu dalších jiných řešení, které vám připadají víceméně nesmyslný, ale tak den vám to tak vrtá hlavou. Druhý se pro nějaký rozhodnete a ten třetí den uvedete do akce něco, co vám připadá úplně nesmyslný. A my jsme tu motorku nacpali do vlaku. Teda. Byl to mezinárodní rychlík, to taková ta, nevím, jak jsem přesně říká,
2: Transsibirská magistrála.
1: Transsibirská magistrála, do tohohle rychlíku, co jezdí Moskva, Ulaanbaatar, Peking, jsme tu motorku nacpali do toho bagážního vagónu s tím, že tam není rampa, se museli podplatit
2: zvednout.
1: 7 chlapů, který nám tu 220-kilovou motorku. Těch 220 kilo je akorát ten stroj, pak na tom byla ta bagáž, to bylo jakých 80, ještě nám to zvedli a nacpali nám to tam. Pak jsme ten vlak drželi asi o 3 hodiny celkem, protože jsme ujeli jen přes tu hranici, jsme ujeli 18 kilometrů do Mongolska do toho Suchbátaru a se jsme vystupovali.
2: A tam zase motorka ven. Kolik měsíců jste tedy dohromady strávili se seřem na té cestě?
1: 6 měsíců a 3 dny.
2: Půl roku.

0: Někteří vaši kolegové, psychologové, kteří třeba radí v manželských a předmanželských poradnách, doporučují mladým adeptům manželství prožít spolu týden pod stolem nebo na ploše, která není větší. Setkala jste se s tím taky, s tímto doporučením někdy?
1: Setkala jsem se s tím.
0: Ano?
1: Ne v praxi.
0: Vy to víte.
1: Někde jsem to vyčetla a doporučila bych to taky.
2: Co člověk pozná o druhém i o sobě?
1: Já si myslím, že tady hlavně se pozná to, jak ty dva spolu dovedou komunikovat. V běžném životě se ráno rozejdete, každý má tu svoji aktivitu a večer se sejdete, teď si o tom povyprávíte. A když jste spolu, tak to, co se děje okolo vás, je vlastně společný, takže vy si můžete myslet, nemusím to říkat, když už to vidí taky jako já. Ale chce se vytvořit, že mlčíte, stejně tak jako pod tím stolem, tam se nic neděje, že jo? Takže to záleží na vás, na vaší vlastní fantazii, kterou toho dáte a jakou máte chuť si s tím druhým popovídat a nějak vnitřně spolu prožít. No na té cestě je to taky tak.
2: Psala jste si pro sebe třeba nějaký deník? Přivezla jste si z té dlouhé cesty něco, co by možná vydalo na knížku?
1: Napsala jsem dopisy. Sama pro sebe jsem si nepsala nic. Možná o tom uvažuju dneska, protože jsem si přečetla jednu knížku, kterou napsal jeden pán, český fotograf o Iránu. A napadlo mě, že by to možná bylo fajn, bych to napsala. Protože bych to doporučila třeba motorkářům, jako našim českým klukům, že ta motorka, ač to nevypadá, tak je to vynikající dopravní prostředek. To není jako v autě, kde jste uzavřený a teď se vám to tam všechno vejde dozadu a jste v pohodě. Takový ty organizační věci, které musíte řešit každý den, jako když víte, že tam na té trase, kam zrovna chcete jet, vám dojde benzín, tak jak ho vzít předem a kam ho dát, jak to připevnit a jakou nádobu koupit. Tu jsme si všechno prožili, pětkrát se nám to utrhlo, nebo se nám to propíchlo, už víme, co se tam má teďka pověsit, aby to drželo. Jsem si říkala, že ho třeba někoho zajímá.
0: Ale bolí zadech na motorce, ne?
1: Bolí. Mě hodně bolel, ale na začátku. Nejhorší byla ta Francie, Německo, Čechy. A pak se to zlepšilo. Ty svaly se tak nějak připraví na to, že tam teď budou sedět nějaký ten pátek.
2: Vyprávěla jste svým rodičům, mamince, o těch nejhorších zážitcích, nebo jste raději pomlčela po návratu?
1: No mamce jsem řekla všechno, myslím si, že to bylo všechno, ale občas jsem někomu něco neřekla. My jsme měli fakt štěstí, že se nám nikdy nic konkrétního nestalo, nikdo na nás nemířil žádnou pistolí, nikdo nám nic neukradl, takže žádný horory to nebyly.
2: Jezdí rodiče nebo maminka, o které jsme se zmínili za vámi, do Paříže pravidelně, umí si představit, jak vy tam vlastně žijete, nebo jí přinášíte zprávy z jiného světa, když
1: ne.
2: Sem přijedete?
1: Mamka za mnou byla jednou, teď jsme to spolu zrovna nedávno počítali, takže už to bude 6 let a od té doby tam nebyla.
0: Uvědomujete si, že vlastně pro rodiče je to velké trauma mít dceru tak daleko ve světě, který je jí vlastně cizí?
2: Musí to být nutně trauma?
1: No tak já vzhledem tomu, že jsem jediná dcera, tak si myslím, že to trauma je pro ty rodiče. Když těch dětí je víc, tak když tam to jedno chybí, tak to není tak vidět.
0: Ta momentální nepřítomnost, myslím si, že není nejhorší, jako spíš ta věčná obava, co se s ní možná teď děje v tuhle chvíli, vystavena všem možným svodům velkoměsta a ani to nechci domýšlet.
1: Je to pravda a já vždycky, když na tu mamku myslím, tak se říkám, tím na to přece musí pochopit, že se mi nic nestane. Mně se nikdy nic stát nemůže, na to musí jenom přetrpět. Ale to je taková ta moje naivní představa a to si uvědomím, že to tak není a že ta mamka určitě trpí a má o mě strach, když potkám někoho, kdo ji zná, teď mi to začne říkat a ještě k tomu vždycky přidáno, kdybych ty byla moje dcera, tak ty bys nikam nejela, ty bys seděla na zadku a už bys byla vdaná.

0: jsem uvedl naše vyprávění tím, že naštěstí jste z generace, která už podobné zážitky, jako je letitý pobyt ve Francii, může absolvovat docela, no, ne jednoduše, ale aspoň svobodně. Ale nepochopil jsem tak zcela, jestli se hodláte sem vrátit a provozovat tady praxi, nebo jít někam dělat do špitálu, nebo jestli tam vlastně zůstanete. Možná, že to ani vy sama ještě nevíte.
1: Nevím, ptáte se mi na něco, co ještě sama nevím.
0: A máte ještě čas na to, abyste to řešila?
1: No, moc ho nemám, toho času. Každopádně se musím rozhodnout teď v nejbližších letech vlastně. Mě 27 let a už vzhledem k tomu, že ještě ani tu školu nemám pořádně dodělanou, tak teď už rozhodnout musím.
2: Co by vás čekalo, kdybyste se vrátila sem? Mohla byste se vrátila sem, tak v Bohnicích, ano?
1: Ano.
0: Školu vám tady uznají, ano?
1: Tak dejme tomu, že už jsem tady v Čechách a tu školu mě uznali, jsem psycholog a teď budu hledat to místo. Si myslím, že to místo seženu, práce tu bude zajímavá, ale ten plat tu nebude nic moc. Si myslím, že je trochu problém, no, tady potom si řešit to dilema, jestli dělat něco, co vás zajímá a vědět, že ale s tím poplatíte stěží nájem a to jízdní po Praze a něco k jídlu, anebo dělat teda něco, kde si ty peníze vyděláte, ale zas vám to tak blízký není. No.
0: To znamená třeba i v jiném oboru?
1: No jistě, já bych třeba dělala někde v cestovní kanceláři, tak bych si určitě vydělala víc, ale bohužel to není ta věc, na kterou jsem 5 let studovala.
2: Ale přece skromné podmínky životní, ty jste si navykla zdolávat ve Francii, ne? Já vím, že hovořím teď o něčem nesmyslném ve vztahu k perspektivám.
1: To jsem si navykla zdolávat, ale právě proto, že už to zdolávání trvalo několik let, tak jsem bych se ráda taky. Chtěla bych žít tak, abych nemusela na konci měsíce počítat, jestli mě zbyde ještě 20 korun na brambory.
2: To je jasné, ale vy jste mezi tím také byla v Americe?
1: Byla.
2: Za čí peníze a jak jste to zorganizovala?
1: No, taky za svoje, protože si budeme povídat, i když jsem v Paříži platila teda nájem a platila jsem spoustu dalších věcí, tak pokud se trochu snažíte a neutrácíte úplně bezhlavě, tak pak ty peníze vám na konci roku zůstanou a když chcete někam jet do ciziny, třeba i do té Ameriky a třeba s někým, ještě jsem tenkrát byla s kamarádkou, že to auto jsme si teda pronajeli, ale na půl, aby ty náklady se vám snížily na maximum, tak je to všechno možný.
2: Jinými slovy, při škole jobujete neustále?
1: Jobuju neustále.
2: Co?
1: Samozřejmě noční bary. Taková lukrativní záležitost.
0: To znamená jako servírka?

0: Peníze hned a odcházíte. Je to škola v tom, že tam nejste sám, toho personálu je víc a vy si uvědomíte, jak jako cizinec a jako student jste v tomhle prostředí tak trochu jako násilně. Bych to nedělala nikdy, že jo, ve 40 třeba bych tam otvírala flašky od piva. Co se týče té klientely, tak tam samozřejmě nějaký stálí hosti byli, kteří vás znali a kteří se k vám pro toho chovali, ale většina je anonymní, takže tam to končí tím, že vám zaplatí to.
1: Možná podstatná otázka, na kterou se vám nebude chtít odpovídat. Z toho vztahu, který, jak jsem pochopil, skončil, jste si určitě něco pro sebe vyvodila, něco vás to naučilo. Je vám 27, necháte všechno ostatní náhodě? Věk, kdy začíná žena uvažovat o dítěti, kdy začíná svět řadit do určitých souvislostí. I to přece může hrát roli v tom dilematu Francie nebo Čechy?
0: Určitě.
1: Měla byste ještě vůbec chodit s Čechem, když od 20
0: měla,
1: jste pryč?
0: Měla, já bych to i přála.
1: A to byste to musela být.
0: No, tady teďka jsem, že jo. Jsem tady nikdy nebyla tak dlouho, jako tady jsem tenhle rok a pravděpodobně tady ještě jeden celý rok vydržím. Že to tak vypadá a to si myslím, že je prostor a šance pro spoustu věcí.
1: Já myslím, že to je krásný konec. Děkujeme za návštěvu.
0: Není začas, chváno.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly 4 hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Příjemnou pohodu při poslechu hudebních delikates vám přeje Saša Vébrová. Tentokrát se Vladimír Truc při výběru ukázek nechal inspirovat aprílem, tedy myslím dubnem. To je poněkud zvláštní měsíc. Jeho začátek je spojován s nejrůznějšími aprílovými žertíky a v závěru, jak známo, mají své problémy čarodějnice. Je to období tak trochu tajemné. Nikdy nevíte, čím vás překvapí. Na jedné straně se ke slovu dostává jarní sluníčko, probouzí se příroda, na druhé vás může zaskočit doba ledová. A ke slovu se dostává i romantická nálada. Právě k ní je jako stvořená následující písnička Duben v Paříži. Napsal ji americký skladatel Vernon Duke v roce 1932 do celovečerní revue Walk a Little Faster, Jdi trochu rychleji. V roce 1967 ji na své album naspívali Mills Brothers spolu s legendární kapelou Counta Basieho.

slavíme odjakživa 1. dubna. Tohle datum dal do názvu i Josef Kainar, když otextoval slavný evergreen Cheek to Cheek, který složil Erwin Berlin v roce 1936 do hudebního filmu Top Hat, Páni v cylindrech, a to prosím pro pěvecko-taneční duo Fred Astaire a Ginger Rogersová. A protože se dnes věnujeme dubnu, poslechneme si tuhle písničku v české verzi, jak ji naspíval Gustav Brom se svým orchestrem.

0: věčným osudem. Abys mohla být mým věčným osudem.
1: Ani byste nevěřili, v kolika písničkách se objevuje aprílové téma. Najdeme ho i na albu Binga Crosbyho z roku 1977, které má příhodný název Roční doby. Jedna ze skladeb se přímo jmenuje April Showers, aprílové přehánky. Tak ta v dnešním dubnovém vydání rozhodně nemůže chybět.
0: Life is not a highway strewn with flowers. Still it holds a goodly share of bliss. When the sun gives way to April showers, here's the point that you

Velkým a můžeme říct i klasickým evergreenem Irvinga Berlina je Easter Parade, tedy velikonoční přehlídka ze stejnojmenného filmu z roku 1948. Známou melodii naspívala řada zpěváků, mimo jiné i legendární hvězda amerických music hallů a hudebních filmů Al Jolson. My si nestárnoucí písničku o jarní pohodě poslechneme v podání Viktora Prajze za doprovodu orchestru Václava Kozla.

Věhlasná černošská operní diva Jessie Norman slaví úspěchy na největších světových operních scénách. Nicméně tu a tam ráda propůjčí svůj hlas i lehkonohé múze. Zpívá spirituály, šanzony i písně z muzikálů. S orchestrem Boston Pops naspívala baladu Richarda Rodgerse a Lawrence Harta z hudební komedie Vzal jsem si anděla. Její název je pro dnešní pořad jako stvořený. Spring is here. Jaro je tady.

V úvodu jsem se zmínila o aprílových rozmarech, které nám často dávají zabrat. Chvíli slunce, hned zas déšť, či dokonce kroupy a sníh. Počasí v tomhle období má prostě své vrtochy. Letos se to ovšem dalo říct i o zimě. Ne, že bych ji chtěla přivolat zpátky, ale malá vzpomínka na závěr v osobitém podání Jarka Nohavici, myslím, neuškodí. Milí posluchači, dnešní hudební delikatesy končí. Ať vás stále provází jarní nálada a za 14 dní se naslyšenou opět těší Vladimír Truc a Saša Vébrová.

kočičkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Už čtvrtý mesiac v jednom kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypali jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima záklije a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima, děti a

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Dobrý den, milí posluchači. Zdraví vás Dana Syslová
1: a Jan Rosák. Být rozhlasovým pamětníkem může mít své velké výhody.
0: Třeba to, že právě pro nás vysílá Český rozhlas Pohoda.
1: Po celý den se společně s vámi procházíme rozhlasovým archivem.
0: Připomínáme si legendární moderátory a pořady.
1: Posloucháme příběhy známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda je plný laskavého humoru a krásných písniček.
1: Vraťte se s námi do časů, na které rádi vzpomínáte.
0: Najdete nás v síti DAB,
1: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
0: nebo ve vašem televizoru.
1: Český rozhlas Pohoda.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 5 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
2: Tandem.
3: U poslechu Tandemu vás vítá i dnes Jan Rosák. U některých lidí můžete klidně říct, kolik je jim let a oni se neurazí. Jistě je to třeba proto, že na svůj skutečný věk prostě nevypadají. A to je i případ mého dnešního hosta. Mimochodem, jemu asi odjakživa souzena Popelka. Už ve 13 hrál prince ve školním představení téhle pohádky. Popelkou mu byla spolužačka Markéta Cinerová, později věhlasná spisovatelka a scénaristka. Hrál Popelce i u Vyškovských ochotníků a samozřejmě hlavně v první Popelce televizní. Jenže povídat si svým hostem jenom o jeho účinkování v té slavné pohádce, to by byla velká škoda. On toho má totiž za sebou a já věřím, že i před sebou mnohem víc. Hostem Tandemu je totiž herec a zpěvák Jiří Štědroň. Já tě, Jirko, vítám v Tandemu. Dobrý den.
4: Ahoj. Nazdar, dobrý den.
3: O Jirkovi se říká, že je skeptik. On sám ovšem tvrdí, že prý je povaha slunečná. No, tak uvidíme, co v našem povídání převáží. Všem přeju k Tandemu hezkou chvilku u rádia.
2: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tak Jirko, co převáží u tebe? Jseš teda spíš slunečnej nebo jsi skeptik, co?
2: Nevím, ale já se snažím být slunečnej, ale tak někdy to samozřejmě ani při vší snaze nejde. Ale fakt, že možná je to tím, že mě většinou vy a tobě podobní prostě nutíte do vzpomínání, který málo platný, tak jako vždycky nějak skepticky vyzní, protože vždycky mám pocit, že jsem nedosáhl všecko, co jsem dosáhnout chtěl, a možná i některé jazyky tvrdí, že mohl.
1: Vážně, ty jsi měl nějaký jako vyšší ambice?
2: Asi jo.
1: O kterých nikdo nevíme?
2: Asi jo, no tak to říkám vlastně poprvé, ale tak už bezmála 77 je, myslím, čas si to přiznat.
1: Konečně, no.
2: Že jsem, no. Chtěl tak, jsem tak být si opravdu slavný, úspěšný, a to tak úplně nevyšlo. No ne, že bych byl úplně neznámý, to ne, ale prostě, co na mě tak koukáš?
1: No, protože si myslím, že jsi slavný a známý.
2: To jde, no. Ale no, tak hele, já teď třeba vlastně úplně poslední leta jsem začal třeba komponovat, já jsem začal psát písničky, aspoň víc teda než předtím. Začal jsem víc hrát divadlo, což tedy sice mám vystudováno, ale bylo by toho by platný, kdybych to neskoušel v praxi. No a tak jsem objevil v sobě prostě takový jako zasutý polohy, který, kdybych ještě měl čas, tak by se dali krásně rozvíjet.
1: No a proč jsi nezačal rozvíjet mnohem dřív? Co,
2: nevím,
1: co ti bránilo, člověče? No,
2: všecko, furt jsem měl milion jiných starostí a teď, ale nelituju, samozřejmě, že jsem si užil, to bylo samozřejmě
1: myslím,
2: dobrý, ale říkám, ještě jsou tam místečka, který by stálo za to prozkoumat a nějak zúročit.
1: Hele, my jsme dva chlapci, kteří vyšli z malých hanáckých poměrů.
2: Přesně, no.
1: Jsme se narodili kousek od sebe
2: vlastně. Chvíli chodili na stejnou školu, no. I když každý jindy, no.
1: No, to je pravda.
2: Ty
1: no.
2: Hodně později.
1: No, to nevadí, ale... ale tak Vyškov, že jo, pro nás se stal pro oba svým způsobem osudem. Čili já si myslím, že jako na to, že jsme chlapci z hanáckých rovin, že jsme toho dosáhli docela dost.
2: A když to berem takhle, tak jo.
1: No tak vidíš, no. Ty jsi teda, potom, co jsi tam vysudoval, gymnázium,
2: no, šel rovnou tam na... Gymnázium, tam nebylo snad.
1: No asi ne, jako, víš,
2: jako
1: nějaká...
2: Ve střední poloze.
1: Mohl jsi se tam učit zámečníkem ještě,
2: asi,
1: no.
2: Asi, no. No některý chudáci kluci tam to takhle skončili, tehdy se to za mě, nevím, za tebe, ale asi ještě taky, tehdy se to tak jako dělo, že si se nedostal prostě z té školy na nic jiného, než na nějaký, zrovna jeden kamarád, který později se stal ředitelem té vedlejší školy, a něco to je nějaká hospodářská vedle Gimplu, takhle kus dál směrem na Prostějov, tak ten musel jít do té autoopravny u Butulu, jestli si pamatuješ, to bylo tam na rohu.
1: No taky jsme se mohli dostat do Pasťáku, protože tam byl
2: vlastně,
1: že jo, takový ústav, polepšovna trošku. No, ale prosím tě, to, že jsi se potom přihlásil na JAMU, bylo spíš tím, že to bylo takový podhoubí v tvý rodině, protože táta muzikolog, že jo, muzikant a klavírista, a bratranec Miloš, známý hudební skladatel, a nebo tím, že si v podstatě měl k tomu divadlu jaksi blízko, třeba přes nějakou tam skupinu nějakých ochotníků.
2: No jak už si naznačil, tak jsem hrál i u ochotníků, dokonce i Popelku, ale hrál jsem tam i jiný věci, no a taky jsem zpíval s místní kapelou, dokonce s Borkem Hübnerem jsme měli vlastní kapelu, on to nikdo nevěděl, on už chudák je na pravdě boží, ale slavný mim, že?
1: To je taky náš kraj, ano.
2: Ano, tak ten byl výborný kytarista a měli jsme spolu orchestřík takový malej, a dokonce pamatuju si, že jsme hráli už asi v roce 58 v Tučapech na plese celý program. Tam jsem se proslavil tím, že jsem skočil z toho nákladňáku, co nás tam vez, pod mě do basy, jo, prošláp jsem basu, ale dala se ještě použít.
1: Počkej, do basy jako hrací
2: do basy. Do kontrabasu. No.
1: Můžeš, já jsem skončil v base.
2: ano, tak to mě ještě nenapadlo.
1: No, ale vidíš.
2: Tak tím bych se asi to, zase
1: ne, to by si určitě nechlubil, ne, to ne, ještě to mohla být basa piv samozřejmě, ale vidíš to v Tučapech, to bylo na cestě z Vyškova do Ivanovic, já tam nebyl tenkrát, na tom se nepamatuju. Tak.
2: No, to jsi byl ještě na houbách.
1: No, jsem byl, myslíš, jo.
2: No, to ne, ale
1: no, ne, na houbách.
2: Mrňavej někde tamhle.
1: Na plesem byl mrňavej určitě. To určitě. Ještě. No, to
2: tak
1: jo.
2: I já jsem byl relativně mrňavej, mělo asi 15.
1: No, tak o dalších osudech Jiřího Štědroně se dozvíte v našem tandemu v příštích chvílích.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Když se Jirky štědroně zeptám, na co může být opravdu pyšný, tak já bych řekl, že kromě toho, že si se v určitou chvíli rozhodl, že sekneš s takovým tím aktivním uměním a že si zkusíš něco jiného, jestli si zkusil v podstatě já nevím, business, dá se říct, že jo. Dá se to přiřadit tvým takovým pozitivům, na který seš pyšný, anebo si říkáš, no na to radši zapomenu.
1: Pyšnej ne, ale tak jako se sám v duchu, jak si oceňuju, že jsem to dokázal. Tak to byla taková doba v tom roce 90, tuším, jestli si vzpomeneš, tak jako řečeno hrubě nebyly kšefty, že jo, to se tady spousta lidí rozhodovalo, jestli ještě zůstat u oboru, spousta jich taky začalo podnikat a nebo dělat úplně v jiných oborech. No a tak já taky jsem využil tehdy, no nejdřív jsem měl takový, to byl vyloženě úlet, kamarády v Holandsku, který mi sem přivezli a tlačili mě strašně do hracích automatů, jo. A já jsem skutečně s tím začal chvíli, ale pak jsem z toho rychle utíkal, jsem pochopil, o co jde, že to je přece jenom trošku jiný obor, než bych chtěl dělat. Ale pak jsem kluk, jeden z mých synů, respektive ten nevlastní, starší, se vrátil z Německa a začal tady podnikat v oblasti reklamy, dá se říct. On to vzal přes nějaký noviny sice, ale vlastně předtím jsem ještě dělal lustry, pozor.
0: Lustry,
1: já jsem měl, dokonce jsme postavili s jedním kamarádem, možná, že si ho znal, Zoher Žalul, Libanonec, který byl po této stránce vzdělaný a měl taky podstatně víc peněz než my všichni. Postavili jsme v Kamenickém Šenově na Zelený louce fabričku pro 60 zaměstnanců postupně, kde jsme teda dělali broušený sklo, ale protože tam je podhoubí a naproti byly lustry, velká fabrika, tak i teda hlavně s určitou částí toho managementu, který ten Žalul přetáhl k nám, jsme dělali i lustry. A pak teda jsem dělal v té reklamě, to už s klukem, a když jsem asi rok, a když jsem měl pocit, že už všecko umím, tak jsem založil dokonce vlastní firmičku reklamní. Z tý jsem pak rychle utek, protože jak jsi mluvil o tom biznise, tak se ukázalo, že to není tak úplně můj šálek čaje. No a šel jsem do jiný velký agentury americký a odtamtud dokonce do, což vůbec mě připadá jako sen, do Prago koncertu, kde jsem dělal, ten ti ukazoval vizitku obchodního ředitele.
0: To je no. Neuvěřitelné.
1: Čili absolutně, já když nevěděl. Se ohlédnu, tak já sice na to nemůžu být pyšnej na tu cestu, ale říkám si, kurňa,
0: je to možný. Já myslím, že docela jo, člověče. No, tak bavilo tě to především, to je důležité.
1: Něco z toho jo, něco z toho ne. Něco. Já jsem se pořád tlačil do jaksi trošku těch malinko víc tvůrčích sfér těch jednotlivých oborů, ale tak přece jenom v tom člověk neměl tu praxi.
0: A vyznáš se ještě v lustrech třeba dnes?
1: No tak jo, vím, co je MTčko a vím, tak takový ty základní věci jsem musel
0: nastudovat. Počkej, co je MTčko?
1: Marie Terezie, to je...
0: Jo, to je lustr typu ano, Marie, jo, tak.
1: To je lustr, který, kde oni ještě neuměli ohejbat ty rourky no. Takzvaně, tak se to dělalo z takových dvou, vyřezali se ty ohyby a spojilo se, aby tam ten drátek tudy prošel prostě.
0: To je dobrý, ale vzor MT. Ty tak, jak někomu přijdeš, koukneš na strop, no, no, ty koukám na MTčko tady.
1: No ne, to jsou většinou hodně vzácný, už historický lustříky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Jiří Štědroň absolvoval herectví na JAMU, ale mám takový pocit, že jsi ještě studoval zpěv, viď? Potom, jak jsi...
2: Já jsem studoval obligátně, respektive jako soukromně ještě zpěv, již i na JAMU, protože my jsme studovali něco, co se tehdy jmenovalo syntetické herectví.
1: Jo, jo, jo.
2: No, vůbec jsem měl takový, byl jsem v takovým bláznivým ročníku, oni dokonce nám vymysleli, že jsme v prvním ročníku chodili od 6 do 10 pracovat, jo, aby jsme poznali skutečný
1: jako
2: život.
1: Jako manuálně pracovat?
2: Ano. Jsme dělali v krasu, tam se vyráběly oděvy. A já si pamatuju prvního půl roku, že jsem obracel kalhoty na ruby.
1: Prosím.
2: Přisahám 4 hodiny, a pak jsem šel studovat Shakespeara a spol. A
1: to je dobrý.
2: Jedna paní dělala něco polícu, já ta druhá na rubu.
1: A ty jsi
2: to
1: mezi tím
2: musel obrátit. Ale v druhém semestru, respektive teda v druhém pololetí, už jsem povýšil a žehlil jsem kalhotové límce.
1: To je dobrý. Ale
2: no,
1: máš pravdu,
2: my jsme
1: na Gimplu měli taky takovou výrobní praxi, my jsme se stavěli tu techniku na Kulaťáku v Praze. Teda stavěli, no, ten prostě jsme tam někde nahazovali maltu. No. To prostě byla taková doba.
2: Byla taková doba.
1: No, co se dá dělat. No, ale já se tě chci spíš zeptat na takový to tvoje útlý dětství v tom Vyškově. Protože svých hostů se tady velice často ptám, protože mě to hrozně tak jako vzrušuje, ta představa. Kdo byl tvůj dětský hrdina? V kom jsi se viděl? Protože možná, že my jsme tak zhruba, tak téměř stejná generace, ty seš o pár růčků starší, ale myslím si, že jsme procházeli stejným obdobím, já nevím, sovětských filmů v kinech a podobný i literatury, tak kdo tě takhle jako bral v dětství?
2: No hele, to... svádí k tomu říct třeba Oleg Koševoj, a to mě teda nepostihlo. Ale třeba Kopčem, víš, kdo byl Kopčem?
1: No jasně, to je ze Štorcha.
2: Ze Štorcha.
1: No.
2: Takže takovýhle hrdiny.
1: Jo.
2: No to mě bavilo hrozně, no. Tak. Doteď mám před očima ty Burjánovy obrázky nádherný.
1: Tohle si čítal. A potom si asi teda měl rád i ty filmy, které byly natočený, jako
2: Dolí Avranu. A... jestli to už mě zasáhlo, to bylo trošku později.
1: To bylo později, myslím, to bylo později. No.
2: Ale z knížek jsem to miloval, tohle období. No.
1: A
2: teď mě nic jiného nenapadá, čeče, ať přemýšlím. Samozřejmě, že do nás hustili ty Timury a jeho party a tak, takže to člověk pochopitelně taky musel strávit nějak a taky se k tomu nějakým způsobem postavit, ale víc mě bavily věci, které... No, tak mě bavil sport, že já jsem dětský hrdina, byl třeba pro mě Zátopek, že jo, nebo Veselý cyklista, že jo, a tyhle lidi. Byl jsem nadšenej, když jsem tyhle lidi potom potkal už jako v dospělosti doopravdy, že já si pamatuju, jednou jsme dokonce jezdili takový představení v roce, myslím, 69 s Vlachem a tam byl Emil s Danou a oni byli na večírku, na silvestrovském večírku, kam já jsem přišel pozdě, protože jsme měli nějaký kšeft s Kladilem a tam byla moje žena a oni slavili v činoherním klubu a oni už odcházeli a já jsem to řekl ženě, že se s nima znám a ona běžela přes celý ty smečky, táhla mě za sebou a celá udejchaná přiběhla k těmhle Zátopkovým a říkala, já jsem Štědroňová. A ten Emil se takhle podíval na ně a říkal, to jste pyšná, že? tak to byly moji hrdinové samozřejmě, spíš než...
1: Vzpomínáš si, Jirko, jak jsme běhali k televizorům, aby jsme neprošveli dojezd závodu míru.
2: Dojezd závodu míru. Tak ono se vysílali jenom dojezdy, tedy, že nebyly nějaký, to jak dneska vysílali celou
1: etapu. A to bylo slavný, co?
2: Ježišmarja.
1: No,
2: to dojíždělo na stadiony většinou.
1: Ano, ano.
2: Kubr, Klich, Křivka, Nachtigal, Veselý.
1: No, tak já mám potom tu mladší garnituru, já nevím, Doležal, Smolík.
2: Taky,
1: že,
2: no, tak je, že Honzou Smolíkem jsme se taky znali dobře.
1: No. Tak vidím, ale že ty hrdiny máme podobný.
2: Jo,
1: teda,
2: to
1: no.
2: Už je.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Moc se mi líbí to, co Jirka Štědroň o sobě prohlásil, proč odešel do Prahy, abych ztratil komplex chlapce z malého města. Nevím, jestli zatím ještě pořád stojíš, ale moc se mi to líbí. Do Prahy si potom přišel, byl si v divadle Apollo, ale dá se říct, že v těch 70. letech si opravdu patřil k nejprodávanějším českým interpretům. To si myslím, že to by si mohl zahrnout mezi ty kategorie, na který seš určitě pyšnej.
2: No asi to jo, se, tak no. Fakt je, že no, my jsme to měli jednodušší, než to má ta generace dnešní. Fakt je, že byla jedna televize, v podstatě ještě jenom jeden program, pak přibyl ten druhý teprve posléze. Bylo jedno rádio, že jo, byly jedny desky, no dvoje, tak jako, ale tak ten Panton se vlek trošku v závěsu za suprafonem. No a pravda je, že nás bylo takových, já nevím, 20-30, který se do té televize procpali. Neříkám, že nebyli vedle toho i jiní šikovní, ale my jsme tam nepustili a prostě jsme si to nějak opanovali, takže se nám to se nám prodávalo. Dneska, kdy je na každém kroku nějaký jiný interpret, nechtěl bych už být mladý.
1: No, to si myslím, ale já myslím, že pořád ještě zní v uších té generace Belinda, Butterfly, Paloma Blanka.
2: Věděl, co dalo panu Vlachovi práce mě přemluvit, abych tu Belindu udělal, já jsem se skrýval před ním, zapíral jsem
3: Proč,
2: se.
3: Proč, prosím tě?
2: Mně to přišlo, že je to jednoduchý, ba primitivní. No, jak ono je to na dva akordy, to je FAC7, jo, což se řekne, že je písnička jednoduchá, tak mám mít aspoň tři akordy. Takže
1: mě mluvíš čínsky teď, já to
2: no,
1: nerozumím.
2: Jo, dobrý. Je to tak, to ví každý, kdo trošku dělal muziku. No, takže mně to přišlo strašně prostě takový jako pod úroveň, no. Ale podobně jsem to měl s Popelkou, abych byl upřímný. Hele, u nás byla Hanka Maciuchová na návštěvě, když se to vysílalo poprvé. Oni byli kamarádky s mojí bývalou ženou nějak v Liberci a teď oni to vysílali, to bylo tuším 25. prosince v 69. a já jsem se tak styděl, že ona byla z opravdového divadla, že a já tam prostě hrál v takovýhle, teď to nechci říct pravým jménem, ale prostě v takovýhle jako no, prostě
1: no takovýhle pohádce,
2: prostinký,
1: no,
2: černobílý, takový jako ubohoučka, jsem chtěl hrát jako velký věci, jo. Tak už to jsme se už zmínili z počátku, že jsem zůstal hodně za svými představami.
1: No, tak dobře. To necháme stranou, ale co teď opravdu od tebe chci slyšet je, kterou písničku by si teď rád poslechl. Nemyslím teď tvoji písničku, protože ty tady průběžně posloucháme a myslím si, že děláme radost našim posluchačům, ale teď udělej radost sám sobě. Něčím, co rád posloucháš a co by si dneska chtěl poslechnout. My tady máme možnosti udělat prostě.
2: No, ještě jsme se nebavili o tom, kdo se mi líbil jako muzikant, zpěvák, tak určitě to byl v určitý době, naštěstí byl tak dobrý, že jsem ho nemohl nikdy ani při nejlepší vůli napodobit, takže to nebylo vidět, ale Gilbert Bécaud, ještě v Liberci, já jsem to měl složitý, já jsem ještě taky část dětství prožil v Liberci, pamatuju si, že jsem viděl, pokud moje úspory vůbec stačily, tak asi 7x zemi, odkud přicházím, to bylo zjevení, že Bécaud tehdy jako ten, který přicházel z té vzdálené země a to mi zůstalo a pak jsem měl dokonce štěstí, že jsem ho jednou viděl asi týden zkoušet v Saarbrücken, když jsme tam byli s Bromem a to bylo nezapomenutelné, co on prostě byl za motor ohromný.
1: Já ho viděl v Lucerně, teda jeho
2: vystoupení.
1: No,
2: samozřejmě několikrát, ale při tom zkoušení ještě znásobeno. No, takže toho bych si určitě rád poslechl.
1: Takže Bécauda, jdem na něj.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Jiří Štědroň měl to období, o kterém mluvil, kdy nebyl v showbiznisu jako aktivní aktér, nýbrž jako dokonce kreativní ředitel agentur a podobně reklamních, ale potom, jestli se nepletu, přišel telefonát tvýho spolužáka z JAMU, Ládi Županiče, a tvůj osud se zase úplně obrátil.
2: Víc. No to nebyl úplně telefonát, to bylo přímý setkání. Nějak jsme se někde setkali, už jako předtím úplně náhodně, a on mě pozval tehdy, Láďa, já jsem v té době dělal na tom Pravokoncertu, tak jsem si myslel, že mu nabídnu nějakou spolupráci, ale on ne, že by mě nabídl roli v něčem, co se jmenovalo Viktor Viktoria, byla to malinká rolička, on nechtěl riskovat samozřejmě, ale ukázalo se, že by to ještě docela šlo, no a tak jsem tam teda zůstal, bohužel jsem se nedostal k jiný roli, ale byl jsem například s divadlem na zájezdu, nádherným zájezdu v Japonsku. Ale hlavně přímo z toho divadla vedlo už jenom půl patra do tehdy divadla Semafor.
1: Ano, to je pravda.
2: No a já jsem se tam uplatnil v nějakým záskoku, Suchýmu se to líbilo, to tam byl ještě Láďa Hrabánek, s kterým jsme se znali a který se mě tam pokoušel procpat už někdy v roce 64 do dobře placený procházky, což se nepovedlo. Ale říkal, a slíbil to tehdy Míšovi Štibichovi, a říkal, který už byl teda v té době po smrti, a tak říkal, musíme aspoň na památku toho Míši tě sem dostat. No ale mezi tím přišli povodně, my jsme se vrátili z toho Japonska už do vytopeného divadla, ale ten Láďa držel slovo, a přestože 3 roky neměli divadlo, tak mě tam živili v úvazku a živí do dneska.
1: No počkej, no, tak ten Semafor ovšem se stal tvým takovým novým osudem a docela velmi příjemným.
2: Nechci vůbec ani slůvkem to zlehčovat nějak, já jsem úplně nadšenej, to je nádherný podzim života pro mě. Opravdu, já jsem tam odehrál, co ten s prominutím dědek skvěle mě napsal za roli, jo. Teď já jsem hrál několik bohů, králů, všecko samozřejmě hajzli nějaký jako negativní role, ale tak to se samozřejmě líb hraje. Teď hraju takovýho podvodníka v něčem, co se jmenuje Me Too. Strašně rád to hraju samozřejmě. Včera jsem hrál takovýho podvodného krále v Kytici a
1: podvodníci se hrajou nejlíp, no, jistě. Jasný. No, víš, jak říká Bolek Polívka podzimu života? Jaro smrti. Tak to bych nechtěl dávat do souvislosti. Ale já si myslím, že ty si tam nejenom zahraješ, ty jsi tam taky přines pár věcí svých. Ty jsi napsal, najednou prostě si v sobě objevil, jak si tohleto s prominutím střevo, spisovatelsko-básnický, a napsal si pár věcí.
2: No, napsal jsem nějaký hry. Dokonce jsem využil vyčuraně okamžiku, kdy Suchý s Mlavcovou šli hrát do Národního, a se zbytkem souboru jsem tam secvičil jednu svoji hru, která teda neměla žádný zvláštní úspěch, ale párkrát se hrála, Ten čtvrtek platí se to jmenovalo. Pak už jako s jinou produkcí jsem tam hrál jinou svoji hru, Jsme tým. No a já nevím, kde se to ve mně vzalo, tady to puzení, protože teď jsem si říkal, už to leží tady ladem, ty hry, a zeptal jsem se jedný známý, jestli nemá někoho, nějakého vydavatele, a přepsal jsem tu jednu věc do prózy, a ona mě někoho nabídla, a ten člověk mi volal asi za 3 dny, říkal, je to docela čtivý, pošlete to všecko. Já jsem samozřejmě nic jiného neměl, že jsem netušil, jaký to má mít rozsah. No ale tak jsem rychle přepsal další 2 hry, které jsem měl doma v šuplíku, a to vyšlo. No a když to teď shrnu, což je taky jedna z neuvěřitelných věcí, mně v květnu vyjde 8. knížka.
1: 8. knížka? Tady ta, která přede mnou leží.
2: Tohle je 7.
1: Nikam se necpi, to je, což se mi hrozně líbí, ten titul. Tak to taková, je už 7. knížka.
2: Taková novelka, no.
1: No prosím.
2: Ale to, já vycházím z toho, co si pamatuju a co jsem zažil, to znamená, tady to začíná takovými zážitky ze vlastně divadelní šmíry jednoho, příběh jednoho takového, který dělá všecko. Který,
1: ale je to vymyšlený, je to fabulovaný.
2: Ano,
1: teda.
2: To je fikce.
1: Nejsou to tvoje
2: naprostá věci. Fikce. Tu a tam něco tam probleskne z mých zkušeností, ale jako minimálně. No.
1: Takže 8 knížek a kolik je her?
2: Hry 3, ale v tom nepokračuju, že to nikdo nechce, no, tak. Ty knížky jsou jednodušší, že jo, to nemusíš se cvičovat a nemusíš k tomu psát muziku a choreografie dělat a režírovat.
1: Počkej, o muzice si ještě, tvojí muzice za chviličku popovídám.
0: Tandem Jana Rosáka.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Slíbil jsem, že si popovídáme s Jirkou Štědroněm o jeho muzice. Vyloženě říkám jeho, protože kromě toho, že naspíval spoustu písniček od jiných autorů, tak je zase napadá strašná formulace na starý kolena, že si se rozhodl. Je to tak, víš?
2: Jaká strašná, tak promiň. V letech už člověk nemůže uvažovat.
1: Tak nemáme vlady kolena.
2: Nemůže pojmenovat. No, kolena už vůbec ne.
1: No to kolena vůbec ne. Tak si se rozhodl, že prostě si uděláš svoji profilovou novou desku takovou.
2: No, je to něco, co vzniklo, přesně jak jsi říkal, no, psali mi do určitý doby písničky renomovaní a skvělí autoři, a Indra Brabec a Zdeněk Barták a podobně. No a pak jednoho krásného dne, já jsem furt si nějak tak psal, aspoň texty a zkoušel jsem napsat i pět. A když přišly ty hry, o kterých jsme se bavili, tak jsem tam po vzoru Suchýho si napsal taky muziku a texty samozřejmě, že jsem to vyzdobil písničkama, všechny ty hry. Takže najednou vznikla určitá množina písní, s kterýma, co by člověk měl dělat, než že se mi tak jako nabít zkusmo jednomu kamarádovi, nakladateli a taky majiteli studia. No a on, jemu se to líbilo, zaranžoval to, mimochodem velice krásně, jmenuje se Pavel Socha a natočili jsme to, no a podle jedný z písniček se ta deska taky jmenuje Jsem jen herec. To je trošku takový jako alibismus. On to říkal, já si pamatuju, jsme hrávali tenis, si pamatuješ, třeba v tom Bidžově byl takový slavný turnaj.
1: Bidžovský trpaslík, no.
2: A tak tam jezdili různý lidi, třeba pamatuju si, že tam byl Milan Kňažko a říkal svým kamarádovi, přestože po mně tam lezli různý lidi a chtěli podpisy a on tak jako stranou říkal tomu svým kolegovi z Bratislavy, veď on je tiež len herec. Tak já jsem to jakoby použil a nazval jsem tak celou tu. To je jedna z těch písniček, co tam možná tak jako trošku nápadněji zazní.
1: Víš, že ty jsi mě vnuknul myšlenku, na kterou bych se asi normálně ani nezeptal. Cítíš se být víc hercem nebo zpěvákem?
2: Já si myslím, že to lze klidně strávit obojí. Za mých mladých kolen to nebylo tak běžný a mrzí mě to, protože od jak žil jsem to víceméně dělal, vždycky jsem, vlastně jsem divadla nechal kvůli zpívání, protože to nějak nešlo dělat dohromady, tehdy se nedělali muzikály, nebo ne v té síle jako dneska. No, takže jsem, já si myslím, zpívající herec nebo hrající zpěvák, to nemyslím si, že se úplně odporuje.
1: Jo, Jahelka hrozně nesnáší, že mu někdo řekne zpívající právník, on říkal, že to je jak žonglující opice.
2: To už ano, to je trošku, toho může i jako dehonestovat, malinko jako právníka.
1: No, ale v tomhle případě s tebou souhlasím, to jde.

0: Bylo, čověče, bylo to trochu krutý, no mě to nějak tom, hrozně šlo.
1: Na
0: no.
1: tom centru, ba ne, ty no. si hrál líp vždycky než já.
0: Ale hraješ pořád, doufám.
1: Hraju pořád, hraju stejně, stejně prostě vášnivě. To,
0: ty jsi takový elegantní hráč, takový, no, protože tak, jak máš takový ty hezký vláčný pohyby, tak nevím, jestli jsi takový jako razantní, ale elegantní určitě, jo.
1: Nejelegantnější byl Jirka Korn, ten z nás všech asi takový pohybově no nejnadanější člověk a hrál úplně příšerně výsledkově, ano, ano. ale měl rukavičku.
0: Rukavici
1: třeba,
0: měl.
1: Bylo strašlivý. No.
0: On měl na tenis takovou tu rukavici, ano. kterou nosí takový ty řidiči.
1: Aby
0: některý.
1: Se neotlačil zřejmě.
0: No, aby se ne, ano. No, ale nehrál dobře, to je pravda, ale vypadal výborně u toho. No. Takže hraješ pořád.
1: Hraju pořád.
0: A jinak se taky udržuješ jakový...
1: Jak jinak, no tak no. jezdím na rotopedu a snažím se chodit, ale tak, no prostě všecko, co ještě tak jako stařec by měl dělat, no ale jako velká sláva to není, co si budem povídat.
0: Čiviče, já tak na to koukám, myslím si, že docela jo. Můžeme být spokojeni.
1: Děkuji ti. Tak, Jirko, nápodobně.
0: Jo, moc děkuju. Tak moc ti děkuju za příjemnou návštěvu, ať se ti daří a samozřejmě půjdu na tebe na divadlo se podívat na něco hezkýho.
1: Samozřejmě.
0: Velmi rád. Ahoj.
1: Děkuju.
2: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
3: Vybíráme je pro vás každý den.
2: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: To je poutavé rozhlasové vyprávění o událostech i osobnostech, které formovaly naše dějiny.
0: Toulky českou minulostí pro vás vysíláme každý všední den po 16. hodině.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 6 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Z rozhlasového archívu pro vás vybíráme nejlepší dechovku i lidovku.

Pěkné pozdravení, vážení a milí. Posloucháte Dechovku, to znamená, že jste si naladili Český rozhlas 2 Praha a zdraví vás Vladimír Bernášek. Právě nám dohráli pražští muzikáři Antonína Švehly a sice polku svého dirigenta. Hudební redaktor Milan Kašpárek se dnes snažil vybrat nám takové skladby, aby splnil všechno, po čem toužíme. Hned tady mám doklad, protože následující valčík se jmenuje Splněná přání. Složili ho Antonín Pecha a Alice Rosická, hrát bude Veselka Ladislava Kubeše a zaspívají Ivana Krucká, Blanka Tumová a Milan Černohous. To bych tak rád věděl, co všechno by si člověk vymyslel, kdyby se mu hned jedna věc mohla splnit. Tak o tom uvažujte a Veselka už hraje.

Kdybychom vysílali tak, jako tomu bylo kdysi, teď by do studia nastoupila rožmitálská venkovanka vedená Josefem Janouškem. Muzikanti by se museli z rožmitálu cestovat, hledat místo na parkování, určitě by také už měli hlad a tak dále a tak dále. Naštěstí jsou tady, i když tady vlastně nejsou, protože tady mám jejich CDčko a díky němu nám mohou hrát a klidně sedět doma v pohodlí. Tak si to pohodlí udělejte i vy a rožmitálská venkovanka zahraje rožmitálskou polku Josefa Poncera na text Ladislava Jacury a Josefa Chlumeckého. Po polce si poslechneme valčík a nebude to žádný obyčejný valčík, ale valčík venkovský, což je poznat i z toho, že to je skladba lidová. Tak prosím, rožmitálská venkovanka už hraje.

Naladili jste si Český rozhlas 2 Praha a ten se vás snaží také naladit. Proto nám hrála, ještě hrát bude, Rožmitálská venkovanka, se kterou zpívají Michaela Krákorová, Karel Jindřich a Lambert Fléger. Teď si poslechneme staročeskou muziku. Pochopitelně, že i staročeskou muziku bude hrát Rožmitálská venkovanka, protože to nejmenuje nějakou jinou kapelu. Staročeská muzika je polka Jaroslava Maliny na text Ladislava Jacury. Mimochodem, o panu Jacurovi teď zrovna vyšla zajímavá životopisná knížka. A venkovanka, vedená Josefem Janouškem, zakončí známým valčíkem Karla Vacka, který si napsal i text. Určitě skladbu znáte. Jmenuje se Láska nehněvaná. Tak všechno jsem vám pověděl a už hrajeme.

Teď změníme kapelu i rytmus. Zazní polka Jaromíra Vejvody na text Ladislava Jacury Lesní stráně a zahraje ji pražská kapela Petra Finka. A než začnou zpívat Jana Mikulášová a Pavel Heidinger, já už se musím rozloučit. Snad vás písničky potěšili, snad jsme vás i naladili. Mějte se pěkně a zase brzy naslyšenou. Všechny vás zdraví Vladimír Vernášek a pražská kapela Petra Finka už hraje, zatímco Moravanka Jana Slabáka pokorně čeká až na samotný závěr naše dnešní setkání nazvané Trupte nám trumpety zakončí.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 7 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Znělka dozněla, je čtvrtá neděle v měsíci, krátce po 11. hodině a Český rozhlas Dvojka vysílá svůj pravidelný měsíčník z divadla Ungert nazvaný Rozpravy Milana Hajna. Nám všem hezkou neděli. Mými dnešními hosty budou matka a dcera. Matka je v současné době nejzaměstnanější herečkou tohoto divadla, hraje tady hned ve čtyřech představeních. Nicméně většina z vás ji zná především jako proslulou filmovou a televizní herečku. No a její dcera je nejen dcerou své matky, zmíněné herečky, ale také velice slavného a uznávaného otce, režiséra, filmového režiséra. Takže většina z vás tuší, že přicházejí Alena Mihulová a Karolína Kachyňová.

0: Takže holky, nebudeme předstírat, že se dobře neznáme. Nejen díky divadlu Ungeret, ale také díky tomu, že my jsme vlastně sousedé na Hradčanském Novém Světě. Tam bydlí jak Alenka s Karolinkou, tak tam bydlím já. Takže, a navíc tam máme svou letní scénu, takže Alenka, když hraje na letní scéně, tak může v papučích skoro, že jo? Takže holky, vítejte na jevišti divadla Ungeret a já tě překvapím, byť seš starší jako matka, logicky začnu Karolínkou. Já totiž vůbec nic nevím o tvé existenci profesní. Já jsem se dočet a budu citovat, že ty se zabýváš pomocí podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Seš specialistkou na vizuální prezentaci značek a jejich komunikaci na sociálních sítích, která vede k vyšším prodejům. Přátelé, jste z toho moudří, já teda naprosto ne, tak nás zkus poučit a začneme od toho prvního, co Haň sdělil. Pomáháš podnikatelům prodávat na sociálních sítích. Oni se ti hlásí nebo ty se jim nabízíš?
1: No, takhle je to jako poměrně složitě řečeno. Jedním slovem se tomu říká marketing. Dělám marketing, takže jedním slovem marketing. Nicméně důvod, proč třeba na svých sociálních sítích komunikuju, že pomáhám podnikatelům prodávat na sociálních sítích, je ten, že vlastně spoustu podnikatelů naráží třeba na agentury nebo i freelance marketáky, kteří...
0: Co je freelance marketák?
1: Někdo, kdo je na volné noze. Takže někdo vlastně, kdo se specializuje na to, aby ty sociální sítě vypadaly jako hezky, aby tam byly hezký obrázky, aby prostě to vypadalo dobře a tak. Nicméně já vlastně dělám ten marketing tak, aby hlavně klienti prodávali, což je vlastně hlavním cílem každého podnikatele.
0: A komu nevedou ty hezké obrázky?
1: Nevedou právě. Jako co k tomu vede, je právě nějaká efektivní komunikace, takže proč vlastně poskytnout tomu člověku na těch sociálních sítích nejdřív nějakou hodnotu, to znamená pobavit ho nebo ho vzdělat v tom oboru, ve kterém já vlastně pracuji, nebo teď mluvím jako za toho podnikatele. No a jakmile tohle to udělám, tak ten klient nebo zákazník potenciální cítí, že vlastně může tomu člověku důvěřovat nebo té firmě a spíš si od něj něco koupí, když má takovouhle komunikaci, než od firmy, která jenom tapetuje vlastně svoje produkty nebo nabídky služeb na ty sociální sítě.
0: No a teď mi odpověz na otázku, kterou jsem asi položil, možná neobratně. Ty se vnucuješ všem, anebo oni už ví, kdo je Karolína Kachyňová a obrací se na ní?
1: No teďka mě nebudeš mít rád, protože ti řeknu další termín a to je, já dělám inbound marketing.
0: No,
1: inbound.
0: Nezabírám.
1: Inbound znamená to, že já neoslovuju vlastně, to je outbound, kdybych já oslovovala ty klienty, ale je to inbound. To znamená, že já mám ty sociální sítě, kde já zase dělám hodnotný obsah pro podnikatele, takže jim zadarmo radím vlastně, jak prodávat na těch sítích takový malý jako jednohubky a oni mě vlastně najdou na těch sociálních sítích a napíšou mi nebo jdou na můj web a tam se ode mě vlastně koupí kurz, který je vlastně naučí celý ten proces toho, jak jim vlastně prodávat na těch sociálních
0: sítích. Ano, že si koupí kurz, to jsem taky zaznamenal a dočetl jsem se, že ty kurzy vedeš. A to jako, předpokládám, už konečně spatříš někoho z oka do oka. Jako,
1: ne,
0: nebo to
1: všechno
0: taky
1: probíhá online.
0: Vedeš kurz?
1: Všechno probíhá online.
0: Ty nevidíš ty živé paní a ty živé pány?
1: No, vidíme se na Zoomu, což je opět další termín. Ale to musí znát z covidu, že jo, tak to byla jako období, kdy se tahle aplikace nejvíc jako rozmohla. Je to z toho důvodu vlastně, že když já bych se viděla s těma lidma živě, tak oni musí se sjet jako z celé republiky nebo tak. Mám vlastně i klienty na Slovensku nebo Čechy, který třeba bydlí v zahraničí. Takže když já vlastně, my máme skupinový hovory každý pondělí v 6, takže když je ten skupinový hovor, tak oni se vlastně můžou připojit úplně odkudkoliv a můžeme spolu nějakým způsobem komunikovat.
0: A přes Zoom se domlouváš tady s maminkou, kdo koupí rohlíky?
1: Ne, to se domlouváme přes jiný aplikace v telefonu.
0: Alenko, ty jsi
2: ale
0: takhle pokročila.
2: Není to pro tebe taky španělská vesnice? Ale někdy si zapomenu a jenom tak, protože mám byt já v jednom patře a Karolka v druhém, tak někdy se zapomenu a jenom tak otevřu ty dveře a křičím dolů, jdu pro kafe. Jo, nebo přijď nahoru na kafe.
0: No to má lidský rozměr, že zažveš v baráku.
2: V jednom baráku?
0: Ano.
2: Tak mám vzít telefon a volat jí, hele, tady je uvařený kafe.
1: No, ale občas si voláme i z jednoho patra do druhého.
2: Ale pořád si nemůžu zvyknout.
0: No a co, maminku, máš tím pádem raději třeba ve filmu, v televizi, to je taky natočeno, tam není živá, anebo máš slabost i na živou Mihulovou na jevišti divadla?
1: No to tě opět nepotěším, to maminka už ví, že já mám vlastně od dětství, v dětství to bylo hrozný, to jsem se jako i rozplakala, když jsem jí viděla někde ve filmu nebo prostě na divadle, protože jsem nechápala to, že moje maminka je najednou jiný člověk prostě v tom filmu nebo jako na tom divadle a pro můj dětský mozeček tehdy to bylo jako, proč se chová najednou jinak, to není maminka prostě. A i teďka v dospělosti, teď už samozřejmě chápu, co to je jako divadelní nebo filmová role, ale je to pro mě zvláštní pocit jí jako sledovat prostě na divadle nebo ve filmu, na který jsem se jako doteď nezvykla, takže samozřejmě se dívám na všechno, co maminka vyprodukuje, jak vlastně na divadle, tak ve filmu, ale je to pro mě pořád jako takový zvláštní pocit. A ty, jestli chceš slyšet preferenci, jestli jako divadlo nebo film, tak samozřejmě určitě divadlo.
0: Významně na mě mrkla. A teď se zaměříme na chvíli na maminku. Ty seš Moravanka jako poleno, ano, pocházíš z Brna. Tvoje cesta k herectví nebyla úplně snadná, byla docela klikatá. Nicméně to Brno bylo určující, Jamu, Scharhaufer. Hrála Raněvskou jako absolventskou roli.
2: Hrozně jsem ji nechtěla. Já si pamatuju,
0: no tak
2: stará
0: chtějí.
2: Bába to byla, ale pro mě, mě bylo 25. Jo, a je 45, 50. Dneska bych si to dala, ale už jsem zase stará. Ale pamatuju si, to dělal Ivo Krobot s náma jako režisér a pamatuju si, že jsem na ty čtený, bála jsem se, protože on nás to všechny nechal číst tak rovně, aby si vlastně během toho čtení obsazoval ty role, protože nás neznal do té doby. A já jsem se strašně snažila, byla jsem už tak o 5 let starší, než byli mý spolužáci, protože jsem se dostala až na 4. pokus, takže to bylo zdržení nějaké. Já už jsem mezi tím byla jako elefka v Činohráku v Ústí. No a tak já už jsem tam potom nakonec chodila v culíkách a v námořnickém oblečku. Jako abych si mohla zahrát tu mladěnkou sluštičku Duňašu, což byla mnohem menší role. Ale nechtěla jsem to Raněvskou, no. Tak ale nakonec ten Ivot nějak usoudil, že by to bylo pro mě. A doteďka jsem mu za to vděčná. Byl to velký krásný úkol a dostala jsem za to angažmá vlastně díky tomu hned do Švanďáku.
0: Takže
2: tehdejšího labirintu. A ještě jsme tam hráli představení, který dělal Petr Scharhaufer, komedii, takže jsem měla tu možnost, že jsem vlastně ve dvou dnech mohla předvést i tu komediální linku, i tu vážnější a měla jsem to štěstí, že jsem dostala hned angažmá, takže jsem vlastně ráda.
0: Alenko, a stýská se ti po Brně, po Moravě?
2: Stýská a stýská se mi i po těchto dvou režisérech, který jsem jmenovala moc.
0: S kým jsi chodila do školy?
2: Petr Motloch. Asi
0: prosím
2: tě,
0: taky tu hrál.
2: No.
0: Liška s tím hráš
2: Pavel, teď. Pavlík Liška. No ale to nebyli, Petr byl spolužák přímo z ročníku, ale Pavel byl pode mnou. No, ale já jim stejně říkám všem spolužáci, dokonce i těm, kteří přišli před náma a po nás jako rok, jo. Protože ty jsem měla možnost vidět u talentovek, anebo se tam přišli podívat. Tak to jsou všechno, takže vlastně 6 let
0: máš
2: lidi, co tam byli.
0: Máš ještě někoho v Brně?
2: No mám tam právě ještě pár kamarádů z Jamu, kteří zůstali
0: rodiče
2: v Brně. Rodiče už umřeli, maminka před 5 lety a táta nevlastní, ale byl jako můj, protože měl od 10 let. Úžasný člověk, tak ten před rokem. No ale mám tam ségru, bráchu, no a ještě tu širší rodinu, jako v Žabčicích u Brna.
0: Mm-hmm. A Karolínko, ty máš nějaký bližší vztah k Moravě a k Brnu? A popravdě.
1: No tak teď mám strach, doufám, že tady není někdo z Brna. Ale já jsem teda Brnu nikdy nepřišla na chuť, i když mám spoustu jako kamarádů pražáků, který to zbožňujou, hlavně jako gastronomy, tak říkají, tam je skvělá tahle restaurace a tenhle bar a tak. Já jsem nikdy jako neměla to úplně prostor jako takhle prozkoumat, takže jediný, co já znám z Brna, je ten autobusák, protože tam jsme přijeli jako vždycky s maminkou a pak Královo pole, jako kam jsme jezdili za babičkou. A zrovna zkušenost s autobusákem a Královým polem nebyla pro mě tak pozitivní, že bych jako potřebovala, že by se mi stýskalo po Brně. Já jsem bohužel jediná černá ovce rodiny, všichni se narodili na Moravě a já jediná jsem ta Pražačka, no, takže.
0: My ti to prominem.
2: Já určitě.
0: Já jsem totiž taky z Moravy, víš, ale teďka.
2: A ta byl skromně říže.
0: Toky Morava. Teďka nám zaspívá opravdu famózní zpěvačka, která Moravu, řekl bych, ideálně reprezentuje. Hana Ulrichová a píseň Spoutej mě.

0: Ano, bezkonkurenční zpěvačka s famózním hlasem Hanka Ulrichová. Já jsem zmínil, že většina lidí tě vnímá jako filmovou a televizní herečku, tak začneme filmem. Sestřičky, to tě proslavilo hned na startu. No a byl to osudový film nejen díky roli, ale taky díky setkání s filmovým režisérem o 41 let starším Karlem Kachňou. A tady je výsledek vašeho vztahu.
1: To jsem zrovna chtěla, tady sedí.
0: A výsledku se zeptám, jestli pak by jaké další filmy následovaly, jak si Karel Kachňa a Alena Mihulová.
2: Kráva.
0: Ano, no to bylo správně. Až na závěr.
2: Ne? No, ještě, ano, pořadí nedám správně, pořadí to určitě nedáš? Ne. To už bys toho chtěl ode mě hodně, ale Kráva tam byla. Městem chodí Mikuláš taky. A ještě něco?
0: Smrt?
2: Smrt krásných srnců.
1: No výborně.
2: Dala jsem to dohromady.
0: Dala jste dohromady, ano.
1: Jo. A ještě seriál Tři králové, tam jsem dokonce zpívala. Ale jako můj muž mě často neobsazoval, on nějak nechtěl preferovat rodinu. Škoda.
0: No ale když se rozhodl tě obsadit, no, tak to byla
1: fakt
0: trefa.
1: Fakt je ten, že když mě do něčeho obsadil, tak jsem věděla, že to je role pro mě, že si nemusím dělat žádnou starost.
0: A ty říkáš, tam jsem dokonce zpívala, ty jsi zpívala i ve filmu, který tě po letech vrátil, famózní, Mihulová v domácí péči. To bylo úplně na závěr filmu, to bylo ve scénáři.
1: Ano. No bylo to ve scénáři, ale tu písničku napsala maminka Vlastička, tak se jmenuje i hlavní figura, protože to podle ní, tak jako volně podle jeho života napsala režisér filmu Slávek Horák. A Vlastička, snad mi to promine, ale zkrátka, já to prásknu, napsala muziku, ke které samozřejmě udělala i text, je mi za krásnej. Akorát, že nějak se ty slabiky, bylo jich tolik, že se nevešly do té muziky. Takže když šli všichni na oběd ten den při natáčení,
0: to Mihulová, to
1: ne, v žádném případě, ale přišel cymbalista se svýma muzikantama, že, houslistama a podobně, a my jsme za tu hodinu se snažili prostě tu muziku a ten text dát dohromady tak, abych to pak mohla prostě zaspívat. Ale což bylo dobře, protože já jsem z toho pak neměla takový nervy, protože jsem se musela maximálně soustředit, abych tu novou věc tam zaspívala ještě s nějakým výrazem, který odpovídá té situaci.
0: Panko, zeptám se možná dotěrně a nevhodně, ale proč se jmenuješ Mihulová? Proč si nepřijela jméno Kachyňová?
1: A víš, že to tak úplně moc dobře nevím?
0: A kdo to má vědět?
1: No já vím, ale my jsme se tím nějak jako moc nezabývali. Jako ten Kachyňa mě netlačil do toho, abych se jmenovala Kachyňová.
2: Teď ti to ani nenabídl teda.
1: Ne, na to asi, a ne, možná, že počítal s tím, že to tak bude, ale já jsem strašně milovala svého tatínka, který umřel, když Karolce byl rok a půl. Naštěstí jednou viděl, stihla jsem je představit. A ono nás není už moc Mihulů. Mm-hmm. A on neměl toho syna, tak já jsem se říkala, tak já si nechám po něm to jméno.
0: Pane Kachňová, ale máte tu dceru, ta se jmenuje Kachňová.
1: Tak.
0: To by bylo 10, když tatínek odešel.
2: 9.
0: 9 dokonce. Máš nějaké živé vzpomínky na tatínka?
2: Právě, že moc ne, ale pamatuju si, mám, nevím, třeba 2-3 vzpomínky, jak jsme si spolu hráli a jak to vůbec neuměl, jak to dělal všechno špatně. Takže
1: my se strašně hádali u toho.
2: Jo, tomu jsme se smáli právě s maminkou, když se na to vzpomeneme. Pamatuju si jenom to, že jsme stavili farmu a on ji jako stavil hrozně jako, jako že to byl takový abstraktní koncept, ale ty zvířátka, když jim udělal ten chlívek, tak neměl střechu, takže se mu vysvětlovala, jako že to prostě jak si to představuje a tak, takže právě jako možná byl režisér na place a na place ho nikdo nekritizoval, ale když jsme si hráli, tak teda jsem pak řekla, hele, zavolej radši maminku.
0: No ale jeho filmy tedy zůstávají, ty jsou opravdu neuvěřitelné. Jak je vidíš ty svýma mladýma očima, filmy tatínka? Díváš se pravidelně, když běží film Karla Kachyni?
2: Pravidelně ne, já tak úplně nemám televizi, ale...
0: Neběžíš za maminkou? Promítají tátu?
2: Ne, to zase ne, ale koukám na ně a můj nejoblíbenější film, teda tatínkův, jsou Zlatí úhoři teda určitě. A ten jsem měla ráda i jako dítě, tehdy jsem samozřejmě nechápala, že to není veselý film o chlapečkovi, který rád rybaří, teď už to chápu, ale jako líbí se mi doteď, jako asi nejvíc z jeho filmu, no.
0: Alenka,
1: no,
0: a je, jeho...
1: Mně se teda líbí taky...
0: Jeho favoriti,
1: ne,
0: pokud
1: mě se líbí taky, ale samozřejmě film Kráva. Je úžasný. No,
0: Já jsem měl velké potěšení, zahrál jsem si v Malé mořské víle, byl jsem král Žlutého moře a žiju z toho do dnes, že jsem hrál u Kachyni.
1: Hezký.
0: Pak přišel teda velký film pana Horáka.
1: Domácí péče domácí s Volkem péče. Polívkou, což byl teda úplně skvělej tah. Já jsem o tu roli dost jako stála od prvního přečtení, ale byla napsaná tak o 10-15 let starší než já, ta paní. A Slavek mi tu roli nechtěl dát z tohohle důvodu, takže hledal mezi tím ještě různý jiný herečky. Pak se to dostalo nějak jako buzarem ke mně. Já jsem ho mezi tím teda ještě přesvědčovala, že je daleko lepší, když bude mladší, jako ta hlavní hrdinka, že lidi s ní budou daleko víc soucítit a budou jí přát, aby ten boj vyhrála a tak dál. Což by přáli každému, že jo. Ale tady jsem si říkala, no to bych mohla využít, jak na něj zatlačit. No a postupně, on mi říkal, že jsem jako strašně městská. A takže postupně jsem chodila čím dál zdevastovanější ve vytáhaných svetrech, nenalíčená prostě. Říkala jsem si, možná si nebudu mít ani ty vlasy už příště, až se setkáme. No ale nakonec to dopadlo a pak jsme teda ještě dělali, což se už jako tak často nedělá, takový jako casting, jenom jakoby, jak půjdeme spolu s Bolkem k sobě. No a to vyšlo jako na první dobrou, no, takže to bylo velký štěstí, no. Bolek byl úžasný.
0: No a... životní role pana Kachyni, co by manžela, většina lidí je udivená, že existují páry, kde je velký věkový rozdíl. Já udivený nejsem. A vnímala jsi to vůbec?
1: No nevnímala. Já, ne. Těžko se to jako vysvětluje, protože je to tak jako markantní, vizuálně, že jo, markantní, takže asi kdo to nezažil, tak to úplně jako nepochopí, ale já jsem to takhle nevnímala. Já jsem ho taky hlavně strašně milovala jako člověka. Často se mě ptali a říkali, že jsem mu jako strašně asi obdivovala a vážila si ho. Jako co,
0: to byla lásky,
1: tak
0: určitě.
1: To je jakoby součást, ale nebylo to to hlavní. On byl úžasný člověk, krásný člověk. No a proto mám taky tak krásnou holčičku.
0: Ty jsi vnímala věkový rozdíl, že máš mladou maminku a starého tatínka?
2: No tak vzhledem k tomu, jakože vlastně tatínek umřel, když mi bylo 9, do té doby jsem neměla jako moc prostor tohle z toho, jako si
0: to
2: toho všimnout.
0: Moje otázka,
2: dokonce ani moji spolužáci, nebo tak, jak jsme byli, že všichni ve stejném věku, tak nikdo se nad tím jako nepozastavoval, to spíš dospělí asi, no.
0: No a dnes máš odstup. Jaké vlastnosti myslíš, že máš po tátovi?
2: Ty jo, no tak jednak vypadám jako téměř identicky jako on. Máme, maminka mi našla nějakou fotku doma, myslím, nebo už nevím, jak jsme ji získali, kde právě mě je teďka 29 a tátovi bylo na té fotce, jako nevím, někde 25, něco takového. A fakt jako bychom mohli být jako dvojčata. Fakt takhle strašně jsme si podobní. Takže, což nikdo už potom nepoznal, že jo, protože všichni ho znali, jako když byl starší, když neměl vlasy, nikdo nevěděl, že měl úplně stejný vlasy, jako mám já,
0: jako
2: že jo?
0: Ty,
2: no,
0: jo?
2: Akorát, že on o ně přišel jako poměrně brzo, takže bohužel. Každopádně jako určitě vypadáme hodně podobně a vlastnosti, nevím, tak dělám taky jako částečně kreativní práci, taky když mám takový uvolněný výraz, když se nad něčím zamyslím nebo tak, tak říká...
0: Tak,
2: no, tak maminka říká, že vypadám jako táta, že říká, že vypadám jako když počítám slepice, takže jako ve výrazu
1: protože
2: určitě taky.
1: Táta o sobě, že tak vypadá.
2: No. Takže tak, a nevím, to jako možná spíš řekne maminka. Jako v
0: a ty vlastnosti?
1: Vlastnosti řeknu, ale co má po něm a co je teda, ale v podstatě jako úžasná věc pro člověka, který je na druhé straně, když se nechce dostat do sporu, je na ní vidět, jak tuhne, když se jí něco nelíbí a vysune se jí takhle ta spodní čelist. A to jsem vždycky věděla, když ten táta to udělal, až takhle. Tak jsem si říkala, to vyřeším až zítra.
0: Počínáš si stejně, když tu čelist vystrčí Karolínka?
1: Já to čtu, úplně to stejně to čtu jako jejího tátu. Jo, tu mimiku. A to oni ještě docela mají takový jako poker face, jo, takže to taky není úplně jednoduchý. No. Ale podobní jsou si strašně vizuálně a totiž to, jak jsme to zjistili, jako tu podobu i v tom pozdějším, protože my jsme viděli už nějaký dětský fotky jeho, na kterých to bylo znát. Když jsem porovnala, když jim byl asi rok oběma, tak už tam jsem to viděla. Ale tohle byla fotka, kde je mu asi, já nevím, 22, 23 a je to famácký průkaz. To znamená, že my jsme náhodou mezi fotkama našli tenhle ten průkaz z FAMU a ona v tu dobu byla takhle stará asi, jo. Takže jsem si říkal, to není možný. Jo. No protože já už jsem tatínka taky neznala takhle, že? Já už jsem tatínka znala šedivýho plešatýho.
0: Ano. Karolinko, ty jsi ale původně, myslím, pokoušela jít v tátových šlépějích. Studovala jsi filmovou školu v Písku. Ty jsi sněla o tom, že budeš režisér?
2: Nesněla, ale ono je to hrozně legrační v tom, že tohle je taková zápletka každého typického amerického filmu většinou, hollywoodského, a to je, že jsou ty rodiče právníci třeba a to dítě je takový, já chci být zpěvačkou, nebo já chci dělat něco kreativního, já chci být malířka, a ty zlí rodiče říkají, ne, budeš právnička prostě, oh, no tak to nepro... No a já jsem měla opačnou story, ne, že by mě někdo jako nutil do toho, abych dělala film, ale bylo to takový, no tak rodiče jako jsou umělci, no tak já si taky budu studovat ten film nebo tak. A ve skutečnosti je to takový, že rodiče, no byl by hezký, kdyby se jako dělala ten film a tak. A já, ne, já chci dělat stabilní práci, kterou si vydělám hodně peněz. No, a...
0: no to se dá, takže marketing.
1: Nej, bylo asi 12, někde jsme šli v centru města po ulici a ona říká, víš, já bych chtěla vlastně ale dělat něco jiného, než děláte vy. A já jsem říkala, no to klidně můžeš, a proč jako? No já bych chtěla mít pravidelně na ty složenky. Ve 12 letech, jo.
2: Takže herečka není úplně ideální, no, zaměstnání v tomhle ohledu.
0: To tě nenapadlo nikdy, že bys byla herečka?
2: Já to mám zakázaný.
0: Před publikem nemáš.
2: Já to mám zakázaný už jako od prvního, nevím, když mi byly třeba 4-5 let, tak už to poprvé zaznělo. Ať budeš cokoliv v životě, tak nebuď herečkou. Chceš to vysvětlit?
1: Ne, no kdyby eventuálně chtěla, nenaděláte nic a neudělala bych nic jiného, než bych jí pomáhala. Jo. Ale když teda potom tak jako úplně neprahla, tak jsem si říkala, no, zaplať pán Bůh. Jo. Takže asi tak. A nejhorší na tom je, že jí to jde. Já jsem, protože byla
0: asi... Vydělává ty peníze?
1: No ne, počkej, já jsem byla asi dvakrát na kamerovkách, kdy chtěl, myslím, režisér Svoboda si zkoušel a Hřebejk. A já jsem to měla možnost vidět zezadu a říkala jsem si, tak to jsem v prčicích. Ta je tak přirozená, dobrá, to jsem v prčicích. A naštěstí ty dialogy byly takový, že říkala, tak tohle říkat teda nebudu. Ne, tohle dělat nebudu. A ve spodním prádle tam nebudu už vůbec. A tím to skončilo.
2: A nějakou křehkou dívku vždycky, která
1: jo,
2: jako...
1: Jo, ještě měla být zamilovaná do starého chlapa. Takže říkala, no, ne,
2: nevím,
1: tak to
2: 15,
1: ne.
2: Třeba 15 let mi mohlo být, tak to na to jsem vážně neměla, na to bych neměla ani dnes teda, ale jako v těch 15 ještě víc.
0: Alenko, seš nejen divadelní, filmová, televizní, ale k údivu mnohých, dokonce i rozhlasová herečka.
1: No já teda úplně nejsem rozhlasová, ale mrzí mě to, protože mě to strašně bavilo. Já jsem s Vítem Venclem pracovala a to bylo úžasné. Teda i tady, jakože jsem s ním zkoušela hru.
0: A pak v rozhlase?
1: Perfektně a v rozhlase.
0: Ale to je jiná nahrávka, to nespáchal Vencel, on ti pořád říká, když si tě pozve, říká ti pořád slečno Mihulová.
1: Říká mi pořád slečno, to je úžasný, to je nejkrásnější, jak někdy režisér oslovil.
0: Jí bude 60 a je vdova, to není
1: slečno Mihulová.
0: Tak tohle nespáchal Vencel, který říká slečna Mihulová, ale opravdu trefila si to režisérka Kofránková.
1: Hana Kofránková. To je moje první role v rozhlase.
3: Dobré ráno, Jerry.
4: Megan, co vy tady děláte na nádraží? Chcete snad někam odjet?
3: Jen jsem šla po ránu ven a došla jsem na peron. Ráda pozoruju vlaky, cestující, nakládání balíků a pošty.
4: Aha.
3: Kam jedete?
4: Na kontrolu do nemocnice. Jak vidíte, berle jsem už odložila, doktor Griffith je se mnou spokojený. Megan, proč nosíte tenhle hnusný pulóver? Vypadá, jako by ho ožrali housenky.
3: Vám se nelíbí? Mám ho už aspoň 5 let?
4: A, vypadá na to. A pod ty punčochy, baret, taky 5 let.
3: Co vám přilítlo přes nos? Stejně bych nikdy nevypadala hezky. Maminka vždycky říkala, že mi nic nesluší. Tak co na tom záleží?
4: Chtěl bych vás jednou vidět ve slušných šatech. Kdybych vás tak mohl vzít sebou do Londýna a obléknout vás v dobrém módním saloně. Od hlavy až k patě.
3: To bych moc ráda.
4: No tak nasedejte. No tak honem.
3: Vy stále pruďas.

0: Milánku.
1: No, rozverná, koketní
0: Mihulka. Já ti moc děkuju. Jsem moc ráda, že jsem to slyšela. Děkuju.
1: No. Víš, který rok se psal?
0: To nevím, ale byla jsem, myslím, první rok v Praze.
1: 1996 tady čtu. No a co tvůj vztah třeba k rozhlasu? My jsme poslouchali pohádky. Karolínka poslouchala někdy v rozhlase pohádku?
2: Je to možný, ale...
1: Takže ne.
2: Nedokážu ti na tohle dát asi odpověď, kterou chceš slyšet.
1: Spíš podcasty takže radši tě zajímají a tohle, že jo, než
2: no, právě jako
1: původní rozhlasová
2: já
1: tvorba.
2: Já si pouštím jako občas nějaký podcast sem tam a tak, ale vyloženě rozhlas. Možná, když jsem byla malá právě, no.
1: Alenka někdy poslouchá rozhlas?
0: No, málo.
1: A podcasty?
0: To jo.
1: Jo? Jo. To jsi mě překvapila.
0: No.
2: A kdy... Třeba ty moje, viď?
0: No to ano.
1: Jo, počkej, tak to prozrať.
0: Protože já jsem slíbila, že dokud mi to nedovolí, tak se na nic z toho, co dělá, nebudu dívat a nebudu to vůbec sledovat. A je to možná 3 měsíce, co jsem to svolení dostala.
2: No, já jsem taky prohrála vůči algoritmu, protože na těch sociálních sítích je algoritmus, který doporučuje ten obsah, tak vzhledem k tomu, že my žijeme ve stejném baráku podle GPSky, tak začaly všechny ty sociální sítě doporučovat mamince moje videa a nebo moje podcasty. A taky vzhledem k tomu, že maminka dostala tablet, že jo, na kterým si hraje teďka doma, tak jí tam začaly vyskakovat ty moje věci, takže už se mě vlastně jako ta sociální síť neptala, maminka to všechno teďka sjíždí, no,
0: no
2: zpětně můj obsah.
0: Ty to vyskakuje, já to jedu.
1: Ty to sjíždíš, jo?
0: Já to jedu.
1: Ty to sjíždíš.
0: Každý den. V podstatě to vidím častěji, než Karolínu doma.
1: No, pojďme k tvé současné filmové práci. Pokud vím, tak Jiří Havelka natočil film, ve kterém se Alenka objeví.
0: Tam se objevím.
1: I Kaiser tam hraje?
0: Ano, a hraje
1: tam
0: Olda Kaiser hlavní roli, Zahradník se to jmenuje. A Dáša Vokata, přítelkyně...
1: Manželka.
0: Manželka?
1: Oni jsou manželé,
0: aha,
1: ano.
0: Ježiš, já mám takový mezery. No a musím teda říct, že to bylo strašně krásný s těma dvěma lidma dělat. Ale jako... s dvěma úžasnýma lidma. Jo. No a to je jenom to, co jsem mohla zjistit za těch pár dní. Chtěla bych je potkávat daleko častějc. No.
1: No a co tam hraješ?
0: No já tam hraju starostovou. A což je teda ale taky docela fajn, že to není zdravotní sestra. Jako to je změna. Teď mi nabízeli řidičku autobusu a já jsem nemohla, to mě tak mrzelo. To bych si dala hned. Ale to jsem chtěla říct, že já tam mám scény, kdy na toho Oldu celý den jsem mluvila, já jsem měla celý stránky textu a on se dívá. On neřekne, možná, že neřekne ani větu za celý film, to nevím.
1: Očích,
0: ale ten pohled, to, jak se dívá, co prostě ten člověk má v sobě, co vyzařuje, to bylo nádherný sledovat. A Dáša Vokata, která není herečka a která, když jsme spolu měli dialog a já jsem měla detail, tak ona nikam neodešla, seděla za kamerou a hrála prostě úplně přesně na 100% tu scénu pro mě, abych já mohla co nejlíp zahrát ten detail. Takže když se mi pak děkovala a řekla se mi, tak paní kolegyně, já fakt moc děkuju. Tak on řekla, ježiš, já jsem kolegyně. A byla rostom, byla úžasná a byla opravdu, to bylo, jak byla vlastně profesionální, mm-hmm. Jo, v tomhle, no. To už
1: tak
0: se
1: to
0: člověk kolikrát nedožije od kolegu.
1: To je Zahradník. A myslím ještě
0: potom
1: jiný
0: jsme dotáčeli jsme vlastně třetí pokračování minisérie Iveta. O Ivetě
1: Bartošovi. Tam hraješ maminku?
0: Tam hraju maminku, dvou
1: natáčelo
0: dcer.
1: Natáčelo se to na Moravě naší?
0: Natáčelo a natáčela jsem tam s Aničkou Fialovou, to je jedna z dcer, že ta hraje Ivetu Bartošovou, a s Eliškou Křenkovou, která už mi před asi 2 lety hrála dceru, nebo já jí matku, ve filmu Olma Omerzu Atlas ptáku. Takže tu už jsem měla podruhé jako dceru. Jsou to fajn holky, jako dcery dobrý.
1: Iveta Bartošová nám teď zaspívá.

0: Alenko, maminka Ivety Bartušové stále žije, ty jsi hrál,
1: ano, ano.
0: Potkali jste se?
1: Nepotkali jsme se, bohužel. Bývala bych ji potkala ráda. Ale, no,
0: nebyla
1: tak,
0: napojena na ten projekt, nebo nevyjadřovala
1: myslím,
0: se k němu?
1: Myslím, že víc to režisér Michal Samir probíral všechny ty situace a celý ten její život a zpívání a všechno s Arturem.
0: Uh-huh. A s tím se spotkala?
1: Taky ne. A se sestrou Ivety.
0: Ani s tou se nepotkala?
1: Ani s tou se, vůbec jsem se s nima. Já už jsem dostala jenom info a text,
0: ano.
1: Ale takže bohužel jsem se s nima nepotkala. No třeba my premiéru posledních dílů teprve budeme mít, tak třeba budu mít štěstí.
0: Tak tvoje maminka si nemůže vybírat práci, ta čeká, až bude oslovena. Ty si plánuješ, ty seš cílevědomá, aspoň tak na mě působíš, jak si své projekty sama?
2: No, ono to je spíš tak, že já vlastně prodávám něco, čeho je nekonečně mnoho. To znamená, do kurzu může vlastně teoreticky vstoupit nekonečně mnoho lidí, takže oni, když mě objevujou vlastně skrze ty sociální sítě, tak oni už automaticky kupujou ten kurz a já vlastně se angažuju jenom tím stylem, že každý měsíc si musím napsat scénáře, natočit videa s kameramanem, pošleme to střihačkám, asistentka to dá na sociální sítě a tohle to je vlastně proces, který
0: takhle
2: jede. A to si
0: musíš zaplatit sama? Zrod takového toho videa, které
2: určitě.
0: Má tvůj scénář, to video, že jo? Ty tam účinkuješ sama, tam seš k vidění.
2: Já to sama píšu a sama jsem vlastně na tom videu, ale ta technická stránka toho, vlastně mám kameramana, který přijde k nám domů, má všechnu tu kamerovou techniku, všechno to nastaví,
0: nechá si to
2: zaplatit,
0: viď?
2: No a toho platím a pak mám vlastně dvě střihačky, jednu, který platím, jedna dělá dlouhý videa na YouTube a druhá dělá vlastně ty krátkoformátový na Instagram minutovky vlastně.
0: No. A každý, kdo se ti tam přihlásí, zacáluje Kachyňové, že jo?
2: No, ano.
0: No, z čeho bys to platila? Ano.
2: Přesně tak.
0: Takže to jsou účastníci toho kurzu, které ty z oka do oka nespatříš, ale oni si přečtou, na jaký účet mají poslat peníze a to je to v podstatě...
2: No, je tam platební brána, no, ale...
0: No, co tam je platební brána?
2: Platební brána, no.
0: To zase nezabírám, ty víš, co je platební brána?
2: To je takový to, kam zadáš číslo karty...
1: Jo, jenom proto, že už mi to vysvětlila. Ano, ano. Tak teď ti to vysvětlím.
2: No, číslo karty tam zadáš, fakturační údaje a potom můžeš zaplatit takhle online. To určitě znáš, ale...
0: To nebudeme rozebírat.
1: Já bych to taky nerozebíral.
0: Alenko, pojďme do Ungeltu. Jak jsem říkal, ano. Ty jsi nejobsazovanější herečka v Ungeltu. Hraješ tady čtyři role ve čtyřech představeních. Většina herců, jak si dneska ráda, v podstatě koluje divadly. Ty se tady zabydlela a co tě k tomu vedlo? Ty potřebuješ pocit příslušnosti?
1: Jo, já potřebuji někam patřit. A tady se děje taková věc. No, nevím, no asi to musíš dělat ty. Ale přijde mi to jako zvláštní, že tady jsou jako strašně jako fajn lidi, jako dobrý lidi, slušný, dobrý, příjemný lidi, takže člověk se jakoby těší už ta hodina před představením, kdy se sem jdu připravit, tak já vlastně už jsem tady ráda, už tady mám jako svůj rituálek, kafičko, co, jako mi holky tady právě garderobiérky udělají, kluci bezvadný, který nám svítějí, zvučejí, technici. Vlastně, ale všichni, i dokonce tady v kanclech, že jo, holky. No takže, jako já nemám žádnej důvod, kam bych utíkala. Mě tady fajn. A dostávám tady krásnou práci.
0: V Ungeltu mají herci tu výhodu, že do toho mluví, co budou hrát, dokonce i s kým budou hrát. A Mihulka do toho vydatně mluví.
1: Fakt? Jo, tak asi trochu jo. Asi trochu jo, protože vlastně si uvědomuju, že mám štěstí právě na ty lidi, s kterýma hraju. Člověk si nemůže taky vybrat, jaký bude mít kolegy, kdo s ním na tom jevišti bude stát.
0: Tady
1: a tady může.
0: Na jevišti jsou lidi, kteří spolu chtějí být, kteří se navzájem vybrali. To je,
1: no,
0: myslím,
1: nesmíte se
0: štěstí.
1: Seknout, že jo? Protože když se seknete, tak je to jenom vaše chyba. Můžete nadávat jenom sám sobě, no.
0: Ano, ty jsi viděla maminku? Ano, viděla ve všech rolích v Ungeltu. No, Karolinka chodí na veřejné generálky.
1: Ale ona chudinka právě chodí na ty nejhorší představení, protože to je tam vlastně chvíle, kdy se udělá nejvíc chyb, všichni jsou nervózní. Posledně tady dokonce byla nějak jenom, když tady byli, nevím, jak se jim říká, pořadatelé,
0: co si vybírali. Alenko, jako vlastně... celé republiky díky tomu Ungelt žije.
1: Jo, já to chápu, ale vlastně oni ještě chudáci přijeli, to byl... Já já jsem měla covid, bylo to spožděný celý, jako, takže všichni čekali, no a taky, jak jste na mě byli hodní, kam bych chodila. No a prostě, a oni přijeli a my jsme to úplně čerstvě vlastně sotva jako dali dohromady, takže tady seděli a já jsem si připadala tak trošku jako u komise na Janáčkově akademii v prvním kole jako talentových zkoušek. No a do toho tady seděla ta Karolka, která to se vším všudy viděla, takže bez jakýchkoliv reakcí my s tím Daliborem stuhlí, že to asi není vtipný, že se nikdo nesměje.
2: Já jsem se smála.
1: A no, skvělý, no, takže je to dobře, že chodí.
0: No a jak maminka tančila, dcera byla udivená.
2: Nebyla jsem udivená.
0: Nebyla jsem udivená? Ty
2: maminka tančí hodně, tančit. No jasně.
0: Karolina taky tančí?
2: Já, no ano, tančím, ale nikomu bych to nepřála vidět, takže...
0: Ty jsi trénovala doma asi, jo, že jo?
1: No, já jsem moc netrénovala doma, jako já jsem jednak měla ten covid, takže já jsem byla ráda, že vůbec můžu, že mám energii se do toho znovu pustit po tom covidu, protože mě zaskočilo, že ten covid nebylo to nic hroznýho, ale byla jsem jako dlouho unavená, jo, že jsem dlouho neměla tu energii. A zrovna tohle představení Stůl pro dva tu energii chce, jako... A pořádně. No ale měli jsme Klárku, choreografku, taky herečku, která nám s tím pomáhala a naštěstí jsme se i s Pavlíkem Ondruchem, který to režíroval, tak jsme se domluvili, že už si udělám takového strýčka, že jsme se sešli párkrát předtím. Takže to byla ta klika, že tam já jsem měla něco už odpracováno dopředu.
0: Alenka tam tančí zambu a my si ji teď poslechneme.
1: Tančím zumbu. Zumbu a sambu.

0: Principál se stydí, měl by vědět, že Mihulová v divadle Ungerte tančí zumbu a ne zambu. Já jsem si to spletl se sambou.
1: No, jasně,
0: samba existuje,
1: jasně,
0: ale ty tančíš zumbu.
1: Raz, dva.
0: Holky, a pojďme, sousedky, k vašem osobním vztahům. Jak žijete v tom jednom
1: osobně
0: domě?
1: Osobně se velmi stále milujeme.
0: Ano, to je zjevné, matka a dcera, no ale trošku prozaičtější. Zázemí, kdo uklízí, kdo nakupuje, nebo každý solo?
1: To děláme v obě.
0: Obě.
1: No jasně. Tak maximálně, když něco zapomeneme, jedna nebo druhá, tak křičíme jako z patra do patra. Máš tohle, pošli tam to, dones to. No ale v podstatě to ani moc není, my jsme takový jako řádný.
0: A
1: že?
0: O víkendu společné obědy?
2: Jak kdy, ale většinou je to tak, že já jako vařím, ale prohodili jsme si to trošku s maminkou,
1: jo,
2: takže
1: to je super.
2: Já vždycky...
0: A dobře.
1: Skvěle vařím.
2: Já vždycky
1: skvěle
2: něco uvařím a dám jako, vždycky udělám porcičku navíc, taky jako donesu nahoru mamince a tak.
1: Výborný, no.
2: Taky skoro každý den s železnou pravidelností, protože já vlastně pracuji z domova, takže mám doma kancelář a maminka, že většinou jako hraje večer, nebo buď je celý den pryč na natáčení, nebo tak, ale když je zrovna doma, tak vždycky jako buď já, nebo maminka mezi 11. třeba až 2. odpoledne, tak jedna z nás buď zavolá, že si normálně zavoláme na telefon, a nebo prostě zavoláme na sebe ze schodu jenom. A to je, jestli půjdeme na kafíčko. No a tak kafíčko, maminka má nahoře kávovar na kapsle, já ho doma dole nemám, já mám jenom French press, takže já vždycky jdu nahoru na kafíčko ještě. Takže každý den spolu jsme v podstatě jako minimálně hodinku, jako i ve všední dny.
1: No, za kávovár, aspoň se vidíme.
2: A já tam v jednom baráku. Ale já tam nechodím jenom kvůli tomu kávovaru.
1: Ne, Kačka mi volá nahoru tím telefonem a já volám z těch schodů dolů. Kafe je hotový, pojď nahoru.
0: No, ale tobě, ty jsi říkala 28, Alence bude za rok 60, promiň.
1: Tak pokoj!
0: Vy holky spolu pořád jezdíte na dovolené, to je úplně nezvyklé. Jste se nějak zamilovali do Bulharska, tam jste nejčastěji.
1: No do sebe, ale no, do sebe zjevně. Chvíle, no tak to tak bývá, jako není to pravidlo, jo, ale tohle se povedlo prostě, no. Takže my jsme spolu vlastně strašně rádi furt. Já naopak si říkám, hele, dej tomu děcku prostor, nech jí žít, jako a tak. Ale což zase se stane tím, že máme každá svůj byt, takže ono to tak vypadá, ale my jako vlastně se potkáme na to kafe, jo?
2: No stejně je to neobvyklý, bych řekla, jako, že...
1: Jídla nahoru.
2: No stejně bych řekla, že je neobvyklý, že se vídá jako dospělé dítě s rodičem každý den, alespoň na hodinku takhle, ale nám to tak jako vyhovuje.
1: Tak zase si hodiny telefonují matky s dcerama.
2: No to je pravda, to je pravda.
1: Ale ta dovolená, to je pravda, jako, že toho si já strašně cením, hrozně.
0: No, že my filmové spolu... festivaly tě doprovází,
1: no, ano, ano. No, to je taky, to je super. Tam bych ani nešla, kdybych tam měla jít sama.
0: Nového muže?
2: Co by s ním dělala?
1: Teď jsem to neslyšela.
0: Ptal jsem se, přála bys mamince muže, a Karolínka řekla, a co by s ním dělala?
1: A má pravdu. Ne, nemá. Hele, fakt se rozlížím.
0: Jo.
1: No, ale už to dlouho trvá.
0: No, Karolínka je otevřený člověk nové doby, netajila se nikdy tím, že je lesbička. Byla maminka první, komu jsi to svěřila?
2: No to určitě ne, ale...
0: Ne?
2: Ne.
0: U toho kafíčka ne?
2: První byla v 18 letech, věděla jsem to od 16 a v 18 letech to byla moje nejlepší kamarádka Zuzka, který jsem to řekla jako první, a já jsem udělala takový skvělý jako sociální experiment, a to je to, že já jsem se rozhodla vlastně nejdřív odjet na rok do Anglie, kde jsem si chtěla zkusit, jaký to je být autenticky sama sebou, že tam od začátku jako to řeknu všem, nebo samozřejmě jenom když se zeptají, ne, že to bude jako lidem oznamovat na ulici. No ale takhle, takže jsem si to jako vyzkoušela a těsně předtím, než jsem odjela, tak jsem to řekla všem kamarádům, zdrhla jsem. Pak jsem byla ten rok
0: nechala
2: v té Anglii. Nechala jsem to marinovat, jo. A potom vlastně, když jsem, já jsem nechtěla přeskakovat ročník v těch 18 tady v Čechách, tak jsem jezdila každý 2 měsíce zpátky domů, týden jsem jenom dělala zkoušky různý, psala testy a potom jsem zase letěla zpátky do Anglie, tam jsem chodila do školy, pak jsem se zase vrátila sem a takhle jsem to dělala. No a během toho, co jsem jednou byla tady, jako zpátky v Čechách, Čechách, tak jsem vlastně to mamince řekla těsně předtím, než jsem šla do školy, takže jsem udělala úplně stejnou jako strategii.
0: Nemohla se zrodit diskuze, bylo to oznámení, jo, a odchod do školy.
2: Jsem na holky a utekla jsem v podstatě jako do školy a tak, takže jsem to taky nechala marinovat. Stalo se teda to, že maminka naštěstí měla moudré rádce, to znamená, že měla dva kamarády homosexuály ve vztahu, takže jim zavolala a poradila se, jako jak postupovat a jako aby jí vysvětlili nějaký věci a tak, takže oni jí řekli, že je absolutně špatně věc, kterou mi třeba řekla, a to je otázka něco ve smyslu, no a kdo je ve vašem vztahu jako ten chlap a ta ženská? A já říkám, no tam jsou dvě ženský, to takhle jako úplně nefunguje. No, tak to
0: častý dotaz,
2: to potvrdili i právě jako kamarádi a tak, takže, ale jako bylo to všechno. Já jsem nezažila negativní reakci na svůj coming out jako v životě, což jsem hrozně vděčná za to, že jsem se narodila v téhle době, že jako ta společnost je tolerantní, že jsem se narodila jako, omlouvám se zrovna, že v Praze, kde jako možná taky jako jsem měla štěstí na dobrý okruh lidí a tak, ale nesetkala jsem se s negativní reakcí, no a od maminky už samozřejmě vůbec ne.

0: Byli jsem.
1: Tak no, nicméně jsem měla dlouhý kudrnatý prostě hřívu, ale o to nejde. Mně připadalo, že tyhle ty vnější věci nejsou to podstatný. Fakt je ten, že jsem neudělala jako wow, to jsem nečekala. Ne, jako nějak v tu chvíli mě to jako došlo, se mi to spojilo a jenom si pamatuju, že se ti takhle třásla ta bradička, jako, že jsem si říkala, tak jako ukápne ta slza, jako vypadalo
2: její
1: to.
2: Její nebo tvoje?
1: Ne, no, nejdřív její.
2: Aha, jo.
1: Moje potom. Jo, takže nejdřív a nepláče velmi málo. Vidím Kačko plakat, jo. Takže jsem si říkala, tak to bude něco vážného. A pamatuju si, že jsi mi řekla, já se bojím, že tě zklamu. A pak jsi mi to řekla a já jsem říkala, a tohle má být zklamání. Kradeš, lžeš lidem, jsi násilnická, tlučeš někoho, děláš prostě nějaký jako hrozivý věci a to má být důvod, proč bych tě měla míň milovat nebo být zklamaná. Já tě nepřestanu mít rád, že tě vždycky budu mít takhle ráda, takovou, jaká jsi prostě. Jo, takže to přišlo. A co bylo jako důležité, že potom, když odešla do té školy, tak já jsem si uvědomila, že jsem jako vždycky měla pocit, že to takhle vnímám vůči okolí. A že jsem si to potvrdila, že je to pravda, když se to týká mýho dítěte. Jo, že je to stejný. Tak to jsem ráda. No nicméně odešla a rozbrečela jsem se. Jo. A pak jsem si říkala, co řveš? Co řveš, když jsi s tím úplně...
2: No ne,
1: ale co řveš, když jsi s tím, jako když je to jako v pohodě, když nemáš jako žádný problém, všechno je v pořádku, tak proč tak řveš? No protože jsem si říkala, že vlastně musela být nějaká fáze, kdy s tím chodila sama a byla na to tajemství sama. Jestli jsem měla komu svěřit, že to není jednoduchý. No a druhá věc, naprosto sobecká, já chci vnoučata.
3: No, ale to byla právě taky jako, no, dobře, jasně, a takže jasně chodíš s holkama, jenom s holkama. Jo, dobře, jasně. A no, a děti, a v klidu, mami, já chci mít děti, budou vnoučata. Tak dobrý.
1: Jo, a od té chvíle je to pohoda.
2: Tak holky, to bylo krásné, v tuhle chvíli opravdu velmi blízké sousedské popovídání. Já vám děkuju, že jste přišli. Loučí se s námi Alenka Mihulová, Karolina Kachyňová.
1: Děkujem.
2: Loučí se s vámi principál divadla Ungelt Mannheim. Tak, na viděnou.
4: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
5: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 8 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Hezký den, startuje pohodové ráno s datem 27. května roku 2026. Přesně před 50 lety slavil s československou reprezentací zlato na mistrovství světa v Katovicích. Obránce Milan Chalupa je pořád ve skvělé formě, hokej sleduje dodnes, včetně právě probíhajícího šampionátu. Jak vzpomíná na legendární rok 1976 a co říká na dnešní rychlý technologiemi nabitý hokej, to uslyšíme v pohodovém ránu za pár minut.

Spiace. Zalite, jako vyšitý, že rušíš mé kruhy dál. Hej, kdo tě zval? Čtu a ne.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Pohodáři.
2: Rok 1976 patří mezi nejslavnější kapitoly československého hokeje. Tým kolem Jiřího Holečka, Ivana Hlinky a Vladimíra Martince tehdy v Katovicích vybojoval titul mistrů světa bez jediné porážky a dodnes se o něm mluví jako o jedné z nejsilnějších reprezentací historie. Jedním z pilířů obrany byl i pozdější dvojnásobný mistr světa a majitel dvou stříbrných medailí z olympiády Milan Chalupa, který je naším dnešním pohodářem. Dobré ráno, vítám vás.
3: Dobré ráno.
2: Tak já se samozřejmě budu ptát i na probíhající šampionát, ale pojďme se společně nejprve vrátit o těch neuvěřitelných 50 let zpátky. Já si musím říct, že když se řekne 50 let zpátky, tak je to něco nepředstavitelného. Jak to vnímáte vy? Máte pocit, že to uteklo?
3: No to uteklo hodně rychle. Protože když si na to vzpomenu, jak jsme tam tenkrát začínali, jaký jsme měli dlouhý soustředění před těma vždycky akcema, bylo třeba 14 dní, 3 týdny jsme byli někde odjetý a tam jsme trénovali různý ty věci, nácviky, jo, a dneska, když to srovnám, co ty kluci se sejdou týden předtím prakticky, ty, který hrajou pak na mistrovství, jo, tak v tom je velký rozdíl,
2: no. No a vlastně to byl rok, kdy vy jste de facto jako reprezentace pozbírali, co jste mohli. Nicméně, když jste přijeli do Polska, jako věděli jste, jak silný tým aktuálně tady na mistrovství dorazil, anebo to možná i pro vás bylo trochu překvapení?
3: No, překvapení to nebylo, protože dva měsíce předtím jsme hráli v Innsbrucku na olympijských hrách, kde jsme bohužel jsme tam chytli tu chřipku a tam to vypadalo, že jsme to už tam mohli vyhrát, tu olympiádu, a vlastně celý tým se posunul o dva měsíce dál a bylo by mistrovství světa, tak jsme věděli, že ten tým máme hodně silný a proto jsme si hodně věřili.
2: No, i hlavní stratég Švédů prý tehdy uvedl, že Československo v dnešní formě je neporazitelné. Vy jste navíc deklasovali reprezentaci Sovětského svazu, což tady bylo v tu dobu naprosto ještě s určitým podtextem, takže jaký pocit ovládl šampionát, respektive vlastně celý ten tým ve chvíli, kdy myslím, že i vy jste se byl dívat vlastně na Švédsko-Sovětský svaz, což byl zápas, který rozhodl o tom, že jste se stali mistry světa?
3: No, mluvíme o Katovicích, mistrovství světa, a my jsme byli na prvním utkání tenkrát Sověti proti Polsku a to na všem vyrazilo dech, když je Poláci porazili, a my jsme s nima hráli s Polskem druhý den, tak jsme byli hezky nažhavení a taky ten výsledek, který jsme udělali.
2: To bylo 10-0, nebo 12.
3: No a tím se to všechno jako vygubovalo a začali jsme si strašně věřit a proto se to projevilo v těch zápasech, kde jsme vlastně neprohráli a porazili jsme ty Sověty a vlastně všechny ty manšafty. A to byl ten základ všeho. No.
2: Konaly se velké oslavy, na letišti vás přivítala Jiřina Bohdalová?
3: No, oslavy se hlavně konaly ten večer po tom posledním vyhlášení, vlastně vyhlášení tam bylo konečný, tak jsme si to celkem dobře užili. No a to ráno, když jsme letěli domů, tak to bylo dost krušný pro většiny hráčů, protože, že jo, bujaře se oslavovalo a ta Jiřina Bohdalová tenkrát tam byla. Moc jsme to teda nevnímali, protože ona za námi prakticky chodila na každou akci, vždycky přišla se pozdravit a takový ty věci. Jo, takže ty oslavy byly hodně takový květnatý.
2: No, co se toho vlastně týče oslav po zisku prostě prvenství, tak se hodně skloňuje vlastně výhra na olympiádě v Nagánu a samozřejmě český tým, který následně prostě přiletěl opravdu ve velmi radostné, řekla bych, formě, kulantně řečeno. Byli jste na tom podobně?
3: Já bych řekl, že možná ještě líp.
2: No, 50 let zpátky je to neuvěřitelné. Musím říct osobně, co mě jako vlastně překvapilo, vy máte neuvěřitelně mladistvý hlas. To je vlastně, to měla být trošku poklona, doufám, že to tak vyznělo. Já jsem vlastně, když jsem poutala na ten rozhovor dnešní, tak jsem říkala, že vy sledujete samozřejmě neustále to hokejové dění. Sledujete i probíhající šampionát ve Švýcarsku. Tak co říkáte na aktuální vlastně výsledky českého týmu?
3: No, jsou dost překvapivý ty výsledky, to je nahoru a dolů, jak bych řekl, s těma silnýma se dovedeme kousnout, ale ono je to možná způsobem té hry, těch soupeřů, jo, že ty silnější týmy, jako Švédsko, to bylo včera vidět s tou Kanadou, ty chtějí hrát hokej, a bohužel ty slabší týmy, ty se soustředějí na takovou tu agresivní napadání, ne moc hru, ale prostě nám to všechno rozbít, ty nacvičené akce, že jo, tam nejvíc záleží vždycky na přesilovkách a to se nám bohužel proti těm slabším nepovedlo. Včerejší zápas byl suprovej z mýho pohledu, jo, akorát ten konec se nám nepovedl, že si myslím, že jsme trochu vyklidili pásmo, začali jsme hodně bránit a to se nám asi stalo osudný.
2: Mě by ještě zajímalo, i když se to možná srovnávat nedá, ale z vašeho pohledu, jaký hokej můžeme sledovat dnes a vlastně i vzhledem k těm technologiím, řekněme i k těm vlastně materiálům, které se používají, ať už na výstroj, hokejky, anebo možná i brusle, nedokážu to úplně posoudit, protože nejsem hokejista, tak jaký hokej sledujeme dnes oproti tomu, třeba jaké možnosti jste měli z hlediska těch technologií vy před těmi 50 lety?
3: No, se to hodně změnilo, prakticky všechno, že jo. Já začneme tréninkama, jinak se trénuje, že jo, jsou takový ty krátký intervaly, na plný pecky, jak se říká. To za nás to bylo trošku jako vytrvalostní, protože se hrálo na 3 pětky, dneska na 4 se hraje. Říkám, je to teď víc dynamický, rychlejší, ty hokejky, materiály jsou podstatně lepší. Akorát mě jako asi udivuje víc, že ta hokejka, ona pruží, lítá to z ní rychle, ale je dost nepřesná, protože tolik střel, když člověk se na to zaměří, to lítá vedle všechno. Je to možná tím, že je to tak pružný a letí si to kam chce, dá se říct. No.
2: Nedá se to řídit.
3: Tak, nedá se to řídit, přesně tak.
2: No a poslední otázka. Kdybyste mohl, chtěl byste hrát hokej na profi úrovni dnes?
3: No, chtěl. Samozřejmě, protože tím pádem bych byl mladší, že jo? To bych chtěl hrát, no ale já jsem spokojený s tím, co my jsme dosáhli, naše generace a myslím si, že takový ty 3 roky, od toho 76. do 77. nebo 8. v Praze na mistrovství světa, kde to vyvrcholilo, jsme měli vynikající tým a ten, kdo to zažil, tak musel být na míru spokojený.
2: No, ne nadarmo se o vás mluví jako o jedné z nejsilnějších reprezentací historie vůbec, takže to potvrzuje jenom vaše slova. Já moc děkuji, že jste si udělal na nás dnes čas. Popřeji vám, ať se vám daří, ať hokej sledujete pořád s takovým nadšením a já se budu těšit zase někdy třeba u nás na Pohodě naslyšenou.
3: Tak jo, děkuju moc a mějte se pěkně. Nashledanou.
2: Naším dnešním pohodářem byl majitel 2 stříbrných medailí z olympiády a také 2násobný mistr světa, tedy hokejový Milan Chalupa.

Posloucháte středeční pohodové ráno, to byli Plavci a my se teď společně vydáme do Karviné, protože tamní kruhový objezd na příjezdu do města ve směru z Českého Těšína budou od tohoto týdne zdobit obří mravenci. Autorem uměleckého díla z oceli je Denis Křižánek. Sochy mají symbolizovat pracovitost, která posouvá město kupředu. Umístění na kruhovém objezdu je záměrné. Nový symbol má být totiž viditelný nejenom pro místní obyvatele, ale i pro všechny, kteří do Karviné přijíždějí. No a do budoucna může motiv symbolicky propojit více míst ve městě. Větší z mravenců má výšku 3 metry a váží přibližně 450 kg. Ten menší měří 1,3 metru a jeho hmotnost je zhruba 90 kg. Mravenec je odjakživa symbolem systematické a vytrvalé práce a schopnosti jednotlivců fungovat jako celek. Je pracovitý, funguje jako součást týmu. Stejně jako spousta lidí v Karviné, kteří mají prý chuť svou prací měnit okolí. No a to je důvod, proč byli jako motiv mravenci zvoleni. Jejich výroba trvala přibližně 250 hodin, včetně návrhu a také konstrukční přípravy. Autor soch zvolil geometrické pojetí. No a dnes budou dělníci na místě instalace dělat přípravné práce. No a už zítra by měli právě mravenci být na kruhovém objezdu osazeni. Tak se na ně zajďte podívat, jestli to nemáte daleko. No a já už vám posílám v pohodovém ránu Ivone Přenosilovou a přidám ještě informace o přesném času 8 hodin a 22 minut.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda. Počasí s meteorologem.
1: Středeční pohodové ráno je ve své polovině, no a to znamená, že v tuto chvíli už jsme ve spojení s meteoroložkou České televize Alenou Zárybnickou, kterou vítám v pohodovém ránu. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne.
1: Tak nakolik dnes vystoupají teploty a opět to bude slunečné počasí po celé České republice?
2: Nebude to tak úplně jednoduché, jako v minulých dnech, myslím, s tou slunečnou oblohou. Ano, bude většinou jasno nebo skoro jasno, ale odpoledne čekáme místy přechodně oblačno a ojediněle se objeví přehánka, případně bouřka, zejména na východě Moravy a Slezska a taky na jihu Čech. A teploty budou se lišit 25 až 30, na jihu Moravy až 33 stupňů Celsia. A právě pro jižní Moravu bude odpoledne platit i výstraha varující před vysokými teplotami od 13. do 18. hodiny, protože tam zkrátka bude nad 31. A vítr slabý proměnlivý během nepřechodně, ale až čerstvý, severozápadní až severní, s nárazy kolem 55 km v hodině.
1: Říká o dnešním počasí meteoroložka České televize Alena Zárybnická. Děkujeme za předpověď, mějte se moc hezky a naslyšenou.
2: Budu se těšit.

0: Lískové oříšky jsou nejenom chutné, ale také zdravé. Obsahují hodně vitamínu E a hořčíku, ať už jsou čerstvé nebo třeba v čokoládě. V pohodovém ránu nadešel čas pro Evu Bucharovou a její bylinkovou lékárnu.
1: Listy lísky obsahují silice, cukry i třísloviny. A vzhledem ke svíravému účinku tříslovin se listy používaly při střevních potížích. Čaj z listů lísky taky uvolňuje křeče, nebo ho můžete pít, když máte nemocné močové cesty. Odvar používali už v dávných dobách na koupele při problémech s hemoroidy. Lísce naši předci vždycky přisuzovali magický účinek. Hůl vyrobenou z lískového dřeva nosil třeba řecký bůh Hermes. A milovníci komiksů si možná vzpomenou, že všemocné Thorovo kladivo mělo topůrko právě z lískového dřeva. Vidíte, a řeklo by se, jen oříšky pro veverky. Přitom v lidovém léčitelství jsou roztlučené oříšky s medem velmi oblíbené. Oříšky obsahují hodně vitamínu E a hodně hořčíku. Olej z jader se dokonce používá při výrobě mídel a je výborný na vlasové zábaly. A ještě mám pro vás takový tip. Když sušené oříšky na 6 hodin namočíte, budou chutnat jako ty čerstvé.
0: Radí bylinkářka Eva Bucharová. No a my máme na řadě další písničku. Tentokrát to bude Helena Blehárová a její Chci jen skálou být. Tak pohodové ráno s námi.

Na zámek ve Slavkově u Brna se vrací Napoleon, a to prostřednictvím nové expozice s věcmi, které měl sebou v předvečer slavné bitvy. Návštěvníci si se slavným vojevůdcem mohou i popovídat prostřednictvím umělé inteligence. No a my vás tam pozveme v pohodovém ránu už za chvíli.

0: Na všechno, na co jste se kdy chtěli zeptat Napoleona Bonaparte, vám odpoví jeho virtuální průvodce na zámku ve Slavkově u Brna. Je totiž jednou z technologických lákadel nové expozice, která přiblíží období napoleonských válek z pohledu císařů, vojáků i prostých obyvatel regionu, kde se bitva u Slavkova konala. V bývalých zámeckých konírnách čeká návštěvníky řada projekcí, her i autentické předměty slavného vojevůdce.
1: On vždycky, když dlouho se nic neděje, tak takhle vyzve návštěvníky, aby přistoupili blíž.
2: Říká jeden z autorů expozice Petr Jón. Návštěvníky oslovuje Napoleon z obrazovky, která vypadá jako obraz v rámu a u ní je sluchátko jako ze staré telefonní budky.
3: Pokažte se platnou propustkou a předstupte.
1: Což je vstupenka od expozice, kterou teďka skenuji.
2: A teď už mluví Napoleon jenom ke mně do sluchátka. Císaři Napoleone, slyšela jsem, že ty úspěchy na bojovém poli jste si vymyslel, že to ve skutečnosti byla práce vašich důstojníků.
4: Nesmysl. Kdo šíří takové lži? Důstojníci byli skvělí, ale velení, strategie, ta jiskra, která rozhoduje bitvy, to jsem byl já.
5: Někdy je trošku takový příkrý. Většinou, když mu lidé pokládají nějaké nevhodné dotazy.
2: Říká historik Martin Rája. Dalším tahákem jsou podle něj autentické předměty, které Napoleon používal. Například jeho osobní šavle nebo neseser.
5: Kartáček na zuby, hřeben, břitvu, pak je samozřejmě v případě Francouze nezbytná i vývrtka.
2: Skládací? To je praktické.
5: Ano, oni byli velmi praktičtí.
2: Všechny tyto věci zapůjčila Fondation Napoleon. Jen málo kdy opouštějí Francii. Na instalaci dohlížela historička Alice Kupry.
6: Je potřeba, aby ty předměty byly ve vitríně, která je chráněná, aby v ní byla stabilní teplota 20 stupňů a také vlhkost.
7: Zdravím vás, návštěvnictvo.
2: Jiný pohled na bitvu u Slavkova nabízí voják, který v ní bojoval, byl raněn a nakonec zemřel.
5: Vincent Kučera je takovým průvodcem tou expozicí. Vidíme ho v té projekci věnované Slavkovské bitvě a sám ty události komentuje.
2: Samotnou bitvu lidé uvidí na velkoformátovém modelu, popisuje Petr Jón.
1: Na tom modelu Slavkovského bojiště budou promítány pohyby vojsk a na té vertikální projekční ploše bude hlavní film 13-minutový té bitvy samotné.
2: Spodní patro expozice tvůrci koncipovali jako interaktivní prostor plný her.
5: Nabijete si dělo, zamíříte a střelíte kuličku. Teď jsem vystřelil málo.
2: Ukazuje Martin Rája.
5: Tady máme repliku pušky, takže si můžete i vyzkoušet, jak těžká byla puška. Připravíte, zamíříte a vystřelíte.
2: Podle Martina Ráji si ale na své přijdou nejen děti, ale i dospělí muži a ženy.
5: Je tam projekce o Napoleonově rodině. Tvůrci tomu říkají Červená knihovna, manželky, milenky, děti, sourozenci, dynastická politika.
2: Náklady na vznik expozice dosáhly zhruba 45 milionů korun. Cílem autorů nebylo oslavovat Napoleonovy vojenské úspěchy, ale připomenout i utrpení válkou postižených lidí. Ze Slavkova u Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

Já doufám, že máte báječné ráno, jako něm zpívala právě teď v pohodovém ránu Miluška Voborníková. No a vzhledem k času je jasné, že se budeme loučit. Před námi ještě Iveta Simonová a Milan Chladil a také Pavlína Filipovská. Mimochodem dáma, která zítra oslaví půlkulaté narozeniny, takže já jí takhle dopředu, i když se to nemá, přeji všechno nejlepší. No a my se od ní zahrajeme Kam letí ten čáp. No a pozvu vás samozřejmě také na 9. hodinu, kdy si můžete poslechnout Honze, tedy tandem Honzy Rosáka. Jeho hostem byla v roce 2019 herečka a zpěvačka Michaela Badinková. Mějte se moc hezky, přejde vám pohodový den a budu se těšit příští týden zase. Naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 9 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem.
2: Milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák, jste ve správný čas na správném místě. Tandem je na startu, vy díky němu poznáte další z osobností našeho kulturního života. Bude to mladá herečka, kterou na začátku její kariéry proslavila role Veverky Zrzečky v Básnicích. Od jejich natáčení ovšem uběhlo už 15 let a ona za tu dobu změnila tedy nejen barvu vlasů, ale také se jí narodily dvě dcery, přestala být vegetariánkou, jak jsem se dověděl. I na to si určitě zeptám. Přesto jsou i jiné věci, které měnit zase nehodlá. Hostem Tandemu je herečka Michaela Badinková. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
2: Za chvilku se vás zeptám, o které věci jde, myslím ty, které měnit nehodláte, a těším se na vaše odpovědi. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
0: Tandem Jana Rosáka. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ovšem ze všeho nejdřív po písnice mého hosta představím. Takže jestli se nepletu, vy jste se narodila na Slovensku. Konkrétně viděl jsem Malacky.
2: V Malackách,
1: ano. Ano, jako rodné místo. To znamená, že jste rodem Slovenka?
2: Jsem Slovenka a Záhoráčka, protože ty oblasti, to je Záhorie, takže my jsme Záhoráci.
1: Poslyšte, nechci se jaksi dotknout, ale mám takový pocit, že jsem slyšel od nejrůznějších jaksi slovenských komiků, že se Záhorákům vysmívají. A proč pak?
2: Ano, no, moc vtipu je na Záhoráku. To pak nevím, oni asi je berou, že jsou nějaký jednoduchý, ne, ale je to asi pravděpodobně to z té řeči, že to je vlastně takový to nářečí, je takový moravsko-slovenský a tak se tam vyprávia a zní to tak jako jednoduše. Takže potom je to takový, že ty lidi jsou takový jakože prostý, aha, takže aha. Na takovou tu jednoduchost lidovou se říká spousta vtipů a nevím ani jeden.
1: No, to nevadí, ale tak my to máme asi v Čechách nebo v České republice podobné asi, řekl bych tak, z Hanáky, protože Hanáci jsou pomalejší a já to musím vědět, protože já jsem jeden z nich.
2: Si můžeme podat ruce.
1: Tak, přesně, do svých řad jsme se opřeli. No, ale zpět k vám samozřejmě. Vy jste v těch Malackách už jako malá holčička jak si pokukovala po divadle, anebo vás bavilo něco úplně jiného?
2: Pokukovala. Já jsem tak jako taková klasika, všechny holčičky rádi tančí, zpívají a tedy. Takže já jsem začala navštěvovat lidovou školu umění a tam jsem chodila na dramatický kroužek, na hudebku a i na balet.
1: A to vás vedli rodiče k tomu, nebo vy sama?
2: Já jsem vždycky sama. Jenom přinesla do mušek. Naši se zhrozili, jako co zase máme platit.
1: Jejda.
2: Takže mě to, nějak jsem sama k tomu tíhla, už ve školce nebo tak jsem se tak ráda nějak sedváděla, ale tak jako zdravě si myslím. A pak jsem tam potkala hezký lidi a vždycky jsem se jenom dozvěděla od nějaký spolužečky, že ta chodí na ten kroužek, tak se k mě se tam jdu podívat. No a už jsem zase to musela vyzkoušet. Ale to jsem vyzkoušela i karate a různé takovéhle věci. Tak u toho jsem zůstala tak rok, u karate. No.
1: Aha, no já si říkám, protože jsem vás nikdy nezaregistroval v nějakých tabulkách nebo sportovních výsledcích.
2: To ne, pak mi tam ztratil prstínek. A to mě odradilo.
1: Na tom karate,
2: ano.
1: To bych taky nechodil.
2: To byl důvod v 10 letech.
1: No, ale tak jak je vidět, tak divadlo tam se nic neztratila, naopak jste našla si chuť do toho a dělat to vážně, je to tak?
2: Ano, pak se mi povedlo, že mě přijali na konzervatoř v Bratislavě a vlastně konzervatoř je vůbec i v Čechách, i na Slovensku směřovaná hodně i k muzikálu, tam je hodně pohybu a zpěvu, takže všichni jsme měli takovou tendenci a přání vyzkoušet si muzikál, takže nejdřív jsem si ošahala muzikál v těch prvních letech a pak mě zase začala lákat ještě činohra, tak jsem ještě zkusila přijímačky na DAMU.
1: No počkejte, to je důležitá věc, protože v Bratislavě je VŠMU.
2: Ano.
1: A proč ne VŠMU a proč DAMU?
2: No já jsem po škole byla na přijímačkách na VŠMU a nepřijali mě. A v zápětí my jsme dělali konkurs do Pomády, do Prahy. Tak si říkám, aha, tak asi mám jít jinou cestou. Tak jsem to vzala takhle.
1: A to zase sama.
2: A zase sama, ano. Ale to už jsem znala Ďurovčíka, protože my už jsme, Jana Ďurovčíka, už jsme dělali spolu muzikál v Nitre. Takže on nás, takhle mladí lidi, který znal, už s nima spolupracoval, tak nás taky pozval do Prahy na konkurs a nakonec si nás vybral. Takže to byl takový, jdu si vyzkoušet do Prahy jenom jako zkušenost, netušila jsem, že tady zůstanu.
1: No vy jste taková self-made woman.
2: jo, mám ráda změnu v životě, to mi zůstalo, ano.
1: A jste taková akční, že jo?
2: Já nemám, mě ta změna jako nabíjí, jsou lidi, které stresuje, ale já změnu beru jako takovou jako výzvu a jsem zvědavá, co přijde, takže já ráda
1: no,
2: začínám mluvit věci.
1: Ale nejste taková ta sedávě panenko v koutě, však oni najdou tě.
2: Ne, mi moc neděje.
1: To mám taky takový pocit. No, takže říkáte, že Pomáda, potom DAMU a po DAMU už začaly asi pršet nabídky na angažmá.
2: Ano, už vlastně na DAMU, protože vlastně už před těma přijímačkama jsem měla tu Pomádu, takže divadelní zkušenost a nějakým druhým ročníku jsem dostala další nabídku na muzikál Miluji tě, ale s tím byl trošku, jako samozřejmě, to byla potíž zkoušet a studovat. Na škole to nemají rádi, že no, když ti studenti utíkají.
1: To je samozřejmě, ale navíc vy jste se musela jako přeorientovat na češtinu.
2: Ano, ano, hodně, to bylo trošku oříšek, protože, no tak každý Slovák, který přijde do Prahy, tak má pocit, že český umí mluvit,
1: ano, jako ano,
2: to je,
1: no,
2: a najednou mi začali lidi opravovat a říkám, Ježíš Mare, tak mě to jako otravovalo. Si říkám, co je, co říkám dobře. No tak postupně jsem zjišťovala, že tam mám nedostatky nebo mezery a hlavně ty, to mi pomohla damu jako škola, že vlastně mi vysvětlili zákonitosti český jevištní řeči, která je jiná než slovenská. A že jo, ve slovenčině se asimiluje, spodobuje všechno, váže a v češtině je ráz, což je zásadní rozdíl pak v té mluvě na jevišti, která je vlastně umělá, že jo, od civilní. Tak tam jsem udělala velký pokrok na škole.
1: No, zvládla jste to určitě lépe než náš premiér tedy. Teď přesně,
2: ano. Ano. On asi měl být na Damu.
1: Měl chodit na Damu, jasně, no, to by udělal lépe, ano. Ale zpátky k tomu, co jste tedy jaksi po Damu dostala jako nabídku.
2: Začala jsem hostovat v divadle na Fidlovačce. A pak přišli další, já jsem vlastně víceméně pořád hostovala jsem i v divadle pod Palmovkou, v Plzni, v Rubinu jsme měli hezký představení.
1: Ale ta takže, Fidlovačka vám dala asi nejvíc šanci,
2: ale Fidlovačka byla vlastně, ano, takový moje, ten divadelní domov.
1: No dokonce za Milly Del Monte, Hledá se muž, značka bohatý, jste byla nominována na cenu Thálie.
2: Ano.
1: Muselo být milé.
2: Bylo to milé, to představení si to zasloužilo, nemyslím si, že jenom já, tam to byla velmi krásná práce, režíroval to Juraj Deák a choreografii dělal Pavel Strouhal a to se sešla velmi dobrá parta lidí, že i když jsme makali dvoufázově, tak všichni byli takový ty nadšený z toho a moc nás to bavilo, tak jsem byla ráda, že to mělo dobrý ohlasy.
1: No, samozřejmě na tuhle věc může být Michaela Badinková pyšná, ale nejenom na to, o těch dalších věcech si popovídáme zase po písničce.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tedy v podstatě tu kariéru, abyste se stala známou v básnicích, to byl start jako ze sna.
2: Ne? Jo, co? Ano, byl to takovej sen, to bylo velmi vtipný, už jenom ten konkurs, kde mě pozvali, já jsem fakt myslela, že to je na nějakou vedlejší roli, tam mi neřekli, že to je na tu hlavní, nebo buď to zmínit, já jsem to přeslechla, nevím. A já jsem tak typově říkala, no tak to bude takové, jak tam byla ta Evička Tričko, tak to bude nějaká jako taková holka.
1: Počkejte, Evička Tričko, ta byla v tom, Bonnie a Clyde.
2: Ale tam byla taková ta Evička.
1: Jo, nějaká Evička tam byla asi, no,
2: ta,
1: no.
2: Ano, taková ta, ale měla dlouhý svetřík, nebo já nevím, tak jsem si to zvolila. A ona pak tam hrála takovou právničku, no to je jedno.
1: Jo, ano,
2: tak
1: ano.
2: Víme. A nakonec tam, a už jsem tam seděla, říkala, no, že to je vlastně na tu hlavní holku, ale já jsem ještě musela odcházet do České televize na další kamerovky, takže oni vlastně hodinu ten Dušan Klein s celým tím štábem tam na mě čekali, než já si odskočím na další kamerovky.
1: To není moc populární.
2: To jsem si říkala, no to jsem se divila. No a on mi asi za 3 dny zavolal osobně, že teda si mě vybral, takže já jsem, a za 3 týdny se začalo natáčet, takže pro mě to bylo, až to celý skončilo, jsem si uvědomila, co jsem vlastně natočila, s jakými lidmi jsem se setkala, tak to bylo fakt z rychlíku.
1: No to jo. Jak to bylo s těmi zrzavými vlasy? To jste měla, anebo jste se nechala obarvit?
2: Ano, musela jsem se nechat obarvit, dokonce i na těch kamerovkách. Jiřinka Pálerová, vynikající naše maskerka, nebo vaše česká, mi dávala i pyhy na pleť, jestli jsem typ, aby to vypadalo přirozeně, a pak jsme tu barvu dolaďovali třeba na 3x, aby byla fakt přirozená, aby to nebylo, že je to umělý. A dokonce i lidi, kteří říkali, no to je taková krásná barva, to se jenom tak jako musí s tím člověk narodit, mi pak říkali.
1: No jistě, no.
2: Takže
1: a to vám to
2: povedlo.
1: Hodně slušilo, že jste si to nenechala. To...
2: No, to byly různý diskuze, že si to mám nechat a podobně, ale je s tím práce. Ono, tyhle červený pigmenty se strašně rychle vymývají a mně se nechce chodit každý 3 týdny ke kadeřnici, takže jsem se vrátila zase ke svý původní.
1: Takže jste se stala jednou ze tváří těch básníků, ale nejenom básníků, pak jste se stala tváří, to se tak velice často říká, je tvář ulice. Tak to byl váš případ, že?
2: Ano, to mi zase Dušan Klein pozval, to jsem ráda, že naše spolupráce pokračovala. A to bylo takový zásadní rozhodnutí a v té naší branži to je, myslím, že někdy náročné, že člověk kuje ouvej, když mu nepřichází nabídky a pak když přichází a teď udělat rozhodnutí, jestli do velkého projektu, protože to bylo vlastně úplně něco ojedinělého před těmi už, já nevím, 13 lety, že nekonečný seriál se nikdy tady netočil. A já jsem byla na škole a vlastně říkám, mám do toho vstoupit, zavřu si dveře do jiných projektů nebo něco, ale vlastně tam, když jsem pak zjistila, jaká tam je plejáda skvělých českých herců, tak si říkám, já tu zkušenost potřebuju stát před kamerou, jeden film mi nestačí, takže jsem do toho šla a nelituju, protože jsem opravdu potkala skvělé kolegy a to je taky místo, kde jsem se úžasně zdokonalila v češtině, protože ty kvanta textu já bych vlastně se doma takhle sama neučila, tak to byla taky velká škola. Pro mě.
1: No tak co si budem povídat, jak si takový seriál není Shakespeare, ty texty jsou pochopitelně takové, jak si trošičku někdy možná povrchní, ale prostě, jak říkáte správně, je tam spousta výborných herců, je to veliká škola, další třída, do které jste takhle nastoupila po ordinace v Růžové zahradě, tak to byla podobná zkušenost.
2: To je podobná zkušenost, ano, tam jsem teď pořád a dokonce i ty lidi se tam tak točí ve štábu, už se známe, tak to je velmi příjemný zase setkání s kolegy. Teď mám ještě obdobný seriál teda na Slovensku, ten se jmenuje Sestřičky, ale ten není nekonečný, to je vždycky 10 dílů, je to jenom takový, jako v takovýhle řádách.
1: A to teď točíte?
2: To teď točím, ano, včera jsem přijela ze Slovenska a zase dělám doktorku chirurga.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka. Michaela Badinková, jak už jsme se zmínili, se narodila na Slovensku v Malackách. Když si povídám s českými herci, a nejenom herci samozřejmě, ale osobnostmi, které se narodily tady v České republice, v Čechách nebo na Moravě nebo ve Slezsku, tak se jich ptám na jejich dětské hrdiny a víceméně asi očekávám, že to bude třeba Vinnetou, nebo Robinsonka, nebo dejme tomu třeba...
1: Arabella.
0: Arabella, výborně, ale o slovenských dětských hrdinkách toho moc nevím. Tak kdo pak vás v dětství takhle bral? Koho jste, ke komu jste vzhlížela?
1: No, na Slovensku byl takovej seriál a to byla Majka z Gurunu.
0: Jo, na to se pamatuju.
1: Ano, a to byla taková ufounka, ta měla tak střížený mikátko a byla celá nastříbřená.
0: Spadla s oblakou?
1: Spadla s oblakou, ano. Byl takový dětský hraný seriál, moc hezký. A ještě předtím Bambulka.
0: Tak na to se nepamatuju.
1: A to byla krásná pohádka o malý holčičce, která byla u dědečka na prázdninách a on jí všechno učil. A to z hodou okolností pak hrála moje i spolužečka Monika Hasová, se kterou jsme se potkali, ale to byl hit. To každá holčička měla dva culíčky, bambulka. Jak bambulka.
0: Aha, no tak u nás se pamatuju, s těmi culíky byla Pipi Dlouhá Buňčocha.
1: No a Pipi, no tak... To taky, tak to, no, tak to jsem chtěla být jako Pipi.
0: Jo, vážně, jo.
1: No to jsem si hodně na tom. Ano, ano, tu pohádku jsem si četla, milovala jsem to, pak když jsem viděla film, no úplně jsem byla z toho unešena.
0: Aha.
1: A pak samozřejmě Arabella, všechny tyhle, a Saxána. Jo, jako by čarodějka, jak teď letí Harry Potter, že jo, tak no, jako jasně, Saxána se mi strašně líbila.
0: No, ale Saxána to je nadčasová. Mimochodem, to jste vlastně v podstatě narazila na důležitý fenomén, že české pohádky a české filmy jsou hodně často na Slovensku, jak si promítány i v televizi. Myslím si, že je škoda, že slovenské ne tolik u nás.
1: Mm-hmm.
0: I když máme možnost, například já určitě tedy na své televizi mám spoustu slovenských kanálů, čili...
1: Já ani jeden.
0: Vážně ne, jo.
1: Vůbec jsem úplně odstřižena a právě teď, když občas teda přijdu domů, tak koukám, jak už je to úplně jinde, neznám ty slovenské hvězdy, ty lidi, vlastně tam je úplně nová vlna lidí, kdy už se neorientuju.
0: To je pravda, protože teď jsem to chtěl říct, že my s manželkou jsme fanoušky dvou pořadů slovenských televizí, jeden se jmenuje Sedem a druhý se jmenuje Inkognito.
1: Mm-hmm.
0: A do toho Inkognita přicházejí slovenské osobnosti, jako taková poenta. Jsou tři lidé, u kterých...
1: To glosujou nebo něco?
0: To jsou lidé, jaksi kteří tam přicházejí. Jsou lidé z davu a u nich se hádají, ty čtyři osobnosti hádají jejich povolání.
1: Já takhle.
0: A potom přichází jedna z osobností slovenských, ale může být české, a to mají ti hádači zakryté oči a hádají, kdo to je.
1: Ano.
0: Ptají se na různé indicie a podobně. Ano. No a představte si, já už opravdu spoustu těch slovenských slavných lidí neznám. Pokud to není sportovec, nebo to není Zdena Stuhenková, ale ta spíš sedí tam mezi těmi hádači.
1: Ne, vyrostla za 20 let nová generace lidí a když člověk fakt se nedívá nebo nemá tu televizi, tak je ztracený, no.
0: No, ale chtěl jsem říct hlavně to, že my velice rádi tyhle ty slovenské jaksi pořady sledujeme. Ten pořad Sedem je geniální, tam sedí jaksi vynikající osobnosti slovenské, které vtipně glosují nejenom slovenskou, politickou i českou někdy scénu a to je opravdu veliké gaudium. To mám hrozně rád. Čili já si myslím, že je dobře, když se tyhle ty dvě kultury takhle prolínají.
1: No já jsem to za to ráda a přeju si to.
0: No a vy jste v podstatě taky taková vyzlankyně, že?
1: Ano, mi se teď povedlo vlastně až po 20 letech zase se i vrátit na Slovensko a jsem za to velmi vděčná, vážím si toho a taky naštěstí tam i potkávám ještě svý takový ty souputníky ze školy a pak se vždycky ptám, a ty jsi s kým studoval a podobně, abych se zorientovala, protože taky tam je polovina lidí, který bohužel neznám.
0: Mimochodem, s kým jste studovali na DAMU tady? Kdo byl ve čem
1: ročníku? Se mnou byl v ročníku Honza Holík, toho by posluchači mohli znát, Jirka Pancner a Diana Šoltýsová. A myslím, že další, možná už se ani divadlu úplně tak nevěnují.
0: To je zajímavé.
1: Vždycky z toho ročníku je ta polovina lidí.
0: Určitě.
1: Ježíš, doufám, že jsem na někoho nezapomněla. No, ne, myslím, že už to divadlo to ostatní moc úplně nedělá.
0: To je velká škoda. No, ono mimochodem vychází každý rok, jak jsme si tady povídali s Milošem Horanským, když byl hostem, vychází každý rok z hereckého školství kolem 100.
1: Strašně moc lidí.
0: nemají určitě uplatnění. Ale Michal Badinková ho naštěstí má.
1: Děkuju.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Kterou pak písničku si Michaela Badinková ráda dneska poslechne a nechá si ji zahrát? Tak kdo vám dělá radost, koho třeba posloucháte, dejme tomu v autě, nebo i doma třeba?
2: Já jsem loni dělala takovou hudební show a to jsem začala poslouchat interprety. Zase jsem byla velmi dezorientovaná a líbila se mi, objevila jsem LP, zpěvačku, která má krásnou písničku Lost on You, a zasáhlo mě to tím, že zpívá velmi zevnitř, že je to emotivní píseň, a z těch takových těch studiových nahrávek, kde je to všechno přes počítač, tak najednou to mělo srdce, takže to je moje oblíbená písnička.
1: No o tom, o té soutěži pěvecké, to tady mám poznamenáno, si chci taky za chvíličku popovídat. Já myslím, že naši posluchači už tuší, že to je Tvoje tvář má známý hlas, kde Michaela vyhrála pátou řadu, mimochodem, to tady mám taky poznamenáno. No ale chtěla byste zpívat, kdybyste chtěla jaksi kariéru výhradně pěveckou nastoupit jako třeba LP?
2: Tak to bych moc ráda. Opravdu, ona mi velmi imponuje a i jako svým projevem, protože je velmi osobitá, jedinečná a nemá obdoby. Tak kdybych měla takovýhle dopad jak ona, tak to by mě velmi těšilo.
1: Tak si poslechněte, jak by chtěla Michaela Badinková zpívat.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tvoje tvář má známý hlas, veliký fenomén, který, řekl bych, nenechal v klidu spoustu televizních diváků a taky pochopitelně těch interpretů. Mm-hmm. Čím vás to tak jako chytilo a popadlo, že jste do toho šla?
2: To byla, jak se říká, výzva, ano, dneska jsou takové oblíbené nové výrazy, ano, ale ano, jak jinak je říct.
1: A,
2: ano, přesně. A bylo to takový opravdu pro mě vytažení z komfortní zóny maminky. Já už mám 8letou dceru a 5letou a velmi mě to baví, rodinný život, a našla jsem se v tom a naplňuje mě to. A tak se člověk určitý věci pak odstřihne a najednou přišlo tohleto vytržení a já jsem velmi váhala, jestli do toho jít, jestli to nenaruší právě naši rodinnou harmonii a všechno, říkám, je to taková věc, jako stojí mi to za to, aby najednou jsem jim všem chyběla nebo něco by se narušilo.
1: To bylo tak časově náročné hodně?
2: To tak vypadalo, to tak všichni o tom mluvili, jak je to náročný a těžký a takže já jsem si vytvořila i takový různý jako strachy a takže než jsem se rozhodla a podepsali jsme smlouvu, tak to trvalo asi 3 měsíce. A vlastně to bylo to nejtěžší pro mě to období z toho celého. Tohle rozhodování, podepsání smlouvy a pak, když se to rozjelo, tak jsem vstoupila do něčeho, co jsem vlastně nějakým způsobem už znala. Z těch muzikálů, který jsem předtím dělala, byť jsem je teda nedělala teď už v poslední době 7-8 let, tak tam byl taky ten strach, jestli to ještě umím a tak. Ale najednou jsem si jenom jakoby vzpomínala na všechno a já jsem tím prošla tak s takovou lehkostí pro mě. I v té rodině se to hezky vždycky hlídání holek a nebylo to tak časově právě náročný, jak se mohlo zdát. A já děkuji Bohu, že jsem do toho šla, protože mě to velmi obohatilo a udělalo mi to velkou radost.
1: No ale když zpíváte muzikál, tak zpíváte v podstatě za sebe, za Michalu Badinkovou. Ale
2: no,
1: tam jste zpívala v podstatě jakože za někoho jiného. Jste byla, teď si nespomínám, koho jste představovala v té páté řadě?
2: Tam? No tam bylo 12 interpretů, jsem musela vystřídat třeba Haničku Zagorovou. To jsem si užila nejvíc, to byla jako velká legrace. Pak jsem měla Aretu Franklin, Edith Piaf, Cher Singer, pak mi přišly takové ty interprety, které jsem vůbec neznala. Říkám, ježiš, já jsem úplně mimo. Fakt jsem si už neorientovala, tak jsem furt jezdila na YouTube, jak ty lidi vypadají, jak se chovají, protože opravdu už jsem, no je mi 40, takže prostě to, co dneska letí, tak jsem měla velké rezervy. To je to, co jste se teď ptal, tak to mě právě pomáhalo, že jsem byla někdo jiný. Protože já, když vystupuju za sebe, tak to já bych nedala ani ťuk. Já mám v tom ostych. Najednou si stoupnout a vyjadřovat se jako přes to herectví, mi to jde jakoby víc, ale jako zpívat to ne.
1: Kdyby jsem měla koncertně zpívat?
2: Ne, to vůbec, to ne. To bych měla z toho nějaký, mám pocit stres, trému, ale když si právě dám na sebe ten kostým, masku a zase to je jenom hra na něco, Tak to umím, to si užívám. Ale sama za sebe jít s kytarou někam a dát tu svoji výpověď takhle, ani nemám vlastně tu potřebu a tím pádem mě to nějak ani tohle to neláká, takže zpěvačka nebudu.
1: Ne, zpěvačka z vás nebude tedy
2: ne,
1: profesionální.
2: Ne, ne, ne.
1: Dobře.
2: Myslím, to je uzavřený.
1: Že to je uzavřený, teď zatím zamykáme klíč, hotovo, basta.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Andem Jana Rosáka.
1: Zpátky tedy k herectví Michaele Badinkové, protože ona sice samozřejmě muzikál určitě neodmítá, ale myslím si, že činohra je teď vaše doména, je to tak?
2: Ano, je to i z časových důvodů. Já, když samozřejmě přijde nabídka muzikálová, která si řeknu, tak to stojí za to, protože je to, co si budeme povedat, limitované věkem tohle odvětví, tak ráda ještě do něčeho půjdu, ale momentálně jsem ráda, že mám činohru a s tou rodinou a s holkami stačí tak 2-3 tituly a víc už to prostě to nejde. A přece jenom ty muzikály i to nastudování je mnohem náročnější než činohra.
1: A že hrajete s Míšou Dlouhým?
2: A teď s Michalem jsme naskoušeli, jsme měli v březnu premiéru ve Švandově divadle a ještě se s tím jezdí i na zájezdy s agenturou Harlekin Bergmana Syny z manželského života, které režíroval pan Strnisko a to byl takový bombonek, to mě velmi potěšilo.
1: Byli jste spolu slovensky, když jste zkoušeli?
2: Československý, protože pan režisér vlastně i vyrůstal v Praze, takže on má vynikající češtinu. Opravdu,
1: tak on režíroval hodně, činohráku.
2: A i režíroval, a takže on s Prahou je velmi spjatej a vůbec s Českou republikou, takže on hodně mluvil česky, ale když jsme byli sami, tak jsme přeskočili do slovenčiny.
1: Ano. No, takže činohra. A kromě jaksi tohle představení s Míšou Dlouhým...
2: Ještě mám zájezdové představení manželský čtyřúhelník, tak ve Fanny agentuře, takže to už hrajeme třetí rok. Tak to jsou dva tituly a pak budu zkoušet až v lednu další hezkou komedii. A to bude Veselé Velikonoce.
1: To by mělo být premiéra na Velikonoce asi.
2: No vlastně může být premiéra. No ne, bude dřív, bude o asi o měsíc dřív.
1: A co to je? Kdo to
2: je? A to je film, který hrál Belmondo.
1: Tohleto? Já jsem to nedávno viděl, to je úžasná záležitost.
2: A to je úžasná záležitost.
1: Předstírá, že jeho milenka je jeho dcera.
2: A vlastně původně, to jsem nevěděla, byla divadelní hra, až pak byl film. A takže to skvěle napsaný a moc se na to těším.
1: Kdo bude ten Belmondo ve vašem představení?
2: Martin Hoffman.
1: To je hezký. No tak to bude. A to hrajete ve Švaďáku?
2: Ne, nebo? A to by se mělo hrát v divadle v Palasu.
1: Palasu.
2: Palasu, taky se s ním bude jezdit, tak se na to moc těším.
1: No tak my taky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chvilku bude hostem dnešního tandemu herečka Michaela Badinková. Zmínila tady své dvě dcery. Ty dcery, jestli se nepletu, mají tatínka taky herce.
2: Ano.
1: Ano. Jana Teplého.
2: Jana Teplého.
1: A vůbec netuším, kde jste se seznámili spolu.
2: My, no tak dva herci v divadle, jak jinak. A nějak to spáchala Tereska Kostková, která byla s Honzou tenkrát v angažmá. A jako kolegu...
1: Pod Palmovkou,
2: ano. Takže ho pozvala do divadla a tak jsme se nějak zakoukali a vlastně velice brzo jsme už spolu nějak i pak bydleli. No to bylo rychlý, protože my jsme se neviděli, že jo. Já jsem studovala, Honza taky pořád zkoušel, pak měl Shakespeareovský slavnosti, to se zkoušeli v noci, takže vlastně jsme zjistili, že se musíme nějak sestěhovat, aby jsme nějaký čas spolu trávili.
1: Jaký takže... to je manželství? Myslím takhle spíš jaksi vůči těm dětem, dva herci. Jste rozlítaní určitě.
2: Nejsme. Já jsem byla velmi pracovně vytížena před těhotenstvím a tohle těhotenství pak mi pak jako vlastně a holky vykoupily pro mě jakoby z toho šíleného tempa a já jsem tu práci pak jenom fakt umírnila na nějaký finanční naše potřeby a abych se hlavně věnovala jim. Takže dá se to. Honza je v angažmá, já si můžu práci vybírat a organizovat podle sebe, takže se to dá skloubit. Máme maminku tady, jeho babičku, naši a sestru, který nám taky jako pomáhají v rodině.
1: Teď jste odpověděla na to nejdůležitější, to je ono, jasně, samozřejmě, rozumím. Ano.
2: Takže máme pomoc, když to, ale vždycky se to dá zvládit, jako úplně nevytěžujeme.
1: No a kromě toho, jak jste takhle vytížená, tak zbývá vám čas na něco, jak si pro sebe nějaké koníčky, záliby?
2: Jasně, já už jsem si třeba dneska byla zacvičit, miluju jogu, ráda si zaběhám, zaplavu, když to jde, ale samozřejmě jsou týdny, kde mi to nevíde a kdy mi to vyjde, takže to je takový nepravidelný, ale snažím se něco pro sebe dělat.
1: No to jo, a co to... takhle nějaká sběratelka to nejste, nebo výtvarnice něčeho?
2: Já jsem měla takový období, že jsem začala jako malovat, šla jsem na takový kurz malování a já přesvědčena o tom, že neumím malovat. Opravdu jsem ten typ člověka, který na základce něco namaloval, tam to bylo špatně a tam se člověk zablokoval. Tak na tom kurzu mi vysvětlili, že všichni umíme malovat. A opravdu nám řekl jako technikou, že když člověk chce něco namalovat, tak si má představit jako berušku a jít pomaloučku tou tuštičkou a pak to vznikne. A my jsme pak dělali svý portréty a mně se podařilo během dvou dnů opravdu na základě fotky namalovat svůj portrét.
1: Takže já jsem, od
2: berušky jsme začali, jak pomaloučku jde, no prostě to vám pak celý vysvětlím. A to mi tak jako říkám, že tak já to umím, no to jsem měl takový objev velký v životě, tak ho zahned mi koupil takový krásný uhly a tak mi to vydrželo třeba

Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 10 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archivu Českého rozhlasu.
2: Naším hostem v naší rozhlasové kavárně je dnes muž, kterého snad ještě mohu označit přívlastkem mladý, ročník 65.
3: Dejme tomu.
2: Jmenuje se Jan Jandourek. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne.
2: A absolvoval teologickou fakultu přesně v roce 89, v roce převratu. Souhlasí?
3: Ano.
2: Proč kluk jako vy šel na teologii? Je v tom rodinné zázemí, nebo pak vzdor, zvědavost, bezradnost?
4: V polovině 80. let.
3: Právě v polovině 80. let ty věci se někdy jevily vlastně přesně naopak. To znamená, že teologie, která je nějakou vlastně reflexí nebo úvahou o náboženství, představovala takovou tu alternativu nebo svobodnější alternativu v tom světě, který právě v té polovině těch 80. let byl dost pochmurnou záležitostí, aspoň u nás, takže to by mě tak jako neudivovalo. A potom samozřejmě experiment, který k tomu patří. Myslím experiment v tom dobrém slova smyslu, že lidé nechtějí vplynout do toho, co dělají ostatní, nebo jenom co dělají ti ostatní. Tak to jsou takové ty důvody vnější, pochopitelně, že se to nějak nezredukovalo. Myslím, že to obstojí samo o sobě, že náboženství bylo, je a bude, byť v různých podobách.
4: A jestliže potom rok 1989 vás možná nasměroval trochu jinam, je to tím rokem nebo změnou politické situace, nebo vy jste se vyvinul?
2: Respektive, když jste předtím na tu teologii šel, čekal jste od ní něco jiného? To všechno s sebou může souviset.
3: Určitě. Jednak pokud jde o to, čemu se říká ty takzvané poměry nebo situace, tu jsem, myslím, viděl realisticky, ať se jednalo o ty církevní záležitosti, těch světských ani nemluvě. Ale vždycky jsem si myslel, že to je dané trošku tím vnějším tlakem, že kdyby povolil ten vnější tlak, takže sice nenastane ráj na zemi, ale že se věci budou vyvíjet, byť ne rychle, tak aspoň tím správným směrem. To je taková ta obecná rovina a my jsme se, myslím, do značné míry měnili skoro všichni i během toho studia, ještě před vlastně tím zlomem.
2: V jakém smyslu?
3: No tak v tom prvním ročníku jsme byli trošku nekritičtí, jak prostředí, tak sami k sobě. Tady si vzpomenu, co jsme všechno četli, životopis svatého Alfonze a neuvěřitelné proroctví slepého mládence ze Šumavy a všemu tomu jsme byli náchylně věřit a tak. A já jsem byl maturant z průmyslovky, že?
2: Kolik vás bylo v ročníku mimochodem?
3: 48.
4: Nás a z jaké průmyslovky, promiňte?
3: Elektrotechnická průmyslovka Silnoprout v Dobružce.
2: Skoro si realistická věta.
3: Ano.
2: Pokračujte. Takže po prvním ročníku.
3: No a myslím, že tak asi v polovině toho studia se dochází k tomu, jak se tomu říká, to tříbení duchů. Takže jsme od svatého Alfonze přecházeli aspoň v naší takové malé skupince k teologii osvobození a k podobným zájmům. To už jsme taky tak jezdívali po tajmu do Prahy na nějaký ten podzemní seminář a podobné věci. Takže vlastně ještě před tou revolucí jsme se stačili docela tak jako vyhranit.
2: Já se ještě možná naposledy vrátím k tomu okamžiku, kdy se student průmyslovky rozhodne jít na teologii. To je myšlenkové rozhodnutí, akt víry, chcete-li, ale také člověk asi musí zvážit, že jeho život půjde jinak než život běžných lidí.
3: No to na tom bylo právě to zajímavé, že pokud je o to prostředí, tak spíš tou úchylkou byla ta průmyslovka, protože já nejsem člověk technický. Myslím, že jsem člověk spíš zaměřený humanitně a to, co jsem měl na průmyslovce rád, byl dějepis, což je absurdní samozřejmě. To bylo spíš narušení té linie.
4: Nicméně dneska vám na prstu září snubní prsten.
2: Protože vy jste nešel tou cestou, že byste se stal kazatelem, ale studoval jste sociologii a dnes se děje i to ve vašem životě, o čem teď mluvilo ta.
3: Já myslím, že se to nemusí vidět v takových protikladech, že člověk si zkušenosti kumuluje. To, v čem mám úplně jiný názor, je to, že člověk nikdy nemá dělat žádná rozhodnutí, která jsou jakoby definitivní a stvrzovat je přísahami a podobně.
2: Takzvaně na dosmrti.
3: Takzvaně na dosmrti, protože není ani vševědoucí, ani všemohoucí, takže postrádá všechny vlastnosti nutné k tomu, aby takové věci mohl odpovědně dělat. Vidí vždycky jenom kousek před sebe.
2: Co vás tedy odtáhlo od té předpokládané dráhy absolventa teologické fakulty? A zase jsme i u toho roku možná magického, nebo ne?
3: Já si myslím, že náboženství v své křesťanské formě a řekněme třeba katolické formě je něco, co má trvalou hodnotu. Nejenom proto, že to je takzvaně užitečné, ale podobně, ale prostě, že to nějakým způsobem odzrcadluje tu pravdu tak, jak v tom světě je. A to se samozřejmě může uskutečňovat různým způsobem. Co mně se nelíbilo a co se mi pořád nelíbí, je to, když ty formy, skrze které se ty věci dějí, na sebe někdy berou zvrácené podoby. To znamená, že vlastně kontraproduktivně dochází k pravému opaku, než bylo to zamýšlené.
2: Co máte na mysli? Obecně tomu rozumím.
3: Ale... Kdybych uvedl konkrétní příklad, existuje celá řada různých předpisů a směrnic, které třeba popisují, jak má vypadat křesťanské manželství. Tyhle ty předpisy, směrnice, mám třeba na mysli právní, jsou vlastně v přímém protikladu s celým tím duchem, na kterém křesťanství stálo, to znamená na evangeliu. Znal jsem příklad, paní byla rozvedená, nemohla uzavřít další sňatek z právního důvodu, protože by se musel dohledat křestní list jejího předchozího manžela, který žil kdesi na Ukrajině a tak dále, tak dále. Je technicky nemožné to dohledat, takže ona nesmí uzavřít nový sňatek. To mě přišlo absurdní. Tohleto zacházení s těmi lidskými osudy až vlastně manipulace svévolná, kterou já bych vlastně jako v té roli, že oficiální, té duchovní roli bych mě potvrzovat. To mě přišlo neúnosné, to se nedá dělat.
2: Čím tohle byl důvod? A mnohem
3: samozřejmě další? Jeden z těch důvodů, já samozřejmě taky velmi těžko snáším samotu. Já jsem rád mezi lidmi, já jsem rád, když můžu mít partnerku. To je věc, která se dá těžko vyzkoušet předem, to se v podstatě nedá. V tom si myslím, že se má člověk rozhodovat sám za sebe, i když se setká s nepřízní svého okolí.
4: A teď co ta sociologie? Zájem o společenské procesy?
3: To by se takhle dalo říct. Ano. To, že člověk se nějak rozhoduje, že něco prožívá a podobně, takový to psychologický bych řekl. A teďka, když najednou člověk zjistí, že ještě existují takové jaksi obecnější věci, které ho nesou, že nad ním je takový ten skleněný poklop té společnosti. A že jsou tady ještě obecnější síly, které s ním a s tím společenstvím hýbou, to je na tomto zajímavé.
4: Tohle všechno reflektujete ve svých prózách.
3: To není zvláštní, nebylo zvláštní, kdybych to nedělal. Protože to jsou všechno věci, na kterých mě záleží, takže je tam docela logické, tam musí objevit.
4: A řekl bych, že docela úspěšně, protože před 3 lety jste dokonce dostal jako mladý prozaik Ortenovu cenu.
3: Tak jestli jsou ceny kritériem úspěšnosti, nebo jakého typu úspěšnosti?
4: Já nevím, já neznám náklady vašich, neznám náklady vašich knih, abych mohl usoudit, ale v každém případě se o tom velice často v literárních kruzích hovoří. Myslíte, že jsme představili našeho hosta dostatečně?
2: Já jako posluchač bych se chtěl teď víc ptát, než že bych rozuměl, ale možná, že je správně zadělán.
4: V každém případě naším dnešním hostem je sociolog Jan Jandourek.
2: Publicista.
4: Esejista a spisovatel.

0: Pojďme váš život ukotvit v několika datech. Řekl jsem ročník 65, absolvent teologie 89. Nikdy jste jako duchovní nepůsobil?
1: Působil jsem v Pardubicích 2 roky, pak jsem strávil 1,5 roku u jezuitů v noviciátě. Od té doby jsem vlastně v Praze. To znamená, tady jsem ještě působil u svatého Salvátora u Karlova mostu.
2: A to už byl studentský kostel?
1: To byl studentský kostel, vlastně už myslím od revoluce.
0: A rozchod s církví v tomto smyslu, tedy aktivního, duchovního v roce?
1: Jestli chcete datum, od roku 95 jsem pracoval jako redaktor v českém týdeníku tehdejším. V souvislostech taky, ale to je spíš okruh přátel, známých, vlastně časopis dělají. V těch novinách jsem byl do té doby, dokud noviny existovaly. Pak už jsem vlastně pokračoval v tom doktorandském studiu sociologie, což mě nějakým způsobem neslo.
0: A s níž jste začal, s tou sociologií, kdy?
1: To už jsem začal, tuším to, vlastně 93. rok někdy.
2: A teď jste, pokud vím, byl na rok na jakési stáži nebo na studijním pobytu ve Švýcarsku?
1: Jsem na studijním pobytu na rok v Bernu.
2: Zpátky k té sociologii. Uspokojil vás ten nový sociologický pohled na společnost, když jste vstoupil vlastně do toho politického rumraje po roce 1989 s tím Kolárkem?
1: Já myslím, že žádný pohled nemůže člověka uspokojit úplně. To je ta krátká deka, že čouhají nohy nebo hlava, vždycky tam něco chybí. Ta sociologie samozřejmě ty věci trošku tak jako zprůměruje. To znamená, že když vám řekne, jste muž asi takovéhoto věku z Prahy, tak nejspíš zastáváte takovéto náboženské postoje a s takovouto pravděpodobností jste přivržencem trestu smrti. Teďka samozřejmě potkáte spoustu lidí, u kterých to tak není. Ale půvab té sociologie je v tom, že umožňuje jakýsi odhad jednání. Asi tak, jako se dělají dveře v paneláku určité velikosti, přestože jsou lidé, kterým to nevyhovuje, tato velikost, ale dělat si to nějak musí. Tak stejně tak se musí vysvětlovat některé společenské zákonitosti, byť to nefunguje na každého. A zbytek se dovysvětluje samozřejmě jinak.
2: A jak vy reagujete na ty časté výtky, že vlastně česká sociologie, že to je především převálcováno výzkumy veřejného mínění, že to není nic jiného?
1: Sociologie není to samé jako průzkumy veřejného mínění. Spíš myslím, že to s tím stotožňuje veřejnost, i protože vlastně sociologové na veřejnosti často vystupují jako ti, kteří interpretují ty výsledky. Ale existuje tady samozřejmě i kolik jiných proudů sociologie, třeba kvalitativní nebo sociologie, která se zabývá literaturou nebo biografickým výzkumem, které nebudou tak zapsané v povědomí lidí. Ono se ví, že o každém oboru jsou nějaké vtipy o lékařích, a o farářích, o sociologovi nenajdete žádný vtip, takže to znamená, že veřejnost o nich nic neví. Ne?
2: No ale na druhé straně se ten výsledek výzkumu veřejného mínění dá použít jako bič. Na jednu stranu, na druhou stranu vyhovuje mi jako politikovi, tak je to prostě svaté a jestliže nevyhovuje, tak je to v podstatě výmysl a neprokazatelné. A tak to přece ve vás sociologovi musí něco rozehrát.
1: Sociolog může pouze vytvořit ten materiál, jestli on se použije k manipulaci nebo jestli se použije k něčemu užitečnému, záleží na zadavateli nebo potom na uživateli. Možná, že by prospělo té veřejnosti, kterou to zajímá, kdyby byla schopná si položit vždycky několik těch kritických otázek, co vlastně čte, jo, v těch průzkumech. Když se zjistí, že se ptali 300 lidí, no tak ten výzkum je vlastně bezcenný z hlediska reprezentativity a tak dále. Že?
0: Posunuli jsme se od sociologie k průzkumu. No, všichni víme, že to není totéž, ale budiš. Setrvejme ještě chviličku. Nemá průzkum tu velmi výbušnou vlastnost, že generuje další ovlivňování názorů? Znamená, 3 miliony lidí si přečtou, co si myslí 300 lidí. Jsou náchylní ti ostatní si začít myslet totéž? A drží tedy takový zadavatel průzkumu velmi výbušnou zbraň v ruce?
1: Určitě, jednak ten průzkum se dá pochopitelně ovlivnit předem už tím, že se položí sugestivní otázka. Výzkumník neměl udělat, ale každá otázka je trochu sugestivní. Že? Potom samozřejmě, že když se lidé o čem si dozvědí, že to je běžné, tak z toho už usoudí, že to je normální. A samozřejmě jsou spíše nakloněni se tak chovat. A to jsou pak ty sebesplňující proroctví, jak padají banky a strany se nedostávají do parlamentu a lidé se více rozvádějí, teď uvozovka a podobně.
2: A vy, když nicméně dostanete do rukou čerstvé vydání Lidových novin nebo Mladé fronty nebo jakýchkoliv novin, čtete je, myslíte si, jinak než my ostatní lidé, kteří nevíme v uvozovkách o těch trendech tolik, co vy?
1: Tak vy pracujete v médiu, takže o nich víte stejně jako lidé, co se zabývají novinami. Takže vy také nejste typický konzument novin jako všichni ostatní.
0: Obávám se, že je to pravda.
1: Myslím si, že kdo se trošku namočil s rádiem, s novinama, s televizí, se vším, je takový trošku skeptičtější. Hlavně možná více kriticky sleduje to médium, do kterého přispívá. A samozřejmě obrovská deziluze je vždycky, když člověk potom čte v nějaké tiskovně ty dementy, které vyjdou za týden a teďka si říká, no pro boha, tak co tam z toho vlastně potom pravda? A to ani nemluvím o tom, když novinář čte o něčem, o čem sám něco ví a teďka zjistí, že to je blbost, co se tam říká. A pak si povídá, no tak a já jim tady věřím všechno to ostatní o té genetice a o tom, ty analýzy a tak, a tak jak to vlastně je. Já to beru tak jako přibližně, tak jako...
2: Jsou jako ty dveře do paneláku.
1: Ano, ano. Zase jako myslím, že běžný člověk nemá ten práh citlivosti takový jako člověk, který je, dejme tomu, odborník, takže není tak postižen tím, takže snad nebude tak zlé jako s náma, ale...
0: Pojďme rozšířit ten záběr. Člověk by čekal, ono to asi tak ve vašem případě je, pane Jandourku, že když studujete nebo bádáte v sociologii, vybaven tím, co jste studoval předtím, zajímá vás postoj zdejší populace k víře než kvůli církvím. Zajímá vás to?
1: Mě tam vždycky zaráží to, jak během několika málo let tam hrozně skáčou ta čísla, kolik je věřících a kolik je nevěřících.
0: Mluvíme o katolické církvi, ty nebo vůbec o
1: obecně jsou ty průzkumy, kdo je věřící, že to se pak jako liší teda o ohromná čísla.
0: Ano, liší?
1: Já myslím, že jo. Tak jednak je tam ten velký úbytek. Samozřejmě, kdo všechno se hlásil začátkem 90. let a teď bych slavit neřekl všechna ta čísla právě kvůli těm změnám. A potom nejsem si vždycky jistý, jestli lidé správně pochopí otázky. Já sám bych nikdy nevěděl, co mám odpovědět.
0: Třeba? Napadá vás něco? Vzpomenete si?
1: Jestliže někdo položil otázku, věříte v reinkarnaci, tak když si došlu, že v Polsku věří strašně moc lidí v reinkarnaci, tak si říkám, a nespletli si to s inkarnací náhodou, když odpovídali. To se může docela dobře stát, protože kdo ví, jestli to vědí tazatelé, kteří chodí s těmi dotazníky. Další věc potom je, kdybych na tohle to měl odpovědět, no co na to můžu říct, jestli věřím ve věčný život, nebo věřím v reinkarnaci, která sama má několik podob i v těch samotných východních filozofiích, to je tak složitá otázka. To je asi jako když prostě předmět promítnu do dvou rovin a teďka to popisuju tak jako komplementárně a já nemůžu říct ani, jako je to přesně tak, nebo je to přesně naopak. Slyšel jsem o buddhistickém mnichovi, kterého chtěli zatáhnout do polemiky ohledně reinkarnace a toho řetězu znovuzrození a on vycítil konflikt a říkal, a já na tom netrvám. Jak on by odpověděl potom
0: na tu otázku,
1: kdyby vycítil u tazatele, to je přece úplně jako jiná mentalita. Tak jakmile jde o ty průzkumy náboženství, tam jsem trochu skeptický, co vlastně odráží.
0: O tomto národě se říká, že patří k těm nejméně zbožným v Evropě, že to má nějaké zázemí a že to pořád trvá. Je to tak?
1: Asi ano. Pokud jako zbožnost budu brát ty indikátory návštěva bohoslužeb.
0: Čili praktikující katolík, jak
1: ano,
0: se to někdy říká.
1: Ano, ty praktikující katolíci nebo evangelíci nebo cokoliv, tak to je pravda. Tahle ta sekularizace tady je asi podobná, jako byla ve východním Německu, jako je v severských zemích.
0: Škodí nám to jako společnosti, nebo je to naopak dobře? Nebo se to nedá takhle vyjádřit?
1: Záleží na tom asi... Nakolik věřím tomu, že náboženství, určitý typ náboženství ovlivňuje tu mentalitu lidí. Když budu přesvědčený, že ta takzvaná protestantská etika je spíše prospěšná duchu podnikání a kapitalismu a budu vyznavačem ducha podnikání a kapitalismu, zalituji, že u nás nepřevládá protestantská etika, ale přesto ze svědčení spíše vlastně katolická. Jestliže budu mít pocit, že tato etika člověka chce uštvat jako zvěř honící a zároveň lovenou, tak řeknu, no bohu díky.
0: Nemáme to tady.
1: Nemáme to tady. Existují tam samozřejmě věci, kde si člověk říká, kdy třeba koreluje, že kde jsou katolíci, je méně sebevražd a podobně. To je samozřejmě složité, protože já vím, že kde je více katolíků, jsou tradičnější vztahy a víc lidí, že je třeba na vesnicích a tak dále a tak dále. A tam se lidé méně sebevraždí, že jo. Nebo v románských zemích a tak otázka, co s čím souvisí a co zapříčiní, co. Rozhodně myslím, že ta společnost tím je ovlivněná. ale není to ten determinismus.
2: Čili to konstatujete, tečka.
1: Konstatuji, tečka.

0: Já jsem se před chvílí zmínil o tom, že jste dostal Ortenovu cenu jako mladý spisovatel. Jak se bude vyjímat jednou ve vaší bibliografii kniha, která se jmenuje Škvár? A vy píšete úmyslně Škvár.
1: Tak u názvu mých knih je problém, především u třech románů, co jsem vydal, že žádný z nich nevyšel pod názvem, který jsem já sám vymyslel. K první změně jsem byl, na to mám lidi. K první změně jsem byl mírně přitlačen. A
0: to byl jaký případ?
1: Kniha Já měl vové, měla pracovní název Domy bez oken, protože to byl takový motiv, který se tam opakoval jako víckrát.
2: To je kniha o Danielovi, že?
1: To je ta kniha o Danielovi.
2: Dnes.
1: Ano. Tím, co Škvár, mě se pracovní jmenoval Trapné okamžiky. Já si myslím, že to o tom je, ale uznávám, že na Škvár je trošku průraznější název, že ten redaktor měl pravdu tady v tom.
2: A co ta kobyla? Ta se taky měla jmenovat jinak.
1: Ano, když do pekla, tak na pořádné kobyla se původně mělo jmenovat poeticky Volný pád, čehož jako kompromis zůstalo pojmenování třetí části knihy. A teď, co je v korekturách kniha, tu jsem již odevzdal výslovně s tím, že název nemám, pan redaktor navrátil, protože si jednal detektivku, dal název Mord.
0: Mord. To znamená nakladatelství Hynek?
1: Nakladatelství Hynek.
2: Byl jste rok ve Švýcarsku a tam se může stát, že vyprávíte lidem, kdo jste, co jste, odkud jste, a někdo řekne tu zoufale obecnou otázku, kterou za posluchače teď kladu i já. O čem píšete a proč? Dá se to vůbec zobecnit? Dá se vyhmátnout něco, co je vaším tématem?
1: Dá, já myslím, že se to rozpadá do takových dvou, třech oblastí. Jedna je vlastně tahle ta próza,
2: o které jsme teď mluvili, o které pojmenovali.
1: Teď mluvili.
2: A ta je o čem?
1: Já tomu říkám, tak jak my tady teďka žijeme v těch 90. letech. A jedno si to je v převleku prostě toho Škváru nebo toho Daniela nebo v něčem jiném. Pak je tam taková ta masa toho psaní, jak bych to řekl, abych z někoho dostal ty knihy na to recenzování zadarmo, tak to je strašně moc těch recenzí a podobných věcí. No a potom je tam, nechtěl bych tomu říkat ta politika, ale když na něco mám, jak říká pan Klaus, silný názor náhodou, tak o tom napíšu nějakou více nebo méně silnou věc.
2: Čili publicistiku.
1: Gloss, publicistiku, tyhle ty věci.
0: A kam řadíte ta vaše dvě díla, která bych neuměl v této souvislosti nikam přičlenit, to jest rozhovor s páterem nebo s biskupem Václavem Malým a další knihu, rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem.
1: Já myslím, že to je taková jako publicistika s tím, že ale to těžiště tam leží na tom druhém člověku, což je zvláště patrné u Tomáše Halíka, protože tam ten jeho vliv na tu knihu byl samozřejmě velmi silný, ale to je dáno tím, že ta kniha má takový trochu bilanční charakter, zatímco u Václava Malého je to, myslím, víc ten žurnalismus v tom, že z něj se vlastně musí ta myšlenka tahat a on má pocit, že už to říkal všechno stokrát. Takže ta kniha má samozřejmě jinou podobu. Do té publicistiky kam si bych to dal, trošku jiného typu. Že?
0: Je to zajímavé, ta poloha, vy jako prozaik na jedné straně a potom jako novinář, vybírají si vás ti lidé a nebo jste si vybral je. Hovořím například o Tomáši Halíkovi. Vy jste se dokonce setkali možná u svatého Salvátora jako kazatele.
1: Ano, ano.
0: To znamená, že si dovedu představit ty situaci, že přišel Tomáš Halík a říkal, pojďme,
2: buďme partnerem. Spolu.
0: Tak, poslouchej.
1: Ono to bylo, já myslím, že to setkalo trošku z obou stran, protože možná, že tam trošku takový ten projekt visel ve vzduchu už předtím. A my jsme na to přišli v nakladatelství Portál, já se na to vzpomínám jako dneska cestou na frankfurtský veletrh v tom mikrobuse. Zásluhu si musím přiznat, jsem říkal, měli bychom udělat ty rozhovory třeba s tím Halíkem nebo s tím Malým, než nám to někdo vyfoukne. A ta odezva potom z té druhé strany byla vlastně jako příznivá. Zřejmě, že Tomáš Halík tu myšlenku měl v hlavě. A Václav Malý, jak pořád dělá ty mluvčí, tak jako jestli má mluvit na ten mikrofon ještě jako pro mě, nebo tak, to už jako bylo vlastně jedno, takže ty knihy vznikly takhle.
0: Pane Jandorku, vy jste se svým způsobem s těmito dvěma představiteli českého církevního života, vy jste se rozešel i v tomto smyslu. Přestoupil jste, nebo jste byl, to si možná objasníme, ještě přetažen do starokatolické církve, zatímco pánové samozřejmě setrvávají, nebo ne samozřejmě, prostě setrvávají na původní pozici.
2: Vy jste spíš na straně Odiloš Tampacha?
1: Já doufám, že nejsem na žádné straně, jistě. Ale... Přitažené ne. Jednak já zastávám názor, že starokatolík je taky katolík.
0: Ano, samozřejmě, ne, ale já narážím na ten spor, ano. Do jaké míry si přetahuje která část církve ovečky.
2: Je to vůbec takhle?
1: Ne, já myslím, že ne. Hmm. Asi nemá cenu zastírat, že tam existuje určité napětí, které ale vzniká vždycky, když je, řekněme, jedna instituce velká, i dobrém slova smyslu stará, tradiční, relativně vlastně jako mocná a najednou vedle ní existuje jiná, malá, ale o to dejme tomu třeba v něčem pohyblivější, která najednou vlastně třeba vytváří nějakou alternativu. Tak to může vyvolávat jakousi takovou zlou krev, ale to si myslím je čistě přechodná fáze, že to musí překonat.
0: Ale hlavně je to vaše soukromá záležitost, což ta druhá strana přirozeně neuznává. Je to tak?
1: Já nemůžu říct, že by po mně někdo nějak špatně věl. Já nemám vlastně žádnou špatnou zkušenost, už vůbec ne s lidmi, u kterých vlastně tady byli jmenovaní, protože tam si myslím, že po té lidské stránce jsou ty vztahy samozřejmě dobré. A říkám, samozřejmě vědomě, ne jako vycpávku. Nemůžu ani říct, že bych se setkal s nějakou špatnou lidskou reakcí od nějakého jiného hodnostáře někde. Jo, ty, co já jsem osobně třeba znal, a vlastně jsem jich znal hodně za ty roky, takže nemám pocit, že bych byl perzekovaná osoba.
0: Můžu ještě zpátky k osobnosti profesora Halíka. Sledujete například jeho poslední aktivity ve vztahu, řekněme, k předsedovi parlamentu?
2: Já to rozšířím, tu otázku. Sledujete, jak v určitou chvíli byl Tomáš volky nevolky vtažen vlastně do politické scény? Je, a to mluvím o události staré rok nebo kolik, hostem rozhlasových hovorů Zlán, kde mluví s prezidentem a jeho ženou. Prezident za jeho přítomnosti říká, že by si ho uměl představit jako svého nástupce. On nenamítá, významný signál, že? Pak se dostane do sporu s šéfem parlamentu Klausem. Čili zase jsme přímo ne u politika, ale v politice. Vnímáte to? Schvalujete to? Co si o to myslíte?
1: Vnímám to, ano. Schvalujete, za schvalování se v téhle zemi už popravovalo, že jo? Já bych řekl, že některé věci mají takové své přirozené tíhnutí, že Tomáš Halík je intelektuál, což není míněno jako nadávka, ale je to prostě tak, to znamená člověk, který i světu společnosti vidí jako problém, vlastně se zabývá sociologií, takže je přirozené, že nemůže na tyto věci nenarazit, to řekl tak šroubovaně, a zároveň je to vlastně typ člověka, který v sobě má jakousi dávku té nekonformnosti, takže ve společnosti, která v té politické rovině teďka se tak jako zabarikádovala, tak on pochopitelně musí v té politice narazit na lidi, kteří to představují, což je třeba předseda poslanecké sněmovny. Pokud jde o vlastně takové to prezidentství, obecně bych řekl, že mám dojem, že to je trochu takový symbol, protože tak jako je Havel reálným prezidentem a potom vlastně jakýmsi symbolem, tak stejně tak Halík jako podobný typ vlastně intelektuála zcela pochopitelně je dosazován i do nějaké podobné role, ať už symbolicky nebo ať už ve společnosti jsou lidé, kteří to tak očekávají.
2: Aha. Nicméně žijeme v takovém systému, v jakém žijeme. Já si neumím představit, že by politické strany při hlasování prezidenta měly Halíka za kandidáta. Ale co mě víc vzrušuje, je otazník, jestli při případné, jakože nehrozí, přímé volby prezidenta, by se mohl v této zemi kněz stát prezidentem. Tak jednoduše, možná bulvárně a hloupě zní otázka, ale to je taky svého druhu sociologie přece.
1: Tohle by byla věc mimořádná, ta by se mohla stát tehdy, kdyby v té společnosti byla trochu mimořádnější situace. Havel by se za normálních okolností prezidentem zřejmě taky nikdy nestal. Tak, jak by si jim nikdy zřejmě nestal Masaryk, ale Beneš by se jim třeba klidně stal. Proto si dovedu představit situaci ve společnosti, kdy vznikne to, čemu já tomu říkám podélná prasklina. To dřevo nemůžete přelomit v určitém směru, ale můžete ho přelomit podélně. A ta podélná prasklina může vzniknout. Když se setkají okolnosti, on to myslím popisuje Petr Pithart knize 68. že když se tak jako setká teďka dobové okolnosti a ten hloupý Novotný a ty slovenské ambice a to všechno pohromadě, abych tady nepodsouval autorovi nějaké své vlastní myšlenky, tak to najednou může rupnout. Něco se stane, co by se jinak k kvůli té jedné příčině nestalo. Takže netypická situace, Halík je vlastně netypický kněz, stát se může cokoliv. Nechtěl bych na to sázet v sázkách.

0: Já se na vteřinku ještě vrátím k tomu starokatolictví. Vy jste možná naznačil jednu z příčin, proč vás přitáhla tahle odnož, mohli to tak říci. Řekl jste, čím menší, tím pružnější.
1: To neplatí automaticky.
0: Já vím, ale je to ten důvod, já se ptám na ten váš přechod. Našel jste v těchto kruzích větší souznění se svým názorem na svět? Nebo jste se chtěl prostě jenom zbavit okovů obrovské instituce?
1: To moje myšlení je v podstatě v tom širokém slova smyslu katolické. A starokatolická církev je součástí téhleté tradice, ale zároveň je takovou, jak to řekl, subkultura, nebo prostě vytváří cestu, která je jiná. To znamená, že zachovává z toho katolictví to, co já pokládám za podstatné, a teď můžu mluvit o tom, co vyznává ten rituál a tu tradici a podobně. Zároveň tam mám ten prostor osobní svobody, což je pro mě vždycky podstatné.
0: Jinými slovy, starokatolík se může oženit?
1: Starokatolík se může oženit.
0: Strašně nerad bych teď zněl jako časopis nebo co to je, deník Blesk, ale já se vás tam v širší souvislostech. Jaký typ ženy si člověk jako vy vybere? Proč? Jaké hodnoty preferujete? Co vás zajímá? Co jste schopen tolerovat? Proč právě tahle? Typologicky. Rozumíme si.
1: Typologicky.
0: Všem, ani se neptáme na jméno. Všimněte si.
2: Z tohoto hlediska je ostatně velice pozoruhodné právě jaké typy pan Jandourek představuje ve svých románech.
0: Ano, zajisté. Zase u té kobily třeba, že?
1: Jedna dívka, když si přečetla tu první knihu, tak se rozplakala a říkala, že pochopila, že si ji nikdy nevemu.
0: Ne, posluchač se ptá, proč teď zastručněte. Jaký je váš pohled na ženy ve vašich knihách?
1: Jo, to by poznal spíš ten posluchač, já si myslím, že kladný.
0: Tak proč se rozplakala?
1: Rozplakala, protože asi pochopila, že typ, který se tam líčí, což měla zřejmě na mysli konkrétně Zuzanu, Jámě Lvové, je typ celý jiný než ona. Ta Zuzana tam vystupuje jako člověk, který je vlastně suverénní, který je zřejmě bystrý, který má věci pod kontrolou, který si nepřipustí člověka více, než je nutno a tak dále a tak dále. To je spíš samozřejmě takový archetyp, než skutečná postava.
0: A takový typ ženy je vám sympatický nebo spíš ne?
1: Ten je mi samozřejmě sympatický. Jak? A mně jsou sympatické dva typy žen. Že jedna to je taková ta mystická intelektuálka, s kterou prosedím mnoho hodin po kavárnách a teď tam budeme diskutovat o tom, jak ten svět a to ostatní a tak a ta čínská medicína a všechny ty věci.
0: Jasně.
1: A pak je tady samozřejmě ten druhý typ ženy, to je průbojnější, ráznější s tou koncepcí v té hlavě, která ví, co chce. A když ona řekne, že má nápad, tak já vím, že už je vlastně rozhodnuto. To jsou dva typy, které...
0: A který jste si vybral, nebo nějaký třetí? Nebo snad jste našel?
1: No, já myslím, ten druhý, ten rozhodný.
2: Z těch situací, o kterých tady hovoříme, tedy z těch literárních situací, vyplývá, že jste vlastně strávil dost času takovým řazením a tou typologií a že jste proseděl hodně hodin v kavárnách a v hospodách. A nebo je to čistá fabulace?
1: To není čistá fabulace, to je takové křížení.
2: Skutečnosti.
1: Tak se to dělá, že dvě, tři postavy složím do jedné nebo jednu rozložím do dvou pro své potřeby. Pouze u některých těch typů bych mohl říct, jako to, ty mají jako jeden předobraz, který sedí, překrývá se jako výrazně. Ale ta fabulace je přítomná v každém případě, všude, vždycky.
2: Ano. Ostatně, co dělá vaše žena?
1: Studuje sociologii. A dělá třeba keramické hrady a teďka doma, zatímco já jsem si četl o dějinách americké literatury, tak ona tam natírá nějaké dveře.
0: Situace se projasňuje.
1: Situace se projasňuje. Ale včera před spaním si vyžádala sociologickou knihu na čtení, takže ano, projasňuje.
0: Slíbili jsme, že se dotkneme i vašeho ročního pobytu v Bernu. Proč? S kým?
1: Ty jednoduché.
0: Kvůli čemu?
1: S mou lepší polovičkou.
0: Čili byli jste tam oba?
1: Byli jsme tam oba, já bych tam sám nejel. Já jsem tam vlastně studoval teologii, psal jsem tam práci, která byla to religionskritik, kritice náboženství, takové té velké trojice u Feuerbacha, Marxe, Freuda, z čehož doufám třeba někdy něco vytěžit ještě dál do nějakého kurzu nebo do něčeho. Kromě toho se mi tam podařilo si doredigovat tu kobylu za dlouhých zimních večerů a dopsat tu detektivku, to jsem udělal v létě. Načetl jsem si nějaké knihy.
2: Když člověk může a musí strávit rok v Bernu, tak samozřejmě si různě šetří také chvilky na to, aby poznal tamní život a podobně. Vy jste ho strávil nad svými rukopisy. Vy jste ten typ, kterému není líto času stráveného v prostředí, kam už se třeba nikdy nepodíváte v životě?
1: Já doufám, že se ještě podívám. Jednak my jsme tam žili vlastně v takovém studentském domě, domku, kde byla taková pestrá mezinárodní společnost, to znamená jeden z Rumunska, jeden Srb, jedna Rumunka, Polák, Ital a tak dále. Takže to byl takový svět trošku v malém. Potom samozřejmě ta škola sama o sobě, ta fakulta vlastně ta byla malá, ale to prostředí samo o sobě samozřejmě působí, protože můžeme teďka porovnávat, jak tam ten život v těch institucích funguje a jak je to vlastně u nás. Pak jsme taky měli štěstí, přijeli tam za námi přátelé, Martin Putna s kolegou režisérem Zemanem, projeli jsme kus Švýcarska s velkým kulturním programem, který pro nás naše návštěva uspořádala. Takže myslím, že jsme přece jenom něco viděli, že to nebyly jenom ty knihy. A bylo by mě líto, kdybych tam tu práci neudělal.
2: Je vám 35, možná, že už se vaše osobní situace také trošku projasňuje. Vy máte v úmyslu pracovat publicisticky, vědecky, literárně, zabývat se teologií anebo teorií různých náboženství a podobně. Nebo máte tendenci, podívejte se, jako Martin Putna zmíněný, ten se vrhnul na vědeckou dráhu a přednáší a mám dojem, že třeba jeho literární práce jde trošku bokem, nebo ta publicistická. V tomto směru máte jasno, protože takhle doširoka, by se řeklo v kanastě, se rozptýlit, to asi nepůjde do nekonečna.
1: Vy jste mě teďka vlastně zastihnul několik těch týdnů po návratu, kdy takové to konkrétní směřování, to se teďka musí vyjasnit brzo. S tím, že teď mám ještě pořád to rozcestí trošku před sebou, ale to už by nešlo, třeba za rok by to vlastně nešlo. Rozhodně v tom srovnání bych řekl, že já tu dráhu, pokud je o to beletrii třeba, tak to bych nechtěl pustit v žádném případě. A to, co se týká akademické činnosti, to taky ne. Ta škola, mám to konec konců v rodině od jak živa. Ta škola a to psaní jako patří k sobě.
3: Jak to máte v rodině?
1: Dědeček učitel, otec učitel, sestra učitelka, aha, teta učitelka. Ono. Já vlastně taky učitel, jsem něco učil.
3: Písmácká. To...
2: Právě Dobruška, to je přece výskytiště toho buditelství.
1: No, já jsem z Nového Města nad Metují, tak to je tam v tom centru. To Náchodsko, Hronov, všechno tohleto, tam Čapkové. A
2: Škvorecký.
1: A Škvorecký samozřejmě a Václav Černý a Jaromír Jón. A...
2: Máte k tomu kraji nějaký zvláštní vztah zprostředkovaný právě těmito osobnostmi?
3: Tuším ještě Milíč Lochman, nebo se mi...
1: Milíč Lochman, ano, taky. Mám přes Škvoreckého si to hodně uvědomuji, protože já mám pocit, že když ho čtu, tak tam v tom tuším takové toto východočeské, tam od toho Náchoda, ten způsob toho pohledu na svět, který je daný takovým tím, ten intelektuál, který pochází z malého města, odešel do Prahy. A že to tam jako je hodně vidět. Taková ta opatrnost, jak má narazí na tu velkou ideologii a tu velkou ideu, tak hned v tom vidí, že tam něco bude, se to tam chroje nějak vnitř a tak.

0: 35, znovu říkám, máte to období vašeho dospívání za skutečně využité, vyždímané do všech možností. Je spousta lidí, kteří říkají, Ježíši Kriste, 35, já jsem vlastně promarnil mnoho svého dosavadního času.
1: Vy jste ohmatal, vyzkoušel lecos.
0: U vás právě ten pocit nemám, protože jste, tak jak říká Jiří, vyzkoušel lecos.
2: Já jsem měl teda štěstí, že jsem některé věci aspoň zkusil. Možná jsem je měl teda dotáhnout víc do hloubky. Já jsem dělal bezmotorové létání, když mi bylo 16, skoro 2 roky, no moc nedaný jsem nebyl, ale nezabil jsem se. Takže můžu říct, že tenhle ten sen jsem si splnil. Cestoval jsem, před 14 dny jsme se vrátili z Tajska. Nikdy už nemůžu říct, že jsem nikde nebyl a nic jsem neviděl. V Praze jsem pobyl, po kavárnách pochodil. Nemám takovou tu frustraci, že jsem nestihnul. Jenom bych samozřejmě chtěl mít stejně dlouhé fronty na autogramiádách jako nejmenovaní dní, slavnější, úspěšnější a tak dále. Ale to je jenom otázka vlastně kvantity, ne kvality.
0: Vy jste se ani trochu nezmínil v tomto výčtu toho, co jste absolvoval o litoměřickém semináři. To přece bylo to podstatné ve vašem životě, anebo ne?
2: To je podstatná věc, ale po té lidské stránce. Pokud je takovou tu intelektuální, to je ztráta. To je naprostá katastrofa, to, co tam se dělo. Pokud je o tu lidskou stránku, tak si myslím, že bylo dobře, že jsem byl třeba vytržený z nějakého prostředí a posazený do jiného, které bylo hodně jiné. A to i za cenu třeba, že něco mohlo být deformující a něco třeba formující. A ta změna nikdy neuškodí. Pokud to člověka nezabije, tak ho to snad posílí. To bych nelitoval, to bylo prima. Já mám přátelé z té tehdejší doby pořád, ať stále aktivní nebo neaktivní. A jo, to bylo prima, já na některé si vzpomínám rád.
1: Ještě na závěr, mám 2 témata, která samozřejmě spolu souvisejí. Nevím, jaká je vaše zkušenost, pane Jandorko, ale mně se často při širším sezení různých lidí, občanů této země, zdá, že na zmínky o víře nebo církvi, jedno s druhým bývá často neprávem promícháváno, reagují takzvaní ateisté až zbytečně podrážděně. Mě by vůbec nevadilo, kdyby na přiznání já věřím, druhý řekl a já zas ne, ale jsem zvyklý na prudké výpady, na hamižnost církve a na flanďáky. Prožíváte to též a pokud ano, myslíte si o tom něco? Je to důkaz něčeho?
2: Ateismus,
1: ta zbytečná agresivita.
2: U nás je takový bojovný, jako by se těm lidem sáhlo nějaké bolavé téma. Jo?
1: Přesně.
2: Církev je projekční plocha podle mě a tam se někdo kompenzuje nějaké své tenze vnitřní. On to někde pomenul i Tomáš Halík, že dřív se potlačoval ten sexuální pud a tak si hledal ty boční cesty a dneska vlastně se potlačuje ten náboženský pud a taky si hledá ty boční cesty a tak možná dochází k takovým bizarnostem potom a těm různým výlevům a erupcím a tak.
1: Druhý dotaz, jeden historik, velmi kontroverzní, Johnson se jmenuje. Napsal takový bonmot, který nicméně možná stojí za potěžkání. Napsal tohle století pohřbilo Boha, což by tak nevadilo, říká on, ale nenabídl lidem nic nového, nic srovnatelného.
2: No, nabídlo jim tu zkušenost, že Bůh se dá pohřbít. To je ta zkušenost toho 20. století. Ta zkušenost toho 21. století bude podle křesťanství, že buď po 3 dnech zase vstane z mrtvých, nebo podle těch východních, že bude vstávat z mrtvých každý rok a nikdo s tím nic nenadělá.
1: Pár měsíců před koncem století je to dobrý konec naší konverzace.
0: Děkujeme za návštěvu.
2: Taky vám děkuji.

0: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 11 hodin. Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte středeční kolotoč na Pohodě. Jako vždy vás seznámím s tím, co se v této hodině dozvíte. V jazykovém koutku si řekneme něco více ke slovu svatba. Oprášíme recept našich babiček na dušený pórek s libečkem. V hobby rubrice poodhalíme cestu včelího medu. A už za chvíli navštívíme vyhlídku Terezínku, kterou najdete nad Tanvaldem na severu Čech. Ale to až po písničce Hříbě, a kterou bude následovat písnička A já ti závidím Věry Špinarové.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

0: Ladíte Český rozhlas Pohoda, kde budeme dnes cestovat v severních Čechách. K oblíbeným turistickým cílům patří i Jizerské hory. I protože je v tamní krajině řada rozhleden, ale také skalních vyhlídek. Některé jsou skoro přírodní, maximálně opatřené zábradlím, jiné prošly rozsáhlou úpravou. Asi nejvíc práce i investic si vyžádala Terezina vyhlídka nad Tanvaldem na Hřebenovce, vedoucí přes Černou studnici do Jablonce nad Nisou. A právě na Terezínku, jak se vyhlídce dokončené před 170 lety roztomile říká, nás zavedou badatel a cestovatel Marek Řeháček a redaktor Jaroslav Hoření.
1: Dnes se s Markem Řeháčkem vydáváme na skalní vyhlídku, ale jak možná slyšíte, jdeme po schodech a dokonce kamenných schodech. To je taková hodně upravená skalní vyhlídka. Já jsem ještě takhle pěknou neviděl.
2: Já si myslím, že to je nejvelkorysejší vyhlídka celých Jizerských horách, Terezínka.
1: Jsme nad Tanvaldem, pod námi údolí Kamenice, panoramata Jizerských hor, nádherný výhled. Pro koho ta vyhlídka tady vznikla?
2: Tak tuhle tu vyhlídku vybudoval továrník Majer, který měl přádelnu dole v Tanvaldě v roce 1853 jako takovou určitou kratochvíli pro svoji manželku Terezii. Skutečně se vypráví taková jako možná trošku legenda, že Majerovi měli tu dnešní bálovku, což byla jako jejich jakoby letní rezidence. Jezdili sem z Vídně a traduje se, že vlastně továrník tady nechával manželku často samotnou a ona právě v tomhletom celém svahu nad tou bálovkou zakončeném skálou, která se původně nazývala Šouf, to je docela taková zajímavá taky záležitost, tak ona sem ráda chodívala, rozlížela se do okolí a čekala zdruchlivě na svého manžela.
1: Zastavme se u toho názvu Šouf. To totiž měl být nějaký rytíř.
2: Jo, my se nacházíme na jazykové hranici. Vlastně všechno, co je tady vpravo, to znamená Velké Hamry, Hamrska a tam dále, udolím Kamenice směrem k Brodu, bylo české. Tanvald už bylo město, kde se hovořilo převážně německy a tomu odpovídají i místní názvy a názvosloví, které často kombinují právě češtinu s němčinou. A ten název Show vznikl z patrně, tedy vznikl se ta legenda tak jako odehrává, odvíjí z místního názvu, který z německy značil buď Scharfstein, neboli ostrý kámen, případně Schaffstein, neboli ovčí kámen. Nepozná nikdo už asi, z čeho to kdysi vzniklo. A Češi, kteří to vyslovali, tak to německé slovo překlopili do toho slova Schauf. Zajímavý je to, že s tím byla spojena legenda o loupeživém rytíři, který nesl toto jméno a údajně do těch skal zde, kde stojíme, skryl svého času velký poklad, to, co prostě naloupil, a zajímavé je to, že ten poklad se vždycky ta skála otevírala podle té staré erbenovské legendy, která je tady v Jizerkách v každé druhé skále, právě ve dnech, kdy se v kostele zpívají pašije. Takže s tím je spojena ta tradiční česká legenda, kdy matka s dítětem položila dítě před skálou, skála se otevřela, ona si nabírala to zlato, zapomněla na všechno v tom mamonu nebo touze po mamonu a to dítě jí vlastně zůstalo na tom místě a pak zase až za rok se s ním shledala, takže tato legenda je spojená i s tímto místem.
1: Já myslím, že tahle skalní vyhlídka pohltí každého, ale ne tak, jako že by zůstal uvnitř, ale že si tady pobude, rozhledne se. No a pak se samozřejmě může vydat ještě dál na další zajímavá místa, protože my jsme vlastně na okraji Černostudničního hřebenu.
2: Určitě vlastně ta hřebenovka, která zde je už od roku 1914 a která vlastně vedla z Tanvaldu až do Jablonce, je jednou z nejkrásnějších hřebenových tur v Jizerských horách a je až na ten náš poměrně dramatický nástup, tak je velmi pohodlná.
0: Říká cestovatel Marek Řeháček. A i když je to z Tanvaldu na Terezínku opravdu trochu víc do kopce, výhledy z ní rozhodně stojí za to. Z výšky 623 metrů nad mořem je vidět nejen do hlubokého údolí říčky Kamenice, ale také Bílá skála a na druhé straně údolí třeba Tanvaldský špičák.

0: Máte rádi svatby? Možná jste se nikdy nezamýšleli nad tím, proč zrovna tento obřad pojmenováváme tímto slovem, které se navíc jinak píše a jinak vyslovuje. Více už dnešní jazykový koutek s kolegou Stanislavem Juríkem a odborníkem na češtinu.
1: A my se na pár okamžiků vydáme na svatbu, bude to sice bez hostiny a svatebního veselí, ale zase se dozvíme něco zajímavého o češtině a třeba nám to pomůže vytříbit si svůj jazykový projev. Stříbením nám pomůže Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český. Dobrý den.
2: Dobrý den. Naše pozvání na svatbu vychází z prostého posluchačského dotazu, jestli je správně svatba psáno s T nebo svatba psáno s D. U takového dotazu se musíme tím pádem zmínit jak o psaní, tak o výslovnosti, ale hezky po pořádku.
1: Začneme tedy psaním nebo výslovností?
2: Začal bych psaním a pro objasnění správného zápisu slova svatba nahlédneme do Rejskova českého etymologického slovníku. Ten vysvětluje, že slovo svatba vychází už z praslovanského slova velmi podobného znění. A toto praslovanské slovo je odvozeno od svat s významem příbuzný. Historii těchto praslovanských slov český etymologický slovník objasňuje ještě hlouběji než do praslovanských dob, ale to pro naše vysvětlení asi není třeba reprodukovat.
1: No a píšeme tedy svatbu s T nebo s D?
2: Vidíte, málem bych zapomněl. Správné je psaní s T jako Tomáš.
1: A výslovnost?
2: Ve slově svatba se uplatňuje takzvaná spodoba znělosti. Stojí tu vedle sebe neznělá souhláska T a po ní znělá souhláska B, a prosled hlásek tohoto typu platí, že se artikulačně T přizpůsobí následující znělé souhlásce a vysloví se zde D. Takže spisovná výslovnost je svatba. To je také důvod, proč se někdy v praxi vyskytuje chybný zápis tohoto slova, tedy svatba psáno z D jako David. Prostě to někdy pisatelé chybně zapíší tak, jak slovo vyslovují.
1: Teď už budou naštěstí poučeni a mohou se chyby vyvarovat.
2: Doufejme, že jsme jim k tomu pomohli. Ostatně teď je asi na místě také zmínit, že kdyby se někdy s výslovností a zápisem slova svatba dostali opět do úzkých a jazykový koutek nebyl po ruce, pak naši pravidelní posluchači vědí, že po ruce vždy bývá internetová jazyková příručka, kde najdou nejen heslo svatba vyskloňované ve všech pádech obou čísel, ale také výklady o výslovnosti. Konkrétně o slově svatba se pojednává ve výkladové části internetové jazykové příručky v hesle výslovnostní pravidla, zvláštní případy z podoby znělosti.
1: Takže svatba je nějaká výslovnostní výjimka, když je u těch zvláštních případů?
2: Ta zvláštnost se týká konkrétně jen druhého pádu množného čísla toho slova, kam se někdy analogicky přenáší výslovnost z ostatních pádů, tedy vyslovuje se svadeb a ne svateb. A právě v hesle výslovnostní pravidla zvláštní případy z podoby znělosti se vysvětluje, že tato výslovnost je v příručkách hodnocena různě. Některé přijímají obě podoby, některé ne, takže ani jednu z nich patrně nelze úplně vyloučit.
1: Další posluchačský dotaz byl zodpovězen a jsme tomu rádi. Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český připraví jazykový koutek zase příště. Díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Tolik dnešní okénko s naší mateřštinou. Teď nám zaspívají Iveta Simonová, posléze Valdemar Matuška a za chvíli už se můžete těšit na další recept. Tentokrát si připravíme dušený pórek s libečkem.
3: Tisíce světel tu svítí, odevšení.

0: Těžko se v našem pravidelném kulinářském okénku, inspirovaném recepty našich předků, vyhneme jarním bylinkám a zelenině. Hospodyně v květnu spotřebovaly hlavně to, co rostlo kolem. A tak si dnes pochutnáme na pórku a připomeneme, že mnohde se doteď Libečku říká vopich. Historický kontext přidá etnoložka Vladimíra Jakoubějová. Vše pro nás zaznamenal redaktor Jaroslav Hoření.
1: Součástí pokrmů byly vždy suroviny trochu štiplavé, z jarních zelenin například pórek. Jeho chuť připomíná trochu papriku, trochu cibuli nebo česnek. Je to zelenina, která pochází z divoce rostoucí byliny, jejíž domovinou je jižní Evropa a Asie. Jeho pěstováním se zabývali už starověcí Egypťané, Řekové i Římané. Posledně jmenovaní měli dokonce zvláštní název pro pozemky, na kterých je nechávali růst. Říkali jim poriné. Kromě toho, že pórek už v dávných dobách lidem nesmírně chutnal, považovali ho také za přírodní léčivo, které používali na nejrůznější bolesti a problémy v krku, ústní dutině, dokonce proti dně a revmatismu. Naše babičky zpracovávaly pórek celý, tedy i s listy. Věděli, že kdo si dopřává pórek pravidelně, brání se tak infekcím a plísním, které pórek z těla doslova vyžene. Doporučovali pórek také na pročištění žaludku a očistu střev. Proto ho stejně jako například křen přidávali k tučním masům. Podobně jako mrkev či brambory je pórek sezónní zelenina. Dříve se ale sázel dvakrát do roka, ten v zimě zasazený se konzumoval na jaře, ten zasazený na jaře pak v zimě. Takže byl v chalupách dostupný téměř po celý rok, třeba i teď v květnu.
2: A tak si zkusíme připravit podle starého receptu dušený pórek s vopichem, tedy libečkem.
1: Budeme potřebovat 3 větší pórky, 1 cibuli, 2 až 3 lžíce sádla, sůl, mletý pepř, drcený kmín, no a vopich. Cibuli oloupeme a nakrájíme na drobno. Pórek očistíme a nakrájíme na kousky, vopich nasekáme na drobno. Na rozpáleném sádle osmažíme cibuli do zlatova. Přisypeme k ní pórek, osolíme, opepříme, okmínujeme a 2 až 3 minuty smažíme za stálého míchání společně s cibulí a vopichem. Potom podlijeme malým množstvím vody a pod pokličkou dusíme do měka. Podáváme s vařenými bramborami a volským okem.
0: Ideální recept pro ty z vás, kteří máte zahrádku a obě suroviny dnešního receptu na ní pěstujete. Teď se zaměříme na hudbu. Zpívat vám budou Miluška Voborníková, kterou vystřídá Petr Spálený.
3: Tady je Pohoda.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Pravidelné místo v kolotoči má i rozhlasová poradna, kde se poměrně často ptáte na výdrž baterek u různých výrobků. Dnes to bude mobilní telefon a zde je odpověď Josefa Černého pro pana Bohuslava, který píše následující.
1: U mobilu, který je záruce, mě začala zlobit baterie. Chtěl jsem mi reklamovat v záruční době, ale obchodník mi řekl, že na baterii se 2 roky nevztahují, protože je to prý spotřební zboží. Neměla by na ní platit záruka jako na mobil, když je jeho součástí? Pane posluchači, záruční doba na baterie je samozřejmě 2 roky, ovšem nelze zaměňovat záruku a životnost, což jsou 2 rozdílné pojmy. Také záleží, co znamená váš výraz baterie zlobí. Pokud to, že je potřeba i po roce doby je častěji, než tomu bylo na začátku, potom je to běžné opotřebení, na které se záruka nevztahuje. Jestliže ale baterie přestala fungovat úplně, potom máte nárok na její výměnu zdarma.
0: Sděluje Josef Černý. Mluvené slovo vystřídají písničky a potom se zaměříme na cestu včelího medu.
2: Její dětský oči smutně na mě hledí, jako když to vědí,

0: Desátá na pohodě.
1: Pojďte se spolu s námi vrátit do dekády, která se zapsala do hudebních dějin jako kolébka stovek nadčasových hitů.
0: Poslechněme si znovu písničky, jež nikdy nezestárly
1: a dodnes potěší nejenom pamětníky 60. let.
0: Zlatá 60. na pohodě každý všední den po 17. hodině.
1: A ve stejný čas v sobotu a neděli
0: s průvodcem Lukášem Berným.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Ladíte pohodu, kde jsme ani dnes nezapomněli na hobby rubriku. Věděli jste o tom, že včely tančí? Komunikují tak s ostatními a sdělují si, kam si doletět pro dobrý nektar. Nejen o včelím tanci, ale také o tom, jak dlouhá je cesta od úlu ke sklenici medu, natáčela kolegyně Jolana Nováková s Richardem Těhníkem z Českého svazu včelařů.
1: Jak včely tu pastvu vypátrají?
2: V úlu je přítomná kasta včel, kterým se říká pátračky, a ty jsou určené proto, aby v přírodě ty zdroje vyhledávali. A když najdou nějaký dobrý zdroj nebo atraktivní zdroj, o kterém mají pocit, že je potřeba říct včelám ostatním, aby odtud teda šli ten nektar sbírat, tak se vrátí do úlu a sdělí jim to pomocí takzvaných včelích tanců.
1: Ten včelí tanec my ale nevidíme, oni tančí uvnitř.
2: Ano. Ten včelí tanec probíhá na plástu a ta včela tam opisuje buď kružnice nebo osmičky, takzvaný osmičkový tanec, a podle toho, jak se pohybuje, jakým směrem, jak je natočená na tom plástu, případně jak rychle se pohybuje, tak těm ostatním včelám sděluje, jak je ta pastva daleko, případně jakým je směrem z toho úlu ve vztahu k poloze slunce. Je to poměrně složité sdělení a rakouský biolog Karl von Frisch, který vyzkoumal to, jak ten tanec funguje, za jeho objev obdržel v roce 1973 Nobelovu cenu, což svědčí o tom, že to byl poměrně výrazný objev.
1: Když včely nosí do úlu ten nektar, tak kam ho pak dávají?
2: Včela ukládá ten nektar do buněk, do plástů, je to to známé šestihrané dílo, které jistě všichni posluchači znají. Zároveň ty včely, když zpracovávají nektar v úle, tak si tu tekutinu různě předávají mezi sebou. Včely na to mají speciální orgán, který se jmenuje medný váček. V případě, že včela potřebuje tu zásobu, kterou nese v medném váčku, spotřebovat jako potravu pro sebe samu, tak pak teprve z medného váčku jí posune do žaludku a ten posun té potravy je potom již zcela jednosměrný.
1: Včely nektar suší, myslím.
2: Nektar a de facto potom také med je sladká tekutina a sladká tekutina, jak známo, poměrně ochotně kvasí. Takže aby nám med nekvasil, tak je potřeba, aby ten cukrový roztok, který med představuje, byl natolik hustý, aby nám nevykvasil. Takže včely za tímto účelem ho vysušují, on se potom stává mimo jiné méně tekutý, takže proto je med hustý, a poté, co ho vysuší a ten med takzvaně uzraje, tak ho v tom plástu zavíčkují, to znamená přikryjou tu buňku voskovým krytím.
1: A tam už čeká na vás?
2: Poté následuje fáze, kdy ta cesta medu do sklenice je již plně v rukou včelaře. To voskové krytí takzvaně odvíčkuje a takto upravený plást v medometu, což je taková principiálně centrifuga, tak dojde k jeho vymetení z plástu odstředivou silou a potom k nějakému stočení do nádob a uskladnění.
0: Tolik hobby rubrika dnes o cestě včelího medu s Richardem Těhníkem z Českého svazu včelařů a kolegyní redaktorkou Jolanou Novákovou.
3: Posloucháte Kolotoč, magazín zajímavostí plný hudebních evergreenů.
4: Český rozhlas Pohoda.

0: Do konírny v hospodářském dvoře u zámku v Zákupech na Českolipsku se po víc než 100 letech vrátily historické kočáry. Je tam 13 vozů z 19. a počátku 20. století. Jsou mezi nimi i kupé císaře Ferdinanda I. Dobrotivého, výletní kočár typu Victoria patřící vnučce kancléře Metternicha nebo vzácné anglické městské taxi Hansom Cup. Všechny pocházejí ze sbírky Národního technického muzea. Kočáry jsou vystavené v takzvané malé konírně. Pro jejich odstavení sloužila v 19. století, kdy zámek patřil císařskému rodu Habsburků. Dosud byl tento prostor prázdný. Národní technické muzeum do zákup dlouhodobě zapůjčilo skoro třetinu z více než 40 historických koně spřežných dopravních prostředků, jako jsou kočáry, dostavníky a saně, které má ve svých sbírkách. Návštěvníci zámku si je mohou prohlížet na prohlídkovém okruhu barokní konírna. Je to okruh bez průvodce a návštěvníkům je zpřístupněn vždy od úterý do neděle, o státních svátcích či o hlavních prázdninách i v pondělí. Pohodový poslech našich dalších pořadů přeji.
1: Kolotoč a Jana Chládková.

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zuby cení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastane.

To ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží. Ne všichni muži u žen.

To nebyl jenom klam, nač dosud ráda vzpomínám. Já schovala jsem pláč na starý hřbitov.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 12 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Ještě jeden podzim v zahradní restauraci. 25. To bylo paniky, František Flanderka je, prosím, neustále a notoricky naživu. Roku 2027, neboli zanedlouho, oslavím 110. narozeniny. Bude o mě ve zprávách, v televizních novinách, svět se o mě konečně doví. Ve městě N, na obrazovce panoráma našeho rozkošného městečka, turisty neprávem opomíjeném byl nalezen nejstarší občan střední Evropy. Pronikli jsme za ním až do zahradní restaurace na Balkáně, na obrazovce naše milovaná restaurace, hosté mažou karty, Karel 12. roznáší španělského ptáčka s rýží, kde se tato rarita pozemské fauny převážně vyskytuje, ukrývajíce se ve větvích kaštanu. Omluvte laskavě zhoršenou kvalitu obrazu. Na obrazovce já a odvážná reportérka. Ani jsem se moc nezměnil. Civím reportérce. Na kozičky jsou akorát, nehoupu se na větvi kaštanu, vysedávám za stolem jako od jak živa, ale stůl je rozmazaný, technická úroveň televize pokročila. Jak to, že žijete, brebentí odvážná slečna? Sám se divím, žiju a žiju, mumlám já, ku podivu schopen lidské řeči. Snídáte kyselé mléko, obědváte jogurt, povzbudivě ona. Ne, prosím, s oškliví já. Snídám cikánskou pečení, pohotově dopoví úhledný hlasatel mezi tím, co já z obrazovky nenápadně mizím, jelikož jsem nesprávně odpověděl. Cigaretu a kafe jsem odpověděl, ale jen výjimečně. Cigánská pečeně mu působí zácpu, správně za mě dopoví hlasatel. Obvykle zdravě snídá jablečné pyré s piškotem, zdravě obědová 14 gramů luštěnin, půl vajíčka a půl dekagramu mouky, umírněně sportuje, nikotin a alkohol pokládá za přežitek a metlu lidstva. Hodím po obrazovce táckém od piva, netrefím se. Karel 12. mi naservíruje nezdravý guláš s knedlíkem a odnese vysypat popelník z nedopalky přežitků. Příště si dejte bacha na jazyk, napomene mne. Nalezou nám sem turisti a kuchařky, aby strouhali jabka. A slečny mi sem nevoďte. Zkrátka svět se konečně doví, že žiju a že mám zácpu. A je podzim. A letos v červnu mě bylo 69. Maminku Růženu zastřelili ve 52. Byla to její povinnost? Nevinen, vinen, kdo nás rozsoudí. Snažili jsme se, Františku, nebýt sami, být k něčemu a odpírat ti zlému. A kaštanové listí zažloutává a tam v trávě rostou Václavky. Tristně testnit by bylo nevkusné, dám si pivo. Budu se rozpomínat na chvíle šťastné a veselé. Just se na ně budu rozpomínat. Jak jsem se ženil na radnici v L, Erika byla v růžovém kostýmku a jak pan Picek tančil od zemek a vzkřikl jo, taky na svatbě, na slavné a hlučné svatbě, kterou jsem já osobně zorganizoval. Přičítám si to k zásluhám. Nebo ne? A jak jsme vdávali cůňu v dolánkách. Dolánky jsou miniaturní ves, český betle. 20 chalup, struží potok a mlýnské kolo. V pozadí šumný bor. Dostavil jsem se včas autobusem ČSAD a byl jsem mile přivítán nevěstiným otcem. Ano, ano, Zilvar Antoní už je tak. Už je taky v důchodu, to nám to utíká. Byl dojat, kdo by nebyl, vdával dceru za číšníka z nedalekého zájezdního hostince. Číšnické zaměstnání je těžké, ale spravedlivě ekonomicky stimulované. Já to chlapce znal, či vlastně neznal. Znal jen povšechně od vidění. Byl tehdy nesporně talentovaný. A Zuzanku Zilvarovou jsem učil na gymnáziu. Byla
a jistě dodnes je vášnivá čtenářka. Básnické dílo Otakara Březiny uměla celé naspaměť. Jistě jí ty verše dodnes provázejí životem. Otec Zilvar mě přivítal po staročesku horkým ovarem z vepříka, kouštkem jater a kouštkem ouška. Krmy jsme svlažili štamprličkou čehosi ostrého, až jsem se zakuckal. Byla u toho, neklameli mě paměť i babička. Přikládala suché roští do kamen, častovala nás nakládanými hříbky a vyprávěnkami z vesnického rodinného prostředí. A potom už výjížděli svatebčané v kočárech s písní na rtech a začaly radovánky, nevinné jako dětská dlaň. Překrásně nám to začalo, absolutní blaho. Idyla, leďte mé vzpomínky. Rozpomínám se mimo jiné na průvod. Uspořádali jsme si průvod, nebo ne? Ustup zlolajná skepse, slavnostní průvod. Po zahradě, po zeleném trávníčku, v čele pana nevěsta s mirtovým věnečkem a rumněný ženich, to je kapinku neotesánek, tlačila operka, bylo nám ho až líto, ale snažil se, všichni se snažíme, povytáhl si manžety a nabídl nevěstě rámě tak, jak ho poučili v předmanželské poradně. Slušelo jim to, pana se pířila, že byla těhotná, proboha ne. Že jsme vypili 4 sudy piva a basu prostějovské režné, že jsme se prali, ale proboha, já, středoškolský pedagog Antonín Zilvar, hlavní zootechnik a předseda MNV a JZD a farář. Byl průvod, byl a basta. Kam jsme šli? Kam asi? Po trávničku, okolo. A bylo dojetí a píseň na rtech šťastlivý začátek a šťastlivější pokračování. A tak je tomu stále, žijem a žijem. Na mírném sklonku tisíciletí, krásný podzim, příjemné počasí, trháme pozdní švestky plivem pecky, všichni jsou samý žert a smích, nebo ne? Nebo ne? Nebo je všecko jinak. Příští týden nastupuju do nemocnice.

V úterý jsem nastoupil. Tady to nazývají příjem, mě to připomínalo nástup. Nástup do kasáren. Prý 10-12 dní, no, uvidíme. Prý cystoskopie, taková speciální vyšetření, Františku. Možno-li, vyhýbej se mu. A při té příležitosti eventuálně lehký zákrok v narkóze, bezbolestně. No, uvidíme, pomyslel jsem si, nevzpíral jsem se, v urologii nejsem honěný. S dalšími několika rekruty jsem se v 9.00 hlásil u okénka přijímací kanceláře. Potom jsme čekali. Zavazadla mezi koleny, v zavazadlech ručník, mejdlo, bačkory, prostě vše, co je k lidskému existování nezbytné. Vešlo se mi to do nákupní tašky. Čekali jsme dlouho, jako se čeká na vlak, na dostavník, na charónovu loďku. Na zdi ručička elektrických hodin sebou cukala. První rekrut se nám svěřil, že močí stěžka a nitkovým pramínkem. Druhý rekrut se nám svěřil, že močí prakticky bez přestání. Zatěl jsem zuby a nesvěřil jsem se. Potom jsme byli vyvoláváni. Flanderka František 1917. Byl jsem z rekrutů nejstarší. Žel bohu zdaleka, ne poslední trapnost, jež mě tu měla stihnout. Předložil jsem občanskou legitimaci, sepsali si mé nacionále, žádali i adresu nejbližších příbuzných, nepochybně kvůli zprávě o úmrtí. V případě úmrtí posílá se telegram. Telegram přinesl pan Roubal, listonoš, když Katy zemřela před 11 roky. Maminka Růžena zemřela před 42. Dědeček Svoboda někdy po první válce, strýc Eduard a strýc Alfred někdy po druhé válce, tetinka Fína nevím kdy, z rodu Flanderku už jsem zbyl jen já. Rod Flanderků mnou vymře. Nadiktoval jsem úřednice adresu zahradní restaurace na Balkáně. Telegram do Austrálie by byl drahý a zbytečný. Erika je předsedkyní spolku pro ochranu zvířecích druhů ohrožených vyhynutím. Tuleňů, ptakopisků. Já mezi ně nepatřím. Nepřijela by. Že žije v Austrálii, jsem si ostatně vymyslel. Žije i v ohňové zemi, na ostrovech Šalamounových. Žije i nežije. Úřednice, patrně přesvědčena o mé mentální nedostatečnosti, nechala rubriku nevyplněnou. Odebrala mi obálku, co jsem si přinesl ze střediska. Chybí EKG, vytkla mi, když obálku roztrhla. Chybí, doznal jsem. Nefunguje, vysvětlil jsem. Vzdychla, přistrčila mi k podepsání na cyklostylované prohlášení. Stálo v něm zhruba, že se mnou při lékařském úkonu smějí nakládat podle svého, no a jak taky jinak, podle mého. Já podle mého bych teď odvolal výpověď, již jsem učinil obvodnímu lékaři a navrátil se domů a dále močil červeně, jenže už mě to znepokojovalo, takže jsem zmíněného lékaře navštívil a pak už události dostali spát na mě nezávislý a bylo pozdě bycha honiti. Podepsal jsem. Za odměnu jsem byl předán sestřičce v minisukničce a ta mě jak ovci odvedla do šatny. Zde budu ostříhán dohola, napadlo mě. Vyfasuju polní uniformu a pulitráky, osobní zbraň až nahoře uroty. Převlíkněte se do pyžama, probudila mě z militárního snění. Nemáte pyžamo? Neverle snáším, když si mě vysvlečeného prohlíží sestřička v minisukničkách. Ona si mě však ani půl očkem neprohlížela. Pyžamo jsem měl. Za to jsem si zapomněl župan. Vyfasoval jsem erární, štrávkovaný. Vzdáleně připomínal uniformu. Nebo vězení? Uložila můj civil mezi ostatní, bylo jich tam víc než ve vetešnictví, a vydala mě potvrzeníčko. Sako, jeden kus kalhoty, jeden kus tričko, jeden kus čepice, jeden kus polobotky, jeden pár. Počkejte venku, rozkázala mi. Usedl jsem na chodbě na lavici, tašku mezi koleny. V bačkorách, ve staromodním pyžamu, knoflík jsem si doma přišel, ve špitálním županu, jehož velikost byla na mě nezávislá.

Byli jsme zváženi a byl nám změřen tlak. Poté jsme byli eskortováni do pokojů předem určených. Pokoj pacientů sdělovala horní tabulka na dveřích 231, upřesňovala dolní tabulka. Přijatelný pokoj světlý, nedávno vysmíčený, podlaha z PVC, sem tam posetá kousíčky vaty nebo čeho buničiny, jak už teď odborně vím. Skříně ve zdi, 4 noční stolky, 4 židličky, přijatelný pokoj, nebýt těch 3 dětků, kteří se tam váleli. Nepřijatelných dětků, s nimi strávit 10 dní, od rána do rána. Lůžko číslo 4, pokynula mi sestra. Skříň číslo 4, oběd budete mít dnes bez masa, vybalte se. Osaměl jsem, když nebereme v úvahu ty 3 dětky, nehodlal jsem je brát v úvahu. Vybalil jsem si holení, bylo na vrchu, a cigarety a sirky, dostal jsem neodkladnou chuť si zakouřit, někam zalézt a zapálit si a vzpamatovat se, schromáždit zbytky lidské osobnosti, říci si alespoň polohlasem: klid, Františku Flanderko, neboj se, si to ty. Lůžko 4 je jen krátké přechodné ubytování na 9 noclehů. Jméno ti zůstává, manžestráky a bavlněné tričko jsou v šatně, oni ti je zas vydají, i sako a čepici. A půjdeš si, kam se ti zachce, si půjdeš, lidi si budou ukazovat: hele, starej Flanderka, vykřesel se z toho, starej Flanderka. Halt má kořínek, starej Flanderka. Doma si lehneš na postel, řádně oblečený, jen boty zuté, a navíc budeš zdrav. Tvoje moč bude průzračná, jen kliďánko, jenom se usebrat, najít nějaký kouteček a zapálit si, kafe být nemusí. Nevybalil jsem, s paklíčkem Apolónek v hrsti jsem vypochodoval z pokoje číslo 231. I chodba páchla močí a doktorinou. Kam teď? Všude dveře do pokoju 232, 233, 234. Zasklený kumbál, stojánek se skumavkami. Zaklepal jsem a vešel. Promiňte, kde se tu kouří? Ostýchavě se tážu staniční sestry. Nikde, sjela mě. Stál jsem na chodbě. Kolem promenovali protřelí pacienti v různobarevných soukromých županech. Půjdete do přízemí vlevo od výtahu 3. dveře, je na nich cedulka EKG, pospěšte si. Oslovila mě staniční sestra a vtiskla mě do ruky papírek. Usebrání lidské osobnosti bylo nutno odložit. Pospíchal jsem do přízemí, po schodech výtahům nedůvěřuju. V přízemí jsem zabloudil. Nakonec jsem je našel, dveře s cedulkou EKG. EKG nebolí, jenom lechtá a vrčí. Nedýchat, vrčí, dýchejte, klap. Vemte to sebou, přikázala mi paní od té mašinky skončivší výkon a vtiskla mě do ruky papír. Oblíkněte se, ještě mi poradila, neboť jsem odcházel polovysvlečen. Škrábal jsem se do schodů, v ruce papír s předtištěnou růžovou mřížkou. Uvnitř byl doklad o mém srdci, šifrovaný, a i tak pro mne tajný, bylo to přelepené izolepou. Sotva jsem stihl oběd. Už mě kručilo v břiše, dostal jsem hromádku brambor. Postrkován zástupem, ocitl jsem se u stolu v jídelně. Všichni kolem mne jedli maso hovězí. Vypadalo na roštěnou, já rád jím hovězí roštěnou. I telecí na paprice a vepřový bůček s kůžičkou pokrájenou na čtverečky. Jedl jsem brambory. Připadal jsem si jako pária. Maharádžové žvíkají z kopovou kýtu, kuřecí jatýrka, pária žmoulá rozvařené rteple. V erárním chalátě. Bylo mi stydno. Nikoho jsem tu neznal, ani nehodlal znát. Dáme si 20, ozvalo se od okna, když jsem s bramborami v žaludku vstupoval do pokoje pacientů číslo 231, abych se vybalil a nebyl od sester peskován. Dědek, jenž chrápe, už zase lezl na kutě, neboli ukládal se k odpolednímu odpočinku na lůžko číslo 1, v žaludku hovězí roštěnou. Můžeš mě políbit, čos, pomyslel jsem si. Argot, krucinál.
Nákupní tašku nevybalenou jsem hodil do skříně číslo 4. Lehl jsem si na lůžko číslo 4, založil jsem si ruce za hlavu číslo 4. Dědek u okna zachrochtal. Klid a zhluboka dýchat, Františku Flanderko. A usnul jsem.

Chrápete jako medvěd. Ozvalo se přibližně metr ode mne, když jsem procital a maně sáhl pro cigarety na peřiňák, který mám doma vedle postele. Peřiňák nebyl, cigarety nebyly, popelník nebyl. Nahmatal jsem jen hladký plech nočního stolku. Číslo 4. Za nočním stolkem přibližně metr ode mne byla hlava. Lidská. Někdo tam ležel. Číslo 3. Jsem v nemocnici, krucina. Vítám vás u nás, řekl ten někdo, odkopl deku, pokrčil nohy v kolenou, chňapl po takové jakoby hrazdičce, jenž nad ním visela a povytáhl se. Je tady vedro, řekl, říjen a je vedro. Neodpovídal jsem mu, nehodlám konverzovat o počasí. Mimochodem je 30. září. Odpalíroval jsem ho ledovým mlčením. Jen jsem ho úkosem pozoroval, byl takřka nahatý, na sobě nic než kraťonkou bílou nemluvněcí košilku. Kryla ho ani ne na pupek. Sodoma a Gomora, co je to pro Krista za maškarádu? Je to andělíček. Plátěná nemocniční košile s dlouhým rukávem, zavazuje se vzadu na tkaničky, pokud nejsou utržené, teď ji nosím taky, je praktická. Z břicha přelepeného náplastí mu něco trčelo, trubička. Haxny jsem si měl přerazit a nejít k tomu obvodákovi. Pan profesor Flanderka, ozvalo se metr ode mne. Vytřeštil jsem na něho oči. Živáček v poušti, on mě zná. Já ho rány boží znám, pan Doubek, mistr řeznický, uprostřed kuchyně na vále nadspává jitrnice, dolánky, mlejn, venuše věstonická, bohyně plodnosti, náhodička, co? Chechtal se a pleskal se dlaněmi po chlupatých tlustých stehnech. Vy už mě nepoznáváte? Poznávám, pane Doubek, poznávám. Rozezmál jsem se i já, chtě nechtě a spíš chtě. Vdávali jsme spolu cůňu. Kohože? Zilvarovou. Já, Richtig, zapingla a byla soutěžkě. Už není, už má dvojčata. A co vy, taky s prostatou? Sprutka zarejdoval zpět k realitě. Ne, zklamaně jsem zamručel. Nemohli jsme si, jak se patří, potlachat o cůně. Naposled, s kým si oni ještě kdy potlachám? Nemohli. Já s prostatou, bezstarostně se svěřoval pacient číslo 3, pan Doubek. Zvážnil jsem nemocniční dialog. A prognóza, řku opatrně? Co? Jestli se uzdravíte, řku neohrabaně a neomaleně. Nebyl jsem dosud v nemocničních dialozích zběhlý. Za těch 6 dní jsem se jakž takž vydrezíroval. Já už jsem zdravej, lehkomyslně se chechtal pan Doubek. Tady jsou machři, doktoři, drezíroval mě mistr řeznický pan Doubek. Rentgen, angiografie, izotopy, bakterky a všecko zdarma. Tenhle šlaufek mě vyndají pozejtří a cévku v pondělí, když to nebude mokvat. Ode dneška za týden jsem doma. 14 dní polehávat a pak už zabijím. Začne sezóna. Zhubnul jsem o 5 kilo. Bude se mě lehčej žít. Šel bych si kruci měl zakouřit. Není kde. Posteskl jsem si. I je. A já nesmím chodit, víme. Kvůli tomu lešlaufku. Zblikne mě staniční a byla by polízanice. Zburcujem Báťu. On vás tam dovede. Báťa byl očividně dědek u okna. Až potom. Zahleděl jsem se na něho, chrápal s otevřenými ústy. Pan Doubek, který nesmí chodit, slezl z postele a špacíroval po pokoji, šlaufek před sebou jako tykadlo, obdivuhodné. Věstonická Venuše je symbol vitality. Pan Doubek je její Báťa. Pan Doubek z doby kamenné. Takže tu máte bratra, pokusil jsem se ošprým. Bratra já. Slovo Báťa ve staročeštině znamenalo bratra, objasňuji svůj učitelský vtípek. Ale ne, firma Báťa ze Zlína, on děda byl Švec, tenhle ten děda. Jmenuje se Fleischinger nebo Pischinger nebo jak. Já jsem ho překstil na Báťu a on se uráží. Je mu 85, už mu dost šplouchá na maják. Řezali mu ledvinu a vylízal se.
Ten půjde domů dřív než já. Co kdyby jsme mu namalovali fousy černou fixkou, jenomže kde ji vzít? Pane Doubek, alou do postele, sakrament, co tu běháte po cimře? Prořízl naše bodré baritony přísný sopránek. Sestra, státcem zdravotnických potřeb, moc přísně ale nezahlížela. A lehnout a teploměr. I mě přidělila teploměr. Vy jste pan Flanderka? Flanderka. Vděčně přikivuju, že by to byla moje žákyně. I kůž, dětku. Leda dcera mé žákyně. A na zdravotce jsem nikdy neučil. Na zdravotní škole je čeština tak 2 hodiny týdně. Ne-li míň. Jestli pak probírají alespoň zájmena přivlastňovací. Že by se mě přišlo na něco zeptat. Píšu dopis svému chlapci. Je na vojně, pane profesore, a jsem si nejistá. Je lepší dati v tatínkovu koni, anebo tatínkovému koňovi? Jinak se zeptá, mile rád posloužím. Zájmena přivlastňovací, na těch jsem s gustem rajtoval. Užíval jste doma nějaké léky, pane Flanderka? Léky? Doha je s vašimi léky, o ničem jiném tady s člověkem nepromluvíte. Nějaké prášky, rozumíte mě? Rozumím, dcerunko, nemluv se mnou jako s blbým koněm. Neokristepin, nevděčně jsem zavrčel, zapsala si to, klap. A něco na spaní, poroučel jsem si, nezapsala. To určí ošetřující lékař. A zalomcovala Báťou. Bátě nastavil ruku, zachrčel a vložil si teploměr do podpaží. Neprobudil se. Číslu 2 zasunula teploměr sama. Předtím pacienta nadzvedla, dala mu napít, urovnala mu polštář a utřela mu bradu. Byl to mladík, 40 bych mu hádal. Vyzáblý, oční důlky propadlé, nespal, ale jako když nevnímá. Přijďte zas, Mařenko, šaramantně se loučil pan Doubek s Eskulapovou ceruškou a poslal jí vzdušnou pusinku, koketně ji opětovala, přestože nesla tác. No prosím, a mě jen, užíváte léky? Inu, taky jsem se obzvlášť šaramantně nechoval. Já jim všem říkám, Mařenko, spokojeně mlaskl pan Doubek, odkopl deku, termometr odložil na noční stolek a slezl z postele. Holka jak laň, no ne? Sešeřívalo se. Pacient číslo 2 zdvihl vyzáblou paži k hrazdě a nedosáhl na ní. Pan Doubek k němu přispěchal. Bažanta? Člověk jen zasténal. Ten je na úhyn, zašeptal mi pan Doubek, splnil své samaritánské poslání a opět rozloživ jíždě metr ode mne. Soustrastně jsem se na něho zachmuřil. Mohl ale volit decentnější termín, pomyslel jsem si. Můžu rozsvítit? Šoural se pan Doubek k vypínači. Pak zahnul do předsíň k jasi k umyvadlu, opláchnout si upatlané prsty. Zářivka pomrkávala. Vstal jsem, abych se konečně vybalil. U nohou mě to cinklo. Schlédnu a vidím teploměr. Pane Doubek, švihla v předsínce přísným hláskem Mařenka. Vešla a nastavila ke mně ručku. Znejapna jsem se pousmal. Kde máte teploměr? Tady. Ukázal jsem jí střípky rozseté po podlaze. I kulička rtuti se tam třpitila. Třpitití se vzniklo obměnou, střepati se, připomněl jsem si. No těpic, povídá sestra a šla lomcovat Báťou. Skočte si pro smetáček a pro lopatku, houkla na mne přes rameno. Kam? Mžoural jsem jako vylíhnuté kuře. Doprava a třetí dveře naproti, drezíroval mě z lůžka pan Doubek. Je na nich cedulka špinavý prádlo. Našel jsem vypínač i nástroje na zametání, utíkal jsem zpět do pokoje, smetl jsem trosky teploměru z části i rtuť. Rozumí se, že ho zaplatím, provinile jsem sliboval. Šetřte si na rakev, pochechtával se tlustý a chlupatý pan Doubek. I sestřička se uculovala. Sklepala jeden z použitých teploměrů a zapůjčila mi ho. Pak mi ho přineste. Sehnula se pro zametací nářadí, pan Doubek mlaskl na hlas, já potaj. Děkujem, Mařenko,
dvojsmyslně podotkl nemravný řezník. Zamávala mu, mě

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Burjánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Zálety Aleny Zárybnické na Pohodě.
1: Zveme vás na putování po zajímavých tématech, osobnostech a příbězích, které stojí za to vyprávět.
0: S vtipem, nadhledem a zvídavostí se podíváme na to, co vás baví a inspiruje.
1: Nechte se unést a vyrazte na cesty, u nichž nikdy nevíte, kam vás zavedou.
0: Zálety Aleny Zárybnické. Každé úterý odpoledne ve 14 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 13 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Právě začíná Pohodová hodinka.
0: Projděte se s námi hudebním archivem a zaposlouchejte se do písniček, na které rádi vzpomínáte.
1: Známé interprety a ty nejlepší autory uslyšíte právě teď na Českém rozhlasu Pohoda.
0: Pohodová hodinka.
1: Vaše hudební vzpomínky.

0: Snad moc ho nekritizuj,
1: mám ji rád.
0: Nezhasne slunce a jistě se nezboří svět.

0: Pohodová hodinka.
1: Písničky legendárních hudebních autorů a hvězdných interpretů.
0: Pohodová hodinka. Vaše hudební vzpomínky.

Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Posloucháte Pohodovou hodinku.
1: Z našeho archívu pro vás vybíráme nestárnoucí písničky talentovaných hudebních autorů,
0: legendárních textařů
1: a hvězdných interpretů.
0: Vzpomínáme na nestárnoucí hity našeho mládí a našich životů.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Pohodová hodinka.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 14 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Zpříjemněte si náladu se zábavnými pořady z archívu Českého rozhlasu.
2: Rozpravy Milana Hajna.
3: Je krátce po 11. hodině, čtvrtá neděle v měsíci a začínají tradiční rozpravy z divadla Ungeld. Přeji krásné sváteční vánoční dopoledne nám všem. Je asi ten nejkrásnější den v roce, ano, slavíme Štědrý den. Když jsem přemýšlel, koho pozvat do dnešních svátečních rozprav, tak mi bylo jasné, že by to měla být rodinná dvojka, protože Vánoce jsou především svátkem rodinným. Velice vás zaujalo minulé setkání s matkou Alenou Mihulovou a její dcerou Karolínou a řekl jsem si, tak tentokrát bychom měli přizvat na scénu divadla Ungeld tatínka s jeho potomkem. Jsou tady otec Jiří Vondráček a

0: Era Lucie Vondráčková. Já vás vítám u nás v divadle. Téma je jasné, řekneme si samozřejmě toho víc, ale začneme a skončíme, můžu inzerovat předem, Vánocemi. Tak jaké byly ty vaše rodinné Vánoce? Vybavte si to. A kde se vůbec slavili?
1: Myslíš teďka, který Vánoce?
0: No ty Vánoce vaší původní rodiny.
1: No, já myslím,
0: máš
1: že...
0: se svou ženou dvě děti, připomínám ti to.
1: Já si taky teď vzpomínám.
0: Asi jste všichni slavili Vánoce, mimochodem pogratulujme Jirkovi, to manželství trvá přes 40 let.
1: Já jsem si všiml, že to už se dneska nějak nenosí. Tak jsme o tom mluvili s manželkou, ale říkali jsme, že už to je blbost měnit nějak teďka ke stáru, ale že bych si vzpomenul na první třeba Vánoce?
0: No to pořadí nechávám na tobě.
1: To já myslím, že my jsme měli takovou tradici už z minula, jako z té rodiny mého tatínka a maminky.
0: Takže jsme ve Slatiňanech, že jo?
1: Jsme ve Slatiňanech a tam to bylo takový jako... už tradiční, už jako malí děti jsme vždycky museli počkat někde v nějaké místnosti a tam jsme čekali na toho Ježíška a táta se najednou ztratil a najednou zvonil zvonek a my jsme běželi a křičeli jsme, že už je asi tady a tatínek rychle přeběhl od zvonku do druhého pokoje a tam najednou z ničeho nic zářil stromeček a my jsme říkali je. A měli jsme radost a těšili jsme se na dárky, o kterých jsme někdy často už věděli, které to jsou, ale pořád jsme hráli tu hru. Ale ještě bylo blbý, že táta, protože byl muzikant, tak nás nutil, abychom nejdřív ještě před dárkama zpívali. Takže jsme zpívali koledy. No, to nebylo tak strašný, pak nás to docela bavilo a to jsme provozovali hodně dlouho, než jsem se oženil.
0: Ty jsi zažila Vánoce ve Slatiňanech?
2: No mě překvapilo, že jsi říkal, než ses oženil, protože já jsem tohle zažila. Děda pořád všechny nutil zpívat ty koledy, ale potom časem už z těch 20 koled, kterého, tak pak jich bylo 10, pak jich bylo 8 a pak už jsme zpívali jenom půlku nějaký koledy a už se vystřelilo, takže on jako ztrácel tu energii nás přesvědčovat pořád. Ale
0: no
2: zažila
0: ale
2: jsem
0: vzpomínáš
2: taky...
0: asi na ty původní Vánoce s maminkou a s tatínkem. Nebyli jste hned ve Slatiňanech? Třeba jste slavili i svátky... jako samostatná rodina, ne, vždycky ve Slatiňanech.
1: My jsme opravdu jako se scházeli rodina, jeli jsme do těch Slatiňan, to byl vždycky takový výjezd z Prahy a okolí, takže tam jsme se scházeli v co možná největším počtu.
2: No já si to pamatuju jinak. Já si pamatuju to, že jsme nejdřív slavili u nás, normálně doma, jako táta, máma, brácha, já.
0: Brácha je starší nebo mladší?
2: Mladší, o 5 let. A potom... se celý auto muselo naložit a jelo se do Slatiňan.
0: S dárkama?
2: Ano, se vším. A ještě nebyla ta dálnice, co teďka tam vede, takže jsme jezdili těma to, takže já jsem musela mít kinedril nebo dva. A teď už je to dobrý. A tam jsme byli u babičky s dědou, tam bylo vždycky napečeno, protože babička jako dělala cukroví a bylo to jako velmi krásné. No a pak se ještě se přejíždělo do Řitky. Takže jsme měli jako takový trojitý Vánoce.
0: Aha, takže řekla Zřitka, tím pádem padlo téma tetičky. Jak si slavila Vánoce s vámi, že jo, patrně, v těch Slatiňanech?
2: Ne, my jsme jezdili tam potom do Zřitky, protože tam to nějak nefungovalo, takže oni moc nejezdili k dědovi. Nebo já už si to nepamatuju, ale tohle si pamatuju.
1: Ale ne, normálně to fungovalo, protože Helena vždycky přijela do těch Slatiňan a musím říct, že Helena byla vždycky hrozně štědrá, byla, já nevím, jestli, nedá se říct, že vděčná rodičům, že jí dali do vínku takový talent, ale my jsme to měli rozdělený, takže Helena pomáhala rodičům finančně a táta dostal auto a dostal ledničku a já nevím co. A já jsem odevzdával svoje já prací. Takže já jsem byl chudej student, že jo, tak jsme to měli takhle jako
2: tak
1: rozdělení.
2: Tak si hrabal listí.
1: Že já jsem, nejenom já jsem rekonstruoval celý dům s tátou a tak. Takže to bylo v té době pořád ještě takový jako zalitý sluncem a fungovalo to. Takže i ty Vánoce fungovaly tehdy velmi pěkně.
0: No nicméně ty máš maminku, která se jmenuje Sorosová, z čehož usuzuju, že měla asi předky, a to nebyly, jaksi plnokrevní, čistokrevní Češi, že jo?
1: Ani to nebyl Šoroš.
0: Jako, jaký je
2: no, můj děda je z Ekvádoru, byl z Ekvádoru, Pedro Soros Airata, a to byl tatínek mý mámy.
0: A maminka je Češka a vzala si tohohle pána.
2: Jako tátu mýho.
0: Ano, no. Tvýho tátu.
2: Toho si vzala.
0: No. Ne. Ano. Ne, jako...
2: Moje máma si vzala tátu.
0: Ne, tak to všichni vidíme i výsledek toho, že si vzala svého tátu po mé levici, ale dědeček...
2: Si vzal moji babičku,
0: a žili,
2: teda nevzal.
0: Žili tady.
1: Nevzal.
2: Nevzal. Babička žila tady a dědeček žil v Ekvádoru. To jsou takové rodiny.
0: Aha, máte to opravdu pestré, Lucie. No a ty ses vypravila někdy za dědečkem do Ekvádoru?
2: Ne, protože já mám arachnofobii, takže jsem tam nikdy nejela.
0: Co to je, pouč mě?
2: Že nemám ráda pavouky.
0: A tam je tolik pavouků?
2: Tam jsou. No, babička mi říkala, že jednou tam takhle byla a šla v noci si umýt ruce, protože bylo hrozný vedro, a říkala, jo, oni tam nemají nějaký nový koberček v té koupelně. A ten koberček se takhle začal hejbat a to bylo takový hejno takových tlustých, chlupatých pavouků. No, tak tam jsem říkala, že v životě nepojedu.
0: Aha, a ty se bojíš pavouků?
1: Ne,
0: takže jsi byl v Ekvádoru?
1: Byl jsem v Ekvádoru, ale ani o těch pavoucích jsem nevěděl, nikdo mi nic takového neřekl. Nevím,
0: kdy si stále řekl. Oponujete, tatínek s dceruškou.
1: Jediný, co vím, že tam lítali takový velitký brouci. A to byla legrace, protože Hanka byla v Ekvádoru ještě předtím, než jsme tam jeli spolu. A když se vrátila, já měl pro ní takový dárek. Měl jsem takový tablo, jedno s motýlama a jedno s takovýma broučkama. No a když jsem jí ukázal tu krabičku s těma broučkama, tak dostala málem záchvat, protože tam právě lítali takovýhle veliký brouci a ona z toho měla stres jako Lucka z těch pavouků. Takže tento dárek upadl v zapomenutí a pak jsem ho někam schoval a někomu jsem ho asi věnoval. Ale pravda je, že tam se člověk setkal s takovýma věcma, který jako nejsou obvyklí.
0: A sice?
1: No tak první šok pro mě byl, že jsme vystoupili z letadla a já jsem říkal, pojďte honem pryč, protože tady to letadlo strašně fouká, ten horký divný vzduch, takový mokrej, pojďte honem pryč. A říkal, jaký divný vzduch, horký? No od toho letadla. On říkal, ne, to není od letadla, to tady je. A opravdu to bylo naprosto šílený, protože...
0: Takže jsi nezvyk.
1: No, tak jako člověk si zvykne, že jo, ale je to taková rána, opravdu do čenichu.
2: Je to jako, když vejdete do sauny, tak je to prostě no. Furt takovej ten, taková ta duchna.
1: No, ale tam víš, že jdeš do sauny, že jo, tam se svykneš a tady se spotíš prostě a nevíš, co s tím, že jo.
0: Má maminka tvé ženy nějaké sourozence, kteří tam stále žijí? Máte tam příbuzné?
1: Maminka mé ženy tam nemá žádné příbuzné. Ona měla jenom Haničku.
0: Aha. A Hanička má svého Jiřího a nemá
1: Hanička,
0: důvod tím pádem do Ekvádoru jezdit.
1: Hanička se jmenovala Sorosová po dědovi a...
2: Ten ještě pár dětí měl.
1: Jo. Takže...
0: Vysvětlíš to?
1: Ano. Takže Hanka měla nevlastní ještě sestru a bratra a ty my jsme neznali dlouho, že jo, jenom tak jako z vyprávění. A protože já jsem jezdil s takovou kapelou po všech těch eskapádách Marsia, Saturbo a to, pak jsme měli Gala Petr, dej sem ty housle, to vymyslel Zdeněk Rytíř, tam s náma taky asi 2 roky zpívala Lucka Bílá, ještě ve svých začátcích. No a najednou jako přijela mise z Ekvádoru a přijel ten brácha. No a ten hned volal domů a říkal, tady je to báječný, je tady bezpečno, můžeš chodit v noci po ulici normálně, tak přijela ještě ta ségra, ta si hnedka vzala toho mýho manažera, Jirku Skalickýho, prostě se to takhle jako celý zachumlalo a myslím, že to je právě ten koloběh lidí na země kouli potom.
0: Ano, zafilozofoval Jiří Vondráček. No a babička ekvádorského původu, tvoje babička, přinesla do vašich vánočních dní nějaké zvyky?
2: No babička je českého původu.
0: Jo, to babička je českého původu, ano.
1: Ale já myslím, že si, když si budeme takhle chtě chvilku povídat, tak už to pochopíš, jo? Čili...
0: No tak nějaké ekvádorské zvyky, potom pátrá.
1: Babička neměla ani tak velký zvyky, který by nás naučila, ale měla talent na jazyky. Ona uměla asi 17 jazyků.
0: To snad není možné.
1: Myslím, že z 15 měla...
2: Já myslím, že 12 jenom.
1: Ne, ne. Z 12 měla asi nějaký atestace.
0: A kolik asi nejvzdělanější herečka v naší zemi, Lucka Vondráčková, umí jazyků?
2: No, umím to, to se nedá takhle říct, protože furt jako se člověk dovzdělává a pořád ví, že nic neví a je to hrozný, ale státnice mám asi z 5. No.
1: Ale rusky neumíš?
2: To neumím. To... A velmi se za to stydím. Já jsem, protože jak je člověk zvyklý, jako když někam jede, takže teda mluví tím jazykem, tak jsem v Praze šla a potkali mě nějaký ruští tady spoluobčané. A to bylo dávno, dávno. A říkali, kde je u fleků, to jsem jako pochopila. A já se tak styděla, že jim to neumím říct té ruštině. A tak jsem říkala, půjdete rovně? Potom doprava, doleva jste tam.
0: I oni poněli.
2: Asi.
0: No, ale vás se mimochodem ten svět týká, protože ty jsi přivedla na svět své dva potomky v Kanadě. Takže oni možná kluci mají i kanadské občanství, ne?
2: To mají.
0: No a nějaké kanadské zvyky z nádherných kanadských zasněžených Vánoc se vás týkají dodnes?
2: No tam je zvyk se zabalit a jít ven jako, jako dobře oblečen. Tam třeba mně se líbilo, že když chodili ženy do práce a bylo tam těch minus třeba 30 nebo minus 25 nebo tak, tak oni si vzali ty velký boty, takový, aby jim jako bylo teplo, protože tam je to všechno ve jménu jako pohodlí. Jo, aby v tomhle prostě by nešli ven. Nebo když my jdeme třeba na Slivíky, že tam mrzneme venku. Ne, oni by si vzali ty boty a do kabelky by si dali takovýhle ty pantoflíčky, které si potom vezmou v té práci. A to se mi velmi líbilo, že byly takový jako praktický.
0: Hodně ženský, aplikuješ to tady?
2: Já tyhle si vůbec neberu. Já si beru jen ty bufy. Ale líbilo se mi tam taky, že tam byla většina žen autobusaček. A nebo většina žen tam pracovala na stavbách. Takže oni byli takový jako ranařky hrozný.
0: To se ti líbilo?
2: No, mně to přišlo zajímavý, mně to přišlo zvláštní. Přišli mi ty muži tam taky trošku jako pod pantoflákoidní, ale jako...
0: To byl jaký jazyk?
2: Já vymýšlím svoje vlastní slova dost často. No, ale já jsem si říkala, čím to vlastně vznikne, jo, v té kultuře, že je to takhle jako převrácený, tak to mě zajímalo.
0: A klukům se občas zasteskne po Kanadě? Stihli tam mít nějaký kámoše?
2: Tak oni tam žili 7 let, takže i tam chodili do školy francouzský a všechno si pamatujou. Já jsem byla zvědavá, jestli jako to všechno jako zapomene ten mozeček malý, ale všechno si pamatujou.
0: Ale co vaši rodinu charakterizovalo? Bylo to muzicírování, tak nejen ty povinné koledy, ale to nějak k tvému dětství patřilo. I ty zbyla, když přijela za babičkou a dědečkem nucena předvést, co umíš na klavír nebo tak?
2: Ne, ne, ne, to ne. Jsem, ne, protože
0: Lucinko,
2: tam...
0: Lucinko, zahraj nám a zaspívej.
2: Ježiš, to ne, to ne. Ne, to já jsem, mě to vedlo jako trošku jinam, ale hlavně vždycky, když tam mě zachraňovala Helena, když tam byla, tak ona zpívala vždycky tak nahlas, že my jsme jako, tak jsme se tak jako klidili do kouta, tak to bylo dobrý, mít tam takovýho jednoho exibouše, že ostatní můžou být v klidu.
1: Ale pozor, když se ptáš na to, ukaž, jak zpíváš, ukaž, jak umíš, tak Helena měla pejska, ten se jmenoval Korinka, byl to koker španěl, možná takový malinko kříženej. A protože Helena na něj neměla čas, tak Korinka byla ve Slatňanech. No a já jsem tu Korinku učil prostě různý kousky. Takže jsem ji naučil štěkat jednou haf, dvakrát haf, haf, třikrát haf, haf, třikrát haf, haf, no tak nic. Tak jsem ji učil potom kotrmelce a proskakovat přes to a tak. A potom přišlo vrcholné číslo. Korinko, vyskoč k pianu, Korinka vyskočila k pianu a Korinko, zahraj. A Korinka mačchala do piana a vyluzovala spojené, nelibozvučné spojení tónu. A jednou u toho byla dcera mojí sestřenice, tak jsem jí to všecko tohle ukázal a ona tak jako stála a říkala, neumí žádnou písničku. Takže prostě chyběla Helena, Korinka to nezvládla. No, takže ale měli jsme tohleto doma, ukáž, zahraj, představ se. Co jsme měli ještě zajímavého? Náš táta měl zvláštní dar přinést domů stromek, který byl vždycky, někde mu něco chybělo. Prostě, a byl pyšnej, že ho sehnal, a tadyhle chyběly dvě větve, tadyhle prostě to. A tak
2: takový
1: jsme se...
2: Smetáky,
1: tak,
2: co
1: říkáš?
2: To byly smetáky, to bylo hrozné.
1: Ale protože já byl takový šikula, a bavili mě vždycky věci něco opravovat a něco, někde něco...
0: Tak ty jako, jsi opravil stromek?
1: Takže já jsem vzal
0: se to
1: normálně...
0: Dělá?
1: Můj děda ve Světlý nad Sázavou byl truhlář a po něm mě zbyla spousta různých šroubováků a dlátek a paliček a tak. A já měl prostě samozřejmě, když jsem viděl tu nestabilitu toho stromku, určitě by přepadnul, kdybychom ho postavili, tak jsem zkrátka vymyslel ten systém, že jsem ho vždycky navrtal, šel jsem do lesa, přinesl jsem ještě další nějaký větve a ty jsem tam prostě zasadil. Takže tohle byl náš postup a to se dělo každý rok. A potom jednou už to bylo tak, že můj kamarád Jarda Pol říkal, pane Ondráčku, víte, tak ty stromky, prosím vás, jako nekupujte, já vám nějaký přivezu hezký. A Jarda Pol byl náš kamarád, hrozně šikovnej. Táta si nedal pokoj a zase přinesl ten
0: nějaký
1: strom.
0: Příšernej.
1: Ten příšernej, ten tam potom stál jako memento, protože jsme ho nepoužili, protože Jarda Pol byl poctivý, fajn chlap a samozřejmě ten krásný stromeček nám přivez, takže jsme
2: pak... Vidíš, tak ten hezký já si nepamatuju, ne? Já si pamatuju samý ty smetáky. To bylo... Oni se vždycky tak jako nakláněli. No, bylo to...
0: Ale nahráli jste mě, tatínku a dcero, mám šanci adekvátně teď uvést píseň, která má název Vánoční strom.

0: Dozněla píseň Vánoční strom, text Hana Sorosová, hudba Jiří Vondráček, zpívala nám Lucka Vondráčková. Ty jsi byla, Lucko, dětská hvězda a už tenkrát ti psali rodiče písničky?
1: No takhle, já jsem chtěla hrát. Herectví jsem se chtěla zabývat hlavně. A pak jsem začala moderovat takový pořad jeden. A tam,
0: Marmeláda.
1: Tak. A tam vznikla z recese taková písnička, kterou napsal tady zde přítomný. Ano. A fakt to byla jako legrace. Jo. Jenže ona se bohužel ta písnička jakoby chytla. A pak ještě jsem vystoupila v jednom pořadu krásném v Šanci a na to tehdy koukali všichni, protože nebylo dalších milion
0: televizí,
1: televizí a možností, na co se dívat. A tehdy to uváděl Martin Dejdar. On byl úžasný, všichni jsme ho měli rádi, vyhrával TT, nebo jestli se to v té době to dávalo. No, a tam jsem s ním zpívala takovou jednu kompilaci, jako písniček, a co si pamatuju, a já si pamatuju ty věci velmi špatně, jo, ale co si pamatuju, a jak si to
0: už
1: pamatuju, ano,
0: si
1: velmi,
0: to já si,
1: můj mozek funguje takovým jako zvláštně selektivním způsobem a tak jako si přetransformovává tu historii, ale takhle si to pamatuju já, jo, a potom od vysílání toho pořadu mám pocit, že jsem zaslechla, že by některé firmy chtěly, abych vydala CDčko. Já jsem si říkala, no tak jo, tak teda. No a pak se to se mnou takhle táhlo těch 30 let.
0: A od té doby jsi herečka a zpěvačka.
1: No a někdy víc zpěvačka právě, ano. A pak bojuju za to, abych jako byla herečka, někde zase víc herečka, pak bojuju za to, abych byla zpěvačka, tak já furt bojuju.
0: A my jsme rádi, že bojuješ, jo? Vysíláme pro Český rozhlas, takže se rozhlasu chvilku držme. Ty jsi mimochodem znamenitá divadelní, ale také televizní, filmová, dabingová herečka, ale natočila si toho hodně pro rozhlas. Dokonce si získala cenu, vyhrála z anketu Neviditelný herec o nejpopulárnější rozhlasovou herečku. To se psalo rok 2011. Vzpomínáš si na to?
1: Ano, a pak jsem odjela pryč. Už jsem tady 10 let nebyla a teď v tom rozhlase nic nedělám.
0: No ale rozhlas má archiv, my v tom archivu teď zalovíme a připomeneme ti, Lucko, ukázku z trilogie Bílá košatinka, za kterou si právě toho neviditelného herce vyhrála.
1: Aha,
0: tak jsem s ní.
2: Krásný úsměv, Lindo. Držo, hele. A trochu přivři oči. Tak.
3: My jsme totiž dostali za úkol vymyslet si svoji vlastní básničku.
2: To je ono, teď zavři oči úplně.
3: Chtěl bys jí slyšet?
2: Cože?
3: Napsala jsem básničku, chceš jí slyšet?
2: Ale jo, jasně, umíš jí z paměti?
3: Budeš první, kdo ji uslyší.
2: To je ono.
3: Ale musíš přestat s focením a poslouchat mě.
2: Jo, já tě slyším.
3: Štěpáne.
2: Dobře, nefotím.
3: Tak. Kuklím se kuklím, skládám si křídla, ohýbám tykadla. Nesměj se.
2: Promiň.
3: Pel už se stírá. Do kukly vracím se a nadarmo s ním, že třeba motýl z té kukly znovu vyletí.
2: Počkej, ty máš slzy na řasách. Ne, neutírej si to. Počkej.
3: Co jsi tomu říkal?
2: Byla jsi k sežrání. Proč jsi mě nenechala fotit? To bylo ryzí. Rozumíš? Hele, připrav se a dokud se ti lesknou oči. Tak, sjedeme to na ostro. Nezapomeň na ruce, jak si zakrýváš pusu.
3: Ty jsi ale ubohý blbec. Od Boha!
0: Režírovala Vlado Rusko a víš, s kým jsi hrála?
1: No to právě celou dobu nad tím přemýšlím. Že to...
0: Krištof Hádek.
1: To byl Krištof. Mm-hmm. Já jsem se říkal, že to je nějaký talentovaný kluk.
0: No tak to je hozená rukavice. Lucie Vondráčková je připravena na další rozhlasové počiny. Jirko, co ty a rozhlas? Původně jsi studoval damu herectví. Objevil ses někdy v nějaké rozhlasové hře? Třeba jako mladík?
4: Ne. Já jsem sice vystudoval divadelní fakultu muzických umění, ale... Když jsem byl ve třetím ročníku, tak k nám do školy zavítala nějaká skupina divadelní na nějakou výměnu. Oni byli někde, myslím, z Belgie a měli divadelní představení zároveň udělané s muzikou. Takže postavili normálně bicí, udělali kapelu a to a teď se tam hrálo. No a já jsem od 14 let samozřejmě hrál, skládal jsem si písničky a teď na tý damu jsem tak trošku jako trpěl. Protože člověk, když má v sobě takovou touhu nějakým způsobem skládat, tvořit, a teď mě pan režisér říkal, že musím jít tady odtaď sem, potom se vrátit, jít sem, a pak něco říct, a pak zalíst, a potom zase vyjíst, a jít tamhle odtaď sem. A paní profesorka na pohyb mě říkala, nesmíš se hýbat takhle, musíš se hýbat takhle. A tak mě to tak nějak trošku šlo na nervy. Takže jsem si vlastně ve třetím ročníku jsem vstoupil do další fáze studia a vystudoval jsem lidovou konzervatoř, obor dirigování a skladba u pana profesora Fialy. No a to mě tak jako hodně nadchlo, protože ta muzika mě najednou byla vlastní. A když tam přišla tato skupina těch herců s tím muzikantským zázemím, tak jsme ještě s kolegou Borisem Reznerem a Vláďou Kudlou jsme si tam k tomu vlezli a ukázali jsme, jak my umíme hrát, protože na Damu se pořád hrálo a zpívalo. No a tam jsem pochopil, že chci být nějak na jevišti, ale ne jako herec, ale že tam chci být jako muzikant. Takže jsem si už nedal žádnou žádost do divadla, což se běžně jako dělá v tom divadelním prostředí.
0: Ale absolvovat si musel nějakou roli, ti přidělili, abys byl absolventem Damu. Co to bylo?
4: Dáma Skřítek a Slaměný klobouk. Mm-hmm. A Slaměný klobouk byl, ten byl opravdu parádní, to bylo moc hezký.
0: Tleskáme vzpomínkám na herectví tehdy opravdu velkého fešáka Vondráčka. Ty bys býval, jak jsi se rozjel v těch seriálech a tak, ale to by šlo.
4: Já jsem ve filmu hrál, já jsem natočil asi 30 filmů, to jo, hodně zahraničních, ale říkám, do toho rádia jsem se prostě nedostal, to už mě nějak jako minulo. Dostal jsem se do rozhlasu až hodně pozdě, buď to s písničkama,
0: jako
4: který jsem napsal nebo naspíval. A teď v poslední době za mnou přišel šéf rozhlasové stanice Český rozhlas Hradec Králové, pan Kačner, a říkal, jestli bych nechtěl si zavzpomínat. No a tak jsem si to asi chtěl nějak vynahradit nebo co. A on říkal, uděláme takových 5 dílů. Říká, nevím, jestli si na to všecko vzpomenu, co bylo. Říká, jo, to už tady byli jiní, co si nepamatovali a pak si vzpomněli. Tak jsem teda jel do Hradce Králové, tam jsme natočili asi 3 díly najednou, jel jsem domů, pak jsem se připravil na ty další 2, ale říkal jsem si, no ale když já jsem tam ještě nestihl tohle, tak jsme natočili ještě 3 díly a to jsme byli furt na základní škole. Tak jsem říkal, hele, asi já si to nějak rozvrhnu a asi budeme muset ještě něco přidat, no tak jsme něco přidali. Když jich bylo 10, tak jsem říkal, no tak teď jsme na Damu, tak teď bych potřeboval, ještě mám před sebou 30 let, tak to musím, tak jsme jich natočili 20 a takže tím pádem jsem si vynahradil tenhle ten pobyt v Českém rozhlase a dá se to dohledat i na Českém rozhlase Dvojka.
0: No v době našeho mládí, ty jsi o 5 let mladší, se pro rozhlas dokonce písničky natáčely. Stihl jsi se jako autor uplatnit, třeba pro sestru si napsal někdy nějakou píseň?
4: Písničky pro hvězdu se to jmenovalo, takže my jsme, pro sestru jsem napsal určitě nějakou píseň. Nevím už teda, jestli do téhle soutěže, ale určitě jo.
0: Dobře, děkuju. Lucko, pojďme na tebe. Ty jsi tedy vystudovala hudebně dramatický obor na konzervatoři. S ním si chodila mimochodem do školy a na koho ráda vzpomínáš?
1: No.
0: Nebyl tam Michal Dlouhý taky?
1: Ten byl starý už.
0: Starý, jo. No. Já ho nějak mám k tobě, to jsem netrefil.
1: S ním jsem chodila, ale
0: nevíš. S ním si chodila, no vidíš. No. Takže jsem zabral dobře, no.
1: Ale třeba tam kolem nás, co tak vím, tak v páťáku, když já jsem nastoupila do prváku, tak v páťáku to byl ročník pana Satoranského a paní Prajzový. A tam chodili Linda Rybová, Matěj Hádek, tam ještě, no asi nic nepamatuju. No a se mnou v ročníku moc lidí z toho našeho ročníku nezůstalo u herectví, ale třeba Anička Polívková byla moje spolužečka, tak.
0: Měla si oslnivý start jako začínající herečka, celou velkou éru v rokoku, pak následoval Kašpar. Hrála Lucka opravdu neuvěřitelné role, připomeň některé role.
1: Začala jsem v rokoku, to jsem hrála asi 8 let.
0: Višňový sad, tuším.
1: Ve Višňovém sadu Aňu, Skřivánka, Johanku z Arku.
0: Titulní roli.
1: Čarodějky ze Salemu, tam jsem hrála Mary Warrenovou, takovou hysterku šílenou. No jako krásný role, mě tam nabízeli.
0: No pak následoval Kašpar, tak též
1: v Kašparu jsme hráli dlouhou dobu Richarda III. A tam jsem měla trojroli. Tam jsem hrála takovou tu starou královnu Markétu a potom královnu Annu. a ještě jednoho písaře, co tam vždycky přiběhne a něco řekne.
0: No, samozřejmě celý život. Svůj dosavadní mladý, spolupracuješ s filmem, s televizí, často si pracovala třeba s Dušanem Kleinem, což byl můj kamarád.
1: To bylo moc hezký. S panem Kleinem
0: jsme natočili. Tuším, že se jmenovala.
1: Jsme natočili hezkou dobovou věc, ta třetí, a tam hrál hlavní roli Mirek Dlouhý. A v té době jsme s Mirkem a s Michalem hráli v rokoku na dotek. Tak jsme byli tak jako propojení a slyšeli jsme na sebe, bylo to moc hezký. Hned potom, po té třetí, jsme natočili s Dušanem Kleinem o Víle Arnoštce, což byla pohádka, takže to bylo hezký, že se to jako žánrově... já mám ráda skoky. Já mám ráda skoky v herectví, tak víte, kdy můžete chvilku tady s váma jako sedím a budeme si povídat o Vánocích, ale za chvilku jdu do divadla Broadway a tam už budu hrát Vánoční zázrak a budu úplně někým jiným. A mě tohleto na herectví fascinuje a proto mě, já to mám na rozdíl od táty, já to mám naopak. Takže mě víc baví to herectví než ta muzika, protože mě přijde v tom herectví, že to je jako daleko ještě pestřejší ten život. Že zažijete tolik různých životů, že vlastně potom, když umřete, tak jste rád.
0: Souhlasím s tvou dcerou. Ale...
4: To je sice hezký, ale to jsou ty teorie těch hereček a zpěvaček, jo? Realita se zdá trošku jiná. Vemte si, že Lucka řekla, že začala její éra, jakože chtěla být vždycky herečka. Co já se pamatuju, tak už asi tak v 8, v 9 letech se u nás zpívalo, Lucka uměla všechny písničky Lucky Bílý, tancovalo se na to a dokonce za mnou Lucka přišla a říká, tati, já se chci přihlásit do pěvecké soutěže. Aha. A ta soutěž se jmenovala...
1: Zlatý Ambrož.
4: Něco takového. A tak jsme opravdu udělali nahrávku, tu jsme tam poslali, oni si mysleli, že Lucka zpívala jenom ke své oblíbenkyni Pole Abdul. Ono to bylo trošku jináč, prostě já jsem jí sestřihal ten základ bez té Poly Abdul. Lucka to naspívala a šli jsme s tím potom do té soutěže.
1: No a bylo to ještě trošku jinak.
0: Ti se hledali ti dva, ano.
1: Já jsem totiž ano chtěla do té soutěže, protože se mi líbilo, že ta Pola Abdul tancuje. A tak jsem se všechny taneční kroky učila od ní a říkala jsem si tak, co mám udělat, abych mohla tancovat v těch klipech, jako má ona. Dobře, tak tam musím asi něco zaspívat, aby bylo na co tancovat. Takže já jsem to jako měla z druhé strany. Já jsem prostě potřebovala nějaký materiál, abych mohla točit klipy, což byly takový malý filmy pro mě, herecký, a tancovat do nich. A to zpívání to jako dobře, no, ale to tam tak bylo vedlejší.
0: Nicméně... Tahle holka zpívala i s Karlem Gottem. Pojďme si to poslechnout.

0: Jak se vám podařilo přemluvit Karla Gotta, aby do toho duetu šel?
1: Nemyslím, že to bylo přemlouvání, ale za to může určitě Luca, protože Lucka sice dostala tuhle tu písničku, kterou jsme napsali s Hankou.
0: Všechny písně, které dnes posloucháme, napsali Vondráčkovi.
1: Ale oni spolu měli asi tak jako přátelský vztah, kolegiální, a vím, že jsi říkala o tom, že s jednou se potkala s Karlem a říkala jsi mu, Karle, možná, že už by to šlo.
0: Budeš oponovat?
2: Ne, je to naopak.
0: Takže ano.
2: My jsme si vždycky krásně povídali s Karlem, on jednou dokonce přišel úplně z nenadání na jeden křest naší desky, protože se doslech, že to jako bude, a sám tam, no, bylo to neskutečný, a tak jsme byli tak jako, já teďka jak zpíval, já měl pocit, že je tady s náma, hrozně mi bylo smutno z toho teď. Ale jednou jsme se potkali v zákulisí Zlaté hokejky. A já tam předávala cenu svému muži tehdejšímu a stál tam ten Karel, takhle koukal a říkal, Lucko, já myslím, že teď už by to šlo. A tak jsem říkal našim, já myslím, že Karel by rád jako se zaspíval písničku, ale co je pro Karla typický, tak Vánoce. Ty jsem s ním měla spojení, tak jsem říkala, musíte napsat nějakou skvělou vánoční písničku. Slovo dalo slovo, všechno se to, a potom já jsem to nahrávala. Nahrála jsem to ještě dřív, než pan Gott přišel do toho studia. Já jsem říkala, Ježišmarja,
0: tak měla on, trému.
2: No, obrovskou, obrovskou. Říkala jsem si, on má rád ty dlouhý tóny. Tak já jsem tam dlouze zpívala ty tóny, a on pak přišel a říkal, Lucko, to je moc dlouhý. Takže jsem to musela trošku zkracovat, ale měla jsem obrovskou trému. A myslím, že to je krásná věc.
0: Písnička se jmenovala Čas vánoční.
1: Já k tomu taky dodám, protože to bylo hrozně příjemné setkání. Karel mě nějakým způsobem volal, protože už jsme mu poslali tu písničku, a říkal, že teda jako se mu tam ještě nezdá jeden tón a že některý tón je na něj moc už vysoko, protože já jsem to jako dělal to aranžmá pro hlas Karla Gotta, který jsem si naposlouchal z jiných nahrávek, a tam on zpíval normálně to Ačko, Bčko, a říkal, prosím, že to já už dávno nespívám. A teďka tak F na nejvyš. Tak jsme ještě vyměnil nějaký tóny a teď jsme si povídali v telefonu a říkal, a on najednou povídá, kde bydlíš? Jsem říkal, no v Hostivaru. Tak já jsem tam za 20 minut. Tak opravdu přijel k nám domů, kde mám takový malinký studio, tam jsme napáchali spoustu písniček. A ještě jsem se ptal, říkám, Karle, a nevadí vám, že on mi tykal, já jsem mu vykal, nevadí vám, že tady v malém studiu, já jsem zvyklý. No a to vám byla tak nádherná spolupráce. Pravda je, že to nebylo jako, že by přišel mistr Gott, zaspíval, šel domů. My jsme na tom opravdu 2 hodiny pracovali, protože se ještě musel trefovat už do naspívaného frázování Lucky, tak to je vždycky těžký, ale ono se to tak dělá i ve světě. No a když jsme zavolali Lucce, že Karel je u nás a že točíme, tak mám pocit, že...
2: Na koloběžce jsem přijela, ne?
1: Že jsi přijela na koloběžce, protože to musím být. No a pak jsme si po natočení asi hodinu, on byl strašně humornej, vtipnej, to jsme řvali smíchy. A pak jsem říkal, Karle, když už jste tady oba, tak máme vánoční písničku, tak já vás aspoň vyfotím, to bylo v létě. Tak jsem fotil, my máme takovou zimní zahradu, ona je zimní, ale v létě to tam kvete. To byly nejstrašnější fotky, které jsem kdy v životě udělal. Přitom série na zahradě všechno, a pak jsem to musel jsem požádat svoji kamarádku Dášu Borovskou, která je fotografka a grafička, aby z těch příšerných fotek vytáhla aspoň něco, pak se jedna z nich opravdu objevila tady v té knížce, protože tam ty písničky i ten Čas vánoční, ty jsou tam všechny zaznamenané.
0: Lucko, a vy jste tu písničku natočili, občas se asi někde vysílala, ale zpívali jste ji i živě?
2: Ona je taková, to je taková utajená písnička. Myslím, že ji velmi málo lidí zná, protože jsme nestihli na ní natočit videoklip, takže ona jakoby nemá...
0: Nestihli, to souvisí.
2: Už jsme to nestihli. A já ani jako nemám Je to takový zvláštní, protože si myslím, že to je asi jedna z posledních věcí, protože všichni už vyjeli, jako to je poslední píseň Karla Gotta, nebo tady jsme udělali to a my jsme tohle zatím nikde jako vlastně neřekli, takže to znají skalní třeba naši fanoušci, nebo možná jeho taky, ale široká veřejnost o téhle písničce vůbec neví. To je
0: tak
2: taková tajná.
0: Tak buďme rádi, že jsme zalovili v archivu a tuhle písničku nám režie nabídla. Ty jsi přines nějakou knihu, já se tady pořád dívám na tvář. Lucie, to je zpěvník? Ano, ty se dívají přítomní diváci, ale rozhlasovým posluchačům to musíš ozřejmit.
1: To je kniha Zpěvník, kde je asi 114 písniček. Všechny patří Lucce jako interpretce. Já jsem vždycky, když jsem slyšel takový ty škarohlídy, co říkali, no ta Vondráčková, ona zpívá furt ty převzatý písničky. To bylo tím, že asi tři, který jsme udělali potom jako cover verze, opravdu ta rádia hrála, ale těch 100 už ne. Takže tady je náš v podstatě život hudební a jsou tam všechny písničky, které Lucka natočila od těch svých 12 let, kdy jsme vlastně opravdu natočili tu první Marmeládu.
0: Pojďme k vašim současným aktivitám. Zůstaneme teď u tatínka, s kterým vedu hovor. Ty seš především skladatel, ale také vystupuješ samozřejmě na pódiu, dokonce máš vlastní kapelu Vokobere, tak nám něco řekni o současných aktivitách.
1: No, já to mám taky nějaký rozházený. Já pořád se snažím někde něco pomáhat. Já jsem byl 22 let předsedou Svazu autorů a interpretů, což je, jako třeba lékaři mají komoru, nebo taxikáři mají svoji cech, tak my máme tenhle ten Svaz autorů a interpretů a snažíme se tam zlepšovat podmínky muzikantů, ať už na úrovni ministerstev a na pódiích a tak, v rádiích a snažíme se, aby se hrálo víc českých písniček a tak s tím nějakým způsobem bojujeme. A já jsem toho předsedu dělal 22 let a víte, na konci vždycky toho období člověk má pocit, zase to nedokázal. A tak ještě další rok, tak to pojď zkusit třeba něco toho. Tak je to taková jako nikdy nekončící práce a neviditelná. Protože to je něco jako elektrika nebo voda v baráku. Vy ji nevidíte, ale ona tam je. A aby ten barák fungoval, tak tam tu vodu musíte mít. A zrovna tak, aby nám to fungovalo, tak musí být smlouvy s rádií, smlouvy s televizema, smlouvy v systém odměňování. A tohle všechno, o to jsme se starali. Takže to mě tvořilo těch hodně let, který jsem se tomu věnoval a vedle toho jsem samozřejmě občas zpíval.
0: No a to se chlup.
1: A občas jsem i
0: režíroval dokonce.
1: Ano, a režírovat mě bavilo,
0: dokonce
1: protože
0: jsi byl i producent něčeho, že jo?
1: Já jsem doma nadával, jsem říkal, hele, to je strašný, jak ty lidi dělají blbý pořady o hudbě. A Hanka mi říkala, no tak když nadáváš, že se ti to nelíbí, jak nějak je udělej, že jo? No a tak jsem opravdu udělal jako návrh, šel jsem, tehdy se to jmenovalo už Očko a šli jsme tam za panem ředitelem, ještě s mým kamarádem, já jsem říkal, podívejte, nechcete pořad, kde budou chodit mladí, staří, známí, neznámí, vždycky sem přijdou do studia, my jim natočíme tu písničku, okomentujeme to, budeme mít báječný pořad, který bude objevovat nové věci. Říkal, proč ne, přineste mě nějaký model, jak by to mělo vypadat. No a ten se zalíbil a dělali jsme to 4 roky. Takže jsem měl radost z toho, že jsem zase pomohl spoustě kamarádů a spoustě muzikantům, že dokázali jako to, že ta jejich písnička může existovat i jako, protože jsme z toho dělali takový jako scénický videoklipy, ne náročný, ale ze scény, takže zase to bylo takový pomáhání. A pak už jsem si říkal, hele, tak když děláš svůj vlastní pořad, tak by si tam mohl taky zaspívat. A to už jsme měli právě kapelu Vokobere, tak jsme si tam zaspívali. Nejdřív z Marcias, to bylo prima, protože to byla taková fajn životní etapa folk-rockový kapely se Zuzkou Michnovou, s Pavlem Skálou a s Petrem Kalandrou. A tak jsme si tam vlastně, to už Petr nebyl na světě, ale když jsme obnovili Marcias, tak jsme si tam nahráli taky tuhle tu písničku. Myslím, že to je záslužná činnost, nejenom kvůli mě, jakože jsem něco udělal, ale když někdo udělá pořad, který zaznamená něco, co potom zůstane, třeba v Českém rádiu.
0: To jsem vůbec netušil, Lusko, že tvůj otec je v podstatě plachý člověk. Chlubit se neumí. Pojď se chlubit, ty máš čím. Prosím tě, teď máš, myslím, především herecké období, řekl bych, ale stále si, obávám se, pro většinu lidí popová hvězda. V čem hraješ?
2: No, já se po 12 letech vrátila do divadla, do činohry, protože už se mi velmi stýskalo a potom, co jsem se vrátila vlastně s dětma z Kanady, tak jsem 3 roky chodila jenom do divadel. Já jsem chodila i v Ungeltu, jsem samozřejmě byla, dívala jsem se, co se kde hraje, jaký režiséři kde fungují, jak se změnila dramaturgie různých divadel. A pak už jsem měla takový pocit, když jsem tam seděla, že už to jako nevydržím, že už chci být zpátky na tom jevišti. A tehdy jsem si uvědomila, že nastal správný čas a zavolal mi Ondra Zajíc, se kterým jsem kdysi dávno dělala právě v Rokoku, že by s Hinkem Čermákem chtěli, abych s nima naskoušela něco. Byla to výborná hra, jmenuje se Štěstí, hrajeme ji doteď v divadle Palas. A to vlastně začalo. Začalo moje divadelní šílenství.
0: Musíš se chlubit dál, to šílenství pokračuje. Hraješ nejen v tomto představení.
2: Ano, pak jsem, já vlastně ten loňský rok byl pro mě takový jako hodně přelomový, protože ze zpěvačky se stala zpátky herečka a měla jsem 4 divadelní premiéry, takže z té nuly jsem šla úplně jako do 150% a doufám, že to bude pokračovat tak i nadále a doufám, že si zahraju u vás.
0: Takže zatleskáme se. Tak a před námi je opět vánoční píseň, tentokrát nám u všem 5 bude Tatínek, má název Vánoční odpuštění a uslyšíme také kapelu Vokobere.

0: Znáš kapelu Vokobere?
1: Jo, já jsem s nima pár koncertů zpívala.
0: Dokonce. Jirko, takže vy stále vystupujete.
2: Ano.
0: Měli jste nedávno dokonce nějaký vánoční koncert, předvánoční, že jo?
2: Měli, 15. prosince, ale to, co jsme slyšeli teďka, to byla nahrávka tria Vokobere. Nám se bohužel stala ta věc, že Tomáš Berka na jednom z koncertů skolaboval a opustil nás. To je jako zážitek, který nikomu nepřeju, i když na druhou stranu asi si nemůže herec nebo muzikant přát nic krásnějšího, než je zaspívá ten svůj nejkrásnější tón a umře. Ale
0: už uber, prosím tě.
2: Já jsem viděl dokonce takový gruzínský film o tom, jak takhle zpívá.
0: Nedá pokoj.
2: Ale teď hrajeme s Vokobere, protože dlouho my jsme byli kamarádi, my jsme to nedělali kapelu kvůli tomu, aby jsme si vydělali peníze, ale aby jsme si zaspívali. A scházeli jsme se doma. A potom, když Tomáš nás opustil, tak jsme samozřejmě nevěděli, co dál s Petrem Kocmanem. A pak jsme vlastně hráli ještě s Lucou a tam s náma hrál Filip Šašek na klávesi. Tak jsme říkali, Filipe, pojď, zahrajeme si ještě Vokobere a přibrali jsme báječnou houslistku Helen. Takže máme kvarteto a tím pádem se na nás můžete třeba přijít někam podívat. Například zase pomáháme ve Velkém mlýně, se otevřela folková scéna, takže tam třeba, když nebudete chtít jít do Ugeltu, do divadla, tak můžete přijít na folkovou scénu do mlýna.
0: Zvládněte obojí. No a jak prožijete štědrovečerní večer? Asi nebudete pospolu, ty máš kluky, máš dokonce partnera, to bude nová sestava štědrovečerní?
1: Nová, už staronová, protože jsme spolu díl, ale budu s dětma a tak jako teď to dávám logisticky dohromady, jak stihnout i babičky, i dědečky, i naše vlastní
0: i
1: Vánoce.
0: Otce
1: a
0: kluku, že jo?
1: Ten to stihne předtím, mm-hmm. Ale všechno se musí nějak jako poskládat jako Tetris. No.
2: Vlastně jsou ty Vánoce, tak jsem ti přivez dárek. To je taková důležitá věc, o který moc lidi nevědí, ale já si dovolím, já ti pak už jsem ti ho dal.
0: Už jsi mi to dal, tak mi to neber.
2: To je prosím vás takovej chňapák a ten vyřeší problém s lichožroutama. Víte, co jsou lichožrouti? Prostě přijdete a začnete hledat, kde je ta druhá ponožka k tý, ne, co jste. Prosím vás, když nakoupíte třeba u nějakých Vietnamců tyhle ty pištlíky, který se normálně chytají záclony a pak se to na to pověsí, tak si, pánové, když končíte den a máte ty dvě ponožky, ještě furt víte, který patří, tak je takhle prostě cvaknete k sobě, hodíte do koše a víc se o to nestaráte, protože ta pračka je nerozdělí a naopak se to dá potom pověsit, ono to uschne a pak si je vemete a máte ty, který k sobě patří. Takže to je můj dárek.
0: To je krásný dárek. Tak já ho použiju ještě než umřu, jo? Takže přátelé, já vám strašně děkuju, že jste dorazili do Ungeltu. Popřejme všem, přeji vám, ale samozřejmě popřejme opravdu všem, kteří jsou přítomní teď v hledišti našeho divadla a všem, kteří nás poslouchají, krásné Vánoce a spokojený celý příští rok 2024.
1: Veselé Vánoce.
2: Ahoj, mějte se hezky. Hezký svátky.
3: Plné zábavy a dobré nálady z archivu Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
4: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Pohoda máme něco pro malé i velké posluchače.
1: Každou sobotu se můžete s dětmi zaposlouchat do rozhlasové pohádky, která probudí fantazii a ve které vítězí dobro nad zlem.
0: V neděli pro vás vybíráme slavné rozhlasové hry,
1: v nastudování nejlepších režisérů,
0: se známými herci a herečkami.
1: Rozhlasovou pohádku a rozhlasovou hru uvádíme vždy o víkendu v pravé poledne.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 15 hodin. Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.
1: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Hezké odpoledne. Dnes si v úvodu necelé půl hodinky příjemných melodií připomeneme britského zpěváka, který pozítří 2. května oslaví své 70. narozeniny. Jeho vlastní jméno je Arnold George Dorsey, ale svět ho od poloviny 60. let zná jako Engelberta Humperdinka. Jeho pěveckému naturelu obzvlášť vyhovovaly pomalé baladické písně, jako je skladba Release Me.

Píseň Release Me obsadila v 67. roce čelo britské hitparády a z Británie se rozletla do celé Evropy. Hodně se hrála i v našem rozhlase a líbí se dodnes. Určitě znáte i nahrávku Lucie Bílé. Ta píseň zpívá v poněkud sparodizované podobě pod názvem Trouba. Ale pěkná melodie zůstala. No my si dnes v podání Lucie Bílé poslechneme píseň z muzikálu Dracula, Jsi můj pán.

Lucie Bílá dospívala píseň z muzikálu Dracula a my si poslechneme ještě jednu melodii z muzikálu. Jeho název je Kabaret, autory jsou pánové John Kander a Fred Ebb a muzikál měl premiéru před 40 lety. Titulní píseň nám zaspívá Louis Sečmo Armstrong.

Louis Armstrong dospíval titulní píseň z muzikálu Kabaret. V jeho podání jsme slýchali i píseň Stars Fell on Alabama, hvězdy padají na Alabamu. Ve 64. roce ji u nás otextoval Jiří Suchý a nazval ji Už dávno nejsem dítě. Zpívají Eva Pilarová a Valdemar Matuška.

Pamětníci si určitě vzpomenou na francouzský film Mzda strachu, ve které hlavní roli stvárnil chlapácký herec Yves Montand. Dřív než hercem byl ale zpěvákem, který projel všemi světadíly a v 57. roce účinkoval i u nás v Praze. V podání Yves Montanda si poslechneme píseň Pod pařížským nebem.

No a zbývá čas na poslední píseň dnešních hudebních delikates. Pavel Bobek zavzpomíná na lásku ze školních let a s přáním hezkého prožití zbytku víkendu se loučí Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Světla ramp na Pohodě.
1: Navraty do zlatých časů populární hudby.
0: Pojďte spolu s námi zavzpomínat na éru, kdy na hudebním nebi zářily hvězdy tuzemské i světové scény.
1: Poslechněte si nejkrásnější melodie a písničky, které nadchly celé generace, a poznejte osudy umělců, kteří psali dějiny populární hudby.
0: Světla ramp každé pondělí odpoledne v 15 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Každý den u nás můžete poslouchat zajímavé vyprávění ze života známých osobností i obyčejných lidí.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Za datum pro dnešní schůzku našeho milého seriálu, zvaného Toulky českou minulostí, jsme zvolili rok 1490, což jsou dvě léta před koncem středověku, shledáváme-li objevení nového světa startem nového věku. Téhož léta bylo ve středu Evropy spojeno pod jedním panovníkem hned několik zemí.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni vás budou provázet i touto 283. kapitolou, připravenou na motivy knihy Petra Hory Hořejše a nazvanou
4: Provolání krále českého králem uherským.
1: To, co se právě ozvalo, byl sonorní hlas našeho režiséra a ještě jeho jméno
4: Jaromír Ostrý.

0: Již před koncem měsíce dubna roku 1490. obdržel Vladislav z Uher jistou přípověď, že zvolen bude na království uherské. Svolal tedy stavy české do Prahy o radu a veden byl od nich, aby přijal toho důstojenství, neboť takto země od české koruny odtržené k ní zase připojeni býti mohou. Nelze nám líčiti dopodrobna události volebního sněmu, jenž počal se v Pešti 15. května a trval více nežli 3 měsíce. Kterak pomalu sjížděli se k němu páni uherští, každý s komonstvem branným, někteří až 3000 jezdců. Kterak nejprve strana polská, kvapící s prohlášením svého Albrechta za králem, přehlučena byla. Kterak pokojně a trpělivě slyšeni byli řečníci všech stran, jež nejprve pro Jana Korvína, potom pro syna císařova Maximiliána, pak pro Beatrici a posléze pro Vladislava slovo zvedli. Kterak veřejné prohlášení odkládáno bylo a kterak většina sněmovníků, sjednotivších se o Vladislavovi potají, měla výmínky, pod nimiž na trůn jej provolati chtěla. Kterak Vladislav hned bez rozmyslu ke všemu přistupovati chtěl, jen ne k manželství s Beatricí, vdovou po Matyášovi.
1: Volení českého krále, králem uherským, tedy bylo nikterak jednoduchou a rychlou záležitostí.
2: Ani zdaleka.
3: On totiž, Vladislav, skutečně se všemi výmínkami...
1: Neboli podmínkami.
3: Takřka okamžitě, bez rozmyslu, souhlasil. S výjimkou té jedné...

0: Ne výmínky.
1: Ta výmínka se jmenovala svatba.
0: Ano, ženitba.
1: Nechtělo se mu?
0: Nechtělo.
2: Nad šachovnicí v Olomouci se před časem ti dva,
0: tedy Beatrice a Vladislav,
2: utkali v docela přátelském zápolení.
0: 11 let poté však hrozilo vypuchnout vojenské střetnutí.
2: Královna vdova totiž nechtěla ustoupit a byla přesvědčena, že na uherském trůně zůstane za každou cenu.
1: Jenomže, aby panovnicí byla žena, to tehdy ještě nějak nešlo?
2: Nešlo. A tak se uvažovalo
0: a kombinovalo
2: a spekulovalo, kterak, nebude-li možno, aby vládla sama, by se mohla stát Vladislavovou manželkou a tím pádem si podržet titul a moc uherské královny.
1: Mm-hmm. Kdo s tím originálním nápadem přišel?
0: To je obtížné zjišťovat. Snad možná nejpravděpodobněji uherští magnáti a preláti.
2: Ti totiž usoudili, že onen zamýšlený sňatek by mohl zemi zbavit přízraku války.
0: A nejenom to, taky by mohl posilnit Vladislavovu moc v boji proti jeho bratru Janu Albrechtovi a proti římskému králi Maximiliánovi.
1: Neboli proti konkurenci.
3: Sotva, že byl Vladislav přijat 9. srpna 1490. roku v Budíně, sídle královském, u velikém jásutu obyvatelstva, přitáhl hned na zítří bratr jeho Jan Albrecht s vojskem asi 8 000 branných Poláků bez odporu až blízko Pešti a z druhé strany docházely zprávy, které římský král Maximilián překotem dobýval v Rakousích měst a hradů zase. Mluvilo se také o tom, že byla úmluva mezi římským Maximiliánem i polským Janem Albrechtem o roztržení království uherského tak, aby připadla onomu západní, tomuto východní jeho část. Nebylo přitom ani slechu o nařízení veřejné hotovosti v zemi, aby pozdvihli se se zbraní v ruce bohatí i chudí a neustali v boji proti odvážlivým vetřelcům, pokud by ještě nějaké cizí kopyto šlapalo půdu vlasti v kterémkoliv kraji. Ta péče ponechána celé novému králi. K nabití válečné podstaty nebylo mu svoleno daní potřebných, ale radili mu, aby podvedl královnu Beatrici slibem manželství a vypůjčil si tím peněz i vojska od ní. On pak neměl té mravní statečnosti do sebe, aby opovrhl trůnem, kterého beze lži ani dobíti, ani uhájiti nemohl.
1: Jak říkám, hned na začátku a takové problémy měl Vladislav.
2: Už když toho 9. srpna roku 1490. vstoupil do Budína, tak zjistil, že královna vdova se před veřejností prezentuje jako manželka nově zvoleného krále.
1: Aniž se konala jakákoliv svatba.
2: Den před vyhlášením výsledků volby,
1: to bylo v polovině července,
2: jí totiž šlechtici přislíbili, že Vladislava prostě a jednoduše přimějí, aby se s ní oženil.
0: Mezi námi, oni na vdovu Beatrici nemuseli nějak zvlášť intenzivně naléhat.
1: Ne?
0: Ne, jenom si to představme. Cizinka, opuštěná někdejšími přáteli, tak ta musela velice chladně a přesně odhadovat své neutěšené postavení.
2: Z někdejších námluv s Maximiliánem už sešlo.
0: Jánoš Korvín se veřejně projevil jako její nepřítel.
2: U Pešti ležela polská vojska.
0: A z Čech se přes Moravu blížily ozbrojené oddíly Vladislavovi.
1: Takže jí nezbývalo, než kývnout na souhlas.
0: Vyjednávači jí přitom zcela otevřeně slíbili, že jen jako manželka nově zvoleného krále zůstane napořád uherskou královnou.
3: Od počátku vzpouzel se Vladislav proti každému spojení s Beatricí. Však pro uvarování většího pro Uhry neštěstí osvědčil soukromně nejprve, že je hotov slíbití manželství a o několik dní později veřejně, že on po vůli bude, až jen království od nepřátel očištěné se upokojí. Královna slíbila za to přispěti k potřebám válečným 200 000 zlatými uherskými a též odříci se o něch 300 000, které co dluh na koruně požadovati mohla. Pokud trvaly nepokoje a války, ubránil se Vladislav dotíravosti své nemilované nevěsty, neboť jen velmi pořídku a nikdy bez hojných svědků s ní se scházel.
2: Ano, po příjezdu do Budína trvalo Vladislavovi celých 5 dní, než za Beatricí zavítal.
1: Pro nevěstu to muselo být trpké zklamání.
0: Taky, že bylo. Plně se spolehla na sliby uherských politiků a už skoro měsíc se cítila být královnou.
2: V den Vladislavovy volby dávala dokonce rozhazovat peníze mezi shromážděné davy, jako by byla skutečnou vladařkou.
0: A že dosud oblékala vdovský šat?
2: Ba nejednou prohodila, že se chystá na trvalý pobyt v klášteře.
0: Nyní se však doslova rozzářila nadšením a očekávala svého nového chotě.
2: Svým příbuzným do italské Mantovy vesele oznámila, že jí volba Vladislavova opět povznesla na trůn.
0: Proto se upínala s nadějemi k přicházejícímu králi.
2: Domnívala se,
0: poněkud bláhově,
2: že první jeho kroky zamíří k ní, vyvolené nevěstě.
0: Jaké však bylo její zklamání, když den za dnem plynul,
2: ženich už byl dávno na Budínském hradě
0: a nic nedbal na to, že jej nevěsta volá a netrpělivě očekává.
1: Ale po těch 5 dnech si však přece jenom nakonec dal říct, ne?
2: Dal, ale jaké to bylo zklamání.
1: Jaké?
2: Čekala vroucí obětí, těšila se na milence.
1: Nic z toho?
2: Dočista nic. Místo toho ji pozdravil zdvořilý politik, který ji ubezpečoval svou přátelskou přízní.
1: Přátelská přízeň asi nebylo zrovna to, co čekala. A co chtěla?
2: A že v ní vidí takřka sestru.
0: A ještě nezapomněl zdůraznit, že byl přítelem jejího zesnulého manžela.
2: Co může víc vydráždit rozdychtěnou vdovu než chladná korektnost, klidný tón?
1: Ona už chystá svatbu a on...
2: Těžký nezájem.
3: Varují se králi té neapolitánky jako moru a zlého ducha a považují její jedovaté sliby za zdroj otravy.
1: Kdo pak říkal králi tyto dobře míněné rady?
0: Jan Filipec z Prostějova, biskup varadinský.
1: Ale Uhrové přece chtěli, aby si Vladislav Beatrici vzal.
0: Uhrové ano, ale uherský biskup moravského původu své názory před králem Vladislavem neskrýval.
3: Té Italce jde jen a jen o moc. Chce vládnout tak, jak se o to pokoušela už za vlády krále Matyáše. Král, ať si vzpomene, jaké trápení měl s touto ctižádostivou paní neboštík Korvín. A potom, co může nový uherský král očekávat od neplodné stárnoucí ženy?
0: Takové rady český...
1: A nyní i uherský král?
0: Rád poslouchal.
2: Kdyby si mohl vybrat, tak by určitě volil ve svých 34 letech nějakou mladší dívku, než aby toužil po stejně staré, tloustnoucí a nemocné vdově.
0: A bylo zajisté veřejným tajemstvím, že Korvínova choť nebyla žádná putička či něžná dušinka, ale že se po boku energického vladaře a manžela Matyáše projevovala jako rázná panovnice a sebevědomá, ctižádostivá žena.
1: No, nevím, jestli zrovna tohle byl typ ideální manželky pro krále slabocha, muže nevýbojného a ze všech stran utlačovaného, jakým byl Vladislav.
2: Jestliže nedovedl spoutat mocenské choutky své italské choti Matyáš Korvín.
0: Jak pak by to dokázal jemný, mírný, ba slabý Vladislav?
2: A kromě toho, Vladislav byl přece pořád ženatý.
1: Ženatý Vladislav? Ale vždyť přece ani žádná svatba nebyla.
2: Byla, pravda, v zastoupení. 12. září roku 1476. byla v Praze podepsána svatební smlouva a koncem téhož roku byl ve franském Ansbachu uzavřen na dálku sňatek, při němž se dal Vladislav zastoupit delegací české šlechty.
1: To je všechno pravda, ale ke svatebnímu veselí nikdy nedošlo.
2: Do osudu 12-leté nevěsty Barbory tvrdě zasáhl Matyáš Korvín. Jako skutečný pán Slezska odmítl její dědické nároky po prvním manželovi.
0: To 12-leté děcko totiž zrovna ovdovělo.
2: A udělil Hlohovsko lénem bratranci.
0: Tím pádem se náhle schudlá Barborka rázem stala nevěstou nepříliš žádoucí a v Praze se s dokončením sňatku přestalo počítat.
1: Jenom, že on už de jure uzavřen byl.
0: Byl, ale oba manželé se nikdy nespatřili. Natož, aby došlo ke konzumaci manželství, tedy aby byl mezi nimi sexuální styk.
2: V Římě si najednou podávala dveře poselství, která požadovala od papeže zcela protikladná rozhodnutí.
0: Na jedné straně stál stále zoufalejší kurfiřt Albrecht a po jeho smrti Barbořini bratři žádající na papeži, aby přikázal Vladislavovi dokonat manželský slib.
2: Na druhé straně se čeští stavové Vladislav i jeho polský otec snažili dosáhnout u kurie, aby bylo nepovedené manželství rozvedeno.
1: Povedlo se.
2: Dokud Vladislav vládl kacířům, byla malá naděje, že by papež, byť i za vysokou odměnu, neboť ani papežské kůře nehrabe zadarmo, jeho žádosti vyhověl.
0: Naopak, protivné straně se podařilo dosáhnout toho, že papež Vladislavovi výslovně přikázal, že když už si teda Barboru vzal, tak ten svůj sňatek musí dokonat.
1: Jako, že se s ní musí vyspat?
0: Mimo jiné.
2: Jenomže papežské příkazy a hrozby v kacířských Čechách mnoho neplatily.
0: A tak Barbora a její bratři stále marně čekali na okamžik, kdy Vladislav konečně splní svůj slib.
1: Chudák děvče.
2: Opravdu jí lze jen politovat. Z dítěte vdovy vyrostla postupně vezralou ženu, která se svým miniaturním dvorem putovala od jednoho franského a hornofalckého hradu k druhému a stále jasněji si uvědomovala, že svoje právo už nikdy neprosadí a do žádného královského lože nikdy neulehne.
0: Dokonce její bratři jí časem začali předhazovat, že to byla vlastně ona, kdo zneuctil Hohenzollernský rod a načas ji i věznili.
1: Kdo chce psa být?
3: Když roku 1492. minulo i poslední kruté nebezpečí od Turků, paní Beatrice, uražena tolikerými odklady, vyčerpavší již všechny prostředky, prosby a hrozby, utekla se konečně k papeži Alexandrovi z domu Borgiů, aby mocí apoštolskou donutila krále ke splnění daného slova a neostýchala se předkládat lež, že měla od Vladislava netoliko slib, ale i skutek manželský. Tím nemohla ovšem, nežli odvrátiti od sebe ještě krutěji ženicha a napřinutila jej zastávati čest neboli hanbu svou před nejvyšší soudní stolicí na světě.
1: Prekérní situace. Jak pak dopadla?
2: Beatrice měla na své straně pádný argument.
1: Jaký?
2: Ona z toho Budína odešla nikoli s holýma rukama, ale s prohlášením, že nepřátelům nového krále postoupí své vojsko, peníze a některé pevnosti.
0: V královské radě se začalo horečně jednat.
2: Dochovala se nám královská písemná protestace.
1: Neboli námítka?
2: V níž líčí podrobnosti, za nichž vyřkl svůj manželský slib.
0: Naléhali na něho stavové a argumentovali tím, že Beatrice mu přinese věnem 200 000 dukátů a pak ještě navíc 300 000 uherských zlatých.
1: Co na to Vladislav?
2: Celkem logicky odtušil, že ty peníze ještě neviděl.
0: Co však pozoruje, to je královnina příprava velmi silné armády a proti komu jinému, než právě proti němu.
2: A ještě, že potají jedná s cizími panovníky a vyhrožuje mu spojenectvím s vetřelci.
1: Byla to pravda?
2: Byla.
3: Přísahám před Bohem a lidmi,
1: přísahal ve svém písemném protestu král Vladislav,
3: že z těchto všech příčin, a zvláště proto, že je Beatrice neplodná, neuzavřu s ní sňatek. A jestliže jsem jí v minulosti slib sňatku učinil, či ještě v budoucnu učiním, stalo se tak jen na naléhání uherských stavů a jen v zájmu země a v důsledku tíhy nezbytnosti.
1: Jo, v důsledku tíhy nezbytnosti, to se to slibuje.
3: Poslal jsem domů své české vojsko a nemám jiné prostředky, jak zabránit zhoubám, jež hrozí království a všemu křesťanstvu od této královny. Byl jsem proto okolnostmi přinucen bojovat lstivě a podle panské rady uzavřu formální sňatek s Beatricí, abych snadněji vyhnal nepřátele z uherské země. Abych však nebyl podezírán z ničemného podvodu, pravím, že na lstivé úklady odpovídám lstí. Znovu pak prohlašuji, že jsem nikdy netoužil a ani dnes netoužím oženit se s Beatricí a že považuji toto manželství i podle slov v současnosti za neexistující.
1: To je ale velice zvláštní dokument.
0: Těžko v českých dějinách hledat něco podobného, co by se dotýkalo tak hluboko vladařovy intimity.
2: Vladislav po Beatrici zřejmě opravdu netoužil.
0: Spíš se jí bál.
2: Ale byly tu okolnosti mezinárodní i vnitropolitické.
0: A tak se v Ostřihomi nakonec odehrálo setkání těch dvou budoucích manželů.
2: A z úst králových vyslechla královna to, nač tak úpěnlivě čekala.
1: Byla to nabídka k sňatku?
2: Byla. Ženich s ní projednal bod po bodu i svatební obřad, žádal však, aby prozatím byla celá záležitost utajena a aby se svatba konala jen v nejužším kruhu.
1: Nebylo to nevěstě trošku podezřelé?
2: Ku podivu ne. Celá rozdychtěná se k obřadu pečlivě připravovala.
0: Vlasy si dala rozpustit tak, že jí splývaly po obou stranách tváře.
2: Nechtěla stát před ženichem jako ctihodná vdova s vlasy zavinutými pod čepcem, nýbrž jako skutečná půvabná nevěsta.
0: Ve vlasech jí zářil královský diadém.
2: Nejjemnější hedvábí objímalo její postavu.
0: Nově upravené pokoje a ložnice měly získat ženichův obdiv a lásku.
2: V Ostřihomském paláci se konal střízlivý, skromný svatební obřad.
1: Co pak málo svatebčanů?
2: Pouze hrstka prelátů a magnátů.
0: Z Čechů přihlížel tomu podivnému svatebnímu veselí jenom kancléř Schellenberg a z Neapole se dostavili vyslanci nevěstina tatínka.
2: Před zraky svědků se snoubenci pozdravili a rábský biskup se jich otázal, zda souhlasí se sňatkem.
1: Ano, to řekl Vladislav. A Beatrice?
0: Já to chci.
2: A tak se oba snoubenci stali manželi.
1: No, ještě novomanželské obětí a pusa.
0: Nic z toho. K všeobecnému překvapení Vladislav novomanželku ani neobjal, ani nepolíbil, ale kvapně opustil komnatu.
2: Italští svědkové hlásili do Neapole, že se král s Beatricí rozloučil, jako by to byla cizinka, a zanechali ji ve značném duševním zmatku.
0: Podle kanonického práva byla tato svatba bez hostin a beze slávy a taky bez svatební noci neplatná.
1: Proč?
0: Protože novomanžel byl už jednou ženat.
1: S Barborou.
0: Přesně tak.
2: Sám Vladislav tuto skutečnost ustavičně opakoval.
0: Ona se mu náramně hodila.
2: Nic z toho mu však nebránilo, aby zároveň od Beatrice nevzal bez rozpaků peníze a neujal se velení její žoldnéřské armády.
3: K úplnému spokojení země ve smyslu prelátů a baronů uherských bylo potřebí odstranit a zmařit stroj, který činil kdysi Matyášovu vůli neodolatelnou. Byly to počátky stálého vojska, pověstné jeho černé roty. Když Matyáš v boji u Kostolan v lednu 1467. roku zničil válečné roty bratrské, postaral se také, aby uvedl jejich jádro sobě v poslušenství. Spojil bojovníky české, polské i srbské, tedy samé Slovany, kteří provozovali řemeslo válečné co živnost, v jedno tělo dohromady, vycvičené v boji, otužené v mrazu, vedru i všech strastech tělesných, nemajíce jiného svědomí nežli povinnosti. Králova vůle jim šla nad přikázání boží. Po smrti Matyášově, jakmile přestalo nebezpečí od nepřátelů zahraničních, nemeškalo se ani chvíli. Příčiny neb záminky zvláštní nebylo potřebí. Pouhé neplacení žoldu stačilo vzbuditi výtržnosti neodvratné. Horšího nedopustilo se vojsko černé ničeho. Bylo přepadeno zrádně náramnou převahou jak lehkých jezdců, tak i lidu z měst a vesnic a jeho přední houfy pobity. Zbytek donucen vzdáti se. Rotmistři jejich obrátili se psaním prosebným k předním pánům a vladařům českým, žádajíce přímluvy u krále Vladislava, žalovali tam, že páni uherští na nich takové škody počítají, jakých oni bohdá vini nejsou, ježto sloužili věrně pánu svému. Ale Vladislav dekretem svým zrušil veškeré roty černé, počemž někteří vstoupili buď u krále, buď u jiných pánů uherských do služby, jiní propuštěni vrhli se do Rakous a na Moravu, kde co divá zvěř honěni a zabíjeni byli. Brzy pak válečná moc uherská po celou tu dobu postrach národů stala se jen povídkou z časů minulých.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Se ptala, co bude dál.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

jako tvoje vlasy, Kristýnko. Stejnou chuť má vítr, co je po ránu, jako tvoje jméno, Kristýnko. Stejnou barvu, jako mívá oliva, mají tvoje

Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

že je příliš čistá, nebo snad, že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 17 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Právě začíná dnešní vydání pořadu Zlatá 60. na Pohodě.
1: Zavzpomínejte spolu s námi na ty nejlepší písničky 60. let.
0: Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: 60. na pohodě.
1: Písničky a vzpomínky ze 60. let.
0: Právě posloucháte Zlatá 60.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tisíc příběhů na pohodě.
1: Cyklus rozhlasových dokumentů přibližuje velké lidské osudy a skutečné životy v zrcadle historických okamžiků.
0: Poznejte příběhy, které změnily dějiny, i osudy lidí, kteří zažili neobyčejné chvíle a stáli na historických křižovatkách.
1: Tisíc příběhů, každý čtvrtek dopoledne v 10 hodin
0: a v repríze večer ve 20 hodin.
1: Český rozhlas Pohoda,
0: písničky a vzpomínky.

0: 60. na Pohodě.
1: Hodina nejlepších písniček výjimečné dekády 60. let.
0: Český rozhlas Pohoda.

0: Naladili jste Český rozhlas Pohoda, digitální rádio
1: nejen pro pamětníky.
0: Pokud nás vaši rodiče nebo prarodiče ještě nemají možnost poslouchat, nalaďte jim Český rozhlas Pohoda na internetu, v televizoru, a nebo jim můžete dát malý dárek.
1: Nové moderní DAB rádio.
0: Jednoduše nás na něm naladí a budou si užívat poslech bez rušivého šumu.
1: Každý den jim tak budeme dělat společnost mluveným slovem, zábavou i nestárnoucími hudebními evergreeny, u kterých se krásně vzpomíná.
0: Jsme Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky. Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.
0: Tandem. Milí posluchači, zdraví vás Jan Rosák, jste ve správný čas na správném místě. Tandem je na startu, vy díky němu poznáte další z osobností našeho kulturního života. Bude to mladá herečka, kterou na začátku její kariéry proslavila role Veverky Zrzečky v Básnicích. Od jejich natáčení ovšem uběhlo už 15 let a ona za tu dobu změnila tedy nejen barvu vlasů, ale také se jí narodily dvě dcery, přestala být vegetariánkou, jak jsem se dověděl. I na to si určitě zeptám. Přesto jsou i jiné věci, které měnit zase nehodlá. Hostem Tandemu je herečka Michaela Badinková. Vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Za chvilku se vás zeptám, o které věci jde, myslím ty, které měnit nehodláte, a těším se na vaše odpovědi. Všem posluchačům přeju hezkou chvilku u rádia.
3: Tandem Jana Rosáka.
1: Český rozhlas Pohoda.
0: Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ovšem ze všeho nejdřív po písnice mého hosta představím. Takže jestli se nepletu, vy jste se narodila na Slovensku, konkrétně viděl jsem Malacky.

0: V Malackách,
1: ano. Jako rodné místo. To znamená, že jste rodem Slovenka?
0: Jsem Slovenka a Záhoračka, protože ty oblasti, to je Záhorie, takže my jsme Záhoráci.
1: Poslyšte, nechci se jaksi dotknout, ale mám takový pocit, že jsem slyšel od nejrůznějších jaksi slovenských komiků, že se Záhorákům vysmívají. A proč pak?
0: Ano, no, moc vtipu je na Záhoráku. To pak, nevím, oni asi je berou, že jsou nějaký jednoduchý, ne, ale je to asi pravděpodobně to z té řeči, že to je vlastně takový to nářečí, takový moravsko-slovenský a tak se tam vyprávia a zní to tak jako jednoduše. Takže potom je to takový, že ty lidi jsou takový jakože prostý, aha, takže aha. Na takovou tu jednoduchost lidovou se říká spousta vtipů a nevím ani jeden.
1: To nevadí, ale tak my to máme asi v Čechách nebo v České republice podobné asi, řekl bych tak, z Hanáky, protože Hanáci jsou pomalejší a já to musím vědět, protože já jsem jeden z nich.
0: Si můžeme podat ruce.
1: Tak, přesně, do svých řad jsme se opřeli. No, ale zpět k vám samozřejmě. Vy jste v těch Malackách už jako malá holčička jak si pokukovala po divadle, anebo vás bavilo něco úplně jiného?
0: Pokukovala. Já jsem tak jako taková klasika, všechny holčičky rádi tančí, zpívají a tedy. Takže já jsem začala navštěvovat lidovou školu umění a tam jsem chodila na dramatický kroužek, na hudebku a i na balet.
1: A to vás vedli rodiče k tomu, nebo vy sama?
0: Já jsem vždycky sama. Jenom přinesla do mušek. Naši se zhrozili, jako co zase máme platit.
1: Jejde.
0: Takže mě to, nějak jsem sama k tomu tíhla, už ve školce nebo tak jsem se tak ráda nějak předváděla, ale tak jako zdravě si myslím. A pak jsem tam potkala hezký lidi a vždycky jsem se jenom dozvěděla od nějaký spolužečky, že ta chodí na ten kroužek, tak se k mě se tam jdu podívat. No a už jsem zase to musela vyzkoušet. Ale to jsem vyzkoušela i karate a různé takovéhle věci. Tak u toho jsem zůstala tak rok u karate. No.
1: Aha, no já si říkám, protože jsem vás nikdy nezaregistroval v nějakých tabulkách nebo sportovních výsledcích.
0: To ne. Pak mi tam ztratil prstínek. A to mě odradilo.
1: Na tom karate,
0: ano.
1: To bych taky nechodil.
0: To byl důvod v 10 letech.
1: No, ale tak jak je vidět, tak divadlo tam jste nic neztratila, naopak jste našla asi chuť do toho a dělat to vážně, je to tak?
0: Ano, pak se mi povedlo, že mě přijali na konzervatoř v Bratislavě a vlastně konzervatoř je vůbec i v Čechách, i na Slovensku směřovaná hodně i k muzikálu, tam je hodně pohybu a zpěvu, takže všichni jsme měli takovou tendenci a přání vyzkoušet si muzikál, takže nejdřív jsem si ošahala muzikál v těch prvních letech a pak mě zase začala lákat ještě činohra, tak jsem ještě zkusila přijímačky na DAMU.
1: No počkejte, to je důležitá věc, protože v Bratislavě je VŠMU.
0: Ano.
1: A proč ne VŠMU a proč DAMU?
0: No já jsem po škole byla na přijímačkách na VŠMU a nepřijali mě. A v zápětí my jsme dělali konkurs do pomády do Prahy, tak si říkám, aha, tak asi mám jít jinou cestou. Tak jsem to vzala takhle.
1: A to zase sama.
0: A zase sama, ano. Ale to už jsem znala Ďurovčíka, protože my už jsme, Jana Ďurovčíka, už jsme dělali spolu muzikál Vnitre. Takže on nás, takhle mladí lidi, který znal, už s tím spolupracoval, tak nás taky pozval do Prahy na konkurs a nakonec si nás vybral. Takže to byl takový, jdu si vyzkoušet do Prahy jenom jako zkušenost, netušila jsem, že tady zůstanu.
1: No vy jste taková self-made woman.
0: jo, mám ráda změnu v životě, to mi zůstalo, ano.
1: A jste taková akční, že jo?
0: Já nemám, mě ta změna jako nabíjí, jsou lidi, které stresuje, ale já změnu beru jako takovou jako výzvu a jsem zvědavá, co přijde, takže já ráda začínám mluvit věci.
1: No, ale nejste taková ta sedávě panenko v koutě, však oni najdou tě.
0: Ne, to se mi moc neděje.
1: To mám taky takový pocit. No, takže říkáte, že pomáda, potom DAMU a po DAMU už začaly asi pršet nabídky na angažmá.
0: Ano, už vlastně na DAMU, protože vlastně už před těma přijímačkama jsem měla tu pomádu, takže divadelní zkušenost a nějakým druhým ročníku jsem dostala další nabídku na muzikál Miluji tě, ale s tím byl trošku, jako samozřejmě, to byla potíž zkoušet a studovat. Na škole to nemají rádi, že když jim ty studenti utíkají.
1: To je samozřejmě, ale navíc vy jste se musela jako přeorientovat na češtinu.
0: Ano, hodně, to bylo trošku oříšek, protože, no tak každý slova, který přijde do Prahy, tak má pocit, že český umí mluvit.
1: ano, jako ano,
0: to
1: je,
0: no a najednou mi začali lidi opravovat, říkám, ježišmarja, tak mě to jako otravovalo, si říkám, co je, co říkám dobře. No tak postupně jsem zjišťovala, že tam mám nedostatky nebo mezery a hlavně ty, v tom mi pomohla DAMU jako škola, že vlastně mi vysvětlili zákonitosti české jevištní řeči, která je jiná než slovenská. A že jo, ve slovenčině se asimiluje, spodobuje, všechno váže a v češtině je ráz, což je zásadní rozdíl pak v té mluvě na jevišti, která je vlastně umělá, že jo, od civilní. Tak tam jsem udělala velký pokrok na škole.
1: No, zvládla jste to určitě lépe než náš premiér tedy. Teď jsem
0: ano, a on asi měl být na DAMU.
1: Měl chodit na DAMU, jasně, no, to by udělal lépe, ano. Ale zpátky k tomu, co jste tedy jaksi po DAMU dostala jako nabídku.
0: Začala jsem hostovat v divadle na Fidlovačce. A pak přišly další, já jsem vlastně víceméně pořád hostovala jsem i v divadle pod Palmovkou, v Plzni, v Rubinu jsme měli hezký představení.
1: Ale ta Fidlovačka vám dala asi nejvíc
0: šanci,
1: že?
0: Ale Fidlovačka byla vlastně, ano, takový moje, ten divadelní domov.
1: No dokonce za Milly Del Monte, Hledá se muž, značka bohatý, jste byla nominována na cenu Thálie.
0: Ano, no, ano, ano.
1: Bylo to milé.
0: Bylo to milé, to představení si to zasloužilo, nemyslím si, že jenom já, tam to byla velmi krásná práce, režíroval to Juraj Deák a choreografii dělal Pavel Strouhal a to se sešla velmi dobrá parta lidí, že i když jsme makali dvoufázově, tak všichni byli takový ty nadšený z toho a moc nás to bavilo, tak jsem byla ráda, že to mělo dobrý ohlasy.
1: No, samozřejmě na tuhle věc může být Michaela Badinková pyšná, ale nejenom na to, o těch dalších věcech si popovídáme zase po písničce.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tedy v podstatě tu kariéru, abyste se stala známou v básnicích, to byl start jako ze sna.
2: Jo, co? Ano, byl to takovej sen, to bylo velmi vtipný, už jenom ten konkurs, kde mě pozvali, já jsem fakt myslela, že to je na nějakou vedlejší roli, tam mi neřekli, že to je na tu hlavní, nebo buď to zmínit, já jsem to přeslechla, nevím. A já jsem tak typově říkala, no tak to bude takové, jak tam byla ta Evička Tričko, tak to bude nějaká jako taková holka.
1: Píšte, Evička Tričko, ta byla v tom, Bonnie a Clyde.
2: Ale tam byla taková ta Evička.
1: Jo, nějaká Evička tam byla asi, no,
2: ta,
1: no.
2: Ano, taková ta, ale měla dlouhý svetřík, nebo já nevím, tak jsem si to zvolila. A ona pak tam hrála takovou právničku, no to je jedno.
1: Jo, ano,
2: tak
1: ano.
2: Víme. A nakonec tam, a už že jsem tam seděla a říkala, no, že to je vlastně na tu hlavní holku, ale já jsem ještě musela odcházet do České televize na další kamerovky, takže oni vlastně hodinu ten Dušan Klein s celým tím štábem tam na mě čekali, než já si odskočím na další kamerovky.
1: To není moc populární.
2: To jsem si říkala, no to jsem se divila. No a on mi asi za 3 dny zavolal osobně, že teda si mě vybral, takže já jsem za 3 týdny se začalo natáčet, takže pro mě to bylo, až to celý skončilo, jsem si uvědomila, co jsem vlastně natočila, s jakými lidmi jsem se setkala, tak to bylo fakt z rychlíku.
1: No to jo. Jak to bylo s těmi zrzavými vlasy? To jste měla, anebo jste se nechala obarvit?
2: Ano, musela jsem se nechat obarvit, dokonce i na těch kamerovkách. Jiřinka Palerová, vynikající naše maskerka, nebo vaše česká, mi dávala i pihy na pleť, jestli jsem typ, aby to vypadalo přirozeně, a pak jsme tu barvu dolaďovali třeba na 3x, aby byla fakt přirozená, aby to nebylo, že je to umělý. A dokonce i lidi, kteří říkají, no to je taková krásná barva, to se jenom tak jako musí s tím člověk narodit, mi pak říkali.
1: No jistě, no. Takže a to vám to povedlo. Hodně slušilo, že jste si to nenechala. To...
2: No, to byly různý diskuze, že si to mám nechat a podobně, ale je s tím práce. Ono, tyhle červený pigmenty se strašně rychle vymývají a mně se nechce chodit každý 3 týdny ke kadeřnici, takže jsem se vrátila zase ke svý původní.
1: Takže jste se stala jednou ze tváří těch básníků, ale nejenom básníků, pak jste se stala tváří, to se tak velice často tě říká, je tvář ulice. Tak to byl váš případ, že?
2: Ano, to mě zase Dušan Klein pozval, to jsem ráda, že naše spolupráce pokračovala. A to bylo takový zásadní rozhodnutí a v té naší branži to je, myslím, že někdy náročné, že člověk kuje ouvej, když mu nepřichází nabídky a pak když přichází a teď udělat rozhodnutí, jestli do velkého projektu, protože to bylo vlastně úplně něco ojedinělého před těmi už, já nevím, 13 lety, že nekonečný seriál se nikdy tady netočil. A já jsem byla na škole a vlastně říkám, mám do toho vstoupit, zavřu si dveře do jiných projektů nebo něco, ale vlastně tam, když jsem pak zjistila, jaká tam je plejáda skvělých českých herců, tak si říkám, já tu zkušenost potřebuju stát před kamerou, jeden film mi nestačí, takže jsem do toho šla a nelituju, protože jsem opravdu potkala skvělé kolegy a to je taky místo, kde jsem se úžasně zdokonalila v češtině, protože ty kvanta textu já bych vlastně se doma takhle sama neučila, tak to byla taky velká škola. Pro mě.
1: No tak co si budem povídat, jak si takový seriál není Shakespeare, ty texty jsou pochopitelně takové, jak si trošičku někdy možná povrchní, ale prostě, jak říkáte správně, je tam spousta výborných herců, je to veliká škola, další třída, do které jste takhle nastoupila po ordinace v Růžové zahradě, tak to byla podobná zkušenost.
2: Ty podobná zkušenost, ano, tam jsem teď pořád a dokonce i ty lidi se tam tak točí ve štábu, už se známe, tak to je velmi příjemný zase setkání s kolegy. Teď mám ještě obdobný seriál teda na Slovensku, ten se jmenuje Sestřičky, ale ten není nekonečný, to je vždycky 10 dílů, je to jenom takový, jako v takovýhle řádách.
1: A to teď točíte?
2: To teď točím, ano, včera jsem přijela ze Slovenska a zase dělám doktorku chirurga.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Michaela Badinková, jak už jsme se zmínili, se narodila na Slovensku v Malackách. Když si povídám s českými herci, a nejenom herci samozřejmě, ale osobnostmi, které se narodily tady v České republice, v Čechách nebo na Moravě nebo ve Slezsku, tak se jich ptám na jejich dětské hrdiny a víceméně asi očekávám, že to bude třeba Vinnetou, nebo Robinsonka, nebo dejme tomu třeba...
2: Arabella.
1: Arabella, výborně, ale o slovenských dětských hrdinkách toho moc nevím. Tak kdo pak vás v dětství takhle bral, ke komu jste vzhlížel?
2: No, na Slovensku byl takový seriál a to byla Majka z Gurunu.
1: Jo, na to se pamatuju.
2: Ano, a to byla taková ufounka, ta měla tak střížený mikátko a byla celá nastříbřená.
1: Spadla s oblakou?
2: Spadla s oblakou, ano. Byl takový dětský hraný seriál, moc hezký. A ještě předtím Bambulka.
1: Tak na to se nepamatuju.
2: A to byla krásná pohádka o malý holčičce, která byla u dědečka na prázdninách a on jí všechno učil. A to z hodou okolností pak hrála moje i spolužečka Monika Hasová, se kterou jsme se potkali, ale to byl hit. To každá holčička měla dva culíčky, bambulka. Jak bambulka.
1: Aha, no tak u nás se pamatuju, s těmi culíky byla Pipi Dlouhá Buňčocha.
2: No a Pipi, no tak... To taky, tak to jsem chtěla být jako Pipi.
1: No to
2: jsem si hodně na tom. Ano, tu pohádku jsem si četla, milovala jsem to pak, když jsem viděla film, no úplně jsem byla z toho unešena.
1: Aha.
2: A pak samozřejmě Arabella, všechny tyhle, a Saxána. Jo, jako by čarodějka, jak teď letí Harry Potter, že jo, tak no, jako jasně, Saxána se mi strašně líbila.
1: No ale Saxána to je nadčasová. Mimochodem, to jste vlastně v podstatě narazila na důležitý fenomén, že české pohádky a české filmy jsou hodně často na Slovensku, jak si promítány i v televizi. Myslím si, že je škoda, že slovenské ne tolik u nás.
2: Mm-hmm.
1: I když máme možnost, například já určitě tedy na své televizi mám spoustu slovenských kanálů, čili...
2: Já ani jeden.
1: Vážně ne, jo.
2: Vůbec jsem úplně odstřižena a právě teď, když občas teda přijdu domů, tak koukám, jak už je to úplně jinde, neznám ty slovenské hvězdy, ty lidi, vlastně tam je úplně nová vlna lidí, kdy už se neorientuju.
1: To je pravda, protože teď jsem to chtěl říct, že my s manželkou jsme fanoušky dvou pořadů slovenských televizí, jeden se jmenuje Sedem a druhý se jmenuje Inkognito.
2: Mm-hmm.
1: A do toho Inkognita přicházejí slovenské osobnosti, jako taková poenta. Jsou tři lidé, u kterých...
2: To glosujou nebo něco?
1: To jsou lidé, jaksi kteří tam přicházejí. Jsou lidé z davu a u nich se hádají, ty čtyři osobnosti hádají jejich povolání.
2: Já takhle.
1: A potom přichází jedna z osobností slovenských, ale může být české, a to mají ti hádači zakryté oči a hádají, kdo to je.
2: Ano.
1: Ptají se na různé indicie a podobně.
2: Ano.
1: No a představte si, já už opravdu spoustu těch slovenských slavných lidí neznám. Pokud to není sportovec, nebo to není Zdena Stuhenková, ale ta spíš sedí tam mezi těmi hádači.
2: Ne, vyrostla za 20 let nová generace lidí a když člověk fakt se nedívá nebo nemá tu televizi, tak je ztracený, no.
1: No, ale chtěl jsem říct hlavně to, že my velice rádi tyhle ty slovenské jaksi pořady sledujeme. Ten pořad Sedem je geniální, tam sedí jaksi vynikající osobnosti slovenské, které vtipně glosují nejenom slovenskou, politickou i českou někdy scénu a to je opravdu veliké gaudium. To mám hrozně rád. Čili já si myslím, že je dobře, když se tyhle ty dvě kultury takhle prolínají.
2: No já jsem to za to ráda a přeju si to.
1: No a vy jste v podstatě taky taková vyzlankyně, že jo?
2: Ano, mi se teď povedlo vlastně až po 20 letech zase se i vrátit na Slovensko a jsem za to velmi vděčná, vážím si toho a taky naštěstí tam i potkávám ještě svý takový ty souputníky ze školy a pak se vždycky ptám, a ty jsi s kým studoval a podobně, abych se zorientovala, protože taky tam je polovina lidí, který bohužel neznám.
1: Mimochodem, s kým jste studovali na DAMU tady? Kdyby byl o čem
2: ročníku? Se mnou byl v ročníku Honza Holík, toho by posluchači mohli znát, Jirka Pancner a Diana Šoltýsová. A myslím, že další, možná už se ani divadlu úplně tak nevěnují.
1: To je zajímavé.
2: Vždycky z toho ročníku je tak polovina lidí.
1: Určitě.
2: Ježíš, doufám, že jsem na někoho nezapomněla. No, ne, myslím, že už to divadlo to ostatní moc úplně nedělá.
1: To je velká škoda. No, ono mimochodem vychází každý rok, jak jsme si tady povídali s Milošem Horanským, když byl hostem, vychází každý rok z hereckého školství kolem 100.
2: Strašně moc lidí.
1: nemají určitě uplatnění. Ale Michal Badinková ho naštěstí má.
2: Děkuju.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Kterou pak písničku si Michaela Badinková ráda dneska poslechne a nechá si ji zahrát? Tak kdo vám dělá radost, koho třeba posloucháte, dejme tomu v autě, nebo i doma třeba?
2: Já jsem loni dělala takovou hudební show a to jsem začala poslouchat interprety. Zase jsem byla velmi dezorientovaná a líbila se mi, objevila jsem LP, zpěvačku, která má krásnou písničku Lost on You a zasáhlo mě to tím, že zpívá velmi zevnitř, že je to emotivní píseň a z těch takových těch studiových nahrávek, kde je to všechno přes počítač, tak najednou to mělo srdce, takže to je moje oblíbená písnička.
1: No o tom, o té soutěži pěvecké, to tady mám poznamenáno, si chci taky za chvíli popovídat. Já myslím, že naši posluchači už tuší, že to je Tvoje tvář má známý hlas, kde Michaela vyhrála pátou řadu. Mimochodem, to tady mám taky poznamenáno. No ale chtěla byste zpívat, kdybyste chtěla jaksi kariéru výhradně pěveckou nastoupit jako třeba LP?
2: Tak to bych moc ráda. Opravdu, no. Ona mi velmi imponuje a i jako svým projevem, protože je velmi osobitá, jedinečná a no, nemá obdoby, tak kdybych měla takovýhle dopad jak ona, tak to by mě velmi těšilo.
1: Tak si poslechněte, jak by chtěla Michaela Badinková zpívat.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Tvoje tvář má známý hlas, veliký fenomén, který, řekl bych, nenechal v klidu spoustu televizních diváků a taky pochopitelně těch interpretů. Mm-hmm. Čím vás to tak jako chytilo a popadlo, že jste do toho šla?
2: To byla, jak se říká, výzva, ano, dneska jsou takové oblíbené nové výrazy, ano, ale ano, jak jinak je říct.
1: A,
2: ano, přesně. A bylo to takový opravdu pro mě vytažení z komfortní zóny maminky. Já už mám 8letou dceru a 5letou a velmi mě to baví, rodinný život, a našla jsem se v tom a naplňuje mě to. A tak se člověk určitý věci pak odstřihne a najednou přišlo tohleto vytržení a já jsem velmi váhala, jestli do toho jít, jestli to nenaruší právě naší rodinnou harmonii a všechno, říkám, je to taková věc, jako stojí mi to za to, aby najednou jsem jim všem chyběla nebo něco by se narušilo.
1: A to bylo tak časově náročné hodně?
2: To tak vypadalo, to tak všichni o tom mluvili, jak je to náročný a těžký a takže já jsem si vytvořila i takový různý jako strachy a takže než jsem se rozhodla a podepsali jsme smlouvu, tak to trvalo asi 3 měsíce. A vlastně to bylo to nejtěžší pro mě to období z toho celého. Tohle rozhodování, podepsání smlouvy a pak, když se to rozjelo, tak jsem vstoupila do něčeho, co jsem vlastně nějakým způsobem už znala. Z těch muzikálů, který jsem předtím dělala, byť jsem je teda nedělala teď už v poslední době 7-8 let, tak tam byl taky ten strach, jestli to ještě umím a tak. Ale najednou jsem si jenom jakoby vzpomínala na všechno a já jsem tím prošla tak s takovou lehkostí pro mě. I v té rodině se to hezky vždycky hlídání holek a nebylo to tak časově právě náročný, jak se mohlo zdát. A já děkuji Bohu, že jsem do toho šla, protože mě to velmi obohatilo a udělalo mi to velkou radost.
1: No ale když zpíváte muzikál, tak zpíváte v podstatě za sebe, za Michalu Badinkovou.
2: No.
1: Ale tam jste zpívala v podstatě jakože za někoho jiného. Jste byla, teď si nespomínám, koho jste představovala v té páté řadě?
2: Tam? No tam bylo 12 interpretů, jsem musela vystřídat třeba Haničku Zagorovou. To jsem si užila nejvíc, to byla jako velká legrace. Pak jsem měla Aretu Franklin, Edith Piaf, Cher Singer, pak mi přišly takové ty interprety, které jsem vůbec neznala. Říkám, ježiš, já jsem úplně mimo. Fakt jsem si už neorientovala, tak jsem furt jezdila na YouTube, jak ty lidi vypadají, jak se chovají, protože opravdu už jsem, no je mi 40, takže prostě to, co dneska letí, tak jsem měla velké rezervy. A to je to, co jste se teď ptal, tak to mě právě pomáhalo, že jsem byla někdo jiný. Protože já, když vystupuju za sebe, tak to já bych nedala ani ťuk. Já mám v tom ostych. Najednou si stoupnout a vyjadřovat se jako přes to herectví, mi to jde jakoby víc, ale jako zpívat to ne.
1: Kdyby jsem měla koncertně zpívat?
2: Ne, to vůbec, to ne. To bych měla z toho nějaký, mám pocit, stres, trému, ale když si právě dám na sebe ten kostým, masku a zase to je jenom hra na něco. Tak to umím, to si užívám. Ale sama za sebe jít s kytarou někam a dát tu svoji výpověď takhle, ani nemám vlastně tu potřebu a tím pádem mě to nějak ani tohle to neláká, takže zpěvačka nebudu.
1: Ne, zpěvačka z vás nebude tedy
2: ne,
1: profesionální.
2: Ne, ne, ne.
1: Dobře.
2: Myslím, to je uzavřený.
1: Že to je uzavřený, teď zatím zamykáme klíč, hotovo, basta.

0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.
1: Každý všední den mezi 8 a 9 hodinou.
0: Čerstvé zprávy,
1: předpověď počasí od známých meteorologů,
0: bylinková lékárna či zajímavosti z domova.
1: A zapomenout nesmíme ani na naše pohodáře.
0: Každé ráno si povídáme se známými osobnostmi o tom, jak se jim daří, co je čeká a jak se udržují v kondici i v dobré náladě.
1: Nalaďte se s námi na nový den.
0: Pohodové ráno Českého rozhlasu Pohoda.

0: Dandem Jana Rosáka.
1: Zpátky tedy k herectví Michaele Badinkové, protože ona sice samozřejmě muzikál určitě neodmítá, ale myslím si, že činohra je teď vaše doména, je to tak?
2: Ano, je to i z časových důvodů. Já, když samozřejmě přijde nabídka muzikálová, která si řeknu, tak to stojí za to, protože je to, co si budeme povedat, limitované věkem, tohle odvětví, tak ráda ještě do něčeho půjdu, ale momentálně jsem ráda, že mám činohru a s tou rodinou a s holkami stačí tak 2-3 tituly a víc už to prostě to nejde. A přece jenom ty muzikály i to nastudování je mnohem náročnější než činohra.
1: A že hrajete s Míšou Dlouhým?
2: A teď s Michalem jsme naskoušeli, jsme měli v březnu premiéru ve Švandově divadle a že se s tím jezdí i na zájezdy s agenturou Harlekin Bergmana Scény z manželského života, které režíroval pan Strnisko, a to byl takový bombónek, to mě velmi potěšilo.
1: Mluvili jste spolu slovensky, když jste zkoušeli?
2: Československy, protože pan režisér vlastně i vyrůstal v Praze, takže on má vynikající češtinu. Opravdu,
1: tak on režíroval hodně, myslím, činohráku.
2: A i režíroval, a takže on s Prahou je velmi spjatej a vůbec s Českou republikou, takže on hodně mluvil česky, ale když jsme byli sami, tak jsme přeskočili do slovenčiny.
1: Ano. No, takže činohra. A kromě jaksi tohle představení s Míšou Dlouhým...
2: Ještě mám zájezdové představení Manželský čtyřúhelník, tak ve Fanny agentuře, takže to už hrajeme třetí rok. Tak to jsou dva tituly a pak budu zkoušet až v lednu další hezkou komedii. A to bude Veselé Velikonoce.
1: To by mělo být premiéra na Velikonoce asi.
2: No vlastně může být premiéra. No ne, bude dřív, bude asi o měsíc dřív.
1: A co to je? Kdo to
2: a to je film, který hrál Belmondo.
1: Tohleto? Já jsem to nedávno viděl, to je úžasná záležitost.
2: A to je úžasná záležitost.
1: On předstírá, že jeho milenka je jeho dcera.
2: Ano, původně to jsem nevěděla, byla divadelní hra, až pak byl film. A takže to skvěle napsaný a moc se na to těším.
1: Ve vašem představení?
2: Martin Hoffman.
1: To je hezký. No tak to bude. A to hrajete ve Švaďáku?
2: Ne, nebo? A to by se mělo hrát v divadle v Palasu.
1: Palasu.
2: Palasu taky se s ním bude jezdit, tak se na to moc těším.
1: No tak my taky.

0: Tandem Jana Rosáka.
1: Ještě chvilku bude hostem dnešního tandemu herečka Michaela Badinková. Zmínila tady své dvě dcery. Ty dcery, jestli se nepletu, mají tatínka taky herce.
2: Ano.
1: Ano, Jana Teplého.
2: Jana Teplého.
1: A vůbec netuším, kde jste se seznámili spolu.
2: My, no tak dva herci v divadle, jak jinak. A nějak to spáchala Tereska Kostková, která byla s Honzou tenkrát v angažmá. A jako kolegu
1: pod Palmovkou.
2: Pod Palmovkou, ano. Takže ho pozvala do divadla a tak jsme se nějak zakoukali a vlastně velice brzo jsme už spolu nějak i pak bydleli. Ono to bylo rychlý, protože bychom se neviděli, že jo. Já jsem studovala, Honza taky pořád zkoušel, pak měl Shakespeareovský slavnosti, to se zkoušeli v noci, takže vlastně jsme zjistili, že se musíme nějak sestěhovat, aby jsme nějaký čas spolu trávili.
1: Jaký takže to je manželství? Myslím takhle spíš, jak si vůči těm dětem, dva herci, jste rozlítaní určitě.
2: Nejsme. Já jsem byla velmi pracovně vytížena před těhotenstvím. A tohle těhotenství pak jako vlastně a holky vykoupily pro mě jako by z toho šíleného tempa. A já jsem tu práci pak jenom fakt umírnila na nějaké finanční naše potřeby a abych se hlavně věnovala jim. Takže dá se to. Honza je v angažmá, já si můžu práci vybírat a organizovat podle sebe, takže se to dá skloubit. Máme maminku tady, jeho babičku, naši a sestru, který nám taky jako pomáhají v rodině.
1: Teď jste odpověděla na to nejdůležitější, to je ono, jasně, samozřejmě, rozumím. Ano.
2: Takže máme pomoc, když to, ale vždycky se to dá zvládit, jako úplně nevytěžujeme.
1: No a kromě toho, jak jste takhle vytížená, tak zbývá vám čas na něco, jak si pro sebe nějaké koníčky, záliby?
2: Jasně, já už jsem si třeba dneska byla zacvičit, miluju jogu, ráda si zaběhám, zaplavu, když to jde, ale samozřejmě jsou týdny, kde mi to nevyjde a kdy mi to vyjde, takže to je takový nepravidelný, ale snažím se něco pro sebe dělat.
1: No to jo, a co takhle nějaká sběratelka to nejste, nebo výtvarnice něčeho?
2: Já jsem měla takový období, že jsem začala jako malovat, šla jsem na takový kurz malování a já přesvědčena o tom, že neumím malovat. Opravdu jsem ten typ člověka, který na základce něco namaloval, tam to bylo špatně a tam se člověk zablokoval. Tak na tom kurzu mi vysvětlili, že všichni umíme malovat. A opravdu nám řekl jako technikou, že když člověk chce něco namalovat, tak si má představit jako berušku a jít pomaloučku tou tuštičkou a pak to vznikne. A my jsme pak dělali svý portréty a mi se podařilo během dvou dnů opravdu na základě fotky namalovat svůj portrét.
1: Takže já jsem, berušky
2: od berušky jsme začali, jak pomaloučku jde. No prostě to vám pak celý vysvětlím. A to mi tak jako to říkám, že tak já to umím. No to jsem měla takový obě velký v životě, tak Honza hned mi koupil takový krásný uhly. A tak mi to vydrželo třeba půl roku. No tak ty to mám odložený, protože s holkama to teď nestíhám, to maluju hlavně oni, ale třeba se k tomu někdy vrátím. Je to dobrá taková terapie, uklidnění, takový vznitřnění, tak
1: to je to bych fantastický. Tak hezky jste o tom teď povídala. Že si musíme popovídat, i když skončíme dnešní tandem, protože já začnu taky od té berušky. Taky bych si chtěl něco hezkého namalovat. No, ten krásný tip mě dala Michaela Badinková, která byla dnes hostem tandemu. Přeju vám, aby se vám vydařilo, na co sáhnete. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji moc a děkuji ještě jednou za pozvání.
0: Tandem Jana Rosáka. Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu. Vybíráme je pro vás každý den. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

Pěkné pozdravení, vážení milí. U mikrofonu je Vladimír Bernášek, u rádií, jak doufám, vy všichni, co máte rádi dechovku. A je nás hodně. Naše dnešní setkání, nadepsané titulkem Trubte nám trumpety, zahájila polka Williama Béreše Má jediná. Hrála krajanka Václava Hlaváčka. A protože dneska není tak úplně obyčejný den, ale je svátek matek, nachystal nám hudební redaktor Milan Kašpárek takové skladby, abychom si na ty naše mámy vzpomněli. Teď to bude Valčík Karel Valdoufa na text Bouslava Nádvorníka Tvé vlasy kvetou, maminko. Hrát bude Veselka Ladislava Kubeše, zaspívají Milan Černohoust a Ivana Jelínková. Ano, našim mámám vlasy opravdu kvetly, protože kdysi nebylo zvykem si je barvit. A my jsme ty maminky měli snad o to víc rádi, že na ně bylo vidět, jak je čas poznamenal. Byla v nich taková jistota v tom velikém světě. No, doslov, ty si každý doplní sám, protože pro každého byla právě ta jeho maminka tou nejlepší. Teď už hrajeme, vzpomínáme a děkujeme.

Teď nám bude hrát Waldoufinka vedená samotným Karlem Waldoufem a bude hrát známou polku svého kapelníka na text Ladislava Jacury. Zaspívají Josef Zíma a Zorka Kohoutová. A pak si dáme opět poněkud dojemnou skladbu, kterou na vlastní text složil Antonín Pavluš. Jmenuje se Mamko vám. Hrát bude Veselka Ladislava Kubeše a zaspívají Ivana Zbořilová a Milan Černohous. Ale než se z dívky stane máma, musí prožít mládí a chodit do školy. Tak to vezmeme hezky od počátku. Waldoufinka.

Posloucháte Český rozhlas 2 Praha, dohrála Veselka Ladislava Kubiše a čeká nás velice hezká směs písniček, které upravil František Živný. Všechny písničky určitě znáte, tak můžete zpívat společně s rádiem. Hrát bude malá česká dechovka, kterou vede Stanislav Zeman a spolu s vámi budou zpívat Blanka Tumová, Irena Číšková, Josef Opelt a Pavel Zelníček. Tak pozor, už hrajeme.

Že jsem měl pravdu a všechny písničky jste znali. To je zajímavé, pro co jsme šli zrovna do ledničky, si mnohdy nevzpomeneme. Ale slova starých písniček se vybavují bez problému. Právě tak vzpomínky. Až se člověk diví, co všechno si z mládí pamatuje. Jenom to mít vždycky komu vyprávět. Teď si zahrajeme valčíky Jana Lipolda na text Zdeňka Beneše Za maminčinu lásku. Už jsem o tom mluvil, že právě dnes je svátek matek, tak se hodí zavzpomínat si na ty naše mámy. No, abychom ale nekončili nějak sentimentálně, tak nám veselka Ladislava Kubeše ještě po valčíku zahraje jednu známou polku. Já už se ale musím loučit, tak se mějte pěkně, usmívejte se na svět, on se bude usmívat na vás. Tak to alespoň vždycky tvrdila Helena Růžičková. Ale do slov, zdraví vás Vladimír Vernášek a už hraje.

0: Nejlepší dechovku a lidovku z archívu Českého rozhlasu u nás můžete poslouchat každý den v tomto čase.
1: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 20 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: I dnes pro vás máme milé povídání a hudební evergreeny z archívu Českého rozhlasu.
2: Naším hostem v naší rozhlasové kavárně je dnes muž, kterého snad ještě mohu označit přívlastkem mladý, ročník 65.
3: Dejme tomu.
2: Jmenuje se Jan Doudek.

0: udivovalo a potom samozřejmě experiment. Tady k tomu patří, myslím, experiment v tom dobrém slova smyslu, že lidé nechtějí vplynout do toho, co dělají ostatní, nebo jenom co dělají ti ostatní. Tak to jsou takhle ty důvody vnější, pochopitelně, že se to nějak nezredukovalo. Myslím, že to obstojí samo o sobě, že náboženství bylo, je a bude být v různých podobách.
1: A jestliže potom rok 1989 vás možná nasměroval trochu jinam, je to tím rokem nebo změnou politické situace, nebo vy jste se vyvinul?
2: Respektive, když jste předtím na tu teologii šel, čekal jste od ní něco jiného? To všechno s sebou může souviset.
0: Určitě. Jednak pokud jde o to, čemu se říká ty takzvané poměry nebo situace, tu jsem myslím viděl realisticky, ať se jednalo o ty církevní záležitosti, o těch světských ani nemluvě. Ale vždycky jsem si myslel, že to je dané trošku tím vnějším tlakem, že kdyby povolil ten vnější tlak, takže sice nenastane raj na zemi, ale že se věci budou vyvíjet, byť ne rychle, tak aspoň tím správným směrem. To je taková ta obecná rovina a my jsme se, myslím, do značné míry měnili skoro všichni i během toho studia, ještě před vlastně tím zlomem.
2: V jakém smyslu?
0: No tak v tom prvním ročníku jsme byli trošku nekritičtí, jak prostředí, tak sami k sobě. Tady si vzpomenu, co jsme všechno četli, životopis svatého Alfonze a neuvěřitelné proroctví slepého mládence ze Šumavy a všemu tomu jsme byli náchylně věřit a tak. A já jsem byl maturant z průmyslovky, že?
2: Kolik vás bylo v ročníku mimochodem?
0: 48.
1: A z jaké průmyslovky, promiňte?
0: Elektrotechnická průmyslovka Silnoprout v Dobružce.
2: Skoro si realistická věta.
0: Ano.
2: Pokračujte. Takže po prvním ročníku.
0: No a myslím, že tak asi v polovině toho studia se dochází k tomu, jak se tomu říká, to tříbení duchů. Takže jsme od svatého Alfonze přecházeli aspoň v naší takové malé skupince k teologii osvobození a k podobným zájmům. To už jsme taky tak jezdívali po tajmu do Prahy na nějaký ten podzemní seminář a podobné věci. Takže vlastně ještě před tou revolucí jsme se stačili docela tak jako vyhranit.
2: Já se ještě možná naposledy vrátím k tomu okamžiku, kdy se student průmyslovky rozhodne jít na teologii. To je myšlenkové rozhodnutí, akt víry, chcete-li, ale také člověk asi musí zvážit, že jeho život půjde jinak než život běžných lidí.
0: No to na tom bylo právě to zajímavé, že pokud je o to prostředí, tak spíš tou úchylkou byla ta průmyslovka, protože já nejsem člověk technický. Myslím, že jsem člověk spíš zaměřený humanitně a to, co jsem na průmyslovce rád byl dějepis, což je absurdní samozřejmě. To bylo spíš narušení té linie.
1: Nicméně dneska vám na prstu září snubní prsten.
2: Protože vy jste nešel tou cestou, že byste se stal kazatelem, ale studoval jste sociologii a dnes se děje i to ve vašem životě, o čem teď mluvilo ta.
0: Já myslím, že se to nemusí vidět v takových protikladech, že člověk si zkušenosti kumuluje. To, v čem mám úplně jiný názor, je to, že člověk nikdy nemá dělat žádná rozhodnutí, která jsou jakoby definitivní a stvrzovat je přísahami a podobně.
2: Takzvaně na dosmrti.
0: Takzvaně na dosmrti, protože není ani vševědoucí, ani všemohoucí, takže postrádá všechny vlastnosti nutné k tomu, aby takové věci mohl odpovědně dělat. Vidí vždycky jenom kousek před sebe.
2: Co vás tedy odtáhlo od té předpokládané dráhy absolventa teologické fakulty? A zase jsme i u toho roku možná magického, nebo ne?
0: Já si myslím, že náboženství své křesťanské formě a řekněme třeba katolické formě je něco, co má trvalou hodnotu. Nejenom protože to je takzvaně užitečné, ale podobně, ale prostě, že to nějakým způsobem odzrcadluje tu pravdu tak, jak v tom světě je. A to se samozřejmě může uskutečňovat různým způsobem. Co mně se nelíbilo a co se mi pořád nelíbí, je to, když ty formy, skrze které se ty věci dějí, na sebe někdy berou zvrácené podoby. To znamená, že vlastně kontraproduktivně dochází k pravému opaku, než bylo to zamýšlené.
2: Co máte na mysli? Obecně tomu rozumím. Ale
0: kdybych uvedl konkrétní příklad, existuje celá řada různých předpisů a směrnic, které třeba popisují, jak má vypadat křesťanské manželství. Tyhle ty předpisy, směrnice, mám třeba na mysli právní, jsou vlastně v přímém protikladu s celým tím duchem, na kterém křesťanství stálo, to znamená na evangeliu. Znal jsem příklad, paní byla rozvedená, nemohla uzavřít další sňatek z právního důvodu, protože by se musel dohledat křestní list jejího předchozího manžela, který žil kdesi na Ukrajině a tak dále, tak dále. Je technicky nemožné to dohledat, takže ona nesmí uzavřít nový sňatek. To mně přišlo absurdní. Tohleto zacházení s těmi lidskými

0: Sudy až vlastně manipulace svévolná, kterou já bych vlastně jako v té roli, že oficiální, té duchovní roli bych měl potvrzovat. To mě přišlo neúnosné, to se nedá dělat.
1: Že tohle byl důvod?
0: A mnohem samozřejmě další? Jeden z těch důvodů, já samozřejmě taky velmi těžko snáším samotu. Já jsem rád mezi lidmi, já jsem rád, když můžu mít partnerku. To je věc, která se dá těžko vyzkoušet předem, to se v podstatě nedá. V tom si myslím, že se má člověk rozhodovat sám za sebe, i když se setká s nepřízní svého okolí.
1: A teď co ta sociologie? Zájem o společenské procesy?
0: To by se takhle dalo říct. Ano. To, že člověk se nějak rozhoduje, že něco prožívá a podobně, takový to psychologický bych řekl. A teďka, když najednou člověk zjistí, že ještě existují takové jaksi obecnější věci, které ho nesou, že nad ním je takový ten skleněný poklop té společnosti. A že jsou tady ještě obecnější síly, které s ním a s tím společenstvím hýbou, to je na tomto zajímavé.
1: Tohle všechno reflektujete ve svých prózách.
0: To není zvláštní, to bylo zvláštní, kdybych to nedělal, protože to jsou všechno věci, na kterých mě záleží, takže je tam docela logické, tam musí objevit.
1: A řekl bych, že docela úspěšně, protože před 3 lety jste dokonce dostal jako mladý prozaik Ortenovu cenu.
0: Tak jestli jsou ceny kritériem úspěšnosti, nebo jakého typu úspěšnosti?
1: Já nevím, já neznám, náklady vašich knih, abych mohl usoudit, ale v každém případě se o tom velice často v literárních kruzích hovoří. Myslíte, že jsme představili našeho hosta dostatečně?
2: Já jako posluchač bych se chtěl teď víc ptát, než že bych rozuměl, ale možná, že je správně zadělán.
1: V každém případě naším dnešním hostem je sociolog Jan Jandourek.
2: Publicista.
1: Esejista a spisovatel.

0: Pojďme váš život ukotvit v několika datech. Řekl jsem ročník 65, absolvent teologie 89. Nikdy jste jako duchovní nepůsobil?
1: Působil jsem v Pardubicích 2 roky, pak jsem strávil 1,5 roku u jezuitů v noviciátě. Od té doby jsem vlastně v Praze. To znamená, tady jsem ještě působil u svatého Salvátora u Karlova mostu.
2: A to už byl studentský kostel?
1: To byl studentský kostel, vlastně už myslím od revoluce.
0: A rozchod s církví v tomto smyslu, tedy aktivního, duchovního v roce?
1: Jestli chcete datum, od roku 95 jsem pracoval jako redaktor v českém týdeníku tehdejším. V souvislostech taky, ale to je spíš okruh přátel, známých, vlastně časopis dělají. V těch novinách jsem byl do té doby, dokud noviny existovaly. Pak už jsem vlastně pokračoval v tom doktorandském studiu sociologie, což mě nějakým způsobem neslo.
0: A s níž jste začal, s tou sociologií, kdy?
1: To už jsem začal, tuším to, vlastně 93. rok někdy.
2: A teď jste, pokud vím, byl na rok na jakési stáži nebo na studijním pobytu ve Švýcarsku?
1: Jsem na studijním pobytu na rok v Bernu.
2: Zpátky k té sociologii. Uspokojil vás ten nový sociologický pohled na společnost, když jste vstoupil vlastně do toho politického rumraje po roce 1989 s tím Kolárkem?
1: Já myslím, že žádný pohled nemůže člověka uspokojit úplně. To je ta krátká deka, že čouhají nohy nebo hlava, vždycky tam něco chybí. Ta sociologie samozřejmě ty věci trošku tak jako zprůměruje. To znamená, že když vám řekne, jste muž asi takovéhoto věku z Prahy, tak nejspíš zastáváte takovéto náboženské postoje a s takovouto pravděpodobností jste přivržencem trestu smrti. Teďka samozřejmě potkáte spoustu lidí, u kterých to tak není. Ale půvab té sociologie je v tom, že umožňuje jakýsi odhad jednání. Asi tak, jako se dělají dveře v paneláku určité velikosti, přestože jsou lidé, kterým to nevyhovuje, tato velikost, ale dělat si to nějak musí. Tak stejně tak se musí vysvětlovat některé společenské zákonitosti, byť to nefunguje na každého. A zbytek se dovysvětluje samozřejmě jinak.
2: A jak vy reagujete na ty časté výtky, že vlastně česká sociologie, že to je především převálcováno výzkumy veřejného mínění, že to není nic jiného?
1: Sociologie není to samé jako průzkumy veřejného mínění. Spíš myslím, že to s tím stotožňuje veřejnost, i protože vlastně sociologové na veřejnosti často vystupují jako ti, kteří interpretují ty výsledky. Ale existuje tady samozřejmě i kolik jiných proudů sociologie, třeba kvalitativní nebo sociologie, která se zabývá literaturou nebo biografickým výzkumem, které nebudou tak zapsané v povědomí lidí. Ono se ví, že o každém oboru jsou nějaké vtipy o lékařích, a o farářích, o sociologovi nenajdete žádný vtip, takže to znamená, že veřejnost o nich nic neví. Ne?
2: No ale na druhé straně se ten výsledek výzkumu veřejného mínění dá použít jako bič. Na jednu stranu, na druhou stranu vyhovuje mi jako politikovi, tak je to prostě svaté a jestliže nevyhovuje, tak je to v podstatě výmysl a neprokazatelné. A tak to přece ve vás sociologovi musí něco rozehrát.
1: Sociolog může pouze vytvořit ten materiál, jestli on se použije k manipulaci nebo jestli se použije k něčemu užitečnému, záleží na zadavateli nebo potom na uživateli. Možná, že by prospělo té veřejnosti, kterou to zajímá, kdyby byla schopná si položit vždycky několik těch kritických otázek, co vlastně čte, jo, v těch průzkumech. Když se zjistí, že se ptali 300 lidí, no tak ten výzkum je vlastně bezcenný z hlediska reprezentativity a tak dále. Že?
0: Posunuli jsme se od sociologie k průzkumu. No, všichni víme, že to není totéž, ale budiš. Setrvejme ještě chviličku. Nemá průzkum tu velmi výbušnou vlastnost, že generuje další ovlivňování názorů? Znamená, 3 miliony lidí si přečtou, co si myslí 300 lidí. Jsou náchylní ti ostatní si začít myslet totéž? A drží tedy takový zadavatel průzkumu velmi výbušnou zbraň v ruce?
1: Určitě, jednak ten průzkum se dá pochopitelně ovlivnit předem už tím, že se položí sugestivní otázka. Výzkumník neměl udělat, ale každá otázka je trochu sugestivní. Že? Potom samozřejmě, že když se lidé o čem si dozvědí, že to je běžné, tak z toho už usoudí, že to je normální. A samozřejmě jsou spíše nakloněni se tak chovat. A to jsou pak ty sebesplňující proroctví, jak padají banky a strany se nedostávají do parlamentu a lidé se více rozvádějí, teď uvozovka a podobně.
2: A vy, když nicméně dostanete do rukou čerstvé vydání Lidových novin nebo Mladé fronty nebo jakýchkoliv novin, čtete je, myslíte si, jinak než my ostatní lidé, kteří nevíme v uvozovkách o těch trendech tolik, co vy?
1: Tak vy pracujete v médiu, takže o nich víte stejně jako lidé, co se zabývají novinami. Takže vy také nejste typický konzument novin jako všichni ostatní.
3: Obávám se, že je to pravda.
1: Myslím si, že kdo se trošku namočil s rádiem, s novinama, s televizí, se vším, je takový trošku skeptičtější. Hlavně možná více kriticky sleduje to médium, do kterého přispívá. A samozřejmě obrovská deziluze je vždycky, když člověk potom čte v nějaké tiskovně ty dementy, které vyjdou za týden a teďka si říká, no pro boha, tak co tam z toho vlastně potom pravda? A to ani nemluvím o tom, když novinář čte o něčem, o čem sám něco ví a teďka zjistí, že to je blbost, co se tam říká. A pak si povídá, no tak a já jim tady věřím všechno to ostatní o té genetice a o tom, ty analýzy a tak, a tak jak to vlastně je. Já to beru tak jako přibližně, tak jako...
2: Jsou jako ty dveře do paneláku.
1: Ano, ano. Zase jako myslím, že běžný člověk nemá ten práh citlivosti takový jako člověk, který je, dejme tomu, odborník, takže není tak postižen tím, takže snad nebude tak zlé jako s náma, ale...
3: Pojďme rozšířit ten záběr. Člověk by čekal, ono to asi tak ve vašem případě je, pane Jandourku, že když studujete nebo bádáte v sociologii, vybaven tím, co jste studoval předtím, zajímá vás postoj zdejší populace k víře než kvůli církvím. Zajímá vás to?
1: Mě tam vždycky zaráží to, jak během několika málo let tam hrozně skáčou ta čísla, kolik je věřících a kolik je nevěřících.
3: Mluvíme o katolické církvi, ty nebo vůbec o
1: obecně jsou ty průzkumy, kdo je věřící, že to se pak jako liší teda o ohromná čísla.
3: Ano, liší?
1: Já myslím, že jo. Tak jednak je tam ten velký úbytek. Samozřejmě, kdo všechno se hlásil začátkem 90. let a teď bych slavit neřekl všechna ta čísla právě kvůli těm změnám. A potom nejsem si vždycky jistý, jestli lidé správně pochopí otázky. Já sám bych nikdy nevěděl, co mám odpovědět.
3: Třeba? Napadá vás něco? Vzpomenete si?
1: Jestliže někdo položil otázku, věříte v reinkarnaci, tak když si došlu, že v Polsku věří strašně moc lidí v reinkarnaci, tak si říkám, a nespletli si to s inkarnací náhodou, když odpovídali. To se může docela dobře stát, protože kdo ví, jestli to vědí tazatelé, kteří chodí s těmi dotazníky. Další věc potom je, kdybych na tohle to měl odpovědět, no co na to můžu říct, jestli věřím ve věčný život, nebo věřím v reinkarnaci, která sama má několik podob i v těch samotných východních filozofiích, to je tak složitá otázka. To je asi jako když prostě předmět promítnu do dvou rovin a teďka to popisuju tak jako komplementárně a já nemůžu říct ani, jako je to přesně tak, nebo je to přesně naopak. Slyšel jsem o buddhistickém mnichovi, kterého chtěli zatáhnout do polemiky ohledně reinkarnace a toho řetězu znovuzrození a on vycítil konflikt a říkal, a já na tom netrvám. Jak on by odpověděl potom
3: na tu otázku,
1: kdyby vycítil u tazatele, to je přece úplně jako jiná mentalita. Tak jakmile jde o ty průzkumy náboženství, tam jsem trochu skeptický, co vlastně odráží.
3: O tomto národě se říká, že patří k těm nejméně zbožným v Evropě, že to má nějaké zázemí a že to pořád trvá. Je to tak?
1: Asi ano. Pokud jako zbožnost budu brát ty indikátory návštěva bohoslužeb.
3: Čili praktikující katolík, jak
1: ano,
3: se to někdy říká.
1: Ano, ty praktikující katolíci nebo evangelíci nebo cokoliv, tak to je pravda. Tahle ta sekularizace tady je asi podobná, jako byla ve východním Německu, jako je v severských zemích.
3: Škodí nám to jako společnosti, nebo je to naopak dobře? Nebo se to nedá takhle vyjádřit?
1: Záleží na tom asi... Nakolik věřím tomu, že náboženství, určitý typ náboženství ovlivňuje tu mentalitu lidí. Když budu přesvědčený, že ta takzvaná protestantská etika je spíše prospěšná duchu podnikání a kapitalismu a budu vyznavačem ducha podnikání a kapitalismu, zalituji, že u nás nepřevládá protestantská etika, ale přesto ze svědčení spíše vlastně katolická. Jestliže budu mít pocit, že tato etika člověka chce uštvat jako zvěř honící a zároveň lovenou, tak řeknu, no bohu díky.
3: Nemáme to tady.
1: Nemáme to tady. Existují tam samozřejmě věci, kde si člověk říká, kde třeba koreluje, že kde jsou katolíci, je méně sebevražd a podobně. To je samozřejmě složité, protože já vím, že kde je více katolíků, jsou tradičnější vztahy a víc lidí, že je třeba na vesnicích a tak dále a tak dále. A tam se lidé méně sebevraždí, že jo. Nebo v románských zemích a tak otázka, co s čím souvisí a co zapříčiní, co. Rozhodně myslím, že ta společnost tím je ovlivněná. ale není to ten determinismus.
3: Čili to konstatujete, tečka.
1: Konstatuji, tečka.

0: Já jsem se před chvílí zmínil o tom, že jste dostal Ortenovu cenu jako mladý spisovatel. Jak se bude vyjímat jednou ve vaší bibliografii kniha, která se jmenuje Škvár? A vy píšete úmyslně Škvár.
1: Tak u názvu mých knih je problém, především u třech románů, co jsem vydal, že žádný z nich nevyšel pod názvem, který jsem já sám vymyslel. V první změně jsem byl na to mám lidi. K první změně jsem byl mírně přitlačen.
0: A to byl jaký případ?
1: Kniha Já měl vové, měla pracovní název Domy bez oken, protože to byl takový motiv, který se tam opakoval jako víckrát.
2: To je kniha o Danielovi, že?
1: To je ta kniha o Danielovi.
2: Dnes.
1: Ano. Tím, co Škvár, mě se pracovní jmenovat Trapné okamžiky. Já si myslím, že to o tom je, ale uznávám, že Škvár je trošku průraznější název, že ten redaktor měl pravdu tady v tom.
2: A co ta kobyla? To se taky měla jmenovat jinak.
1: Ano, když do pekla, tak na pořádné kobyla se původně mělo jmenovat poeticky Volný pád, čehož jako kompromis zůstalo pojmenování třetí části knihy. A teď, co je v korekturách kniha, tu jsem již odevzdal výslovně s tím, že název nemám. Pan redaktor navrátil, protože si jednal detektivku, dal název Mord.
0: Mm-hmm. Mord. To znamená nakladatelství Hynek?
1: Nakladatelství Hynek.
2: Mm-hmm. Byl jste rok ve Švýcarsku a tam se může stát, že vyprávíte lidem, kdo jste, co jste, odkud jste, a někdo řekne tu zoufale obecnou otázku, kterou za posluchače teď kladu i já. O čem píšete a proč? Dá se to vůbec zobecnit? Dá se vyhmátnout něco, co je vaším tématem?
1: Dá, já myslím, že se to rozpadá do takových dvou, třech oblastí. Jedna je vlastně tahle ta próza.
2: O které jsme teď mluvili, nebo ji pojmenovali.
1: Teď mluvili.
2: A ta je o čem?
1: Já tomu říkám, tak jak my tady teďka žijeme v těch 90. Aha. letech. A jedno si to je v převleku prostě toho Škváru, nebo toho Daniela, nebo v něčem jiném. Pak je tam taková ta masa toho psaní, jak bych to řekl, abych z někoho dostal ty knihy na to recenzování zadarmo, tak to je strašně moc těch recenzí a podobných věcí. No a potom je tam... Nechtěl bych tomu říkat ta politika, ale když na něco mám, jak říká pan Klaus, silný názor náhodou, tak o tom napíšu nějakou více nebo méně silnou věc.
2: Čili publicistiku.
1: Gloss, publicistiku, tyhle ty věci.
0: A kam řadíte ta vaše dvě díla, která bych neuměl v této souvislosti někam přičlenit, to jest rozhovor s páterem nebo s biskupem Václavem Malým a další knihu Rozhovor s profesorem Tomášem Halíkem.
1: Já myslím, že to je taková jako publicistika s tím, že ale to těžiště tam leží na tom druhém člověku, což je zvláště patrné u Tomáše Halíka, protože tam ten jeho vliv na tu knihu byl samozřejmě velmi silný, ale to je dáno tím, že ta kniha má takový trochu bilanční charakter, zatímco u Václava Malého je to, myslím, víc ten žurnalismus v tom, že z něj se vlastně musí ta myšlenka tahat a on má
2: vydolovat.
1: Pocit, že už to říkal všechno stokrát. Takže ta kniha má samozřejmě jinou podobu. Do té publicistiky kam si bych to dal, trošku jiného typu. Že?
0: Je to zajímavé, ta poloha vy jako prozaik na jedné straně a potom jako novinář. Vybírají si vás ti lidé a nebo jste si vybral... Je. Hovořím například o Tomáši Halíkovi. Vy jste se dokonce setkali možná u svatého Salvátora jako kazatele.
1: Ano, ano.
0: To znamená, že si dovedu představit ty situaci, že přišel Tomáš Halík a říkal, pojďme,
2: buďme partnerem.
0: Tak, poslouchej.
1: Ono to bylo, já myslím, že to setkalo trošku z obou stran, protože možná, že tam trošku takový ten projekt visel ve vzduchu už předtím. A my jsme na to přišli v nakladatelství Portál, já se na to vzpomínám jako dneska cestou na frankfurtský veletrh v tom mikrobuse. Zásluhu si musím přiznat, jsem říkal, měli bychom udělat ty rozhovory třeba s tím Halíkem nebo s tím Malým, než nám to někdo vyfoukne. A ta odezva potom z té druhé strany byla vlastně jako příznivá. Zřejmě, že Tomáš Halík tu myšlenku měl v hlavě. A Václav Malý, jak pořád dělá ty mluvčí, tak jako jestli má mluvit na ten mikrofon ještě jako pro mě, nebo tak to už jako bylo vlastně jedno. Takže ty knihy vznikly takhle.
0: Pane Jandorku, vy jste se svým způsobem s těmito dvěma představiteli českého církevního života, vy jste se rozešel i v tomto smyslu. Přestoupil jste, nebo jste byl, to si možná objasníme, ještě přetažen do starokatolické církve, zatímco... Pánové samozřejmě setrvávají, nebo ne samozřejmě, prostě setrvávají na původní pozici.
2: Vy jste spíš na straně Odiloštampacha?
1: já doufám, že nejsem na žádné straně, ale... Přitažen ne. Jednak já zastávám názor, že starokatolík je taky katolík.
0: Ano, samozřejmě, ne, ale já narážím na ten spor, ano, do jaké míry si přetahuje která část církve ovečky.
2: Je to vůbec takhle?
1: Ne, já myslím, že ne. Hmm. Asi nemá cenu zastírat, že tam existuje určité napětí, které ale vzniká vždycky, když je, řekněme, jedna instituce velká, i dobrém slova smyslu stará, tradiční, relativně vlastně jako mocná, a najednou vedle ní existuje jiná, malá, ale o to, dejme tomu, třeba v něčem pohyblivější, která najednou vlastně třeba vytváří nějakou alternativu. Tak to může vyvolávat jakousi takovou zlou krev, ale to si myslím je čistě přechodná fáze, že to musí překonat.
0: Ale hlavně je to vaše soukromá záležitost, což ta druhá strana přirozeně neuznává. Je to tak?
1: Já nemůžu říct, že by po mně někdo nějak špatně věl. Já nemám vlastně žádnou špatnou zkušenost, už vůbec ne s lidmi, u kterých vlastně tady byli jmenovaní, protože tam si myslím, že po té lidské stránce jsou ty vztahy samozřejmě dobré, a říkám samozřejmě vědomě, ne jako vycpávku. Nemůžu ani říct, že bych se setkal s nějakou špatnou lidskou reakcí od nějakého jiného hodnostáře někde. Jo, ty, co já jsem osobně třeba znal, a vlastně jsem jich znal hodně za ty roky, takže nemám pocit, že bych byl perzekovaná osoba.
0: Můžu ještě zpátky k osobnosti profesora Halíka. Sledujete například jeho poslední aktivity ve vztahu, řekněme, k předsedovi parlamentu?
2: Já to rozšířím, tu otázku. Sledujete, jak v určitou chvíli byl Tomáš volky nevolky vtažen vlastně do politické scény? Je, a to mluvím o události staré rok nebo kolik, hostem rozhlasových hovorů Zlán, kde mluví s prezidentem a jeho ženou. Prezident za jeho přítomnosti říká, že by si ho uměl představit jako svého nástupce. On nenamítá. Významný signál, že? Pak se dostane do sporu s šéfem parlamentu Klausem. Čili zase jsme přímo ne u politika, ale v politice. Vnímáte to? Schvalujete to? Co si o tom myslíte?
1: Vnímám to, ano. Schvalujete, za schvalování se v téhle zemi už popravovalo, že jo? Já bych řekl, že některé věci mají takové své přirozené tíhnutí, že Tomáš Halík je intelektuál, což není míněno jako nadávka, ale je to prostě tak, to znamená člověk, který i světu společnost vidí jako problém, vlastně se zabývá sociologií, takže je přirozené, že nemůže na tyto věci nenarazit, to řekl tak šroubovaně. A zároveň je to vlastně typ člověka, který v sobě má jakousi dávku té nekonformnosti, takže ve společnosti, která v té politické rovině teďka se tak jako zabarikádovala, tak on pochopitelně musí v té politice narazit na lidi, kteří to představují, což je třeba předseda poslanecké sněmovny. Pokud jde o vlastně takové to prezidentství, obecně bych řekl, že mám dojem, že to je trochu takový symbol, protože tak jako je Havel reálným prezidentem a potom vlastně jakýmsi symbolem, tak stejně tak Halík jako podobný typ vlastně intelektuála zcela pochopitelně je dosazován i do nějaké podobné role, ať už symbolicky, nebo ať už ve společnosti jsou lidé, kteří to tak očekávají.
2: Aha. Nicméně žijeme v takovém systému, v jakém žijeme. Já si neumím představit, že by politické strany při hlasování prezidenta měly Halíka za kandidáta. Ale co mě víc vzrušuje, je otazník, jestli při případné, jakože nehrozí, přímé volby prezidenta, by se mohl v této zemi kněz stát prezidentem. Tak jednoduše, možná bulvárně a hloupě zní otázka, ale to je taky svého druhu sociologie přece.
1: Tohle by byla věc mimořádná, ta by se mohla stát tehdy, kdyby v té společnosti byla trochu mimořádnější situace. Havel by se za normálních okolností prezidentem zřejmě tak nikdy nestal. Tak, jak by si jim nikdy zřejmě nestal Masaryk, ale Beneš by se jim třeba klidně stal. Proto si dovedu představit situaci ve společnosti, kdy vznikne to, čemu já tomu říkám podélná prasklina. To dřevo nemůžete přelomit v určitém směru, ale můžete ho přelomit podélně. A ta podélná prasklina může vzniknout. Když se setkají okolnosti, on to myslím popisuje Petr Pithart knize 68., že když se tak jako setká teďka dobové okolnosti a ten hloupý Novotný a ty slovenské ambice a to všechno pohromadě, abych tady nepodsouval autorovi nějaké své vlastní myšlenky, tak to najednou může rupnout. Něco se stane, co by se jinak kvůli té jedné příčině nestalo. Takže netypická situace, Halík je vlastně netypický kněz, stát se může cokoliv. Nechtěl bych na to sázet v sázkách.

0: Já se na vteřinku ještě vrátím k tomu starokatolictví. Vy jste možná naznačil jednu z příčin, proč vás přitáhla tahle odnož, mohli to tak říci. Řekl jste, čím menší, tím pružnější.
1: To neplatí automaticky. To ne.
0: Já vím, ale je to ten důvod, já se ptám na ten váš přechod. Našel jste v těchto kruzích větší souznění se svým názorem na svět? Nebo jste se chtěl prostě jenom zbavit okovů obrovské instituce?
1: To moje myšlení je v podstatě v tom širokém slova smyslu katolické. A starokatolická církev je součástí téhleté tradice, ale zároveň je takovou, jak to řekl, subkultura, nebo prostě vytváří cestu, která je jiná. To znamená, že zachovává z toho katolictví to, co já pokládám za podstatné, a teď můžu mluvit o tom, co vyznává ten rituál a tu tradici a podobně. Zároveň tam mám ten prostor osobní svobody, což je pro mě vždycky podstatné.
0: Jinými slovy, starokatolík se může oženit?
1: Starokatolík se může oženit.
0: Strašně nerad bych teď zněl jako časopis nebo co to je, deník Blesk, ale já se vás tam v širších souvislostech. Jaký typ ženy si člověk jako vy vybere? Proč? Jaké hodnoty preferujete? Co vás zajímá? Co jste schopen tolerovat? Proč právě tahle? Typologicky. Rozumíme si.
1: Typologicky.
0: Ani se neptáme na jméno. Všimněte si.
2: Z tohoto hlediska je ostatně velice pozoruhodné právě jaké typy pan Jandourek představuje ve svých románech.
0: Ano, zajisté. Jste zase u té kobily třeba, že?
1: Jedna dívka, když si přečetla tu první knihu, tak se rozplakala a říkala, že pochopila, že si ji nikdy nevemu.
0: Posluchač se ptá, proč teď zastručněte. Jaký je váš pohled na ženy ve vašich knihách?
1: Jo, to by poznal spíš ten posluchač. Já si myslím, že kladný.
0: Tak proč se rozplakala?
1: Rozplakala, protože asi pochopila, že typ, který se tam líčí, což měla zřejmě na mysli konkrétně Zuzanu, Jámělovové, je typ celý jiný než ona. Ta Zuzana tam vystupuje jako člověk, který je vlastně suverénní, který je zřejmě bystrý, který má věci pod kontrolou, který si nepřipustí člověka více, než je nutno, a tak dále, a tak dále. To je spíš samozřejmě takový archetyp, než skutečná postava.
0: A takový typ ženy je vám sympatický nebo spíš ne?
1: Ten je mi samozřejmě sympatický. Mně jsou sympatické dva typy žen. Že jedna to je taková ta mystická intelektuálka, s kterou prosedím mnoho hodin po kavárnách a teď tam budeme diskutovat o tom, jak ten svět a to ostatní a tak a ta čínská medicína a všechny ty věci.
0: Jasně.
1: A pak je tady samozřejmě ten druhý typ ženy, to je průbojnější, ráznější s tou koncepcí v té hlavě, která ví, co chce. A když ona řekne, že má nápad, tak já vím, že už je vlastně rozhodnuto. To jsou dva typy, které...
0: A který jste si vybral, nebo nějaký třetí? Nebo snad jste našel?
1: No, já myslím, ten druhý, ten rozhodný.
2: Z těch situací, o kterých tady hovoříme, tedy z těch literárních situací, vyplývá, že jste vlastně strávil dost času takovým řazením a tou typologií a že jste proseděl hodně hodin v kavárnách a v hospodách, anebo je to čistá fabulace?
1: To není čistá fabulace, to je takové křížení.
2: Skutečnosti.
1: Se to dělá, že dvě, tři postavy složím do jedné nebo jednu rozložím do dvou pro své potřeby. Pouze u některých těch typů bych mohl říci, jako to, ty mají jako jeden předobraz, který sedí, překrývá se jako výrazně. A ta fabulace je přítomná v každém případě, všude, vždycky.
2: Ano. Ostatně, co dělá vaše žena?
1: Studuje sociologii. A dělá třeba keramické hrady a teďka doma, zatímco já jsem si četl o dějinách americké literatury, tak ona tam natírá nějaké dveře.
0: Situace se projasňuje.
1: Situace se projasňuje. Ale včera před spaním si vyžádala sociologickou knihu na čtení, takže ano, projasňuje.
0: Slíbili jsme, že se dotkneme i vašeho ročního pobytu v Bernu. Proč? S kým?
1: Ty jednoduché.
0: Kvůli čemu?
1: S mou lepší polovičkou.
0: Čili byli jste tam oba?
1: Byli jsme tam oba, já bych tam sám nejel. Já jsem tam vlastně studoval teologii, psal jsem tam práci, která byla to religionskritik, kritice náboženství, takové té velké trojice u Feuerbacha, Marxe, Freuda, z čehož doufám třeba někdy něco vytěžit ještě dál do nějakého kurzu nebo do něčeho. Kromě toho se mi tam podařilo si doredigovat tu kobylu za dlouhých zimních večerů a dopsat tu detektivku, to jsem udělal v létě. Načetl jsem si nějaké knihy.
2: Když člověk může a musí strávit rok v Bernu, tak samozřejmě si různě šetří také chvilky na to, aby poznal tamní život a podobně. Vy jste ho strávil nad svými rukopisy. Vy jste ten typ, kterému není líto času stráveného v prostředí, kam už se třeba nikdy nepodíváte v životě?
1: Já doufám, že se ještě podívám. Jednak my jsme tam žili vlastně v takovém studentském domě, domku, kde byla taková pestrá mezinárodní společnost, to znamená jeden z Rumunska, jeden Srb, jedna Rumunka, Polák, Ital a tak dále. Takže to byl takový svět trošku v malém. Potom samozřejmě ta škola sama o sobě, ta fakulta vlastně tam byla malá, ale to prostředí samo o sobě samozřejmě působí, protože můžeme teďka porovnávat, jak tam ten život v těch institucích funguje a jak je to vlastně u nás. Pak jsme taky měli štěstí, přijeli tam za námi přátelé, Martin Putna s kolegou režisérem Zemanem, projeli jsme kus Švýcarska s velkým kulturním programem, který pro nás naše návštěva uspořádala. Takže myslím, že jsme přece jenom něco viděli, že to nebyly jenom ty knihy. A bylo by mě líto, kdybych tam tu práci neudělal.
2: Je vám 35, možná, že už se vaše osobní situace také trošku projasňuje. Vy máte v úmyslu pracovat publicisticky, vědecky, literárně, zabývat se teologií anebo teorií různých náboženství a podobně. Nebo máte tendenci, podívejte se, jako Martin Putna zmíněný, ten se vrhnul na vědeckou dráhu a přednáší a mám dojem, že třeba jeho literární práce jde trošku bokem, nebo ta publicistická. V tomto směru máte jasno, protože takhle doširoka, by se řeklo v kanastě, se rozptýlit, to asi nepůjde do nekonečna.
1: Vy jste mě teďka vlastně zastihnul několik těch týdnů po návratu, kdy jako je to konkrétní směřování, to se teďka musí vyjasnit brzo. S tím, že teď mám ještě pořád to rozcestí trošku před sebou, ale to už by nešlo, třeba za rok by to vlastně nešlo. Rozhodně v tom srovnání bych řekl, že já tu dráhu, pokud je o tu beletrii třeba, tak to bych nechtěl pustit v žádném případě. A to, co se týká akademické činnosti, to taky ne. Ta škola, mám to konec konců v rodině, jak živa. Ta škola a to psaní jako patří k sobě.
3: Jak to máte v rodině?
1: Dědeček učitel, otec učitel, sestra učitelka, aha, teta učitelka. Ono. Já vlastně taky učitel, jsem něco učil.
2: Právě Dobruška, to je přece výskytiště toho buditelství.
1: No, já jsem z Nového Města nad Metují, tak to je tam v tom centru. To Náchodsko, Hronov, všechno tohle, to tam Čapkové. A
2: Škvorecký.
1: A Škvorecký samozřejmě, a Václav Černý, a Jaromír Jón. A
2: máte k tomu kraji nějaký zvláštní vztah zprostředkovaný právě těmito osobnostmi?
3: Tuším ještě Milíč Lochman, nebo jsem jim?
1: Milíč Lochman, ano, taky. Mám přes Škvoreckého si to hodně uvědomuji, protože já mám pocit, že když ho čtu, tak tam v tom tuším takové toto východočeské, tam od toho Náchoda, ten způsob toho pohledu na svět, který je daný takovým tím, ten intelektuál, který pochází z Malého Města, odešel do Prahy, a že to tam jako je hodně vidět. Taková ta opatrnost, jak má narazí na tu velkou ideologii a tu velkou ideu, tak hned v tom vidí, že tam něco bude, se to tam chruje nějak vnitř a tak.

0: 35, znovu říkám, máte to období vašeho dospívání za skutečně využité, vyždímané do všech možností. Je spousta lidí, kteří říkají, Ježíši Kriste, 35, já jsem vlastně promarnil mnoho svého dosavadního času.
1: Vy jste ohmatal, vyzkoušel lecos.
0: U vás právě ten pocit nemám, protože jste, tak jak říká Jiří, vyzkoušel lecos.
2: Já jsem měl teda štěstí, že jsem některé věci aspoň zkusil. Možná jsem je měl teda dotáhnout víc do hloubky. Já jsem dělal bezmotorové létání, když mě bylo 16, skoro 2 roky, no moc nedaný jsem nebyl, ale nezabil jsem se. Takže můžu říct, že tenhle ten sen jsem si splnil. Cestoval jsem, před 14 dny jsme se vrátili z Thajska. Nikdy už nemůžu říct, že jsem nikde nebyl a nic jsem neviděl. V Praze jsem pobyl, po kavárnách pochodil. Nemám takovou tu frustraci, že jsem nestihnul. Jenom bych samozřejmě chtěl mít stejně dlouhé fronty na autogramiádách jako nejmenovaní jiní, slavnější, úspěšnější a tak dále. Ale to je jenom otázka vlastně kvantity, ne kvality.
0: Vy jste se ani trochu nezmínil v tomto výčtu toho, co jste absolvoval o litoměřickém semináři. To přece bylo to podstatné ve vašem životě, anebo ne?
2: To je podstatná věc, ale po té lidské stránce. Pokud je takovou tu intelektuální, to je ztráta. To je naprostá katastrofa, to, co tam se dělo. Pokud je o tu lidskou stránku, tak si myslím, že bylo dobře, že jsem byl třeba vytržený z nějakého prostředí a posazený do jiného, které bylo hodně jiné. A to i za cenu třeba, že něco mohlo být deformující a něco třeba formující. A ta změna nikdy neuškodí. Pokud to člověka nezabije, tak mu to snad posílí. To bych nelitoval, to bylo prima. Já mám přátelé z té tehdejší doby pořád, ať stále aktivní nebo neaktivní. A jo, to bylo prima. Já na některé si vzpomínám rád.
1: Ještě na závěr mám 2 témata, která samozřejmě spolu souvisejí. Nevím, jaká je vaše zkušenost, pane Jando Orko, ale mně se často při širším sezení různých lidí, občanů této země, zdá, že na zmínky o víře nebo církvi, jedno s druhým bývá často neprávem promícháváno, reagují takzvaní ateisté až zbytečně podrážděně. Mě by vůbec nevadilo, kdyby na přiznání já věřím, druhý řekl a já zas ne, ale jsem zvyklý na prudké výpady, na hamižnost církve a na flanďáky. Prožíváte to též a pokud ano, myslíte si o tom něco? Je to důkaz něčeho? To je zbytečná agresivita.
2: U nás je takový bojovný, jako by se těm lidem sáhlo na nějaké bolavé téma.
1: Jo? Přesně.
2: Církev je projekční plocha podle mě a tam se někdo kompenzuje nějaké své tenze vnitřní. On to někde pomenul i Tomáš Halík, že dřív se potlačoval ten sexuální pout a tak si hledal ty boční cesty a dneska vlastně se potlačuje ten náboženský pout a taky si hledá ty boční cesty a tak možná dochází k takovým bizarnostem potom a těm různým výlevům a erupcím a tak.
1: Druhý dotaz, jeden historik, velmi kontroverzní, Johnson se jmenuje. Napsal takový bonmot, který nicméně možná stojí za potěžkání. Napsal tohle století pohřbilo Boha, což by tak nevadilo, říká on, ale nenabídl lidem nic nového, nic srovnatelného.
2: No, nabídlo jim tu zkušenost, že Bůh se dá pohřbít. To je ta zkušenost toho 20. století. Ta zkušenost toho 21. století bude podle křesťanství, že buď po 3 dnech zase vstane z mrtvých, nebo podle těch východních, že bude vstávat z mrtvých každý rok a nikdo s tím nic nenadělá.
1: Pár měsíců před koncem století je to dobrý konec naší konverzace.
0: Děkujeme za návštěvu.
2: Taky vám děkuji.

0: Poslouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
1: Vybíráme je pro vás každý den.
0: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 21 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Začíná rozhlasová četba na pokračování.
2: Znovu dnes otevíráme stránky poslední knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. Čte Josef Vinklář. Pěkný poslech.

Ještě jeden podzim v zahradní restauraci. 25. To bylo paniky, František Flanderka je, prosím, neustále a notoricky naživu. Roku 2027, neboli zanedlouho, oslavím 110. narozeniny. Bude o mě ve zprávách, v televizních novinách, svět se o mě konečně doví.

odvážná reportérka. Ani jsem se moc nezměnil. Civím reportérce. Na kozičky jsou akorát, nehoupu se na větvi kaštanu, vysedávám za stolem jako odjakživa, ale stůl je rozmazaný. Technická úroveň televize pokročila. Jak to, že žijete, brebentí odvážná slečna? Sám se divím. Žiju a žiju, mumlám já, ku podivu schopen lidské řeči. Snídáte kyselé mléko? Obědváte jogurt? Povzbudivě ona. Ne, prosím, s oškliví já. Snídám cikánskou pečení, pohotově dopoví úhledný hlasatel mezi tím, co já z obrazovky nenápadně mizím, jelikož jsem nesprávně odpověděl. Cigaretu a kafe jsem odpověděl, ale jen výjimečně. Cigánská pečeně mu působí zácpu, správně za mě dopoví hlasatel. Obvykle zdravě snídá jablečné pyré s piškotem, zdravě obědová 14 gramů luštěnin, půl vajíčka a půl dekagramu mouky, umírněně sportuje, nikotin a alkohol pokládá za přežitek a metlu lidstva. Hodím po obrazovce táckem od piva, netrefím se. Karel XII. Mi naservíruje nezdravý guláš s knedlíkem a odnese vysypat popelník z nedopalky přežitků. Příště si dejte bacha na jazyk, napomene mne. Nalezou nám sem turisti a kuchařky, aby strouhali jabka. A slečny mi sem nevoďte. Zkrátka svět se konečně doví, že žiju a že mám zácpu. A je podzim. A letos v červnu mě bylo 69. Maminku Růženu zastřelili ve 52. Byla to její povinnost? Nevinen, vinen, kdo nás rozsoudí. Snažili jsme se, Františku, nebýt sami, být k něčemu a odpírat ti zlému. A kaštanové listí zažloutává a tam v trávě rostou Václavky. Tristně testnit by bylo nevkusné, dám si pivo. Budu se rozpomínat na chvíle šťastné a veselé. Just se na ně budu rozpomínat. Jak jsem se ženil na radnici v L, Erika byla v růžovém kostýmku a jak pan Picek tančil od zemek a vzkřikl, jo! Taky na svatbě, na slavné a hlučné svatbě, kterou jsem já osobně zorganizoval. Přičítám si to k zásluhám. Nebo ne? A jak jsme vdávali cůňu v dolánkách. Dolánky jsou miniaturní ves, český betle, 20 chalup, struží potok a mlýnské kolo, v pozadí šumný bor. Dostavil jsem se včas autobusem ČSAD a byl jsem mile přivítán nevěstiným otcem. Ano, ano, Zilvar Antoní už je tak. Už je taky v důchodu, to nám to utíká. Byl dojat, kdo by nebyl, vdával dceru za číšníka z nedalekého zájezdního hostince. Číšnické zaměstnání je těžké, ale spravedlivě ekonomicky stimulované. Já to chlapce znal, či vlastně neznal. Znal jen povšechně od vidění. Byl tehdy nesporně talentovaný. A Zuzanku Zilvarovou jsem učil na gymnáziu. Byla a jistě dodnes je vášnivá čtenářka. Básnické dílo Otakara Březiny uměla celé naspaměť. Jistě jí ty verše dodnes provázejí životem. Otec Zilvar mě přivítal po staročesku horkým ovarem z vepříka, kouštkem jater a kouštkem ouška. Krmy jsme svlažili štamprličkou čehosi ostrého, až jsem se zakuckal. Byla u toho, neklameli mě paměť i babička. Přikládala suché roští do kamen, častovala nás nakládanými hříbky a vyprávěnkami z vesnického rodinného prostředí. A potom už výjížděli svatebčané v kočárech s písní na rtech a začaly radovánky, nevinné jako dětská dlaň. Překrásně nám to začalo, absolutní blaho. Idyla, leďte mé vzpomínky. Rozpomínám se mimo jiné na průvod. Uspořádali jsme si průvod, nebo ne? Ustup zlolajná skepse.
slavnost.

vlastní průvod. Po zahradě, po zeleném trávníčku, v čele pana nevěsta s mirtovým věnečkem a rumněný ženich, to je kapinku neotesánek, tlačila ho perka, bylo nám ho až líto, ale snažil se, všichni se snažíme, povytáhl si manžety a nabídl nevěstě rámě tak, jak ho poučili v předmanželské poradně. Slušelo jim to. Pana se pířila, že byla těhotná, proboha ne, že jsme vypili 4 sudy piva a basu prostějovské režné, že jsme se prali, ale proboha, já, středoškolský pedagog Antonín Zilvar, hlavní zootechnik a předseda MNV a JZD a farář, byl průvod, byl a basta. Kam jsme šli? Kam asi? Po trávničku, okolo. A bylo dojetí a píseň na rtech, šťastlivý začátek a šťastlivější pokračování. A tak je tomu stále, žijem a žijem. Na mírném sklonku tisíciletí, krásný podzim, příjemné počasí. Trháme pozdní švestky, plivem pecky, všichni jsou samý žert a smích. Nebo ne? Nebo ne? Nebo je všecko jinak. Příští týden nastupuju do nemocnice.

V úterý jsem nastoupil. Tady to nazývají příjem, mě to připomínalo nástup. Nástup do kasáren. Prý 10-12 dní, no, uvidíme. Prý cystoskopie, taková speciální vyšetření, Františku. Možno-li vyhýbej se mu. A při té příležitosti eventuálně lehký zákrok v narkóze bezbolestně. No, uvidíme, pomyslel jsem si, nevzpíral jsem se, v urologii nejsem honěný. S dalšími několika rekruty jsem se v 9.00 hlásil u okénka přijímací kanceláře. Potom jsme čekali. Zavazadla mezi koleny, v zavazadlech ručník, mejdlo, bačkory, prostě vše, co je k lidskému existování nezbytné. Vešlo se mi to do nákupní tašky. Čekali jsme dlouho, jako se čeká na vlak, na dostavník, na charónovu loďku. Na zdi ručička elektrických hodin sebou cukala. První rekrut se nám svěřil, že močí stěžka a nitkovým pramínkem. Druhý rekrut se nám svěřil, že močí prakticky bez přestání. Zatěl jsem zuby a nesvěřil jsem se. Potom jsme byli vyvoláváni. Flanderka František 1917. Byl jsem z rekrutů nejstarší. Žel bohu zdaleka, ne poslední trapnost, jež mě tu měla stihnout. Předložil jsem občanskou legitimaci, sepsali si mé nacionále, žádali i adresu nejbližších příbuzných, nepochybně kvůli zprávě o úmrtí. V případě úmrtí posílá se telegram. Telegram přinesl pan Roubal, listonoš, když Katy zemřela před 11 roky. Maminka Růžena zemřela před 42. Dědeček Svoboda někdy po první válce, strýc Eduard a strýc Alfred někdy po druhé válce, tetinka Fína nevím kdy, z rodu Flanderků už jsem zbyl jen já. Rod Flanderků mnou vymře. Nadiktoval jsem úřednice adresu zahradní restaurace na Balkáně. Telegram do Austrálie by byl drahý a zbytečný. Erika je předsedkyní spolku pro ochranu zvířecích druhů ohrožených vyhynutím. Tuleňů, ptakopisků. Já mezi ně nepatřím. Nepřijela by. Že žije v Austrálii, jsem si ostatně vymyslel. Žije i v ohňové zemi, na ostrovech Šalamounových. Žije i nežije. Úřednice, patrně přesvědčena o mé mentální nedostatečnosti, nechala rubriku nevyplněnou. Odebrala mi obálku, co jsem si přinesl ze střediska. Chybí EKG, vytkla mi, když obálku roztrhla. Chybí, doznal jsem. Nefunguje, vysvětlil jsem. Vzdychla, přistrčila mi k podepsání na cyklostylované prohlášení. Stálo v něm zhruba, že se mnou při lékařském úkonu smějí nakládat podle svého, no a jak taky jinak, podle mého. Já podle mého bych teď odvolal výpověď, již jsem učinil obvodnímu lékaři a navrátil se domů a dále močil červeně. Jenže už mě to znepokojovalo, takže jsem zmíněného lékaře navštívil a pak už události dostali spát na mě nezávislý a bylo pozdě bycha honiti. Podepsal jsem. Za odměnu jsem byl předán sestřičce v minisukničce a ta mě jak ovci odvedla do šatny. Zde budu ostříhán dohola, napadlo mě. Vyfasuju polní uniformu a pulitráky, osobní zbraň až nahoře uroty. Převlíkněte se do pyžama, probudila mě z militárního snění. Nemáte pyžamo? Neverle snáším, když si mě vysvlečeného prohlíží sestřička v minisukničkách. Ona si mě však ani půl očkem neprohlížela. Pyžamo jsem měl. Za to jsem si zapomněl župan. Vyfasoval jsem erární, štrávkovaný. Vzdáleně připomínal uniformu. Nebo vězení? Uložila můj civil mezi ostatní, bylo jich tam víc než ve vetešnictví, a vydala mě potvrzeníčko. Sako, jeden kus kalhoty, jeden kus tričko, jeden kus čepice, jeden kus polobotky, jeden pár. Počkejte venku, rozkázala mi. Usedl jsem na chodbě na lavici, tašku mezi koleny. V bačkorách, ve staromodním pyžamu, knoflík jsem si doma přišel, ve špitálním županu, jehož velikost byla na mě nezávislá.

Byli jsme zváženi a byl nám změřen tlak. Poté jsme byli eskortováni do pokojů předem určených. Pokoj pacientů sdělovala horní tabulka na dveřích 231, upřesňovala dolní tabulka. Přijatelný pokoj světlý, nedávno vysmíčený, podlaha z PVC, sem tam posetá kousíčky vaty nebo čeho buněčiny, jak už teď odborně vím. Skříně ve zdi, 4 noční stolky, 4 židličky, přijatelný pokoj, nebýt těch 3 dětků, kteří se tam váleli. Nepřijatelných dětků, s nimi strávit 10 dní, od rána do rána. Lůžko číslo 4, pokynula mi sestra. Skříň číslo 4, oběd budete mít dnes bez masa, vybalte se. Osaměl jsem, když nebereme v úvahu ty 3 dětky, nehodlal jsem je brát v úvahu. Vybalil jsem si holení, bylo na vrchu, a cigarety a sirky, dostal jsem neodkladnou chuť si zakouřit, někam zalézt a zapálit si a vzpamatovat se, schromáždit zbytky lidské osobnosti, říci si alespoň polohlasem: klid, Františku Flanderko, neboj se, si to ty. Lůžko 4 je jen krátké přechodné ubytování na 9 noclehů. Jméno ti zůstává, manžestráky a bavlněné tričko jsou v šatně, oni ti je zas vydají, i sako a čepici. A půjdeš si, kam se ti zachce, si půjdeš, lidi si budou ukazovat: hele, starej Flanderka, vykřesel se z toho, starej Flanderka. Halt má kořínek, starej Flanderka. Doma si lehneš na postel, řádně oblečený, jen boty zuté, a navíc budeš zdrav. Tvoje moč bude průzračná, jen kliďánko, jenom se usebrat, najít nějaký kouteček a zapálit si, kafe být nemusí. Nevybalil jsem, s paklíčkem Apolónek v hrsti jsem vypochodoval z pokoje číslo 231. I chodba páchla močí a doktorinou. Kam teď? Všude dveře do pokoju 232, 233, 234. Zasklený kumbál, stojánek se skumavkami. Zaklepal jsem a vešel. Promiňte, kde se tu kouří? Ostýchavě se tážu staniční sestry. Nikde, sjela mě. Stál jsem na chodbě. Kolem promenovali protřelí pacienti v různobarevných soukromých županech. Půjdete do přízemí vlevo od výtahu 3. dveře, je na nich cedulka EKG, pospěšte si. Oslovila mě staniční sestra a vtiskla mě do ruky papírek. Usebrání lidské osobnosti bylo nutno odložit. Pospíchal jsem do přízemí, po schodech výtahům nedůvěřuju. V přízemí jsem zabloudil. Nakonec jsem je našel, dveře s cedulkou EKG. EKG nebolí, jenom lechtá a vrčí. Nedýchat, vrčí, dýchejte, klap. Vemte to sebou, přikázala mi paní od té mašinky skončivší výkon a vtiskla mě do ruky papír. Oblíkněte se, ještě mi poradila, neboť jsem odcházel polovysvlečen. Škrábal jsem se do schodů, v ruce papír s předtištěnou růžovou mřížkou. Uvnitř byl doklad o mém srdci, šifrovaný, a i tak pro mne tajný, bylo to přelepené izolepou. Sotva jsem stihl oběd. Už mě kručilo v břiše, dostal jsem hromádku brambor. Postrkován zástupem, ocitl jsem se u stolu v jídelně. Všichni kolem mne jedli maso, hovězí. Vypadalo na roštěnou, já rád jím hovězí roštěnou. I telecí na paprice a vepřový bůček s kůžičkou pokrájenou na čtverečky. Jedl jsem brambory. Připadal jsem si jako pária. Maharádžové žvíkají s kopovou kýtu, kuřecí jatýrka, pária žmoulá rozvařené rteple. V erárním chalátě. Bylo mi stydno. Nikoho jsem tu neznal, ani nehodlal znát. Dáme si 20, ozvalo se od okna, když jsem s bramborami v žaludku vstupoval do pokoje pacientů číslo 231, abych se vybalil a nebyl od sester peskován. Dědek, jenž chrápe, už zase lezl na kutě, neboli ukládal se k odpolednímu odpočinku na lůžko číslo 1. V žaludku hovězí roštěnou. Můžeš mě políbit, čos, pomyslel jsem si. Argot, krucinál.
Nákupní tašku nevybalenou jsem hodil do skříně číslo 4. Lehl jsem si na lůžko číslo 4, založil jsem si ruce za hlavu číslo 4. Dědek u okna zachrochtal. Klid a zhluboka dýchat, Františku Flanderko. A usnul jsem.

Chrápete jako medvěd, ozvalo se přibližně metr ode mne, když jsem procital a maně sáhl pro cigarety na peřiňák, který mám doma vedle postele. Peřiňák nebyl, cigarety nebyly, popelník nebyl, nahmatal jsem jen hladký plech nočního stolku. Číslo 4. Za nočním stolkem přibližně metr ode mne byla hlava, lidská. Někdo tam ležel, číslo 3. Jsem v nemocnici, krucina. Vítám vás u nás, řekl ten někdo, odkopl deku, pokrčil nohy v kolenou, chňapl po takové jakoby hrazdičce, jenž nad ním visel a povytáhl se. Je tady vedro, řekl, říjen a je vedro. Neodpovídal jsem mu, nehodlám konverzovat o počasí. Mimochodem je 30. září. Odpalíroval jsem ho ledovým mlčením. Jen jsem ho úkosem pozoroval, byl takřka nahatý, na sobě nic než kraťonkou bílou nemluvněcí košilku. Kryla ho ani ne na pupek. Sodoma a Gomora, co je to pro Krista za maškarádu? Je to andělíček? Plátěná nemocniční košile s dlouhým rukávem, zavazuje se vzadu na tkaničky, pokud nejsou utržené, teď ji nosím taky, je praktická. Z břicha přelepeného náplastí mu něco trčelo, trubička. Haxny jsem si měl přerazit a nejít k tomu obvodákovi. Pan profesor Flanderka, ozvalo se metr ode mne, vytřeštil jsem na něho oči. Živáček v poušti, on mě zná, já ho rány boží znám, pan Doubek, mistr řeznický, uprostřed kuchyně na vále nadspává jitrnice, dolánky, mlejn, Venuše věstonická, bohyně plodnosti, náhodička, co? Chechtal se a pleskal se dlaněmi po chlupatých tlustých stehnech. Vy už mě nepoznáváte? Poznávám, pane Doubek, poznávám. Rozesmál jsem se i já. Chtě, nechtě a spíš chtě. Vdávali jsme spolu cůňu. Kohože? Zilvarovou. Já, Richtig, zapingla. A byla soutěžkem. Už není. Už má dvojčata. A co vy? Taky s prostatou? Sprutka zarejdoval zpět k realitě. Ne, zklamaně jsem zamručel. Nemohli jsme si, jak se patří, potlachat o cůně. Naposled, s kým si oni ještě kdy potlachám, nemohli. Já s prostatou, bezstarostně se svěřoval pacient číslo 3, pan Doubek. Zvážnil jsem nemocniční dialog a prognóza, řku opatrně. Co? Jestli se uzdravíte, řku neohrabaně a neomaleně, nebyl jsem dosud v nemocničních dialozích zběhlý. Za těch 6 dní jsem se jakž takž vydrezíroval. Já už jsem zdravej, lehkomyslně se chechtal pan Doubek. Tady jsou machři doktoři, drezíroval mě mistr řeznický pan Doubek. Rentgen, angiografie, izotopy, bakterky a všecko zdarma. Tenhle šlaufek mě vyndají pozejtří a cévku v pondělí, když to nebude mokvat. Ode dneška za týden jsem doma. 14 dní pulejávat a pak už zabijím. Začne sezóna. Zhubnul jsem o 5 kilo. Bude se mě lehčej žít. Šel bych si kruci měl zakouřit. Není kde. Posteskl jsem si. I je. A já nesmím chodit, víme. Kvůli tomu lešlaufku. Zblikne mě staniční a byla by polízanice. Zburcujem Báťu. On vás tam dovede. Báťa byl očividně dědek u okna. Až potom. Zahleděl jsem se na něho, chrápal s otevřenými ústy. Pan Doubek, který nesmí chodit, slezl z postele a špacíroval po pokoji, šlaufek před sebou jako tykadlo, obdivuhodné. Věstonická Venuše je symbol vitality. Pan Doubek je její Báťa. Pan Doubek z doby kamenné. Takže tu máte bratra, pokusil jsem se ošprým. Bratra já. Slovo Báťa ve staročeštině znamenalo bratra, objasňuji svůj učitelský vtípek. Ale ne, firma Báťa ze Zlína, on děda byl Švec, tenhle ten děda. Jmenuje se Fleischinger nebo Pischinger nebo jak. Já jsem ho překstil na Báťu. A on se uráží, je mu 85, už mu dost šplouchá na maják. Řezali mu ledvinu a vylízal se.
Ten půjde domů dřív než já. Co kdyby jsme mu namalovali fousy černou fixkou, jenomže kde ji vzít? Pane Doubek, alou do postele, sakrament, co tu běháte po cimře? Prořízl naše bodré baritony přísný sopránek. Sestra, státcem zdravotnických potřeb, moc přísně ale nezahlížela. A lehnout a teploměr. I mně přidělila teploměr. Vy jste pan Flanderka? Flanderka. Vděčně přikivuju, že by to byla moje žákyně, i kůž, dětku, leda dcera mé žákyně. A na zdravotce jsem nikdy neučil. Na zdravotní škole je čeština tak 2 hodiny týdně, ne-li míň. Jestli pak probírají alespoň zájmena přivlastňovací, že by se mě přišla na něco zeptat. Píšu dopis svému chlapci. Je na vojně, pane profesore, a jsem si nejistá. Je lepší dati v tatínkovu koni anebo tatínkovému koňovi? Jen ať se zeptá, mile rád posloužím. Zájmena přivlastňovací, na těch jsem s gustem rajtoval. Užíval jste doma nějaké léky, pane Flanderka? Léky? Doha je s vašimi léky, o ničem jiném tady s člověkem nepromluvíte. Nějaké prášky, rozumíte mě? Rozumím, dcerunko, nemluv se mnou jako s blbým koněm. Neokristepin, nevděčně jsem zavrčel, zapsala si to, klap. A něco na spaní, poroučel jsem si, nezapsala. To určí ošetřující lékař. A zalomcovala Báťou. Báťa nastavil ruku, zachrčel a vložil si teploměr do podpaží. Neprobudil se. Číslu 2 zasunula teploměr sama. Předtím pacienta nadzvedla, dala mu napít, urovnala mu polštář a utřela mu bradu. Byl to mladík, 40 bych mu hádal. Vyzáblý, oční důlky propadlé, nespal, ale jako když nevnímá. Přijďte zas, Mařenko, šaramantně se loučil pan Doubek s eskulapovou ceruškou a poslal jí vzdušnou pusinku. Koketně ji opětovala, přestože nesla tác. No prosím, a mě jen, užíváte léky? Inu, taky jsem se obzvlášť šaramantně nechoval. Já jim všem říkám, Mařenko, spokojeně mlaskl pan Doubek, odkopl deku, termometr odložil na noční stolek a slezl z postele. Holka jak laň. No ne? Sešeřívalo se. Pacient číslo 2 zdvihl vyzáblou paži k hrazdě a nedosáhl na ní. Pan Doubek k němu přispěchal. Bažanta? Člověk jen zasténal. Ten je na úhyn, zašeptal mi pan Doubek, splnil své samaritánské poslání a opět rozloživ hýždě metr ode mne. Soustrastně jsem se na něho zachmuřil. Mohl ale volit decentnější termín, pomyslel jsem si. Můžu rozsvítit? Šoural se pan Doubek k vypínači. Pak zahnul do předsíňky asi k umyvadlu, opláchnout si upatlané prsty. Zářivka pomrkávala. Vstal jsem, abych se konečně vybalil. U nohou mě to cinklo. Schlédnu a vidím teploměr. Pane Doubek, švihla v předsínce přísným hláskem Mařenka. Vešla a nastavila ke mně ručku. Znejapna jsem se pousmal. Kde máte teploměr? Tady. Ukázal jsem jí střípky rozseté po podlaze. I kulička rtuti se tam třpitila. Třpitití se vzniklo obměnou, střepati se, připomněl jsem si. No těpic, povídá sestra a šla lomcovat Báťou. Skočte si pro smetáček a pro lopatku, houkla na mne přes rameno. Kam? Žoural jsem jako vylíhnuté kuře. Doprava a třetí dveře naproti, drezíroval mě z lůžka pan Doubek. Je na nich cedulka špinavý prádlo. Našel jsem vypínač i nástroje na zametání, utíkal jsem zpět do pokoje, smetl jsem trosky teploměru z části i rtuť. Rozumí se, že ho zaplatím, provinile jsem sliboval. Šetřte si na rakev, pochechtával se tlustý a chlupatý pan Doubek. I sestřička se uculovala. Sklepala jeden z použitých teploměrů a zapůjčila mi ho. Pak mi ho přineste. Sehnula se pro zametací nářadí, pan Doubek mlaskl na hlas, já potaj. Děkujem, Mařenko,
dvojsmyslně podotkl nemravný řezník. Zamávala mu

0: Josef Vinklář nám dnes znovu četl z knihy spisovatele Jiřího Šotoly Podzim v zahradní restauraci. V roce 1990 tato četba vznikla v režii Miroslava Buriánka.
1: Zaposlouchejte se i příště do úspěšných pořadů z historie Českého rozhlasu.
2: Vybíráme je pro vás každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

vaši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst. Doma

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

Tandem Jana Rosáka. Jeden z nejznámějších rozhlasových moderátorů zpovídal celá léta osobnosti nejrůznějších profesí. Herce, sportovce, lékaře, zpěváky, ale také spisovatele, kuchaře, architekty nebo cestovatele. Ty všechny a mnohé další přivítal Jan Rosák na Tandemu. Na každé všední dopoledne jsme pro vás z rozhlasového archivu vybrali jeden ze zajímavých rozhovorů. Tandem Jana Rosáka uslyšíte od pondělí do pátku po 9. hodině. Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Bylo 22 hodin. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
0: Vybíráme pro vás to nejlepší z archivu Českého rozhlasu.

Českém rozhlase 2 Praha posloucháte hudební delikatesy. Písně a orchestrální skladby z nahrávek populární hudby domácí i zahraniční k vytvoření pohodové chvíle u rozhlasového přijímače nabízí Ladislav Tůma.

Píseň Release Me obsadila v 67. roce čelo britské hitparády a z Británie se rozletla do celé Evropy. Hodně se hrála i v našem rozhlase a líbí se dodnes. Určitě znáte i nahrávku Lucie Bílé. Ta píseň zpívá v poněkud sparodizované podobě pod názvem Trouba. Ale pěkná melodie zůstala. No my si dnes v podání Lucie Bílé poslechneme píseň z muzikálu Dracula, Jsi můj pán.

Lucie Bílá dospívala píseň z muzikálu Dracula a my si poslechneme ještě jednu melodii z muzikálu. Jeho název je Kabaret, autory jsou pánové John Kander a Fred Ebb a muzikál měl premiéru před 40 lety. Titulní píseň nám zaspívá Louis Sečmo Armstrong.

Louis Armstrong dospíval titulní píseň z muzikálu Kabaret. V jeho podání jsme slýchali i píseň Stars Fell on Alabama, Hvězdy padají na Alabamu. Ve 64. roce ji u nás otextoval Jiří Suchý a nazval ji Už dávno nejsem dítě. Zpívají Eva Pilarová a Valdemar Matuška.

Pamětníci si určitě vzpomenou na francouzský film Mzda strachu, ve které hlavní roli stvárnil chlapácký herec Yves Montand. Dřív než hercem byl ale zpěvákem, který projel všemi světadíly a v 57. roce účinkoval i u nás v Praze. V podání Yves Montanda si poslechneme píseň Pod pařížským nebem.

No a zbývá čas na poslední píseň dnešních hudebních delikates. Pavel Bobek zavzpomíná na lásku ze školních let a s přáním hezkého prožití zbytku víkendu se loučí Ladislav Tůma.

0: Nejlepší hudební pořady z historie Českého rozhlasu vám přinášíme každý den.
1: Český rozhlas Pohoda, písničky a vzpomínky.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. V ragláno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou, tak...

slyšíte je být. Když odjel noční vlak, ta slyšna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

Бачите, пане? То не, то я не хотела, то не. Sedněte si ke mně, napijte se, pak vám bude líp, fakt, líp.

0: Dobrou noc, já baletka Lenka, jen jsem tu tančila vám.
1: Posloucháte Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Otevřeli jsme rozhlasový archiv a vybíráme z něj pro vás to nejlepší.
0: Vraťte se s námi v čase a poslechněte si legendární pořady, rozhlasové hry a četby.
1: Příběhy z naší historie nebo nestárnoucí hudební evergreeny.
0: Český rozhlas Pohoda. Písničky a vzpomínky.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: Noční linka právě začíná, tentokrát je středečně čtvrteční, 23. hodina odbyla, no a krátce po 23. hodině vám krásný pozdní večer, vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím, moc se na vás budu těšit, samozřejmě vy všichni víte, že máme před sebou celé 2 hodiny našeho společného setkávání se, společného povídání, také pro vás máme spoustu příjemných písniček pro vaši pozdně večerní relaxaci a odpočinek, no a o čem to dnes bude? Ráda odpovím hned teď na začátku. Otázka zní takto. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Poznáte podle toho, jak člověk vypadá, jaký je či jaký bude? Ovlivní vás třeba vybrané chování a spisovná mluva? Nebo vás to trochu upozorňuje na to, že není vše tak, jak vypadá? A je podle vás těžké rozpoznat třeba podvodníka? Každý z nás nějak vypadá. Chodí zpravidla v nějakém stylu oblékaný a také nějak mluví a také nějak komunikuje. Ale to vše může být matoucí pro blízké i široké okolí a vlastně to vůbec nemusí být takový člověk, jakého si my představujeme podle vnějších indicií. Máte čich na lidi? Tak tolika mnohem více na toto téma a také, jaké jsou vaše zkušenosti, jak se vám to kdy vyplatilo či nevyplatilo. Telefon k nám, jako vždy, 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete samozřejmě i tradičního e-mailu nocnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byl Petr Muk a písnička Stín katedrálno. A během toho, co jste mnozí poslouchali, tak se k nám dovolala paní Jana Strutnová. Paní Jano, já vám přeju krásný večer.
1: Krásný večer, paní Lukešová, vám i všem milým posluchačům.
0: Děkuju mnohokrát za všechny. No a už se vás samozřejmě ptám k tomu našemu dnešnímu povídání, středečně čtvrtečnímu v Noční lince. Ano. Poznáte podle vzhledu, o jakého jde člověka? Máte s tím nějaké zkušenosti a vidíte tak jako zhruba za tu obálku, jak se říká, za ten obal toho člověka trochu?
1: No, řeknu vám takhle. Dřív jsem si myslela, že prokouknu každého. Hmm. A je pravda, že určité lidi jako prokouknu. Hmm. Ale někteří lidé velice klamou tělem i svým chováním. Hmm. Takže se může najít třeba člověk, který na první pohled působí velice příjemně, šarmantně, má krásné chování, je velice přátelský, úslužný a pak se z něj vyjeví třeba podvodník.
0: Ano, ano, může se stát samozřejmě.
1: To se mi nedávno stalo právě.
0: No.
1: Byla jsem překvapena sama sebou, jak jsem naletěla, ale nenaletěla jsem zas až tak, aby ode mě získal jakékoliv peníze, jo?
0: Jo, jo, jo, takže to dobře
1: ale,
0: dopadlo.
1: Jak se říká,
0: ale, no...
1: Po ovoci poznáte je. Čili já teďka hodnotím lidi spíš podle toho, jaké jsou jejich skutky, mm-hmm. než to, jak vypadají, a nebo jakým způsobem na první pohled jako působí. Něco jiného, ještě trošku je to u dětí. Děti prokouknete hnedka, že jo? Ty jsou upřímné a takové jsou ještě boží.
0: No, taky dokážu tak pěkně lhát, když na to přijde, no.
1: No, to ale člověk většinou.
0: Čím je to pozná, přesně tak.
1: No, jenom, že dospělí se dovedou prostě už přetvařovat. Ale neříkám, že taky potkám někoho a už třeba vím, co je to za člověka. A taky se to tak potvrdí, ale nestává se to vždycky jako. Mm. Prostě člověk musí být obezřetný, no. Mm. Nesmí vždycky soudit podle prvního dojmu. Musí mít toho člověka trošičku prověřeného podle toho, jaké jsou jeho skutky. To je můj názor. Mm.
0: Je pravda, že lidé mohou třeba krásně mluvit, spisovně mluvit, mohou mít takovou tu
1: ano.
0: strojenou mluvu, mohou být vyšňoření. Možná pro mnohé to jsou takové ty ukázky těch šmejdů, kteří se objevovali různě v domácnostech a nabízeli, prodávali, zkrátka chtěli vyměnit různé, já nevím, různé možnosti odběru

0: třeba u svých zákazníků a tak dále, mohli bychom pokračovat. Mnozí mají neblahé zkušenosti, protože uvěřili právě jakémusi tomu jejich velmi slušnému chování třeba na první pohled a nedopadlo to dobře, no. To je pravda.
1: Ano, a já bych ještě chtěla poznamenat, že z druhé strany jsou lidé, kteří zrovna nepůsobí úplně na první pohled dobrým dojmem, ale když se potom topíte, tak vás chytnou iniciativně za ten límec a vytáhnou vás z vody, aniž byste to od toho člověka předtím čekala. Ano. To jsem také zažila.
0: Ano. Takže zkušenosti z jedné i z druhé strany, dalo by se říci.
1: Ano, přesně tak.
0: No a měla byste nějakou radu, jak na to? Takhle na úvod hned?
1: Jak jsem řekla, po ovoci poznáte je. Člověka nejprve dobře poznat a poznat jeho skutky a potom si udělat úsudek.
0: Jo, pak teprve tak nějak posoudit a zkrátka udělat
1: postupně,
0: si v sobě jasno.
1: Postupně, protože na první dobrou možná, že někdy poznáme, ale taky třeba vůbec nepoznáme, abychom se úplně nespálili, tak toho člověka dobře poznat, jako, no,
0: ano, ano.
1: Jak se chová a jaké jsou jeho činy.
0: Dobře, tak paní Jano, moc vám děkuju. Přeju vám jenom samé dobré zkušenosti, pokud to bude jenom trochu možné, i když v životě to
1: děkuji.
0: Takhle pravidla taky nebývá, zkušenosti se sbírají různě, ale moc děkuju za povídání a mějte se moc hezky, hezké dny přeju, jo?
1: Hezké dny, nashledanou.
0: Nashledanou, naslyšenou, zdravíme do Trutnova.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: za ní, o tom, co brzy už musí se stát.
1: Tak tolik Vladimír Mišík a jeho písnička, nebo taková baladická s názvem Jednou. Jinak máme 14 minut po 23. hodině a na telefonu teď v noční lince pozdravíme Pavla ze Židlochovic. Pavle, krásný večer přeju.
2: Krásný večer, krásné před půlnocí, přeju všem posluchačům a i vám.
1: Děkuju moc krát za všechny samozřejmě. No a co vaše názory a zkušenosti, Pavle? Jak jste na tom ve svém životě? Poznáte podle vzhledu, podle chování to, o jakého jde člověka, co to bude tak asi za typ a s kým budete mít třeba v blízké budoucnosti co dočinění, když na to přijde?
2: Ano, já si myslím, že poslední dobou je to takové trošku těžší, no, protože jak se tady bylo řečeno, oni různě vychytralí a viděl jsem v různých pořadech a tak, že člověk si veme třeba nějakou záchranářský oblek nebo oblek policajtů si někde.
1: Jo, až takhle maškarní dokonce, jo, říkáte.
2: Až takhle maškarní. A pak třeba v tom záchranářském obleku chodí po bytech po starých paních a doporučují nějaké prášky. A jakmile jsou nějaké peníze, tak oni si to zjistí, pak ještě okradou. Jo, to je prostě...
1: Je fakt, že ty uniformy třeba záchranářů samozřejmě budí důvěru zcela určitě, že jo?
2: Přesně.
1: Tak jasný, to je pak problém, no.
2: Klasicky ti topenáři, nebo co, jak jo, mají ty obleky, nějaký instalatéři a tak. A tak vlastně je to všechno jenom proto, aby si prohlídli vlastně ten byt třeba později pak třeba vykradli. Je to takový složitý, no, jak třeba zpívají Very s Voskovcem, že šaty dělají člověka, tak tam vlastně je něco naznačeného takového, že ten, co si obleče kutnu, ještě nemusí být hned jako uhlíř, jo. jo, což je dneska taková právě věc. Ženy jsou takové trošku klamavé, protože to je co se týče třeba malování nebo barvy vlasů nebo zdůrazňování nějakých svých proporcí. Já mám štěstí, že mám kamošku, která sází na vlastně přirozenou svou krásu, žádné zbytečné malování nebo nějaké zvýrazňování. Jo, je prostě taková, jaká je, to se mi na ní jako, to si na ní cením. No, a pak jsem chtěl říct ještě, že takový třeba svůj takový příběh. Já jsem kdysi, mamka dělala tady v jedné fabrice, v jedné slévárně, a tak se tam ptala, jako že by mě tam sehnala místo, samozřejmě ne na slévárně, to bych dělat nemohl, ale uklid jako, jo, mezi těma mašinama, že tam šlo o otřepy hliníku a takový, to bylo, tak tam bylo potřeba uklízet mezi těma mašinama, vysávat ty emulze a takové věci. A říkala teda, jako, že jdu na ten pohovor, tak ať se prostě jako ustrojím, ať se obleču, ať jako vypadám dobře a to. A já jsem tam šel, tak jak jsem chodil prostě normálně celou tu dobu, protože já bych tam šel nastrojený, oblečený, jo, vzal bych si to nejlepší, co mám, a pak bych tam celou dobu chodil úplně jinak, jo. Tak mě to připadalo takový, jako že by to bylo takový klamavý, tak jsem tam rovnou šel, aby, a vzali mě, jako ten borec to uznal, teda ten pan, ten šéf, jako uznal, jako, že jako na nic nehraju, i to tam dokonce jako zmiňoval, že jako je dobře, že prostě si na nic nehraju, no, asi něco takového. Jo, takže jsem tam prostě tak, jak jsem normálně chodil, žádný jako ustrojování dělat tam ze sebe nějakého manekína, když to vlastně nebyla, by to nebyla pravda, jako jo, byla by to vlastně lživá prostě záležitost, tak asi tak nějak bych to tak viděl.
1: Dobře, tak jo, tak Pavle, i samozřejmě vám mnohokrát děkuju, přeju krásný večer, hezkou noc a hezké dny a budu se těšit zase u nás brzy naslyšenou.
2: Já taky děkuju moc krát, že se máme všichni krásně naslyšenou.
1: Krásné přání pro všechny.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Bílá a její SMS. Se nemakrát se před 11:30 se k nám dovolal také Jirka z Olomouce. Krásný večer, Jirko.
1: Hezký večer, paní moderátorko. Jitu Škůl Kešová. Přeju hezkou směnu, hodně zdravíčka.
0: Děkuju.
1: Zdravím všechny posluchače i posluchačky.
0: Ano, ráda vyřizu.
1: Poslouchá jsem příběhy přede mnou. Taky mě to zaujalo.
0: Ano.
1: No a když jsem tak poslouchal, tak bych, jestli můžu poradit, nikdy by jsem neotvíral dveře nezvaným hostům, protože když někdo potřebuje něco opravit nebo spravit, vždycky mu přijde nějaký dopis, že z té samosprávy nebo tak, že někdo přijde na opravu, aby si lidi na to dávali pozor, že tady u nás třeba teďka momentálně se tady dělá rekonstrukce Stupkové ulice, že tak je to mnohem horší, jako, no prostě si dávat pozor na lidi, no, kolem, že
0: no a když se jasně, a když se s někým dáte do řeči, nebo nevím, prostě máte nějaký kontakt s někým, to už je jedno celkem ohled. Ano?
1: Když se dám s někým do řeči, tak ho musím zaprvé poznat pořádně. Já třeba, když se tady bavím v rádiách v celé České republice, oni už mě znajou. Tady den otevřených dveří, co bylo v sobotu, tady v Olomouci, v Českém rozhlasku Olomouc, to se mě tam líbilo, oni mě tam poznajou už, no poznajou mě podle, že jsou nejvěrnější posluchač Jirka z Olomouce ze Stupkové, tímto všechny srdečně zdravím i moderátorky, i oba dva moderátory, všem přeji samozřejmě hodně zdravíčka a i vašim rodinám, dávejte všichni na své pozor.
0: Dobře, no. Jirko, vy jste plný pozdravů, to je od vás moc pěkný, ale pojďte mi trošku odpovědět, nebo zkuste mi trochu odpovědět na tu otázku. Poznáte, když se s někým setkáte třeba na ulici, u vás na náměstí v Olomouci, o jaký typ člověka jde?
1: No, jsou takový lidi prostě, kteří po vás pochtívají nějaký peníze, nějaký drobáky.
0: Jo, Tak to jsou to zase určité skupiny lidí, tak, ano.
1: Někteří lidi jsou tak prostě vyčuraní, že prostě do práce nepůjdou, vás budou otravovat a takový, že radši mu dám 5 korun, ať mám od něho klid, aby mě třeba neublížil, že by to přišlo mnohem více moje zdravíčku, mě je přednější jak nějaká.
0: Takže tenhle typ lidí určitě poznáte a když přijde někdo takový jasně vyšňořený a nebude chtít žádné drobné, tak poznáte, jestli je to takový rovný člověk, anebo jestli je to spíš trošku charakterově pokřivený člověk, to asi těžko, budete muset potřebovat nějaký čas.
1: Paní moderátorko Jitko Lukešova, ona se to těžko pozná. Dnešní doba je taková prostě, že na první pohled člověka nelze poznat, co v něm je třeba ukryto nebo schovaný.
0: Potřebujete víc času a víc kontaktů s tím dotyčným.
1: Dávat si prostě, dávat si radši pozor na lidi a dělat si radši odstup kousek dál.
0: Dobře. Tak
1: no já se bavím s lidma, který už poznám, že třeba, já vás poznám zase z fotky z internetu, už vím, jak se vypadáte, protože já chodím i na internet.
0: Jasně.
1: V Radiožurnálu tam soutěžím po 2 hodině s moderátorem Adamem Sardou. Tam se mě to teďka povedlo po 4.
0: No tak to je dobře.
1: Tady to zase u nás zkouším Český rozhlase Olomouc Břevíky, to je taky soutěž, to je zase ve 14 hodin odpoledne.
0: Jo.
1: Je Zorou Ješkovou s moderátorkou.
0: Ano, ano. No. Dobře, Jirko, tak vám moc děkuju. Přeju vám krásné dny.
1: No, já si radši bavím takovým způsobem. Já nebudu radši riskovat svoje zdraví.
0: Rozumím, že si najdete věci, kterým věříte a tak a důvěřujete.
1: Já si vemu svýho pejska, co mám doma, jdem na procházku.
0: Tak to je krásná věc.
1: A nebo se projedu na kole.
0: Krása. Tak vám přeju krásné dny, hezky si užijte ať kolo, nebo procházky, nebo výlety a děkuju za návštěvu. Mějte se krásně.
1: A já pozdravuju všechny posluchači, posluchačky, děkuji jim za jejich příběhy. A vám, paní Jitulko Lukešová, přeji hezkou směnu, hodně zdraví.
0: Děkuji moc krát, Jirko. Naslyšenou, zdravíme do Olomouce a popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tolik Karel Gott a jedna písnička s krásným textem, který napsal Zdeněk Borovec, když jsem já byl tenkrát kluk, jinak originál téhle písničky patří muži jménem Charles Aznavour. Tak tolik k muzice, posloucháte Noční linku a na telefonu teď máme Janu Zírková. Hezký večer, Jano.
1: No, hezký dobrý večer, paní Jitko, všem posluchačům.
0: Děkuju taky za všechny. Tak Jano, co vy? Jste dobrý detektiv a vyluštíte vždycky hádanku, když někoho potkáte a s někým třeba přijdete pracovně do kontaktu nebo z různých důvodů, prostě se s někým začnete zkrátka bavit a něco s ním řešit. Poznáte, s kým budete mít co dočinění?
1: Tak já musím říct, že mám takovou svoji vnitřní intuici a hodně dávám teda na výraz obličeje, musím říct, protože tam, jak se říká, jako obličej je okno do duše, tak říct, že dneska jsem jela v autobuse a tam do mě strčil takový jeden pán a ten už podle výrazu obličeje vypadal takový jako nepříjemný, tak tam musím říct, že jsem se nespletla. No.
0: A pokračovalo to, jo?
1: No. Tak jako naštěstí nic jiného se to nerozvinulo, ale jo. Nebyl mi příjemný už prostě od prvního pohledu ten pán. No a musím říct taky, že co se týče žen většinou, tak se mi osvědčilo, že když byly takové jako dost vyšňořené nebo hodně nalíčené, tak a působily takovým namyšleným dojmem, tak taky musím říct, že jsem se nespletla, že to se mi osvědčilo, že takové skutečně byly. Samozřejmě byly i výjimky, ale většinou opravdu byly takové, jak jsem si je otypovala. No a pak musím říct taky, že se mi stávalo, že teď jsem ztratila nic, to musím přiznat. No
0: vážeme. No a měla jste třeba někdy takovou, nebo udělala jste v životě takovou zkušenost, že jste někomu důvěřovala, už to se třeba tak jako s někým více třeba zblížila, teď třeba myslím nějaké pracovní kontakty a tak, a pak se z toho dotyčného vyklubalo něco úplně jiného, bohužel smutného, špatného.
1: Jo, to se mě hodně stává, i dokonce teď v pracovních kolektivech, hlavně u žen, tam jako někdy také jsem to poznala, že byly takové falešné, ale někdy skutečně ne, někdy se tvářili hodně kamarádsky a opravdu to poznat nebylo, no. Já jsem kolikrát se jim dost věřovala, pak musím říct, že jsem nalítla, no.
0: Že toho člověk trochu lituje, že se třeba někomu rozpovídá. A stalo se vám, že by někdo to, že jste mu třeba právě řekla něco o sobě, že by toho zneužil nebo využil?
1: Jo, to se mi stalo plnokrát. Už musím říct i dokonce v dětském věku, třeba na základce, na střední, to hodně jsem se s tím potýkala, no.
0: Budíš to varování tohleto, no. Že to není úplně ideální věc třeba lidem, které ne až tak dobře známe, tak se třeba rozpovídat nějak extra o sobě.
1: Snažím se být jako obezřetná, no, tady v tom.
0: Jo.
1: Protože párkrát už jsem se dost spálila teda, takže hodně jsem opatrná na to, co komu říkám, no. Ty hodně důležité věci ty říkám jen opravdu těm lidem, co důvěřuju, no.
0: Takže máte pocit, že už máte vypěstovanou takovou tu antenku na hlavě pomyslnou?
1: No.
0: Která takový trošku kontrolku zahlásí, takové čidlo, ano. Jako jo?
1: No, ano.
0: No? Tak já myslím, že to je docela dobrá věc tohleto pro další kontakt, nebo pro vůbec mezilidský kontakt a tak.
1: Měla jsem to teda i s jedním klukem, s který jsem chodila, tak tam mi můj vnitřní hlas říkal, že jako jevil se teda sympaticky, ale furt mi něco říkalo, že tam že něco jako bude zvláštního, já se nevěděla furt co. A pak se nakonec ukázalo, že mě to napovídalo dobře, no, ta moje intuice.
0: Jo, že jste se nespletla, že bude lépe zkrátka se minout v životě, než spolu trávit čas. Dobře, ale jinak, že úplně nějaké takové hodně špatné zkušenosti jste neudělala, že by člověk úplně prostě si drbal hlavu a byly z toho nějaké průšvihy, ať už finanční, nebo já nevím, jaké.
1: Tak to musím říct, že ne, ale litovala jsem kolikrát, co jsem třeba někomu řekla, no. A pak ten dotyčný to proti mě zneužil, nebo využil. Že jsem někomu důvěřovala například a o mě podvedl, no, ten dotyčný.
0: Jo.
1: A třeba na to vůbec nevypadal, no, že se opravdu tvářil milé. A...
0: Že to je pak pro člověka velké zklamání a velké... Ano. Velké smutno, to je pravda, stane se. Dobře, Jano, tak vám taky moc děkuju a přeju vám se jenom pokud možno samé lepší a dobré zkušenosti.
1: No, děkuju. Tak zdravím všechny posluchače z noční linky, všechny přátelé a paní Inku taky do Bohuslavy.
0: Dobře.
1: Naslyšenou a dobrou noc.
0: Ráda vyřizuju, dobrou noc, mějte se hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pavel Roth, krásnější než růže, tolik písnička a jinak přesný čas, 23 hodin a k tomu 40 minut. A na telefonu máme paní Marii z Hradce Králové. Maruško, přeju krásný pozdní večer.
1: Já vám taky i všem posluchačům. Jsem ráda, že jsem se dovolala.
0: Děkuji za návštěvu.
1: Dost často se dovolám, protože já si taky vybírám, o čem je program, že?
0: Ano, ano.
1: A tohle se mě velice, velice líbí, protože já vám řeknu, že podle oblečení vůbec ne, vůbec bych nesoudila lidi, myslím si, že bych je ani podle toho nepoznala, ale mně stačí někdy jenom promluvení. Prostě měli jsme za celý život tolik přátel, protože jsme hodně cestovali s manželem. A mimo jiné, ani jsem neměla problémy s tím, s kým budu jednou žít. Já jsem si ho našla hnedka ve školní třídě a vydrželi jsme spolu 62 let. A můžu vám říct, že prostě jsme všude našli tolik přátel, že jako a nemám ani v rodině, že bychom, já se scházím se všema, máme se rádi. Jsou mezi sebou rozhádaný i v rodině, ale já prostě někdy je lepší mlčet a prostě něco si pomyslet a nepíst se do toho. Protože ono v našich letech, když se vám blíží 90, tak už jako trochu ty lidi poznáte. Říkám, mám kupu přátel a měli jsme kupu přátel, s kterýma si do dneška volám. Ostali mě i známi po mým synovi, který nám zemřel, tak jeho kamarádi a stýkám se s nima a vás strašně ráda poslouchám, protože podle hlasu, já vás soudím podle hlasu. A kdo tam u vás je, tak vždycky má hlas, který se dá poslouchat krásně a úplně mě to stačí, že poslouchám. A nebo abych řekla, že někdy jsem měla něco jako doktorama nebo tak, to řeknu vám jen toliko, že prostě i takhle jednou jsem řekla na pohotovosti někde, jeli jsme a byla hodná ta paní doktorka a já říkám, Ježíš, vy jste tak hodný a ona říká, já vám něco řeknu, jak soudím lidi podle toho, jak se baví a kdo přijde a jaký na mě je taková na něj, jsem taky já. Takže nějak podle vzhledu nebo neposoudíte. Nikdy se mně nestalo, že by mě jako
0: že byste nalítla někomu vysloveně.
1: Podved nebo nějak ošidil. Ne.
0: Tak to je prostě dobře, já doufám, že to tak zůstane.
1: No a mám strašně ráda ty lidi a já je soudím opravdu podle hlasu. Moje dcera mě říká, ty už víš, kolik má na knížce. Protože se dovedeme bavit a moc se mě líbí vaše programy.
0: Děkujeme.
1: A abych vám řekla pravdu, já se obyčejně budím 5 minut před 11.
0: No tak to máte krásně.
1: Zapnu a co se mě líbí, protože já mám takový, i moje vnuci nebo vnučka, my říkáme, my máme takový, prostě já říkám, ona mě teďka určitě zavolá. Věřte tomu, já na něco takového věřím. Věřím něco mezi nebem a zemí.
0: Jo.
1: Jo, takový prostě náhody a mám strašně ráda zvířata. Strašně ráda. Jako, ale říkám, mám strach, kdyby se mnou něco stalo, co bude s kocourkem, který je protivnej někdy, když se chce ženit. A nebo tak, jo. A tak říkám, já mám takovej strach, co s ním bude, kdybych prostě nedožila. No, nechci to dlouho protahovat.
0: Rozumím.
1: Velice, velice jste příjemný, máte pěkný programy.
0: Paní Marie, moc děkuju za povídání, za návštěvu. Přeju vám hezké dny, hodně zdraví samozřejmě.
1: Já vám taky
0: hodně radosti.
1: Posluchače.
0: A určitě se zase uslyšíme brzo. Dobrou noc, děkuju moc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Nejsem to já, ten kout znáš. není to tělo mý.

0: Helena Vondráčková a s ní také Martin Maxa a jejich duet Deja Vu krátce před půlnocí. A krátce před půlnocí se nám také dovolal František ze Židlochovic. Františku, krásný večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tučku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuji moc.
1: A všem posluchačům do Čilinky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak co, Františku, jaké jsou pak vaše zkušenosti s těmi, které potkáváte, se kterými domlouváte různé pracovní zakázky? Jsou samé dobré nebo někdy překvapili ti, o kterých jste si myslel, že to bude férové jednání a ejhle, ono se to nějak vymklo?
1: No, paní Duško, tak to jsou, já řeknu moje zkušenosti.
0: Povězte.
1: Jedno taková hlavní zkušenost, jak získat zedníka práce, nějakého zedníka, jo?
0: Mm-hmm.
1: A to se mě vždycky hlásil kluci a začal vždycky, že umí ho obkládat, jo?
0: Mm-hmm.
1: A na to já nikdy nenaletím, jo? Prostě dneska doobrazský zedník, který už je starý, ten se nehlásí do práce. Ten už toho má za celý život dost, jo?
0: A hlásil
1: se jenom takový, kteří to nikdy nedělali,
0: mm-hmm.
1: ale myslí, že to na mě zabere, jo?
0: Jo.
1: Někdy jsem něco zkusil takový, ale za dva dní jsem ho pustil pryč a ho to říkám, škoda takový jednání s tím, nebo to ještě by něco pokazil a ještě
0: co
1: by moja
0: firma
1: utrpěla na pověstí, jo? No. Potom takové další jednání byl podobní prodavači všeho možného.
0: Mm-hmm.
1: Ti se dali poslouchat do té doby, až řekli cenu toho výrobku. Jo? Protože oni pěkně to všechno popsali, jaký to je, tohle, jo.
0: Jasně.
1: Nějaký nádobí. Na jedno z něho vypadlo, že to stojí 16-18 tisíc. A já mu říkám, pane, my máme tady v kredencu plno nářadí krásného, to máme vyhodit, nebo co? Jo? Ale vyhodili jsme to, až manželka, až si nechala udělat tu skleněnou desku várno, jo?
0: Mm-hmm.
1: A tam všechno to nádobí nepasuje.
0: Muselo se vyměnit, tam... ano.
1: No? Tak tady s těma prodavačama... Taky třeba jsem koupil jednoho vysavač, který stál 75 tisíc, ohromně to teda popsal, tak jsme to koupili.
0: Hmm.
1: Za 6 roku nebo co přišel značky druhej, takovej, jo, máme za 6 roku, a tak to popisoval a ten náš, co jsme koupili předtím, prostě pohanil, jo.
0: Mm-hmm.
1: Já říkám, takový peníze jsme to za to dali a teď to mám vyhodit a kupovat no, zase takový drahý, jo.
0: Mm-hmm.
1: No tak jsem tu paní vypoklonkoval, takže...
0: Zůstal ten původní. A byli ti prodejci, se kterými jste jednal, Františku, takový skoro jakože až vlezlý, až agresivní, aby vám to vnutili, to zboží?
1: No skoro jo,
0: jo.
1: Prostě to aspoň, že tady údržbu, taková, každý ten servis stál minimálně 5 000, jo?
0: Jo.
1: No, a to teda, to říkám, to už ne.
0: To nejsou malý cifry, no, to je pravda.
1: No, drahý. A ještě se to vždycky vám vnutili, abyste ještě nějakého zákazníka dalšího jim doporučili, jo?
0: Jo.
1: No tak se... Takový ty kamarádi, co třeba podnikají nebo něco, tak se jim to doporučí, někteří to koupili taky, jo.
0: Mm-hmm.
1: No, a další takový lidi, co třeba mají pár let kriminál za sebou, to se tady taky takový bílí chlapi, jo.
0: Mm-hmm.
1: A se chlubili, co všechno umí, jo, no. Jednou jsem to ještě byl za komunistů,
0: to byl
1: prostě starý jak já, ale už měl za sebou, ale 15-20 roků kriminálu, jo.
0: Je, no.
1: Mně se ho podařilo zaměstnat do VZD, ale jenom na měsíc, jo.
0: Uh-huh.
1: Trošku steká latinu, ale pak hotovo, pak se zase padl do starých kolejí a hotovo.
0: Měl
1: zase takové de facto, no a podvodník.
0: Takže
1: a
0: sice tak, to nevypadalo, ale zase zkrátka spadnul do toho svého původního chování a do toho modelu.
1: No. Já jsem se snažil o něho se starat, kupovali jsme mu jídlo, doktora za jeho peníze, co si vydělal na ten měsíc, jo, a nebo cigarety, ale pak prostě spadl do a bylo to už špatně.
0: A zase to začalo.
1: Další takový, to jsou hráči automatu. Ti dokázali to svět na manželku, jen abych mu půjčil 4 000, že jo. To je koupit manželku léky. Já říkám, pojď, Milane, já ti to vem manželku a koupím jej to. No, tak to potřeboval do automatu, jo, samozřejmě.
0: Je fakt, že lidé, kteří trpí těmi závislostmi, tak vám dokážou skutečně, jak se říká, vyvrtat do hlavy díru, aby člověk uvěřil. No, je to neuvěřitelný, no.
1: Na ty automaty to mě chcel dost vždycky jako zvolitě půjčit peníze, jo, ale to by se s ním už nesetkal asi někdo.
0: To asi ne, ano.
1: Oni dokázali prohrát všechno, aj baráky, a, jo, no. Dneska by člověk byl furt ve střehu, rozumíte? To na vás působí takový vlivy všelijaký, no, jako, no, ale já už jsem na to dost staré, abych prostě, že jo, abych na to nenaletěl, no.
0: Dobře.
1: To bylo starosti a, no.
0: Tak Františku, koukám, nebo poslouchám, zkušeností spousta, a relativně, ale jste to všechno vždycky tak ustál, až na některé ty dražší nákupy, to je pravda, teda ty jste si nechal vnutit, ale dobře, stalo se, tak snad to zboží aspoň sloužilo. Františku, moc děkuju, jinak přeju krásný večer a zase příště, jo?
1: Ano, paníčko, podobně, dobrou noc.
0: Mějte se hezky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně

ani mol z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víc.

celou stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě.

0: kolem nás.
1: Babi Daněk a písnička Fotky. Těsně před půlnocí, no a těsně před půlnocí se podíváme také do pošty, jinak děkuju za všechny vaše webové odkazy, které přišly, i za všechny písemné vzkazy, které přišly do e-mailové schránky. Pan Mojmír k tématu, Mojmír Kříže Svitav k tématu třeba píše tohle. Měl jsem starou kmotru a ta mi dala dobrou radu. Když od tebe někdo chce peníze, tak je to špatný člověk. S takovým se radši vůbec nebav. No a já doporučuji se tím řídit všem. Jinak přeju hezký večer, Mojmír Kříže Svitavy. Tak pane Mojmíre, moc děkuju. Jinak vám přeju také krásné dny, ať se vám daří. No a my se teď se skupinou Beatles přehoupneme do nového dne, kterým bude za pár vteřin čtvrtek.

Staří dobří Beatles dohráli a dospívali, no a právě s tou jejich muzikou a písničkou s názvem Let it be, tedy Nech to být, jsme se přehoupli do nového dne. Je tu čtvrtek s datem 28. května na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl čtvrtek, jak se říká, jupiterský, tedy v překladu radostný, veselý, abychom si jej užili se sluníčkem nad hlavou, s radostí, úsměvem a hlavně zkrátka ve zdraví. Pokud máte nějaké důležité věci před sebou, ať vám jde všechno dobře od ruky. Pokud vás čeká den volný, třeba některé už takřka víkendový, tak si jej také užijte výletově.

0: Budeme podle vnějších indicí. Máte čich na lidi, jak se říká. Uvidíme, jaké budou vaše další názory a zkušenosti. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail, kam můžete také psát kdykoliv. nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod nového dne nám zaspívala Lenka Filipová, písničku Prý se tomu říká láska, no a k nám se po půlnoci dovolal Robert z Olomouce. Krásnou noc, Roberte, přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Tak chci na dědičku, já chci poděkovat, že jste mě vzala, protože
0: není začůvat.
1: Takže slušnost je poděkovat, tím začnu.
0: Dobře.
1: No a teďka k tématu. Jsou dva typy lidí.
0: Ano.
1: Jedni jdou s davem, druzí jdou proti davu. Já patřím do té druhé skupiny, kdy nikdy jsem nešel s davem. No a to znamená, že člověk, který jde, jak bych to řekl, proti davu, to je větší zodpovědnost, je víc sledované a tak dál. Jo? Vidím to v práci. No. A teď chci říct takový indiánský přísloví, že jestliže chcete pochopit druhého člověka, tak je potřeba, aby 14 dní chodil člověk v jeho makasinách. To znamená,

0: znamená jako, nevím teď, jak bych to řekl, prostě a snažit se pochopit toho druhého, i když si s ním nemusím rozumět, jo, to není jednoduché.
1: No, vy tady popisujete samozřejmě různé mezilidské vztahy, ale mně jde o to, jestli poznáte podle vzhledu, s jakým typem člověka máte co dočinění, když se někde setkáte, ať už v práci, nebo nevím, v hospodě, v restauraci, nebo někde prostě na nějakém, na nějaké události, na nějaké akci.
0: To záleží na konkrétní situaci.
1: No, a napadá vás nějaká?
0: Tak třeba jsem poznal podvodníka na první pohled.
1: Mm-hmm.
0: Asi jsem tu zkušenost říkal. Nabízl půjčky na ulici, jo.
1: Jo.
0: A já jsem řekl, pane, tak jako já vám nevěřím ani slovo.
1: Rozumím.
0: No a když byl v Lezné, tak jsem mu řekl, víte co, jdete mě pokoj, nebo zavolám policajty. A měl jsem od něho klid.
1: Mm-hmm.
0: Jo.
1: A vysloveně zkrátka za vámi přišel a chtěl vám dát nějakou půjčku, jo?
0: No, už měl chystaný kufr s papírem, jako.
1: Jo, jo, jo. A byl třeba takový agresivní ve svém chování, že se vám vysloveně vnucoval?
0: Ne, spíš vezne.
1: Mhm.
0: Že prostě říkal, jak ty jeho nabídky jsou výhodný a že má lepší podmínky než vance a tak dál. No a nevěřil jsem mu zkrátka. No.
1: Rozumím.
0: No.
1: Takže jste rád, že jste ho dokázal odmítnout a ne, jo, nenechal jste se umluvit.
0: Nepochybně.
1: Mm-hmm.
0: No. A ještě jsem chtěl říct druhý přísloví.
1: Mm-hmm.
0: Říkal Ježíš, to je v Biblii, je to moc pěkný přísloví. Člověk nemá soudit, aby nebyl souzen.
1: Mm-hmm.
0: Protože někdy se ocitnete v situaci, kdy se vám něco nepovede. Mně se to třeba stalo dneska.
1: Mm-hmm.
0: A nebylo to teda nic příjemného. Ztrátím toho. Nemohl jsem najít klíče. Jo,
1: jo, jo. Jo.
0: Takže jsem říkal, asi jsem je zamkl ve skříni, tak jsem vzal páčidlo, jo. No a tak jsem páčil zámek, tak jsem prostě, zámek teda dopadl dobře, ale tam byly takové prostě přístroje, aby to šlo zamykat. Ten jsem musel kupovat novu, stálo mě to 250 korun.
1: Hmm.
0: Ještě mě šéf nadal, že ty dveře jsou teda pěkně doprčeny, no. Takže to nebylo nic příjemného. Ale zavinil jsem si to sám, přitom stačilo zajít do svačinárny a ty klíče tam byly. Já jsem se domníval, že jsem si zamkl ve skříni.
1: Jasně, stane se, no.
0: No a ještě jsem jenom krátce chtěl říct,
1: mm-hmm,
0: že mám moc prima kamarádku, moc si ji vážím, je to moc prima holka, mám mu moc rád.
1: Tak to je dobře.
0: Protože, víte, čeho si vážím, že dneška lidi mě žijou tím, co majetkem, jo? Ať už mám výborný auto a nevím co všecko, jo? To by bylo dlouhé seznam.
1: Mm-hmm.
0: A ona je v jedné věci jiná, ona prostě ví, že já jsem takovej křehké zranitelné, a ona řekla, hochu, víš, já nedovolím, aby ti někdo ublížil. Já říkám, já tě mám děvče moc rád. Jsi moje nejlepší kámoška. Oba nejsme teda připraveni na vážný vztah. Ale třeba to časem bude, anebo nebude. Nechávám všemu volné průběh a uvidí se.
1: Mm-hmm.
0: No. A jako jsem takovej prostě, já nevím, no asi jak malý děti, abych potřeboval holku, která by mě vzala do náruče. Já jsem to vždycky tak měl ze svou ženou, protože rodiče mě nehladili, to je těžký.
1: Jo, jo, jo.
0: Je to, co jsem nenašel v rodině, tak jsem našel u partnerky a vážím si, ale nechápu třeba, že mě kdy chlapi jsou takový šelnci, že ženskému blížu, a to má opačně. Já když mě holka veme do náruče, tak já jsem strašně šťastný, že tam můžu být a je mi tam moc dobře.
1: Tak moc vám přeju, Roberte, aby vám ten vztah vyšel a aby to bylo takhle příjemné, jak popisujete. Jo? Každopádně moc děkuju.
0: Závěrem,
1: no.
0: Pozdravujte linkaře, Vlastičku z Krnova,
1: Ludmilu,
0: Čelaře, no zkrátka všichni, kdo poslouchají noční linku, ať se dovolají.
1: Dobře.
0: No a držte mě palečky, ať to vyjde v žebykách. Tento měsíc se mě vůbec nedal.
1: Tak držím palce, ať se to všechno vylepší. Mějte se moc hezky, já děkuju za návštěvu a krásnou noc a hezký nový den.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tohle to byly pánové Baláš, Střihavka a Pavlíček a dali jsme si jejich Země vzdálená. No, tolik písnička, 17 minut po půlnoci, to je zase přesný čas a na telefonu máme Pepu z Kyjova. Pepo, moc vás zdravím, krásnou noc.
1: Já vás zdravím ještě jednu a všechny, kteří nemůžu spát tak, jak já.
0: Jo, dobře, ráda vyřizuju. Pro nespavce hlavně.
1: Nezávidím, vůbec tím nezávidím. Mm-hmm. No, k tématu, jestli jsem rozumně dobře, odhadnutí lidí nebo...
0: No, přesně tak, poznáte podle vzhledu, podle oděvu, no, podle vystupování.
1: To byla sebechvála, ale ze 70% jsem lidi vytipoval, protože jsem dělal ve třech podnikách, na ČSAD, na knihovně městské a ve výrobním družstvu pro zdravotně postižené a tady jsem si uměl lidi otipovat. A když jsem poznal po pár dnech charakter, tak takový lidi si nepřipouštám k tělu, protože se vám dokážu usmívat do obliče a zároveň vám umí udělat pěkný podraz.
0: Tak to je pravda, ano.
1: Tak jsem si držel pěkně i hotelíčka a vždycky se mi to vyplatilo. A jeden vám řekl příběh, se dělal na ČSAD garážmistr, tak tam přišel nový řidič autobusu a došel a chtěl po mně klíčovat autobusu. Já mu říkám, pane, a co děláte? No já jsem nový řidič, já jsem ho neznal, tak nemůžu dát k někomu klíče. Tak se volal vedoucímu dopravy a on říkal, no to je nový řidič, tak já jsem mu klíče dál. Pan řidič tam 3 měsíce jezdil za autobusem na Brno. Aha. Pak se ztratil.
0: Aha.
1: Já ještě tomu vedoucímu dopravy říkám, mně se ten člověk nelíbí. Pak se ztratil, s oblečením, protože se vlasovali uniformy, všechno, vyfasoval a náhle se ztratil. Až se ztratil, tak zjistili potom, že on neměl vůbec řidičák a 3 měsíce jezdil na Brno s autobusem, Kyjov Brno.
0: Pánečku, teda...
1: No, a tak ani z toho moc nic nedělali, protože by šel za katr ten, kdo ho přijal.
0: No, jasně.
1: Věcí, má řidičák a v další práci jsme měli takovou paní tak jednutá se usmívala.
0: Tak ještě, že to neskončilo žádnou nehodou nebo něčím takovým.
1: No, já to říkám, to bylo štěstí, že ano. Na 3 měsíce ani nespůsobil, protože by byla další katastrofa. A někdo by šel sedět. Pak v práci na něj další paní, ta tam přišla nově. Samý úsměv, a já říkám, holka, proč jsem tam dělala na knihovně mezi samýma děvčatama, tak bylo to fajn. A tak říkám, mně se ta žena nelíbí. No dopadlo to tak, že tam dělala takový peklo mezi kolektivem, že...
0: Mezi lidma.
1: Mezi lidma, takže já už jsem ji chtěl předvolat i na závodní výbor, protože jsem byl členem výboru na knihovně, no oni mě to rozmluvili a pak jich to mrzelo, protože jim nedala pokoj a chodívali plakat důle do suterénu, do skladu a říká, dobře vám tak, když já jsem chtěl udělat, si předvolat na závodní výbor a dali nějakou výtku nebo něco, tak jste mě z toho zradili a teď máte výsledek, no. Takže jako...
0: No tak vy máte přímo čuch na lidi, Pepo.
1: No tak uvidím lidi, chvíli s nima mluvím, nebo když s nima docházím delší dobu, tak velice rychle poznávám dobrý, špatný, upřímný a vážím si upřímných lidí, radši když mě řeknu, co si myslí do obličeje, jak klepe na ramínko a za zároveň mám udělá podraz.
0: Tak, ano, ano, lidi, ano, ano.
1: Takový lidi si odpalkovávám od těla.
0: Doufám, že ti lepší převládají ve vašem životě.
1: No tak většinou ano. Pár podrazů jsem taky zažil, rychle jsem se s něma vyrovnal, protože jsem jim dal najevo, že jsme skončili kamarádstvím a komunikací.
0: Ano, ano.
1: Takže je to dobře, když člověk si umí odhadnout a zavčas zastavit takový křiváky, když to řeknu velmi slušně.
0: To je pravda, člověk si musí vytyčit svoje hřiště a tam ty druhé zkrátka nepustit, protože jinak by to asi nešlo. No.
1: Ty to říkám, vy mě obcházejte velice zdaleka. Okruhem.
0: Přesně tak. Dobře, tak moc vám děkuju taky za vaše zkušenosti a za váš pohled na tuhle tu věc. No.
1: Jinak jsou 14 dní po operaci ramene.
0: Už cvičíte, nebo co vyvádíte?
1: No, dneska mě napsal, že jsem na kontrole, jak mě napsal rehabilitaci a oznámí mě to, že oni mě dořezali rameno, v podstatě nic neudělali, protože to mám od 12. ledna, takže se mě potrané všechny svaly a vazí a řekl mě dneska pan doktor na kontrole, že to srostlo tak, jak to bylo. oni se tam do toho jenom dívali laparoskopicky a řekli, že s tím nemůžu nic dělat, takže že buď se rozhodnu pro výměnu celého ramene, nebo budu se zbytek života, jestli to budu rok nebo půl, s bolavým ramenem.
0: Jo, takže že tam nebude to taková hybnost, jak má být, jo?
1: No.
0: No, tak to a není úplně veselá zpráva, to je pravda.
1: No. Nejsou schopný se moc oblet, manželka mě obléká, malé děcko mě to vadí, protože já jsem byl celý život zvyklý pracovat a oblékat a všechno sám a dneska jsou omezený a tak mě to dělá zvesu podrážděný, lepší výhvat se mě.
0: A tak skutečně nějakým rozcvičováním a protahováním to nepovolí
1: no,
0: trochu?
1: No, cvičím, ale každý pohyb nějaký točivý jako dozadu ruku
0: nejde.
1: A to tak to nejde. No. Pan doktor mě oznámil, já si myslím, že mě vlastně něco dělali a oni řekli, že mě tam šili, nakonec řekli, že nic nešili. A že jenom prostě se tam podívali a mám tam něco ještě praskli, takže mě navrhli endoprotézu celý rameno prostě vymění.
0: No jo, dneska už je vymyšleno všechno i do ramene, vidíte to.
1: No udělají, no, že toto byla moje 13. operace a mě to
0: A nechce stačí. Se vám, no já tomu rozumím, že se člověku nechce pořád dokola. Tak Pevo, každopádně se držte, přeju hodně odolnosti, hodně sil, takové nějaké poklidné rozcvičování, aspoň trochu a hezké dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se pěkně.
1: Kamožně poudají, prý musíš pít moc celýho více morského.
0: jo, nebo masírovat tím to rameno, no.
1: No, kdybych to věděl, že to pomůže, tak to můžu zkusit. Mám dost.
0: Vyzkoušejte, uvidíte. Mějte se taky pěkně. Zdravíme do Kyjova, Pepo. Naslyšenou. Dobrou noc. Tak tolik pan Pepa. U nás je nachystán s písničkou Karel Zich.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: S adresou svět,

0: Alenka v říši divů a Karel Zich. Tolik muzika a teď pozdravíme do Poděbrad nebo k Poděbradům Helču. Helčo, krásnou noc přeju.
1: Já taky všem i tobě.
0: Děkuju moc krát. No a už se tě také ptám, protože ty jsi celý život vlastně hodně mezi lidmi. Poznáš podle vzhledu, podle mluvy, podle vyjadřování, podle stylu oblékání, s kým máš co dočinění, nebo jsi si třeba už takzvaně naběhla?
1: Taky jsem si určitě naběhla někdy, ale většinou se trefím. Třeba já jsem se jeden čas hodně seznamovala na inzerát. A to ještě nebyly, že jo, ty, no, počítače, takže se hezky psalo, že jo.
0: Jo, přes noviny, dopisal, já, tak.
1: Na to. No a když mi tam napsal chlap, jak, že teda o něco starší, ale jak je zachovalej a že působí velice mladě, že mu roky nikdo neříká, no tak jsem si stoupla na druhou stranu silnice a koukala jsem, kdo tam bude. Samozřejmě, že jsem vypadal jako můj táta při nejlepším. Sice takový čistý, ale takový jako starý mlázenec, víš, vyšoupaný boty do blesku, no, ale boty, které už nejmín 10 let nebyly v módě, no, tak tam jsem ani nedošla, že jo, stačilo, že jsem viděla zálky. Potom zase, když jsem si nebyla jistá, že připadal by ten chlap, jestli by náhodou nepil nějak moc, tak to jsem dělala, takže jsem ho vzala do hospody. A než já jsem vypila jedno pivo, tak on jich měl 5 a bylo jasno.
0: Jo.
1: Takže jsme se hezky rozloučili. No a teďka třeba naposledy, nevím, co mi stalo v těch lázních, my jsme výdelně seděli 4 u stolu,
0: ano.
1: Věžení, 2 mužský, nepatřili jsme k sobě nikdo. No vedle mě seděla nějaká Janička, zjistila jsem, že to je šíleně hodná ženská, ale hrozně hodná. Pak seděl vedle ní pán, který ale bohužel špatně slyšel a jinak by s ním byla úžasná sranda. Tam to bylo vidět, že má smysl pro humor přesně podle mýho gusta, ale zvá tam prostě na sebe to nešlo. A on s náma nemohl nikam chodit, protože on měl nějaký přístroj, takže on byl rád, když došel do té jídelny. No a čtvrtý tam byl chlap, který byl takovej, neseděl nám, no prostě. Bavili jsme se s ním, jo, ale prostě nebylo to ono. On byl takový trošku sobeček, třeba svůj příbor mi klidně hodil do mýho talíře prázdnýho, protože si tam potřeboval před sebou udělat místo. No a představ si, já jsem měla odjíždět, měl pro mě přijet syn mama rodil, měl horečky, jo. Teď jsem zjistila taxíky, no to bych se zhroutila 2500 do taxíka. A tenhle ten pán, který nám tak nějak neseděl, tak ten řekl, já vás odvezu domů, jestli potřebujete. Takže to tam normálně spadla brada nám třem, protože od něj bychom to nic takového vůbec nečekali.
0: Takže přijdou to překvapení někdy zkrátka.
1: No, někdy právě se člověk i utne, jo. Ale většinou to nějak cítím. Někdy má někdo takový pohled, že úplně cukneš zpátky a jdeš prostě co nejdál od něj, když ta nemusí ani nic říkat. Nebo naopak něco mu z pusy vypadne a je ti jasný, že si spolu určitě rozumět nebudete. Potom, když jsou takový ty zanedbaný, ty chlapy nebo ty ženské, a spíš ty chlapy, že mají ty boty špinavý a kalhoty špinavý. No, nebo si myslí, že si budete sednout někam na veřejnost a on přijde jak vágus pomalu v teplákách, tak tam to taky je prostě jasný, že To není pro mě. Ale jako lidi,
0: takže určité typy lidí zkrátka rozeznáš už podle toho, jak se vymustrujou a jak se začnou chovat a tak.
1: A takový ty protivní, to se taky vidí docela brzy, protože stačí maličkost, já nevím, že ti třeba něco upadne nebo někam sáhneš a on ti to nepodá, nevšimne se, ještě se na tebe kouká jako na blbce, jo, že ti něco upadlo, tak to je mi taky jasný, že bych se s ním nerozuměla. Jo, takže a vychází mi to, jo, když třeba se to jako, jako ho znám díl a to, tak většinou a ten první můj dojem to taky tak vyjde.
0: Dobře.
1: A na druhou stranu někdo něco povídá, jako ten pán nedoslýchavej, něco řekl takového obyčejného, ale tak vtipně. No a už byl můj, jo.
0: Jo.
1: To je moje a to. Takže já si myslím, že se to poznat dá, ale spíš někdy mají lidi růžový brejle a vidějí jenom to, co chtějí vidět. A
0: to je pravda, ten, je potřeba.
1: No, ten, co když jsou osamocený a chtějí si někoho najít, nebo tak, jo. I kdyby to nemusela být mužský nebo ženská kamarádku, tak se to taky může zvrhnout, protože
0: ano.
1: chvilku dokáže být milej každej.
0: Dobře, Helčo.
1: Do té se mu to vydrží jako nám.
0: Ano. Moc děkuju, jinak přeju hezké dny. Děkuju za povídání a ať se daří a budu se těšit zase na slyšenou v noční lince.
1: Taky přeju ti samý hodný lidi, aby se tě ozvali.
0: Děkuju moc krát, díky, nápodobně, na slyšenou, ahoj, krásnou noc. Tak tolik paní Helča a popojedeme dále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová a písnička Nápad. Stále ještě můžete telefonovat, teď jste se mi tam někdo z linky ztratil, to se nám někdy bohužel stane, ale pokud vytočíte naše číslo 731 800 900, tak se sem k nám samozřejmě svižně dovoláte. Než se třeba tak stane, tak se můžeme podívat do e-mailu, kam se dopsal Jirka z Plzně, a ten k našemu tématu dodává: pěkný den, jsem v práci a povedlo se mi na chvilku utrhnout se. Kdysi jsem pracoval s bývalou přítelkyní v jednom zaměstnání. Vždycky se kamarádila s určitými typy. A já jí říkal, na toho pozor, ten nechce být jen kamarád. A naopak, ten chce být jen kamarád. Po čase jsme se pohádali, protože u kterých jsem tvrdil, že nechtějí být jen kamarádi, jak to říci slušně, tak ti se pokusili o navázání bližšího kontaktu. Samozřejmě to byla má chyba. A druhý rychlý příběh. Nastoupil jsem do firmy, kde jsem hned první den pracoval s kolegou. Oba jsme měli výhled na takovou hlavní cestu z dílny, kde procházelo průběžně poměrně mnoho lidí. Ani nevím, jak to vzniklo, ale vždycky, když někdo prošel okolo, tak jsem řekl, ten nebo ta je takový a takový, tedy třeba milý, hodný, pracovitý, líný a tak podobně. Když uplynula nějaká doba, prošlo poměrně hodně lidí, kolega se zarazil, chvilku na mě koukal a pak říká, ty všechny ty lidi znáš? Říkám, neznám, proč? On odpověděl, no protože si je všechny odhadl úplně přesně. Jednak jsem tu na menším městě a s většinou těch lidí nějakou dobu pracuji. Jinak přeju hezký zbytek noční linky, všechny zdraví, Jirka z Plzně. Tak milý Jirko, moc vám děkuju, ať se vám daří, a přeju také krásnou noc, hezkou klidnou službu a zase třeba někdy v noční lince, kde nás teď čeká další písnička, a jestli se dobře koukám, tak by tady měl být Jakub Smolík.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jakub Smolík, jen blázen žárlí. No a na telefonu teď máme Rudolfa z Ústecka. Krásnou noc, Rudo.
1: Krásnou noc vám přeju všem a posluchačům.
0: Taky nám podobně. Tak když jste tak poslouchal, tuším, téma znáte, nemusím opakovat, tak spíš, co si o tom myslíte, jak vy poznáváte podle chování lidi? Věnujete se tomu trošku v podvědomí?
1: Ano, já vám to řeknu takhle, tak dneska už mě se 70, tak už jako mám nějaké zkušenosti za sebou samozřejmě, ale poprvé to začalo, paní redaktorko, když jsem byl na vojně, jo, v roce 72 až 74, tak zkrátka dobře jsem měl takový, prostě na ty kamarády jsme se setkali, že jo, samozřejmě já jsem narukoval do Kešmarku na Slovensko a setkal jsem se s kamarády a jako, tak jsme se tak bavili a pak když byl nějaký ten výcvik, jsme jezdili na tankodromu a podobně a pak po třídě jsme se učili techniku a tak. A tam jsem poznal to poprvé v životě, dva takový prostě hodně povídali a když jako člověk s někým mluví, že jo, tak máme koukat tak nějak na sebe a ne a podobně, že jo.
0: Ano.
1: A mně se to takhle, jeden tam byl, jo, on se jmenoval Bohuslav Rána. To už dneska mluví, on nežije teda, jo, ale to je jedno. A já říkám, prosím tě, co ty tady děláš, že ty jsi takovej intelektuál a to, a on říkal, no to mě to jako baví a to, chtěl jsem se mít a mohl jsem mít na SDZ-ku na tu školu, když jsem v záloze. Jo. No, a tak jako dobrý, no a tak pak pořád vždycky tak nějak se divně choval, jo. A pak když jsme šli jezdit poprvé s tankem, po tom tankodromu, tak já říkám, a ty máš, jo, já jsem jezdil i s pásákem, jsem jezdil na vesnici a to, a říkám, ale to není pásák, to je tank, chlapče, jo, to je něco jiného.
0: Jo.
1: No, a tak jako do toho vlez, no to víte, že jo, hned první, co zatočil, tak se s tím tankem začal točit a naklonil se na stranu málem, ten tank spadnul ve stráně, no tak velitel hned, a já jsem jako veliteli, jako Čety říkal, hlejte se, ten člověk je taky nějaký jiný, ale on to byl Slovák a on říkal, to se neboj, tomu se nič nestane. Já říkám, no já se bojím, já mám takový ten. No a potom teda, když ho vytáhli ven, tak říká, no vy jste měl teda, pane Rigo, pravdu, já říkám, no to já mám taky. A od té doby se mi to stávalo dost často, jo, na svých, kde jsem měl zaměstnání, povolně jsem pracoval, to ještě už dneska neexistuje, to byla šoubárna, jo, a v Ústeckém kraji asi tušíte, kde nebo jestli to, tak to byl, já to řeknu, tak jako dneska už je to pryč, Žatec, jo. No, taky byli prostě takový, chodili takový dobrodruzi, jo, a místo, aby jako pracovali a vydělávali si peníze, že jo, tam se docela pěkně tenkrát vydělávali pěkný peníze, ať už na jakýkoliv pozici a jeden tam byl a říká, jak je perfektní opravář, když se něco rozbije, nějaký stroj, třeba list nebo obrážečka a podobně, tak je to. A já říkám, no, on tak krásně, když jsme byli třeba na kafi, jestli nevím, mluví dlouho, když tak mě zaražte, prosím vás.
0: Nebojte. No, ale
1: byli jsme na kafi a on tak říkal, že jo, že všude a že byl tam družstvu, tam a kombajny a traktory. No a pak, když přišla první oprava, jo, já jsem tam dělal seřizovače a přišla první oprava, no tak to bylo rovný. On to rozebral, ten stroj, a už to nedokázal dát dohromady, jo. Tak ten předák nebo ten mistr za mnou přišel vždycky a říkal, že ty máš čuch na lidi, pojď k nám sem dělat, jo, to my bychom potřebovali. Já říkám, ne, pane mistře, já si budu dělat na svých. Takže to mi stávalo právě, že tyhle ty lidi jako jsem měl takovou nějakou předtuchu, protože mám takovou zásadu, jak jsem říkal na začátku, že když s někým hovořím, jo, tak si má člověk koukat s tím člověkem do očí. Jo.
0: Ano.
1: Tak
0: ano.
1: Vidím, že jako se někdo odvrací a duchem a tím, co se povídá, je někde jinde, tak opravdu skutečně něco tak funguje a do dneška, jo. Takže to je takový můj malý příspěvek.
0: Dobře.
1: To, co máte.
0: Tak já mnohokrát za něj děkuju samozřejmě, jinak vám přeju všechno dobré, Rudo. Krásné dny, užívejte si je v plném zdraví a ať se vám daří a budu se těšit zase v Noční lince naslyšenou.
1: Vám taky a děkuju.
0: Děkuju moc krát, naslyšenou, dobrou noc. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Olga Blechová a Valdemar Matuška, boty toulaví, tak vážení a milí, jsme téměř na konci středeční čtvrteční noční linky. Ještě se podíváme jednou do pošty. Třeba pan Michal Sedlák našemu tématu píše: leckdy se v lidech nemýlím a leckdy také mýlím. Jednou to byla dost krutá mýlka. I když se vlastně o mýlku nejednalo, intuice nelhala, to já ji jenom nevěřil. Podvědomě se mám v životě na pozoru před lidmi, kteří mi nějak připomínají ty, kdo mi způsobili újmu. Varovnými signály tak pro mě jsou třeba tmavá pleť, příliš vysoké nebo naopak nízké čelo, dlouhé prsty, z výrazových prostředků pak třeba opakující se oslovení kámo nebo slova jako novodobé mega či vycpávkové jakoby. Ač racionálně chápu, že tyto věci zlé lidi necharakterizují, podvědomí je silnější. Tak tolik Michal Sedlák z Myšlína. Také děkuju mnohokrát, Michale, přeju všechno dobré. No a protože jsme se dostali na konec toho našeho společného povídání, tak se patří poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukyšová, přeju vám krásnou noc. Pokud jdete spát, tak vydařené krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že už jste vyspalí a nechce se vám spát, tak vám přeju hezký poslech třeba našich dalších nočních pořadů. Máme jich tu pro vás do časných ranních hodin ještě velmi mnoho. No a co se týče mě, tak já se na vás budu těšit zase velmi brzy naslyšenou, ať už v noční lince nebo u jiných pořadů. Dobrou noc.

0: Toulky českou minulostí.
1: Dobrý den. Za datum pro dnešní schůzku našeho milého seriálu, zvaného Toulky českou minulostí, jsme zvolili rok 1490, což jsou dvě léta před koncem středověku, shledáváme-li objevení nového světa startem nového věku. Téhož léta bylo ve středu Evropy spojeno pod jedním panovníkem hned několik zemí.
0: Ivana Valešová,
2: František Derfler,
3: Igor Bareš
1: a Josef Veselý, ti všichni vás budou provázet i touto 283. kapitolou, připravenou na motivy knihy Petra Hory Hořejše a nazvanou
4: Provolání krále českého králem uherským.
1: To, co se právě ozvalo, byl sonorní hlas našeho režiséra a ještě jeho jméno
4: Jaromír Ostrý.

0: Již před koncem měsíce dubna roku 1490. obdržel Vladislav z Uher jistou přípověď, že zvolen bude na království uherské. Svolal tedy stavy české do Prahy o radu a veden byl od nich, aby přijal toho důstojenství, neboť takto země od české koruny odtržené k ní zase připojeni býti mohou. Nelze nám líčiti dopodrobna události volebního sněmu, jenž počal se v Pešti 15. května a trval více nežli 3 měsíce. Kterak pomalu sjížděli se k němu páni uherští, každý s komonstvem branným, někteří až 3000 jezdců. Kterak nejprve strana polská, kvapící s prohlášením svého Albrechta za králem, přehlučena byla. Kterak pokojně a trpělivě slyšeni byli řečníci všech stran, jež nejprve pro Jana Korvína, potom pro syna císařova Maximiliána, pak pro Beatrici a posléze pro Vladislava slovo zvedli. Kterak veřejné prohlášení odkládáno bylo a kterak většina sněmovníků, sjednotivších se o Vladislavovi potají, měla výmínky, pod nimiž na trůn jej provolati chtěla. Kterak Vladislav hned bez rozmyslu ke všemu přistupovati chtěl, jen ne k manželství s Beatricí, vdovou po Matyášovi.
1: Volení českého krále, králem uherským, tedy bylo nikterak jednoduchou a rychlou záležitostí.
2: Ani zdaleka.
3: On totiž, Vladislav, skutečně se všemi výminkami...
1: Neboli podmínkami.
3: Takřka okamžitě, bez rozmyslu, souhlasil. S výjimkou té jedné výminky.

0: A kombinovalo.
1: A spekulovalo, kterak nebude-li možno, aby vládla sama, by se mohla stát Vladislavovou manželkou a tím pádem si podržet titul a moc uherské královny.
2: Mm-hmm. Kdo s tím originálním nápadem přišel?
0: To je obtížné zjišťovat. Snad možná nejpravděpodobněji uherští magnáti a preláti.
1: Ti totiž usoudili, že onen zamýšlený sňatek by mohl zemi zbavit přízraku války.
0: A nejenom to, taky by mohl posilnit Vladislavovu moc v boji proti jeho bratru Janu Albrechtovi a proti římskému králi Maximiliánovi.
2: Neboli proti konkurenci.
3: Sotva, že byl Vladislav přijat 9. srpna 1490. roku v Budíně, sídle královském, u velikém jásutu obyvatelstva, přitáhl hned na zítří bratr jeho Jan Albrecht s vojskem asi 8000 branných Poláků bez odporu až blízko Pešti a z druhé strany docházely zprávy, které římský král Maximilián překotem dobýval v Rakousích měst a hradů zase. Mluvilo se také o tom, že byla úmluva mezi římským Maximiliánem i polským Janem Albrechtem o roztržení království uherského tak, aby připadla onomu západní, tomuto východní jeho část. Nebylo přitom ani slechu o nařízení veřejné hotovosti v zemi, aby pozdvihli se se zbraní v ruce bohatí i chudí a neustali v boji proti odvážlivým vetřelcům, pokud by ještě nějaké cizí kopyto šlapalo půdu vlasti v kterémkoliv kraji. Ta péče ponechána celé novému králi. K nabití válečné podstaty nebylo mu svoleno daní potřebných, ale radili mu, aby podvedl královnu Beatrici slibem manželství a vypůjčil si tím peněz i vojska od ní. On pak neměl té mravní statečnosti do sebe, aby opovrhl trůnem, kterého bez lži ani dobíti, ani uhájiti nemohl.
2: Jak říkám, hned na začátku a takové problémy měl Vladislav.
1: Už když toho 9. srpna roku 1490. vstoupil do Budína, tak zjistil, že královna vdova se před veřejností prezentuje jako manželka nově zvoleného krále.
2: Aniž se konala jakákoliv svatba.
1: Den před vyhlášením výsledků volby,
2: to bylo v polovině července,
1: jí totiž šlechtici přislíbili, že Vladislava prostě a jednoduše přimějí, aby se s ní oženil.
0: Mezi námi, oni na vdovu Beatrici nemuseli nějak zvlášť intenzivně naléhat.
2: Ne?
0: Ne, jenom si to představme. Cizinka, opuštěná někdejšími přáteli, tak ta musela velice chladně a přesně odhadovat své neutěšené postavení.
1: Z někdejších námluv s Maximiliánem už sešlo.
0: Jánoš Korvín se veřejně projevil jako její nepřítel.
1: U Pešti ležela polská vojska.
0: A z Čech se přes Moravu blížily ozbrojené oddíly Vladislavovi.
2: Takže jí nezbývalo, než kývnout na souhlas.
0: Vyjednávači jí přitom zcela otevřeně slíbili, že jen jako manželka nově zvoleného krále zůstane napořád uherskou královnou.
3: Od počátku vzpouzel se Vladislav proti každému spojení s Beatricí. Však pro uvarování většího pro Uhry neštěstí osvědčil soukromně nejprve, že je hotov slíbit jí manželství a o několik dní později veřejně, že on po vůli bude, až jen království od nepřátel očištěné se upokojí. Královna slíbila za to přispěti k potřebám válečným 200 000 zlatými uherskými a též odříci se o něch 300 000, které co dluh na koruně požadovati mohla. Pokud trvaly nepokoje a války, ubránil se Vladislav dotíravosti své nemilované nevěsty, neboť jen velmi pořídku a nikdy bez hojných svědků s ní se scházel.
1: Ano, po příjezdu do Budína trvalo Vladislavovi celých 5 dní, než za Beatricí zavítal.
2: Pro nevěstu to muselo být trpké zklamání.
0: Taky, že bylo. Plně se spolehla na sliby uherských politiků a už skoro měsíc se cítila být královnou.
1: V den Vladislavovy volby dávala dokonce rozhazovat peníze mezi shromážděné davy, jako by byla skutečnou vladařkou.
0: Až dosud oblékala vdovský

0: šat.
1: Ba nejednou prohodila, že se chystá na trvalý pobyt v klášteře.
0: Nyní se však doslova rozzářila nadšením a očekávala svého nového chotě.
1: Svým příbuzným do italské Mantovy vesele oznámila, že jí volba Vladislavova opět povznesla na trůn.
0: Proto se upínala s nadějemi k přicházejícímu králi.
1: Domnívala se,
0: poněkud bláhově,
1: že první jeho kroky zamíří k ní, vyvolené nevěstě.
0: Jaké však bylo její zklamání, když den za dnem plynul.
1: Ženich už byl dávno na Budínském hradě
0: a nic nedbal na to, že jej nevěsta volá a netrpělivě očekává.
2: Ale po těch 5 dnech si však přece jenom nakonec dal říct ne.
1: Dal, ale jaké to bylo zklamání.
2: Jaké?
1: Čekala vroucí obětí, těšila se na milence.
2: Nic z toho?
1: Dočista nic. Místo toho ji pozdravil zdvořilý politik, který ji ubezpečoval svou přátelskou přízní.
2: Přátelská přízeň asi nebylo zrovna to, co čekala a co chtěla.
1: A že v ní vidí takřka sestru.
0: A ještě nezapomněl zdůraznit, že byl přítelem jejího zesnulého manžela.
1: Co může víc vydráždit rozdychtěnou vdovu než chladná korektnost, klidný tón?
2: Ona už chystá svatbu a on...
1: Těžký nezájem.
3: Varují se králi té neapolitánky jako moru a zlého ducha a považují její jedovaté sliby za zdroj otravy.
2: Kdo pak říkal králi tyto dobře míněné rady?
0: Jan Filipec z Prostějova, biskup varadinský.
2: Ale Uhrové přece chtěli, aby si Vladislav Beatrici vzal.
0: Uhrové ano, ale uherský biskup moravského původu své názory před králem Vladislavem neskrýval.
3: Té Italce jde jen a jen o moc. Chce vládnout tak, jak se o to pokoušela už za vlády krále Matyáše. Král, ať si vzpomene, jaké trápení měl s touto ctižádostivou paní neboštík Korvín. A potom, co může nový uherský král očekávat od neplodné stárnoucí ženy?
0: Takové rady český...
2: A nyní i uherský král?
0: Rád poslouchal.
1: Kdyby si mohl vybrat, tak by určitě volil ve svých 34 letech nějakou mladší dívku, než aby toužil po stejně staré, tloustnoucí a nemocné vdově.
0: A bylo zajisté veřejným tajemstvím, že Korvínova choť nebyla žádná putička či něžná dušinka, ale že se po boku energického vladaře a manžela Matyáše projevovala jako rázná panovnice a sebevědomá, ctižádostivá žena.
2: No, nevím, jestli zrovna tohle byl typ ideální manželky pro krále slabocha, muže nevýbojného a ze všech stran utlačovaného, jakým byl Vladislav.
1: Jestliže nedovedl spoutat mocenské choutky své italské choti Matyáš Korvín.
0: Jak pak by to dokázal jemný, mírný, ba slabý Vladislav?
1: A kromě toho, Vladislav byl přece pořád ženatý.
2: Ženatý Vladislav? Ale vždyť přece ani žádná svatba nebyla.
1: Byla, pravda, v zastoupení. 12. září roku 1476. byla v Praze podepsána svatební smlouva a koncem téhož roku byl ve franském Ansbachu uzavřen na dálku sňatek, při němž se dal Vladislav zastoupit delegací české šlechty.
2: To je všechno pravda, ale ke svatebnímu veselí nikdy nedošlo.
1: Do osudu 12-leté nevěsty Barbory tvrdě zasáhl Matyáš Korvín. Jako skutečný pán Slezska odmítl její dědické nároky po prvním manželovi.
0: To 12-leté děcko totiž zrovna ovdovělo.
1: A udělil Hlohovsko lénem bratranci.
0: Tím pádem se náhle schudlá Barborka rázem stala nevěstou nepříliš žádoucí a v Praze se s dokončením sňatku přestalo počítat.
2: Jenomže on už de jure uzavřen byl.
0: Byl, ale oba manželé se nikdy nespatřili. Natož, aby došlo ke konzumaci manželství, tedy aby byl mezi nimi sexuální styk.
1: V Římě si najednou podávala dveře poselství, která požadovala od papeže zcela protikladná rozhodnutí.
0: Na jedné straně stál stále zoufalejší kurfiřt Albrecht, a po jeho smrti Barbořini bratři žádající na papeži, aby přikázal Vladislavovi dokonat manželský slib?
1: Na druhé straně se čeští stavové Vladislav i jeho polský otec snažili dosáhnout u kurie, aby bylo nepovedené manželství rozvedeno.
2: Povedlo se?
1: Dokud Vladislav vládl kacířům, byla malá naděje, že by papež, byť i za vysokou odměnu, neboť ani papežské kůře nehrabe zadarmo, jeho žádosti vyhověl.
0: Naopak, protivné straně se podařilo dosáhnout toho, že papež Vladislavovi výslovně přikázal, že když už si teda Barboru vzal, tak ten svůj sňatek musí dokonat.
2: Jako, že se s ní musí vyspat?
0: Mimo jiné.
1: Jenomže papežské příkazy a hrozby v kacířských Čechách mnoho neplatily.
0: A tak Barbora a její bratři stále marně čekali na okamžik, kdy Vladislav konečně splní svůj slib.
2: Chudák děvče.
1: Opravdu jí lze jen politovat. Z dítěte vdovy vyrostla postupně vezralou ženu, která se svým miniaturním dvorem putovala od jednoho franského a hornofalckého hradu k druhému a stále jasněji si uvědomovala, že svoje právo už nikdy neprosadí a do žádného královského lože nikdy neulehne.
0: Dokonce její bratři jí časem začali předhazovat, že to byla vlastně ona, kdo zneuctil hohenzollernský rod, a na čas ji i věznili.
2: Kdo chce psa být?
3: Když roku 1492. minulo i poslední kruté nebezpečí od Turků, paní Beatrice, uražena tolikerými odklady, vyčerpavši již všechny prostředky, prosby a hrozby, utekla se konečně k papeži Alexandrovi z domu Borgiů, aby mocí apoštolskou donutila krále ke splnění daného slova a neostýchala se předkládati lež, že měla od Vladislava netoliko slib, ale i skutek manželský. Tím nemohla ovšem nežli odvrátiti od sebe ještě krutěji ženicha a napřinutila jej zastávati čest neboli hanbu svou před nejvyšší soudní stolicí na světě.
2: Prekérní situace. Jak pak dopadla?
1: Beatrice měla na své straně pádný argument.
2: Jaký?
1: Ona z toho Budína odešla nikoli s holýma rukama, ale s prohlášením, že nepřátelům nového krále postoupí své vojsko, peníze a některé pevnosti.
0: V královské radě se začalo horečně jednat.
1: Dochovala se nám královská písemná protestace.
2: Neboli námítka?
1: V níž líčí podrobnosti, za nichž vyřkl svůj manželský slib.
0: Naléhali na něho stavové a argumentovali tím, že Beatrice mu přinese věnem 200 000 dukátů a pak ještě navíc 300 000 uherských zlatých.
2: Co na to Vladislav?
1: Celkem logicky odtušil, že ty peníze ještě neviděl.
0: Co však pozoruje, to je královnina příprava velmi silné armády a proti komu jinému, než právě proti němu.
1: A ještě, že potají jedná s cizími panovníky a vyhrožuje mu spojenectvím s vetřelci.
2: Byla to pravda?
1: Byla.
3: Přísahám před Bohem a lidmi,
2: přísahal ve svém písemném protestu král Vladislav,
3: že z těchto všech příčin, a zvláště proto, že je Beatrice neplodná, neuzavřu s ní sňatek. A jestliže jsem jí v minulosti slib sňatku učinil, či ještě v budoucnu učiním, stalo se tak jen na naléhání uherských stavů a jen v zájmu země a v důsledku tíhy nezbytnosti.
2: Jo, v důsledku tíhy nezbytnosti, to se to slibuje.
3: Poslal jsem domů své české vojsko a nemám jiné prostředky, jak zabránit zhoubám, jež hrozí království a všemu křesťanstvu od této královny. Byl jsem proto okolnostmi přinucen bojovat lstivě a podle panské rady uzavřu formální sňatek s Beatricí, abych snadněji vyhnal nepřátele z uherské země. Abych však nebyl podezírán z ničemného podvodu, pravím, že na lstivé úklady odpovídám lstí. Znovu pak prohlašuji, že jsem nikdy netoužil a ani dnes netoužím oženit se s Beatricí a že považuji toto manželství i podle slov v současnosti za neexistující.
2: To je ale velice zvláštní dokument.
0: Těžko v českých dějinách hledat něco podobného, co by se dotýkalo tak hluboko vladařovy intimity.
1: Vladislav po Beatrici zřejmě opravdu netoužil.
0: Spíš se jí bál.
1: Ale byly tu okolnosti mezinárodní i vnitropolitické.
0: A tak se v Ostřihomi nakonec odehrálo setkání těch dvou budoucích manželů.
1: A z úst králových vyslechla královna to, nač tak úpěnlivě čekala.
2: Byla to nabídka k sňatku?
1: Byla. Ženich s ní projednal bod po bodu i svatební obřad, žádal však, aby prozatím byla celá záležitost utajena a aby se svatba konala jen v nejužším kruhu.
2: Nebylo to nevěstě trošku podezřelé?
1: Ku podivu ne. Celá rozdychtěná se k obřadu pečlivě připravovala.
0: Vlasy si dala rozpustit tak, že jí splývaly po obou stranách tváře.
1: Nechtěla stát před ženichem jako ctihodná vdova s vlasy zavinutými pod čepcem, nýbrž jako skutečná půvabná nevěsta.
0: Ve vlasech jí zářil královský diadém.
1: Nejjemnější hedvábí objímalo její postavu.
0: Nově upravené pokoje a ložnice měly získat ženichův obdiv a lásku.
1: V Ostřihomském paláci se konal střízlivý, skromný svatební obřad.
2: Copak málo svatebčanů?
1: Pouze hrstka prelátů a magnátů.
0: Z Čechů přihlížel tomu podivnému svatebnímu veselí jenom kancléř Schellenberg a z Neapole se dostavili vyslanci nevěstina tatínka.
1: Před zraky svědků se snoubenci pozdravili a rábský biskup se jich otázal, zda souhlasí se sňatkem.
2: Ano, to řekl Vladislav. A Beatrice?
0: Já to chci.
1: A tak se oba snoubenci stali manželi.
2: No, ještě novomanželské obětí a pusa.
0: Nic z toho. K všeobecnému překvapení Vladislav novomanželku ani neobjal, ani nepolíbil, ale kvapně opustil komnatu.
1: Italští svědkové hlásili do Neapole, že se král s Beatricí rozloučil, jako by to byla cizinka, a zanechali ji ve značném duševním zmatku.
0: Podle kanonického práva byla tato svatba bez hostin a beze slávy a taky bez svatební noci neplatná.
2: Proč?
0: Protože novomanžel byl už jednou ženat.
2: S Barborou.
0: Přesně tak.
1: Sám Vladislav tuto skutečnost ustavičně opakoval.
0: Ona se mu náramně hodila.
1: Nic z toho mu však nebránilo, aby zároveň od Beatrice nevzal bez rozpaků peníze a neujal se velení její žoldnéřské armády.
3: K úplnému spokojení země ve smyslu prelátů a baronů uherských bylo potřebí odstranit a zmařit stroj, který činil kdysi Matyášovu vůli neodolatelnou. Byly to počátky stálého vojska, pověstné jeho černé roty. Když Matyáš v boji u Kostolan v lednu 1467. roku zničil válečné roty bratrské, postaral se také, aby uvedl jejich jádro sobě v poslušenství. Spojil bojovníky české, polské i srbské, tedy samé Slovany, kteří provozovali řemeslo válečné co živnost, v jedno tělo dohromady, vycvičené v boji, otužené v mrazu, vedru i všech strastech tělesných, nemajíce jiného svědomí nežli povinnosti. Králova vůle jim šla nad přikázání boží. Po smrti Matyášově, jakmile přestalo nebezpečí od nepřátelů zahraničních, nemeškalo se ani chvíli. Příčiny neb záminky zvláštní nebylo potřebí. Pouhé neplacení žoldu stačilo vzbuditi výtržnosti neodvratné. Horšího nedopustilo se vojsko černé ničeho. Bylo přepadeno zrádně náramnou převahou jak lehkých jezdců, tak i lidu z měst a vesnic a jeho přední houfy pobity, zbytek donucen vzdáti se. Rotmistři jejich obrátili se psaním prosebným k předním pánům a vladařům českým, žádajíce přímluvy u krále Vladislava, žalovali tam, že páni uherští na nich takové škody počítají, jakých oni bohdá vini nejsou, jež to sloužili věrně pánu svému. Ale Vladislav dekretem svým zrušil veškeré roty černé, po čemž někteří vstoupili buď u krále, buď u jiných pánů uherských do služby, jiní propuštěni vrhli se do Rakous a na Moravu, kde co divá zvěř honěni a zabíjeni byli. Brzy pak válečná moc uherská po celou tu dobu postrach národů stala se jen povídkou z časů minulých.

0: Toulky českou minulostí.
1: Projděte se s námi rozhlasovým archivem.
2: Zaposlouchejte se i příště do poutavého vyprávění.
1: Český rozhlas Pohoda.
2: Písničky a vzpomínky.

chceš říct, ty víš svý, no a to ti stačí. Víš co, neříkej nic, život sám lecos zaonačí.

0: Osudy známých osobností, vyprávění obyčejných lidí, laskavý humor i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda. Písničky
0: a vzpomínky.

0: Život je plný příběhů a my vám je vyprávíme už celá léta.
1: Osudy známých osobností, vzpomínky obyčejných lidí, laskavý humor
0: i chvíle k zamyšlení.
1: To je Český rozhlas Pohoda.
0: Projděte se s námi rozhlasovým archivem a vraťte se do časů, na které rádi vzpomínáte.
1: Najdete nás v síti DAB,
0: na internetové adrese pohoda.rozhlas.cz
1: anebo ve vašem televizoru.
0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

0: Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.

odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Posloucháte Český rozhlas Pohoda. Byly dvě hodiny. Český rozhlas Pohoda.
1: Písničky a vzpomínky.
2: Ale ta běží, vážení. To je sice letitá pravda, se kterou nikdo z nás nic nenadělá, ale zároveň také titulek pořadu, který vám dnes představí portrét dlouholetého rozhlasového redaktora, spisovatele a básníka Dalibora Chalupy. Československý rozhlas ho natočil v roce 1970. Pěkný poslech.

0: A léta běží, vážení. Vysíláme o vás a pro vás, kteří jste se narodili na přelomu století. K dnešním sedmdesátinám Dalibora Chalupy i k jedné slavné epoše rozhlasu hovoří pamětníci. A první se hlásí o slovo František Kožík.
1: Jak jsem byl silný, zvedl jsem se k nebi, ve hvězdách rukama zamával, vykřikl, zajásal v pomatení, zaslzel. Vždyť jsem se lásky tvé nenadál. To byl jeden z odstavců, které jsem si jako student vypsal ze sbírky veršů Brázda v duši, která vyšla roku 1920. Snad pro tu svěží nevinnou upřímnost, která vyjádřila radost z poznání lásky, jak to jistě v mládí prožíval každý z nás. A autor sbírky, Dalibor Chalupa, byl první živý básník, kterého jsem v životě poznal. Pamatuji si to místo. Bylo to dole na Pekařské ulici v Brně. Byl jsem v Septimě, začínal jsem taky psát básničky, chtěli jsme hrát divadlo, někdo z nás ho znal, požádal ho o pomoc a Dalibor pochopil bezradné mládí, slíbil nám podporu a jednoho dne stál tedy na rohu Pekařské a Úvozu, měl černý širák jako básník, měl hůl, když to spočítám, bylo mu tenkrát asi 26, směšné mládí, jenže mně připadal velice dospělý, určitý a ucelený. Upravil nám tehdy Vrchlického v uchu Dionýziově, přidal k té hře prolog, v němž oslovil moderní tyrany diktátory, jmenoval přímo Mussoliniho a těšil se s námi pak ze skromného úspěchu studentského představení, z něhož to se ví nic neměl. Ale tahle příhoda je charakteristické předznamenání mého vyprávění. Protože Dalibor Chalupa byl vždycky připraven pomoci mládí, nezištně přiložit ruku k dílu, neptat se po odměně, udělat, co je třeba. Začal s námi zkoušet blatného hru Blázen z Amplionu. O něco později se vytvořila v Brně mladá akademická scéna a Dalibor jí zase všelijak pomáhal vůči úřadům a když jsme napsali jakousi spola romantickou, spola parodistickou film Star Revue, ujal se taky režie, sehnal obsazení, odhodlán s námi třeba ztroskotat. Býval dobrým druhem na uměleckých schůzkách nebo na setkáních po premiérách. Bývalo to slavné, podnětné, nejčastěji v bytě u Kadleců, chodili tam herci, pili jsme víno ze střevíčku okouzlující Zdenky Gréfové, hrálo se na gramofon, režisér Aleš Podhorský křičel exponujte se, asi jako Baudelaire říkal opíjejte se, a jediný Dalibor se odvážně pouštěl do tance Beduína a Podhorský pochvalně jásal výborně, Dalibor se exponuje. Exponoval se druhým pro radost a aby jim prospěl. Ale jako básník hrál na nejjemnějších strunách. Chlapecký, laskavý, úžaslý, krásou světa, žen, citu.